0: vysvětlení prezidentových plánů s centrem a nařídili jím jmenované radě, aby mu dala 30 dní předem vědět o jakékoliv fyzické změně budovy. Praneteř prezidenta Kennedyho Kerry Kennedyová svolala na páteční večer k budově protest. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Bratislavě padl nový světový rekord. Estonec Jan Rose 12 hodin chodil po úzkém popruhu nataženém mezi Bratislavským hradem a mostem SNP, takzvané slackline. Tam a zpátky se pohyboval ve výšce zhruba 100 metrů, celkem tak ušel 14,7 kilometrů.
2: Úspěšný pokus Jana Rose skončil krátce po 7. večer na střeše bratislavského UFA, kde estonský sportovec slezl z popruhu širokého necelé 2 cm. Ta trasa vedla nad řekou a od věže k bratislavskému hradu měřila 666 metrů. Rose po celém dni balancování přiznává, že nejvíc ho bolí ruce, ale samozřejmě také nohy. Slacklineu začal Rose trénovat v 18 letech a dnes je trojnásobným mistrem světa. Jako první člověk na popruhu zvládl třeba dvojité salto vzad, nebo po něm přejít z pevninské Itálie až na Sicílii. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští tenisté hrají v Praze v Davis Cupové kvalifikaci s Američany 1-1 na utkání. Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6, Lehečka pak porazil američskou jedničku Sheltona 2x6-4. Jiří Lehečka si po výhře pochvaloval, jakým způsobem těžkým zápasem prošel.
3: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
1: Utkání Česko-Spojené státy dnes pokračuje soubojem deblových párů, ten začne ve 2 hodiny odpoledne. Poté se budou hrát zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D5 u Stříbra a dálnici D10 na Turnovsku. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně u Stříbra je hlášená nehoda se zraněním. Pozor, dejte za zavřeným sjezdem na Stot v omezení na 105. kilometru. Je tam průjezdný jeden pruh, úsek je bez kamer, kolona se netvoří. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je u sjezdu na Svijanský újezd 67. kilometru. Na místo je průjezdné, je tam slabý provoz, opět kolona se netvoří. A v Táboře v Pelhřimovské ulici od včerejška stojí autobus. Poblíž železniční stanice Měšice blokuje pruh směr se Zimovou Ústí, Planá nad Lužnicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď místy oblačná, jinak polojasná až jasná, kránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů v údolích až na 5 stupňů Celsia. Přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách pak naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
6: A já vám přeji stále příjemnou sobotní noc. Máme 6 minut po 2 hodině, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
7: Noční Radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka s ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, a ta chvíle je právě tady, takže telefon čísla sem k nám do studia, jako vždy připomenu 221 552 155 nebo 255 na konci 221 552 155 nebo 255.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Tak to byly irské brusinky, tedy skupina Cranberries, populární hlavně v 90. letech a jejich skvělá zpěvačka Dolores O'Riordan, bohužel už na ní dnes jenom vzpomínáme, už pár let není mezi námi. Za chvilku si v nočním radiožurnálu připomeneme jednu válečnou akci, o které ne všichni slyšeli. Říká se jí Chlebíčková aféra a odbojáři při ní v září roku 1941 otrávili novináře, kteří kolaborovali s nacisty. Podezřelým byl přímo ministerský předseda Alois Eliáš.

0: Kolaboranti se najdou za každého režimu. Za každého režimu se najdou i odbojáři. Následující příklad je ale hodně ojedinělý i v mezinárodním srovnání. Tak před 85 lety měl předseda protektorátní vlády Alois Eliáš otrávit skupinu novinářů, kteří otevřeně kolaborovali s nacisty a byli jejich hlásnou troubou. Eliáš vinu nikdy nepřiznal a německý soud ho odsoudil k trestu smrti za jiné činy. Otrava novinářů se vžila pod názvem Chlebíčková aféra a došlo k ní 18. září roku 1941. Dodnes je považována za jednu z mimořádně neobvyklých odbojových akcí.
1: Ten případ není jasný a nebude jasný asi nikdy, protože když děláte ilegální činnost, tak o tom nemáte zanechávat stopy.
2: Připomíná historik Martin Groman události z 18. září 1941, kdy předseda vlády Alois Eliáš přijal několik protektorátních novinářů a nabídl jim chlebíčky. Ty podle všeho byly otrávené.
1: Takže všechno, co o tom víme, tak je z pozdějších výpovědí, většinou poválečných, což už zase může být ovlivněno tím, kdo z jakého důvodu to vyprávil a co do toho vnesl.
2: Novináři se otrávili z chlebíčků zřejmě botulotoxinem, břišním tyfem a tuberkulózou. Jeden z nich, Karel Lažnovský, zemřel a jeho pohřbu se zúčastnila řada nacistických potentátů. Přímý přenos se zachoval v archivu Českého rozhlasu.
3: Pohřbu se účastní doktor von Gregory, bezprostřední zástupce zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführer generála Heydricha.
2: Premiér a bývalý legionář Alois Eliáš byl v mimořádné situaci. Navenek stál v čele vlády protektorátu Čechy a Morava, současně ale spolupracoval s domácím i zahraničním odbojem.
4: Vlastně předseda vlády, který to takzvaně hraje na obě strany, navíc se pod tlakem těch novinářů, kolaborantských novinářů, že se vláda dostatečně nestaví ke spolupráci a podobně.
2: Dodává historik Michal Stehlík, podle kterého se podobný případ v československých dějinách hledá obtížně.
4: Když se podíváme na to okupační období, tak není tady příklad, kdyby představitelé vlastně té okupační správy zároveň fungovali s odbojem a zároveň směrovali třeba k novinářům.
2: Chlebíčková aféra se odehrála jen několik dnů před příjezdem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Alois Eliáš je zatčen a později popraven za odbojovou činnost. Na Šibenici skončili po válce jako kolaboranti i někteří novináři z Chlebíčkové aféry. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
2: 666. Úžasné, pane doktore.
3: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Martin Matějka.
5: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroku o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Rusové volí poprvé od začátku války na Ukrajině poslance státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. A podle prezidenta Vladimíra Putina hlasování ukáže, že armádu v bojích podporují miliony Rusů. Opoziční stranu Jabloko úřady z voleb vyloučili kvůli kritice války na Ukrajině. A podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod. Podle deníku Bild se měl během pandemie dávat za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a neoprávněně čerpat státní podporu. Fischer obvinění odmítá. Podle Bildu zároveň definitivně zkrachovala jeho leasingová společnost, která měla zajistit říjnový návrat aerolinek Fischer Air. Po firmě údajně zůstaly dluhy v řádu desítek milionů. A začaly úpravy frekventované silnice 43 první třídy u Černé hory na Blanensku. Stávající klikatá trasa se přesune o kus dál a bude rovnější a bezpečnější. Ve stoupání směrem na Brno vzniknou dva pruhy. Práce na zakázce za 250 milionů korun potrvají 11 měsíců. Pak chystá ředitelství silnice dálnice další opravy.
1: Sport.
5: Fotbalisté Karviné se posunuli do čela tabulky druhé nejvyšší soutěže. V devátém kole totiž doma zdolali Kroměříže 3-2 a vystřídali na první příčce Duklu Praha, která hrála v Prostějově nerozhodně 2-2. V pátek taky Jihlava přehrála B tým Slávie 3-2 a Opava vyhrála doma nad Českou Lípou 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na dálnici D10 u Turnova a na Mostecku. Na dálnici D10 před Turnovem z Prahy je narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je u sjezdu na Svijanský újezd 67. kilometru. Místo teď plynulé průjezdné, kolona se netvoří. Na Mostecku čekejte omezení na trase Bělušice-Milá. V úseku v zatáčkách osobní auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Na místě zdravotníci, taky hasiči. A v Táboře v Pelhřimovské ulici má až do rána stát porouchaný autobus. Poblíž železniční stanice Měšice blokuje pruh směr se Zimovou Ústí, Plana nad Lužnicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noc je teď místy oblačná, jinak polojasná, šťastná, k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích až na 5. A přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: Ano, je tady pozvánka k našemu dalšímu vysílání. Skladatel Michal Kocáb dokončil s Michalem Horáčkem operu. A především o ní si bude právě Michal Kocáb, co by host Radiožurnálu, v našem vysílání povídat s Vladimírem Krocem. Bude to dnes dopoledne po 10. hodině, tak poslouchejte.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Strana AfD v Německu před 2 týdny hladce vyhrála volby v Sasku a Anhaltsku a na vítězné vlně by ráda pokračovala. O tomto víkendu se bude hlasovat ve 2 spolkových zemích a my se už za chvilku podíváme, jak vypadal předvolební boj na sídlišti v Berlíně.

0: Dva týdny po Sasku-Anhaltsku pokračuje v Německu seriál zemských voleb, které mají potenciál otřást celostátní politikou. Jestli strana AfD posílí svůj pocit neporazitelnosti a u křesťanských demokratů zavládne chaos, anebo to bude třeba zcela naopak, o tom rozhodnou už zítra voliči v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a také v Berlíně, kde je ale zatím těsným favoritem voleb strana Die Linke. Její meeting navštívil náš zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Berlín Marzahn je jedno z největších sídlišť v Evropě a právě tady si strana Die Linke udělala na náměstíčku mezi paneláky setkání s voliči. Děti skáčou na nafukovacím hradu, klobásy se grilují, je to takové klidné odpoledne. Na první pohled nic neprozrazuje rukopis organizátorů kampaně newyorského starosty Zorana Mamdányho, které si strana Die Linke přizvala před volbami na pomoc.
2: Wahlkampf in den USA ist sehr anders als bei uns, weil da viel mehr Geld drin ist.
3: Volební boj ve Spojených státech a u nás se nedá srovnat. Miliony od soukromých dárců tady v Německu prostě nemáme. Ale to podstatné, a to je ten spojující prvek, který máme společný s Mamdanym, je důraz na dostupnost. Lidé trpí tím, jak všechno zdražuje. V Sasku-Anhaltsku to byl druhý důvod, proč volili AfD. Naše požadavky se proto zaměřují hlavně na to, aby byl Berlín dostupný.
2: Leben nicht mehr leisten können. So und deshalb zielen unsere Hauptforderungen darauf ab, Berlin bezahlbar zu machen.
1: Markus Berg by se jako starosta Marzahnu rád zasadil třeba o kvalitní veřejnou dopravu nebo o dostupnou lékařskou péči, ale na samém vrcholku priorit má dostupné bydlení. To je vlajkové téma Die Linke. Na pódiu o něm mluví i Elif Eralpová, možná budoucí primátorka Berlína, kterou strana vysílá do boje o velkou radnici.
4: Jako primátorka se začnu úplně nejdřív zabývat krizí nájemního bydlení. Okamžitě můžeme ulevit 400 000 domácností, když zastropujeme nájmy v obecních bytech. A taky se chci postarat, aby na trhu s bydlením vládlo právo a pořádek. Ne každý lichvář nebo bytový koncern je potrestaný za to, že neustále zvyšuje nájem.
1: Jakoby se strana Die Linke před volbami možná trochu umírňovala. Zastropování nájmů v obecních bytech to už nezní tak radikálně jako vyvlastňování velkých bytových koncernů, kvůli kterému se ježily vlasy na hlavě i kancléři Merzovi a v souvislosti se kterým se v Berlíně mluvilo i o Radovanu Vítkovi, kterému tady údajně patří asi 1 000 000 m², i když hlavně kancelářské a komerční plochy. Možný ústup z té radikální polohy, ale těm 200-300 lidí, kteří přišli sem na náměstíčko v Marzahnu, zdá se nevadí.
5: Seit der Wende ist es alles so ein bisschen unpersönlicher in den Quartieren.
6: Tady v Marzahnu už sice nejsou vztahy od převratu tak osobní jako dřív, ale podmínky pro děti jsou dobré. A je tady i spousta zeleně, to by se mělo zachovat. Stranu Die Linke chci podpořit, protože na rozdíl třeba od CDU slouží lidem a ne sponzorům. Hlavně ale doufám, že nevyhraje AfD, i když vzhledem k tomu, co mladí lidé sledují na internetu, si nemůžu být jistá. Měli by za to vzít rodiče a víc mladým vysvětlovat.
5: Müsste man den jungen Leuten eben dann auch ein bisschen dann erklären und ich denke, dass müssen dann so ein bisschen die Eltern übernehmen.
1: Jestli se v Marzahnu vyplní naděje penzionované lékařky paní Moniky Mausové, to není zcela jisté, protože právě tady na sídlišti se AfD považuje za pravděpodobného vítěze. Na úrovni celého Berlína je to ale jinak, a tak Elif Eralpová, dcera socialistů, kteří utekli z Turecka před vojenskou diktaturou, má reálnou šanci, že bude moct po volbách naplňovat svou vizi města, které slouží všem, kdo v něm právě žijí, a to nezávisle na tom, jak dávno nebo odkud přišli. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál. Shine bright like a diamond.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. Více než stovka hasičů zasahuje u požáru haly na Rakovnicku. Škody se zatím odhadují v řádu desetovek milionů korun. Třinečtí hokejisté porazili v Tip Sport Extralize Kometu Brno 6-5 a dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Vláda premiéra Babiše plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP.
3: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
4: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
3: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% mají například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
1: Požár haly v Rynholci na Rakovnicku stále není pod kontrolou. V objektu na zpracování plastů zasahuje přes 100 hasičů. Podle jejich mluvčí Terezy Sýgory Flígrové tam dál platí třetí ze 4 stupňů poplachu a škoda se nejspíš vyšplhá až ke 400 milionů korun. Do večera navíc hasiči doporučovali lidem v okolí nevětrat, to už podle mluvčí Sýgory Flígrové neplatí.
5: Na místo jsme povolali chemickou laboratoř z Kamenice, která měřila škodliviny ve vytipovaných místech v okolí a ta chemická laboratoř nenaměřila žádné nadlimitní hodnoty škodlivin v ovzduší. Takže zhruba kolem 9. hodiny jsme toto doporučení také odvolali.
1: Hašení bude podle mluvčí pokračovat až do rána. Jednotky se teď soustředí na vyskladnění plastového materiálu z haly. Pražské letiště zavede opatření, která mají zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Přibude tam třeba nová přepážka. Cizinci, kteří přilétají ze zemí mimo Schengen, teď na kontrolu často čekají i více než hodinu.
6: Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci narážili na komplikace.
7: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
6: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
8: Se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
6: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Obhájci titulu v hokejové Tip Sport Extralize Pardubic poprvé v novém ročníku nejvyšší soutěže zvítězili. Ve druhém kole vyhráli v Litvínově 3-1. Oceláři Třinec doma zdolali Kometu Brno 6-5, i když v utkání prohrávali o 3 góly. Skóre obrátili i zásluhou dvou přesilových tref Daniela Voženílka, který navíc později zapsal hattrick. Třinec je velkými obraty podle něho proslulý a pomáhá k tomu hráčská kvalita se sebevědomím, pokračuje Voženílek.
9: Já si myslím, že to je kombinace vlastně těchto věcí, že všichni tady, co jsou v té kabině nebo většina, už spoustu obratů zažili a jsme si vědomi toho, že tu kvalitu v tom týmu máme, takže je to ta víra v ty naše dovednosti i ta víra v to, že už jsme to zažili, takže to nám určitě pomáhá.
1: V pátek taky Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4, Hradec Králové českým Budějovicím 0-2, Kladno porazilo Spartu 3-2 po nájezdech a Olomouc Plzeň 3-2 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na dálnici D10 u Turnova a možné komplikace u Ostravy. Na dálnici D10 před Turnovem z Prahy se objíždí následky nehody u sjezdu na Svijanský újezd. 67. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Na D1 z Ostravy do Přerova uvízlo porouchané vozidlo, čekejte ho za sjezdem na Bílovec 340. kilometru. Na Mostecku počítejte s omezením i uzavírkou na trase Bělušice Milá. V úseku osobní auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Na místo vyjeli zdravotníci a hasiči. A v souvislosti s víkendovými dny NATO v Ostravě se mohou v okolí letiště v Mošnově dnes a zítra tvořit kolony. Jde o silnice 58 z Ostravy do Příboru a taky 464 od Studénky a dálnice D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál Petr Zajíček.
0: Drobné šišky a nízký obsah alfa hořkých látek. Pěstitelé chmele z Hané s letošní úrodou moc spokojeni nejsou. Přímo za nimi na Chmelnici se vypravíme v další reportáži dnešního Noční radiožurnálu už po písničce.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Na Hané končí sklizeň chmele, z úrody ale zemědělci moc velkou radost nemají. Šišky jsou menší a mají i méně hořkých látek. Révě neprospělo extrémně horké a suché léto. Někteří pěstitelé museli kvůli nepříznivému počasí sklizeň na čas přerušit.
1: Na lavičce u plotu na Česačkách v Lazníkách sedí pětice brigádníků, pokuřuje a je spokojená. Má být, proč sklizeň skončila?
2: Ano, je to tak.
1: Sedí tu i čerstvý absolvent střední zemědělské školy z Přerova.
3: David Hnilica. Tak hlavně převážně jsem jezdil na strhávači a bylo to úžasný. Já jsem si to velice užil příští rok znovu.
1: Česačkám přijíždějí poslední traktory.
4: Takže poslední fury nám dojeli od Chmelnice z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů, konkrétně žateckého poloraného červeňáku.
1: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
4: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, velice jsou proměnlivé skoky.
1: Chmelové liány stále ještě obepínají dřevěné konstrukce v Želatovicích na Přerovsku. Tady kvůli suchému počasí museli sklizeň dokonce přerušit. I tak ale chmelové šišky nedorostly potřebné velikosti, ukazuje mi agronom Ivo Macháček.
5: Jsou menší, v podstatě menší a hlavně obsahují málo těho lupulinu, těch hořkých látek, které jsou důležité při výrobě piva.
1: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
6: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
1: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

think of me. Ooh, I think of me. Kolik žadatelů dnes v Česku čeká na adopci? Přesně 1134. Manželům Lence a Tomášovi ze seriálu Deníky adopce zazvonil vysněný telefon po 3 letech od chvíle, kdy pro osvojení udělali první krok. Dnes mají 4letého syna. Jak se jim teď žije, to uslyšíte už za chvíli.

0: Šest let jsme v seriálu radiožurnálu Deníky adopce sledovali život manželů Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a rozhodli se pro adopci. Natáčení začalo v roce 2020, kdy pár podnikl první kroky. Nejnovější reportáž je z letošního léta. Jejich Tobiášovi jsou 4 roky.
1: Co to kopeme, Tobi?
2: Já nevím.
1: No kopeš nějakou díru?
2: Musí topat.
1: Takhle, jo? Uh-huh. Máš rád tady stavění, že?
2: Jo.
3: A ty dloubeš díru do písku?
2: Ano.
3: A co k tomu používáš?
2: Tady toto.
3: Je to kus dřeva.
2: Já vím.
3: A teď jsme, Tobi, kde? Jsme v Ostravě a jsme na hřišti?
2: Jo.
3: A ty máš prázdniny teď?
2: Jo.
3: A když jsi ve školce, tak máte tam značky na hrníčku nebo v šatně?
2: Jo. Tápčet.
3: Hráčka.
1: Má barvu?
2: Modlou.
3: Modrého ptáčka. A jak máš rád, když tě někdo oslovuje, když ti říkají třeba rodiče, Tobi, to je nejčastější.
2: Jo.
4: Říkáme mu Tobíku, Tobisku, Tobino.
3: A má Lenko i nějaké přezdívky?
4: Tomu říkám hlavně Šušinku, Bubišku, Kukišku.
5: No, maminka si hraje tady ty zdroměrinky.
3: Jaká se ti líbí ode mě, Tobi, když ti říkám Šušinku?
2: Jo.
3: Šušinku. A co s rodiči nejčastěji, nejraději děláš?
2: Vařím.
3: Vaříš?
4: Co všechno už umíš s tím taťkou uvařit? Palačinky, ne?
2: Jo, potom to mícháš.
3: To by si teď odběhl od rozhovoru na skluzavku. Usmívá se, jaký je to bík?
4: Je velice vnímavý v poslední době. Hrozně nás překvapuje, jak se posouvá. Je to takový jako klučina, co má rád život, co se rád směje.
3: Jaký je to by podle Tomáše?
5: No, bych zopakoval, co říká maminka. Baví mě ten jeho vývoj. Tím, že mám 2 dcery dospělé už, tak teď to vnímám úplně jinak. Teď má nové kolo, tak budeme léto věnovat tomu, že se bude učit na kole.
3: V tuhle chvíli, kdy spolu natáčíme, máte Tobiho 3 roky, jsou mu 4 roky.
4: Nedávno jsme se tak o tom bavili s manželem, že nás to hrozně změnilo. K dobrému, jako v tom, jak člověk najednou teď je víc naučen vnímat ten přítomný okamžik a jak vlastně ten Tobík nás hrozně učí.
5: Poznáváme sami sebe. Teď je mi nám trošku víc, tak je to úplně jinak.
3: Ten celý adopční proces byl ukončený v březnu 2024. To teda Tobi dostal vaše příjmení?
4: Ano.
3: Rodné číslo?
4: Nový rodný list, rodné číslo. To se mu změnilo a vlastně příjmení.
5: A od té doby už vlastně...
4: Je náš.
5: Už se neřeší nic, jako už vlastně ty soudy a sociální pracovnice už nás nenavštěvujou a už je to takový běžný život, co znají všichni lidi, když mají malé děti. Tobi, ještě nemáš hlad?
2: Ne, nemám.
3: Vezeš tady na takovém lanovém centru a máš rád třeba auta, vlaky.
2: Auta.
3: Co byste mu chtěli předat, nějaké vaše třeba důležité pro vás hodnoty?
4: Hlavně, aby byl šťastný. Šťastný chlapec, který prostě je vyrovnaný, který sebe věří. To, co nejvíc mu můžeme dát, je vlastně ta láska a péče. A myslím si, že pokud v tom budeme dobří, tak pak ten život určitě bude vnímat mnohem líp, než některé děti, které třeba tu možnost nemají.
3: Tomáši?
5: Já bych to asi završil tím, že chcem, aby byl prostě zdravý, šťastný člověk, aby byl správný člověk, jako...
3: Na adopci v Česku teď čeká přes 1100 žadatelů. Všech 5 dílů seriálu najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slávia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
2: A máme půl čtvrté. Další zprávy a Martin Matějka.
3: Německá vládní koalice se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty v přepočtu o 4 koruny na litr a taky zavedení cenových stropů. Úleva na dani bude podle DPA platit do konce roku. Podobné snížení v Německu platilo i od května do konce července. Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku během přibližně 40 let lékařské praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Nejdřív v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá laguna, které založil. Rozsudek je pravomocný, advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu. Šéf švédského parlamentu Andreas Norlén pověřil sociálně demokratickou lídrni opozice Magdalenu Anderssonovou sestavením nové vlády a podle agentury AP to vzhledem k napětí uvnitř levicového bloku bude složitý úkol. Středolevá opozice minulou neděli těsně zvítězila ve volbách do švédského jednokomorového parlamentu. Dosavadní švédský premiér Ulf Kristersson z středopravicových umírněných po potvrzení volební porážky oznámil demisi. A Jižní Korea nevyšle do oblasti Hormuzského průlivu vojáky ani vojenskou techniku, která by zemi zapojila do války s Íránem, oznámil to jihokorejský prezident. Soul také nevyhoví výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa k většímu zapojení do konfliktu. A proti případnému vojenskému nasazení v Hormuzském průlivu se podle aktuálního průzkumu staví 55% jihokorejců.
0: Sport.
3: Motocyklista Filip Salač vyhrál trénink na velkou cenu Rakouska. Ve třídě Moto2 porazil druhého Španěla Ortolu o 97 tisícin sekundy. Salač zároveň prošel do druhé části sobotní kvalifikace. Velká cena Rakouska je pak na programu v neděli.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 u sjezdu na Městec Králové a nehoda na silnici 11 na Orlickou Ústecku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Městec Králové leží překážka. Má to být kužel, 49. kilometr v pravém jízdním pruhu. Není to opravovaný úsek. Na dálnici D1 v Brně směr Praha stojí osobní auto s defektem. Exit 190 stojí na sjezdu na výstaviště. Vlevo na krajnici jen na blikačích. Pozor, kolem auta se pohybuje posádka. Na silnici 11 na trase Žamberk-Vamberk havarovalo osobní auto mezi Helvíkovicemi a odbočkou na Záchlumí. Je mimo vozovku na místo. Míří policejní hlídka. A na Chrudimsku pozorně mezi obcemi Třemošnice a Běstvina. V úseku blokuje jeden pruh, nehoda motorky a už taky zásah záchranářů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná repríza pátečního pořadu Co se děje se světem? Slovo má Jan Pokorný.
5: Dobrý den, ani tento týden si člověk sledující geopolitickou situaci nemohl úlevně říct, tak už je to lepší. Naopak, oblasti rizik se rozšiřují. Od konfliktů na zemi, na moři či ve vzduchu je patrné, že případným bojištěm by mohl být taky vesmír. Zvážnit by člověk měl i při sledování zpráv o umělé inteligenci. Některé její modely jdou svou cestou, eufemisticky řečeno. Do Českobudějovického studia Českého rozhlasu zdravím Vlastislava Břízu, experta na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
6: Dobrý den i vám.
1: Co se děje se světem?
0: Události končícího týdne v kontextu.
5: Britský král Karel III. Varoval řídící pracovníky v oblasti umělé inteligence před existenčními nebezpečími, která tahle technologie může představovat, pokud se dostane do nesprávných rukou. Co myslíte, hrajeme si s ohněm?
6: Do určité míry tomu tak může být. Pojďme jenom ozřejmit posluchačům, co znamená jí ona existenciální rizika. To není to, že nám umělá inteligence vezme práci, to není to klíčové. Ta obava spočívá v tom, že umělá inteligence za určitých okolností by mohla trvale zničit schopnost lidstva rozhodovat o své budoucnosti. Dokonce případně přispět k vyhnutí lidstva. Těch možností je celá řada. Určitě se stane to, že ta umělá inteligence bude čím dál tím doslova do písmene inteligentnější, až se stane superinteligentní, a může se stát, že její cíle se budou rozcházet s našimi lidskými zájmy. A potom je několik scénářů, to je to, čeho se obávají někteří vývojáři z podniků, které, nebo z uskupení, které umělou inteligenci vyvíjejí, že by právě došlo k tomu, že například se může stát, že některé státy propojí umělou inteligenci s autonomními zbraněmi a válkou. Ostatně již dnes, aby jsme nemluvili o nějaké vzdálené budoucnosti, jsou technologie, kdy například dron, který je vybaven umělou inteligencí, může vlétnout do místnosti, kde bude například 50 lidí. Ten dron nasnímá všechny objekty, předměty v místnosti a na základě předem daných algoritmů se rozhodne, na který objekt, na kterého člověka v té místnosti zaútočí. Ten algoritmus může být například podle hodnosti v místnosti, podle věku, podle důležitosti osoby, podle bohatství, podle čehokoliv. A to se bavíme o dnešku a jsme teprve na začátku. Takže při představě, že by umělá inteligence například byla napojena na systém velení, řízení a včasné výstrahy jaderných zbraní, tak například scénář může být takový, že kdyby se umělá inteligence v budoucnu, zní to jako sci-fi, rozhodla k něčemu podobnému, tak by mohla dát mylnou zprávu do vedení jaderných zbraní v tom smyslu, že je proti jaderné supervelmoci veden jaderný útok a političtí představitelé by stáli před tím, zdali by ten jaderný útok měli opětovat. Takže to je vlastně jakoby jeden konkrétní scénář, který byl i zmíněn. Ostatně, když se podíváme do minulosti, tak určitě mnozí posluchači si pamatují film z roku 1984 Terminátor, kde podobná představa byla zmíněna v jakési počítačové síti Skynet a tam zrovna tento konkrétní případ nastal. V té době tomu nikdo nevěřil a podívejme se, jak jsme se dokázali za těch pár desítek let posunout. No, takže to je jeden z příkladů. Můžeme zmínit i něco, co je konkrétnější, například biologické a chemické zbraně. Dnes to je velice složitý obor, ale ty modely, které ta superinteligentní umělá inteligence bude schopna vykonat v reálném čase, tak se budou stupňovat. Představte si, že by se potom k tomu dostali teroristi. Kybernetická eskalace, ztráta kontroly, rychlý růst schopností, to všechno jsou rizika, která dneska vypadají abstraktně, ale během několika málo let mohou být konkrétní.
5: On ten vývoj umělé inteligence je překotný. Možná už jenom během té vaší první odpovědi se zase ten vývoj dostal o kousek dál. A možná platí okřídlené, pokrok nezastavíš, ale těžko si představit, že hlavní hráči v oblasti AI své počítače a datová centra třeba z výše zmíněných obav vypnou a zahodí. Co bude podle vás dál? Je možná nějaká globální reakce, regulace toho fenoménu?
6: Máte pravdu, určitě i během těchto pár minut vývoj pokročil, nicméně co se té regulace týče, tak já jsem spíše skeptický, protože co se týče například kontroly zbrojení, zůstaneme-li u těch nejničivějších zbraní světa, jaderných zbraní, tak to jsou přece jenom fyzické prostředky, které můžete eliminovat tím, že máte kontroly na místě, inspekce a tu dohodu prostě nějak uzavřete. Ale představte si tuto abstraktní situaci, vývoj umělé inteligence, což nejsou žádné konkrétní velké hotové zbraně a obavu velmocí, že nějaká jiná i přes tuto dohodu jí dál bude vyvíjet. Například Čína, já si nedu představit, že by na něco podobného přistoupila a když, a to je i ta obava Spojených států, tak přesto by jí nemohlo být uvěřeno v tom smyslu, že někde něco nevyvíjí, aby získala dominantní náskok. Takže vlastně tento začarovaný kruh, kdy jedna strana se bude bát, že druhá strana nadále na tom pracuje a získá tím náskok, který potom nepůjde dohnat, podle mého názoru zamezí nějakým zásadním mezivládním dohodám o tom, že by umělá inteligence neměla se dostat do nějakého super pokročilého stavu.
5: Když už jsme byli ve světě filmu přes paralelu s Terminátorem, a zatím je to jenom nadsázka, tak Hvězdné války. Spojené státy poprvé potvrdili, že mají ve vesmíru zbraně. To není únik informací, ale oficiální sdělení. Komu je určené?
6: Máte pravdu. Oni to řekli záměrně abstraktně, jestli jsi si všiml, pane Pokorný. On to ten velitel nazval, že Spojené státy umístili on-orbit space control weapons. Takže
5: ozbrojené systémy pro kontrolu vesmíru?
6: Děkuju, přesně tak. V tom není obsaženo vůbec nic ve smyslu, aby nám řekli, o jaký konkrétní zbraňový prvek se jedná. Důvod ale je jednoduchý. Jednak je to forma strategické komunikace, je to součástí odstrašení a konečně je to oznámení světu, že Spojené státy mají technologický náskok v této oblasti. My jsme první, kteří to dokázali, máme na orbitu nějaký zbraňový systém, který je aktivní, to znamená, nejsou to jenom senzory a radary, ale může to být například nějaký prvek elektronického boje, laserová zbraň nebo nějaký konkrétní projektil. Případně se dnes již vyvíjí satelity, které jsou schopné nebo družice, které jsou schopny se přiblížit k jiným satelitům a vyřadit je z provozu. Takže cokoliv pod tím si můžeme představit, ale bylo to záměrně řečeno abstraktně, aby jsme právě byli a žili v otaznicích.
5: Co to jsou americké vesmírné síly?
6: Americké vesmírné síly je vlastně relativně nový druh zbraně. Americké vedle námořnictva, námořní pěchoty, letectva, pozemních jednotek, tak je vidět, že Spojené státy tomu kladou velký důraz a vlastně v tomto musím souhlasit, že ten prvek bude čím dál tím důležitější. Já proto používám přirovnání, že to, co byly balistické rakety a vlastně jaderné zbraně v druhé polovině 20. století. Jaký game changer to vlastně byl z hlediska vedení válek, tak si troufám tvrdit, že v 21. století to bude opravdu vesmír. Já to řeknu důvod. Určitě se posuneme od fáze, kdy v oné druhé polovině 20. století vesmír sloužil především k pozorování a včasné detekci. To znamená, prostředky, které na orbitě byly umístěny, tak vydávaly komunikační zprávy, vydávaly zprávy časné výstrahy, zdali nejsou používány nějaké zbraňové systémy proti dané zemi. Teď se ale posuneme k tomu, že tam budou aktivní zbraňové prvky, které budou tyto zbraně ničit. A může se stát, ono je to úzce provázáno i s tím Trumpovým plánem na takzvaný Golden Dome, což je vlastně jakási obdoba izraelské železné kopule v tom smyslu, že by měla zabránit pronikavším mezikontinentálním balistickým raketám, aby se dostali do vzdušného prostoru Spojených států právě na základě prvků rozmístěných ve vesmíru, třeba prvků elektronického boje, laserových zbraní nebo fyzických projektilů. A ve chvíli, kdy toto by se podařilo zmotnit a ten deštník by byl opravdu neprodyšný, tak by se mohlo stát, že by došlo k narušení jaderné rovnováhy, která v tuto chvíli na světě panuje, a potom by to mohlo znamenat pokušení nějakého státu opravdu ten konflikt otevřít. To znamená, opravdu vesmír bude hrát podstatně větší roli, než si dovedeme představit.
5: Připomeňme v téhle souvislosti, že Spojené státy a tehdejší Sovětský svaz podepsali v roce 1967 smlouvu o kosmickém prostoru, která smluvním státům zakazuje umísťovat zbraně hromadného ničení na oběžnou dráhu Země, na Měsíc či jiná nebeská tělesa. Jinak ale zřejmě lze vést ve vesmíru bojové operace, na které se tahle smlouva nevztahuje. Jinými slovy, jsou Spojené státy jediné, které mají ve vesmíru nějaké zbraňové systémy?
6: Máte pravdu, já to jenom doplním ještě. Je to tak, ta vesmírná smlouva zakazuje rozmístění jaderných zbraní zbraně hromadného ničení na orbitu a na jiných planetách. Nicméně se netýká konvenčních zbraní. Hmm. Takže to není v rozporu s tím, co Spojené státy vyslovily. Ještě jednu zajímavost. Ono to mělo vlastně dozvuk do hru na jednu událost. V roce 1962 Spojené státy provedly jaderný test s názvem Starfish Prime, kdy nechali detonovat 1,4 megatony silnou jadernou nálož, což je obrovské množství, 400 kilometrů na Zemi. Stalo se to, že vznikl mohutný radiační pás, Terminus Technicus, který vydržel na orbitu měsíce, respektive dokonce přes rok, a ničil všechno, co mu přišlo do cesty. Takže satelity na nízké oběžné dráze, což je například Starlink, byly systematicky při každém průletu tím radiačním pásem ničeny. Byly ozařovány, byly vyřazovány z provozu, degradovány solární panely a další technologické záležitosti související s těmi družicemi. Takže je vidět, že jaderné zbraně ve vesmíru jsou extrémně účinné. Kdyby něčemu takovému došlo, tak bychom se opravdu dočkali k vyřazení obrovského procenta satelitů, které jsou na nízkém orbitu. To je jenom na doplnění. Proto ostatně supervelmoci uzavřeli dohodu, aby tyto zbraňové systémy tam rozměstňovány nebyly. Tak a co se soupeřů týče Spojených států, tak v tuto chvíli vidíme na světě dva konkrétní. Čínu a Ruskou federaci. Přičemž větší obavu Spojené státy mají z Číny, protože ta do technologického pokroku, rozvoje, vývoje investuje nemalé prostředky a ty kapacity opravdu má. Zatímco Ruská federace spíše stagnuje, respektive v případě vesmírných soubojů by se zřejmě spolehla uchýlit na ony jaderné zbraně, které by tu situaci doslova do písmene zdevastovaly. Takže jsou to tři státy, které v této oblasti mají náskok. Spojené státy, Čína, Ruská federace. Co se evropských zemí týče, tak tam jsem skeptický. Tam snad nejdále je Francie, která sama provozuje satelity zpravodajské, satelity komunikační, ale nemá tak komplexní program v žádném případě jako ony tři státy.
5: Říká expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost působící na Karlově univerzitě Vlastislav Bříza.
0: Co se děje se světem?
5: Pojďme teď z vesmíru na zem, respektive na moře. Kromě už známého Hormuzského průlivu se pozornost poslední době obrací k lodním trasám přes průliv Bab al-Mandab. Je to jižní brána do Rudého moře. Kdo ji dnes ovládá?
6: No, to je zajímavá otázka. Je pravdou, že terorističtí Hutijové, které jsou v dané oblasti, tak postupují doslova do písmene každým dnem a získávají další kus území přímo doslova do písmene na břehu Rudého moře v oblasti Bab al-Mandabu. Naplňují tím název této úžiny, což v překladu znamená brána nářků. Ono historicky to mělo význam trochu jiný, protože tam jsou neklidné vody, nevyzpytatelné počasí, tak proto ten průliv byl nazván brána nářků. Dnes to může mít jinou konotaci. Opravdu, ten průliv není široký a Hutijové jsou schopni efektivně ohrožovat námořní dopravu. V tuto chvíli to dělají především proti lodím a zařízením Saudské Arábie, což je jejich úhlavní nepřítel. Ostatní dopravu nechávají proplout. To je zřejmě i ten hlavní důvod, proč Spojené státy nezakročily po boku Saudské Arábie a nepokusily se s těmito rebelujícími teroristy vypořádat. Byla s nima zřejmě uzavřena dohoda, že nebudou útočit proti plavidlům Spojených států a jejich spojenců a budou se soustředit pouze na Saudskou Arábii. A to byl i ten důvod, proč se podařilo Hutijům tak rychle a jednoduše postoupit.
5: Jemenské síly Hutijů, jak už jste říkal, oni neustále rozšiřují svou kontrolu nad řadou přístavů, ostrovů podél Rudého moře. Co chtějí? Jaký je jejich cíl?
6: Tak zasaďme to do kontextu. Oni jsou mohutně podporováni a de facto řízeni iránskými revolučními gardami. Takže je to proxy spojenec teroristického typu pro iránskou teokratickou diktatoru vedenou Teheránem. To je potřeba takto vidět. Takže jakýkoliv nepřítel na světě existuje pro Teherán, tak stejný tak existuje pro Hutije. To znamená jak malý satan Izrael, tak velký satan Spojené státy. Byť teď jsme zmínili, že pragmaticky, protože věděli, že nechtějí jít do přímého střetu se Spojenými státy, tam existuje jakýsi nepsaný pakt o neútočení. Spojené státy z toho těží ještě jednu věc. Prostě ze vzduchu žádnou velkou kampaň nerozhodnete. Ostatně jsme to znovu v přímém přenosu viděli v Iránu, takže stejně tak by to dopadlo z Hutií a naopak bezpečnost amerických základen v regionu a plavby by byla ohrožena, protože Hutijové by potom následně proti těmto jednotkám útočili. Takže to byl čistě pragmatický krok, ale je to prostě proxy spojenec Teheránu, stejně tak jako například Hezbollah v Libanonu.
5: Říká Vlastislav Bříza.
0: Co se děje se světem?
5: A pojďme v závěru našeho rozhovoru do Evropy. Diskusi vyvolal středeční návrh předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na přidružené členství Kanady v Evropské unii. Jaký by to mělo smysl?
6: Kanada není úplně odloučena od Evropské unie. To musíme říct na začátek. Ono to mohlo působit jako, že v tuto chvíli začneme budovat nějaké obchodní vztahy s Kanadou. Není tomu tak. Od roku 2016, již s Kanadou, to znamená 10 let, máme v platnosti dohodu CETA, což je vlastně jakási dohoda o volném obchodu, který v tuto chvíli mezi Evropskou unií a Kanadou existuje. Dále máme s Kanadou uzavřeno bezpečnostní partnerství a konečně třetím významným dokumentem je situace, kdy Kanada má přístup k obranému programu Evropské unie SAFE. Takže je vidět, že ta provázanost tam již nějakou dobu je. Kanada tím sleduje jednu důležitou věc. V poslední době, přesně řečeno roka tři čtvrtě od nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu, má totiž velmi nevyzpytatelného souseda. Spojené státy, to nemusíme asi posluchačům ozřejmovat, jak Donald Trump vůči Kanadě vystupuje, občas ji označí jako 51. stát Spojených států amerických, tu a tam nehorázně zvedne cla. Prostě nechová se vůči Kanadě přátelsky. A Kanada je na Spojených státech podstatně více závislá než Spojené státy na Kanadě, protože do Spojených států proudí 70% obchodu Kanady. To je i ten cíl, ten důvod, proč Kanada koketuje s Evropskou unií diverzifikovat svůj obchod, tím pádem nebýt tak závislý na Spojených státech. V rámci té, ono, vy jste to sám nazval, tak asi dohoda o přidružení, nic takového neexistuje. Kanada se bude chtít snažit, už o tom diskutuje, rozšířit některé své přístavy, například Churchill, bude chtít exportovat více komodit typu stlačeného zemního plynu do Evropy. Provázanost v minerálech a jiných nerostných surovinách. To všechno teď bude předmětem diskuse, jak více onou situaci provázet. Protože samozřejmě sama o sobě Evropská komise nemůže rozhodnout o tom, že by se Kanada stala dalším členem Evropské unie. Proto ta vágní formulace o jakémsi přidruženém členství.
5: A když se podíváme na reakci už zmíněného amerického prezidenta Donalda Trumpa, cituju, pokud je to dobrý úmysl, je to v pořádku. Pokud je to špatný úmysl, uvalíme na Evropu velmi vysoká cla. Podle čeho by Donald Trump poznal v tomto případě dobrý a špatný úmysl?
6: Tak to je typická Trumpovina. Já si nemyslím, že on by sám konkrétně věděl, podle čeho on by se znal, že úmysl je dobrý nebo špatný. To bude ad hoc situace, kterou on bude nějak vyhodnocovat. Nebral bych to doslova.
5: Když ještě zůstaneme na evropském kontinentu, polský premiér Tusk varoval před ruskými hybridními útoky na spojence Ukrajiny. Velmi vážně. Podobné informace mají zřejmě i české tajné služby. Je možné od toho Rusko odradit?
6: Velmi složitě, obzvláště v případě, kdy proti tomu nebudeme nijak aktivně vystupovat, protože sídlem roste chuť. Nemělo by dojít k situaci, že by v nějaké evropské zemi mělo převážit názor, že když se Rusko bude ustupovat, přestane se podporovat Ukrajina, tak v tu chvíli nám dá Rusko pokoj. To je velice nebezpečná a mylná představa, protože to bude znamenat jednoduchý závěr. Rusko si dovodí, že jeho hybridní kampaně zabrali, tím pádem postoupí opět o stupeň anebo o krok dále. To je potřeba mít na paměti. Pouze jednota, vzdor a společný postup odradí Rusko od zintenzivňování podobných kampaní.
5: Poslouchali jste další rozhovor z projektu Co se děje se světem. U mikrofonu v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu tentokrát byl Vlastislav Bříza. Děkuju za odpovědi a mějte se hezky.
6: Moc díky a krásný víkend z jižních Čech všem posluchačům.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, máme 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
2: Za sexuální útoky a vydírání potvrdil soud psychiatru Janu Cimickému trest vězení i zákaz lékařské praxe. Donald Trump zrušil několika médiím akreditace do Bílého domu a jsou to třeba stanice CNN nebo server Politico. Do fotbalové reprezentace jsou poprvé povoláni Ambros, Macek a Radosta. A dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Odvolací soud potvrdil 5letý trest vězení pro psychiatra Jana Cimického. 10 let taky nesmí pracovat jako lékař. Podle rozsudku Cimický během své 40leté praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 vydíral.
4: Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podstatné pro oběti podle státní zástupkyně Táni Dočekalové je hlavně to, že řízení už skončilo.
5: Myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
4: Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Cimického Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží případné dovolání k nejvyššímu soudu.
6: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno.
4: Sám Cimický u soudu dopoledne nebyl, už dřív ale jakoukoliv vinu popřel. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump vypověděl z Bílého domu zástupce 3 médií amerických stanic CNN a MS Now a bruselského serveru Politico. Akreditace jim ruší s okamžitou platností. O nařízení informoval na své sociální síti True Social. Zmíněná média podle Trumpa lžou o něm a jeho vládě i Spojených státech. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer je obžalovaný v Německu. Podle státního zastupitelství v Hamburku se dopustil několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod. Informoval o tom deník Bild a podle něj zároveň ztroskotal další pokus česko-německého podnikatele o návrat k cestovnímu ruchu.
7: Václav Fischer podle státního zastupitelství opakovaně podvedl německý stát, když se během pandemie koronaviru neoprávněně vydával za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a inkasoval od úřadu práce státní podpory. Sám Fischer letos na jaře, když se po něm prokuratura schánila obvinění, odmítl. Deník Bild dnes taky uvedl, že definitivně zkrachovala Fischerova leasingová společnost. Ta měla zaštiťovat na říjen plánovaný restart aerolinek Fischer Air. Společnost už dopředu prodávala letenky z německého Kaslu do různých letovisek. Soud kvůli nedostatku majetku prý ani nezahájil insolvenční řízení. Po firmě podle deníku Bild zůstaly dluhy v přepočtu za desítky milionů korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Silničáři začali s přestavbou silnice první třídy mezi Pohořelicemi na Brněnsku a Lechovicemi na Znojemsku. Po dokončení v srpnu 2029 bude mít 3 pruhy. Investice téměř za 2 miliardy korun má snížit riziko tragických nehod. Úseky stavby vyjmenovává šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
8: Budeme stavět 5 nových mimoňových křižovatek, budeme stavět de facto 19 mostů, 8 na hlavní trase, nadjezdy, železniční most, na větví křižovatek, bude se stavět přes 500 metrů dlouhá pětiuhlová stěna, je to dlouhá stavba 21 km, bude se rozdělena na různé etapy.
2: Uzavírky a omezení dopravy budou silničáři během etap různě měnit a upravovat.
3: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka srovnal Davis Cupové utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Menšíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Schult na 2x6-4. Zápas bude pokračovat odpoledne soubojem deblistů. Trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. A pro 4 duely v elitní divizi Ligy národů vezme 3 nováčky. Lukáše Ambrose z Anderlechtu, Romana Macka ze Sparty a Matěje Radostu z Teplic. V nominaci chybí Patrik Šik z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat. Generální manažer Pavel Nedvěd říká, co od nadcházejících utkání čeká.
9: tyhle zápasy použijeme pro to, aby jsme poznali hráče a pro to, aby jsme se snažili udělat co nejlepší výsledek. Já si myslím, že tohle trenéři mají v hlavě a nechceme být jenom sparring partneři a prostě chceme něco vytvořit a mít nějaký obraz národního týmu.
2: Češi za týden v sobotu přivítají Chorvatsko a pak Anglii a poletí do Španělska a Anglie.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D11 u sjezdu na Jičín a omezení na dálnici D1 v Brně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové srazilo osobní auto Lesní zvěř. Nehoda je za sjezdem na Jičín 44. kilometru. Na dopravu nezdržuje. Dálnice teď i jinde bez kolon. Na D1 v Brně směr Praha stálo osobní auto s defektem. Exit 190 sjezdu na výstaviště. Vypadá to, že už odjelo a z místa teď odjíždí i silničářská šipka. Na silnici 11 trase Žamberk-Vamberk havarovalo osobní auto mezi Helvíkovicemi a odbočkou na Záchlumí. Je mimo vozovku, už by tam měla být policejní hlídka. A na Chrudimsku mezi obcemi Třemošnice a Běstvina blokují jeden pruh následky nehody motorky. A na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
11: Rusko volí. Celý víkend si vybírá zástupce do státní dumy. Podle prezidenta Putina tyto volby ukážou jednotu národa a lásku k vlasti. Hlasuje se totiž i na okupovaných ukrajinských územích. Více k tomu řekneme už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

Rusové si až do nedělního večera vybírají přes 400 členů státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od začátku celoplošné invaze na Ukrajinu v roce 2022 a poprvé v nich mohou hlasovat obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Ruský prezident Putin vyzval Rusy, aby svými hlasy vyjádřili podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině.

0: Rozhodnutí tehdy vyvolalo i menší protesty. Podle ruské právničky specializované na lidská práva Diny Haskelbergové rozsudek nad Jablokem ukazuje, jak moc se v dnešním Rusku zmenšil prostor pro opoziční politiku.
1: Vzkaz zní v podstatě takto. Politické hranice stanovené vládou nelze překročit.
0: K volebním urnám s ruskou vlajkou se vydají i lidé na okupovaných územích Ukrajiny, a to včetně Krymu. Ukrajinská lidskoprávní aktivistka Katerina Raševská upozorňuje, že by po volbách mohly přijít také nové represe. Taky je podle ní pravděpodobné, že Putin po volbách vyhlásí další mobilizaci. O nuceném náboru rekrutů mluví i další odborníci. Třeba ruská nezávislá novinářka Alesia Marochovská ale pochybuje, že by ho vláda vyhlásila oficiálně. Bude podle ní spíš různými způsoby stupňovat nátlak.
1: Studentům třeba při zkoušce dají rozhodnutí o vyloučení ze studia a smlouvu o vstupu do armády a oni si musí vybrat.
0: Ruský prezident Vladimír Putin zatím spekulace o možné další mobilizaci nepotvrdil ani nevyvrátil. Ondřej Himer, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

Jak se staví dům pro Antarktidu? Vyzkoušeli si to studenti architektury VUT v Brně. Jejich futuristický modul pro budoucí výzkumnou stanici má odolat větru, mrazu i sněhu. A my vám ho v nočním radiožurnálu představíme už za chvíli.

0: Silný vítr, mráz a další extrémní podmínky, to vše musí vydržet budova v Antarktidě. Jak by mohla vypadat budoucí česká stanice na nehostinném jižním kontinentu, navrhli studenti architektury VUT v Brně. Postavili její prototyp ze stovek dílů. Samotný modul do Antarktidy nepojede, zůstane v Brně jako vzdělávací a popularizační centrum českého polárního výzkumu.
1: Vcházíme teďko do prototypu modulu polární stanice.
2: Prototyp polární stanice pro výzkum na nejjižnějším kontinentu mi ukazuje vedoucí projektu Martin Kaftan z Fakulty architektury VUT.
1: Je to vlastně určený jako technická budova na ostrově Nelson. Je to vlastně souostroví Jižní Shetlandy.
2: Právě tam českým vědcům zatím chybí zázemí, které mají na druhé české základně na ostrově Jamese Rosse. Podotýká manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
3: Na ostrově Jamese Rosse máme plně funkční krásnou stanici. Tam krom kapacit nám nechybí vůbec nic. Na ostrově Nelsonově začínáme téměř od nuly. Ta infrastruktura, která tam momentálně je velmi provizorní a ty podmínky jsou tam teda velmi drsné. Chybí laboratorní kapacity. Všechno se odbývá jakoby v terénním táboře pod stanem.
2: Podle Kaftana počítá návrh s větrem, ale také s vysokou vlhkostí, proměnlivými teplotami a silným UV zářením.
1: Ta geometrie upravena tak, aby minimalizovala tím porivům toho větru, je to trošku aerodynamické.
4: Když si představíme, že stojíme venku, tak to je taková tmavá až futuristická budova velmi specifického tvaru.
1: Ty skosené plochy jsou určené potom k solárním panelům a mají optimální vlastně náklon vůči tomu slunci, které je tam relativně nízko.
4: Když vejdeme dovnitř, tak je prakticky obložena takovými dřevěnými částmi, panely.
1: To jsou vlastně ty stavební dílce. Každý ten díl ty skládačky musí unést dva chlapy. Takže my jsme udělali takovou skládačku, která se dá složit jenom gumovou palicí a pomocí nějakých vrutů.
2: Stovky vzájemně propojených kazetových dílů vyrobilo speciální robotické rameno Kuka.
1: To je vlastně průmyslový robot, je to univerzální nástroj.
2: Přípravou výroby, podkladů a laděním jednotlivých dílů se zabýval student Jakub Bráhmy z VUT.
5: Stavebnicový systém, kdy vlastně se z překližkových desek vyřežou různé díly s různýma ozubama, aby se do sebe dali zapasovat a vlastně se z toho potom se skládají různá ramena a boxy, aby se z toho vytvořila prostorová konstrukce.
2: Do Antarktidy tento modul nezamíří. Zůstane v Brně pro popularizační a vzdělávací aktivity, vysvětluje Pavel Kapler.
3: Tento úžasný modul nám ukazuje, jak by to mohlo být, kdyby byl svět ideální a kdyby Antarktida nebyla tak krutým místem. To, co tam potom vznikne, a věříme, že ve spolupráci zase s architekturou vysokého učení, tak bude pravděpodobně jednodušší než tento modul.
2: Model ale není podle Kaplera jen výstavním exponátem. Technologie a zkušenosti získané při jeho stavbě chtějí vědci využít při budování skutečných objektů na Nelsonově ostrově.
3: Budeme testovat technologie, které vyplynuly tady z konstrukce toho modulu. První budova by měla být osazena v roce 2028 a na základě výsledků doufáme, že třeba v roce 2030 by se stavěly další budovy, které mají nahradit ty stávající nevyhovující.
2: Modul vznikl pro Český antarktický nadační fond a lze si ho příští týden v pátek prohlédnout na Noci vědy na Fakultě architektury VUT v Brně. A kdo se chce dozvědět víc o českém polárním výzkumu, může zase navštívit Geografický ústav Masarykovy univerzity na Kotlářské. Z Brna Marek Hensl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl páté. Zprávy a Martin Matějka.
1: Požár haly na zpracování plastu v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze třetího stupně na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou v dopoledních hodinách zjišťovat vyšetřovatelé. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových kolumnách a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. A mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. A teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Nejméně 100 malijských vojáků a 5 členů ruské žoldnéřské organizace Afrika Korps minulý týden zabili džihadisté při útoku na vojenskou základnu v Mali, informovala o tom agentura AFP. Organizace Afrika Korps byla dříve známá jako Wagnerova skupina. Podle AFP jde o jeden z nejkrvavějších útoků od začátku konfliktu mezi malijskou vládou a radikálními islamistickými skupinami a boje trvají už skoro 15 let. A lidé v Jizerských horách si dnes připomínají 110 let od ničivého protržení přehrady na Bílé Desné. Hráz se protrhla necelý rok po dokončení 18. září 1916. Přes 60 lidí tehdy v údolí pod ní přišlo o život další stovky o domov. Připomínka začne v 10 hodin dopoledne přímo na protržené přehradě. Návštěvníky čekají koncerty a divadelní představení, bohoslužba nebo projekce filmu o katastrofě.
2: Sport.
1: Mistrovství světa v biatlonu uspořádá v roce 2031 Östersund. Švédské středisko bude šampionát hostit po třetí v historii. Rozhodla o tom Mezinárodní unie IBU na úvod svého kongresu v Německu. Za rok budou nejlepší biatlonisté soutěžit o světové medaile v estonské OTP. Následovat budou rakouský Hochfelsen a norské Oslo. V olympijském roce 2030 se samostatné mistrovství světa tradičně konat nebude.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D11 u sjezdu na Jičín a na Chrudimsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové srazilo osobní auto Lesní zvěř. Nehoda je za sjezdem na Jičín, 44. kilometru. Šetří policie a místem teď projedete plynule. Na Chrudimsku mezi obcemi Třemošnice a Běstvina blokuje pruh nehoda motorky. Zřejmě se zraněním zasahovali tam záchranáři. V souvislosti s dny NATO se mohou v okolí letiště v Mošnově dnes a zítra tvořit kolony. Jde o silnice 58 z Ostravy do Příboru a 464 od Studénky a dálnice D1 k letišti. Areál se otevírá v 8 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem je místy oblačno, jinak polojasno až jasno, ochladilo se na 11 až 7 stupňů a přes den pak čekáme polojasno ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách pak naměří kolem 15. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
0: A pojďme se stručně podívat do dnešního kalendáře. Máme sobotu 19. září, tak všem zitám blahopřejeme k svátku. A 68. narozeniny dneska oslaví známá herečka a dabérka Valerie Zavadská.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Na plýtvání věcmi i jejich nadbytečnou výrobu upozorňuje akce s názvem Reuse dny. Začaly včera a skončí 8. října. Program v nočním Radiožurnálu více přiblížíme už za chvíli.

0: dát starým knížkám, nábytku nebo třeba oblečení nového majitele, nebo opravit rozbité věci místo toho, aby skončily v odpadu. Nejenom na to upozorňuje akce pod názvem Reuse dny. Do jejího třetího ročníku se od včerejška mohou zapojit lidé po celém Česku a my jsme natáčeli konkrétně v jenom pražském Reuse obchodě.
1: Do Reuse centra v Praze 11 přišla i paní Renata s malou dcerkou, která si tady hraje s vláčkem. Proč chodíte ráda do tohoto obchodu?
2: My hlavně využíváme Reuse, že sem dáváme věci, protože samozřejmě s dětma člověk toho má spoustu, co nepoužije a spoustu věcí není ani zničených, takže rádi je sem odnášíme, aby mohla ještě někdo využít. A většinou zároveň tašku sem dáme a jdeme se i třeba podívat, jestli tu není něco, co by se nám hodilo.
1: Na oblečení se sem přišla podívat i paní Dana z Prahy. A jakou kvalitu tady ty věci podle vás mají?
3: Přijde mi, že zrovna tady v Reuse obchodu ta kvalita je dobrá, že to není takové skladiště jako odložených věcí, to v žádném případě.
1: Je to obchod, který má asi 200 metrů čtverečních, jeho spoluzakladatelem je Jaroslav Zíta. Zájemci tu najdou veškeré zboží od oblečení, hraček pro děti, knih, nábytku, vybavení do domácnosti. Co dalšího tady lidé můžou najít?
4: Přidal bych dekorace do domácnosti, batohy, boty. Chodí sem i sběratelé na knihy, na LPčka, na porcelán.
1: Není to jenom obchod, kde lidé můžou koupit anebo se zbavit věcí, ale má to i určitý socioenvironmentální přesah. Jak dál popisuje Jaroslav Zíta, je možné ty věci darovat dál do dalších organizací.
4: Nově spolupracujeme s Klokánkem, kde máme konkrétní spolupráci tady s Klokánkem na Praze 11. Tam už jsme schopni darovat konkrétní věci konkrétním dětem. Jinak máme spolupráce se spolky a s dalšími organizacemi tady právě na Praze 11 na Jižním městě a je to třeba Domov důchodců, Sousedská klubovna a rozjíždíme další spolupráce právě v této komunitní struktuře, řekněme.
1: A právě na to, jak předcházet vzniku zbytečného odpadu nebo používat věci opakovaně, upozorňují Reuse dny, které potrvají až do 8. října. Konají se po celém Česku a lidé se můžou zapojit do workshopů, zkusit si třeba opravit starý nábytek nebo takzvaně vysvapovat, tedy vyměnit staré věci za jiné. Reuse dny jsou už letos po třetí a zapojuje se do nich stále víc měst i lidí, pokračuje provozní ředitelka Reuse Federace Anika Chalupská.
5: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí.
1: Podobné akce chtějí upozornit na principy a význam takzvané cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i suroviny pro další použití. Zároveň tento systém navrhuje všechny budoucí výrobky už na začátku tak, aby zůstaly v oběhu co nejdéle. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
6: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
1: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8 procentních bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Pořád je ale co dohánět. V cirkulární ekonomice se daří nejvíc Nizozemsku, Belgii nebo Itálii, které jsou nad 20%. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Bývalý šéf pojišťovny VZP rozdal marketérům roční konkurenční doložky, dostali i exmluvčí prezidenta Ovčáček. Americký prezident Trump se s Dánskem dohodl na urovnání vztahů ohledně Grónska. Třinec porazil Kometu Brno a má jako jediný tým hokejové typ sport extraligy po dvou kolech plný počet bodů. A dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Doložky získalo letos v únoru 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali už několik let. U některých z nich nebyl podle auditorů pro jejich sjednání důvod. Kareš ale tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím.
3: Všechny ty lidi, kteří to měli, který se jmenovala, tak byly vytipované ze spoda lidmi a mě doporučeny. Byla to třeba dobře, byla to referentka marketingu, dobře, ale měla na starosti sociální sítě a dělala to nejlíp. A dělala to tak, že cílila na cizince.
1: Roční doložku měl například i bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který v pojišťovně koordinoval firemní komunikaci a PR. Radiožurnálu řekl, že mu doložku nový ředitel zrušil. České stíhačky Gripen vzlétly ve čtvrtek do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informovala na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočili ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybojovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Grónsko je autonomním územím Dánského království. Trump opakovaně tvrdil, že kvůli americké bezpečnosti by mělo patřit právě Spojeným státům. Ostrov navrhoval koupit. Zároveň tvrdil, že nemůže Dánům patřit jen proto, že tam před 500 lety připluli lodí. Samořídící auta nebo roboty na doručování zásilek můžou dnes lidé vidět na Dni chytré mobility na pražském výstavišti. Zapojit se taky budou moct do testovacích jízd, přednášek nebo odborných dílen. Technologie návštěvníkům představí i společnost Tropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí a je taky garantem akce, říká její mluvčí Filip Drápal.
4: Budeme tam prezentovat třeba automatické počítání cestujících, projekt Čitelná Praha, nové funkce v mobilní aplikaci Lítačka a za Středočeský kraj tam bude také dodávka poptávkové dopravy Pit Halo.
1: Jičín se dnes na jeden den vrací do časů prusko-rakouské války. Pracovníci muzea Český ráj připravili vzpomínkovou akci ke 160. výročí bitvy u Jičína. V 11 hodin bude pietní akt na Prachově a o půl hodiny později bitevní ukázka v Prachovském sedle. Potom se jednotky vojenských historických oddílů přesunou z Prachova do Jičína, kde předvedou bojové ukázky v Zámeckém parku.
2: Sport.
1: Třineští hokejisté dokázali jako jediní v prvních dvou kolech typ sport extraligy naplno bodovat. Po obratu porazili brněnskou Kometu 6-5. Za to Královéhradečtí nedali gól a Českým Budějovicím podlehli 0-2. Trenér Východočechů Tomáš Martinec byl zklamaný z toho, v jakém mentálním nastavení tým zápas odehrál.
5: My si musíme uvědomit, že pokud z té extralize nebudeme každý zápas na naše maximum a nebudeme ochotní za sebe vymačknout úplnou hranu, tak aby jsme měli šanci zápas vyhrát, tak nebudeme úspěšní.
1: Kladno porazilo pražskou Spartu 3-2 po nájezdech. Olomouc zvítězila nad Plzní 3-2 v prodloužení. Litvínov podlehl Pardubicím 1-3 a Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody v Praze a omezení v Táboře. V Praze na Rohanském nábřeží se střetlo osobní auto s chodcem. Nehoda je na křížení s ulicí Rohanský ostrov, směr Těšnovský tunel na místě Sanitka, taky policejní hlídka. V Praze další nehoda u náměstí Míru. V Urugvajské ulici narazilo osobní auto do několika zaparkovaných. Je to jednosměrka, čekejte omezený průjezd, možná je i uzavírka. V Táboře v Pelhřimovské ulici od včerejška stojí porouchaný autobus. Poblíž železniční stanice Měšice blokuje jeden pruh směr se Zimovo Ústí Planá nad Lužnicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem je místy oblačno, jinak polojasno až jasno a k ránu se lokálně taky vytvoří mlhy. Ochladilo se na 11 až 7 stupňů, v údolích může být i kolem 5. Přes den čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy i jasno. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 15. To byly zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a teď už taky Štěpán Pokorný.
7: My vám přejeme dobré ráno, s radiožurnálem jste v 5 hodin 5 a půl minuty, začíná ranní víkendový radiožurnál. Na vzácných loukách v Beskydech je v těchto dnech rušno. Dorazily tam desítky dobrovolníků, kteří pomáhají místním ochráncům přírody tyto unikátní lokality se o ně starat. Přímo do terénu vás vezmeme v reportáži už za chvilku. Zůstaňte s námi, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Štěpán Pokorný.

0: Kancelářské židle vyměnili za hrábě a vidle. 50 dobrovolníků z pivovaru tradičně pomáhá uklízet horské louky na Radhošti v Beskydech. Spolu s ochránci přírody ze spolku Salamandr z Rožnova pod Radhoštěm hrabou a odklízejí posečenou trávu, aby na loukách zůstalo místo pro vzácné beskydské rostliny.
1: Jarda má teď v pravé ruce takovou plachtu, kamarád si nasazuje rukavice, asi kolega z práce. Vy jste docela zadýchaný.
2: No, my stahujeme teď momentálně seschlou travu a dáváme ji do vyhnívacích pásů přímo pod stromy, tak aby to tady nezavazelo, nevyhnívalo, ať příští rok ta trava může zdravě růst.
1: Říká Kamil Kupča, to, jak si teď s kamarádem poradí v tom nakládání už usušeného sena, sleduje Vojtěch Bajer z rožnovského Salamandru.
3: Tady jde opravdu jenom o to odklidit trávu, aby tu nevznikala stařina, aby se tu nehromadila a aby se tu obnovovaly ty louky.
1: Dá se vůbec tady na Radhošti usušit seno?
3: No, je to prakticky nemožné.

0: někde jako na řízení vedení, ale že to jde ze spodu a za to jsme opravdu rádi, že ti lidi se k nám ještě navíc vracejí, že mají pocit, že tady pomůžou opravdu s něčím smysluplným, takže to je pro nás potom radost spolupracovat.
1: ČSOP Salamandr z Rožnova pod Radhoštěm pomáhalo uklízet louky na Radhošti 50 dobrovolníků. Gabriela Hekl, Radiožurnál.

0: Největší sportovní hala v Česku hostí po 13 letech Davis Cupové utkání a taky tenisté zažívají dosud nepoznanou atmosféru. Promluví o tom za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu, teď je počasí a Marcela Hálová.
1: Počasí. Dnes nás čeká poměrně slunečný den bez deště s příjemnými teplotami. Po ránu a dopoledne bude jasné nebo skoro jasné nebe. Ojediněle ho zakryjí mlhy. Ty se ale dopoledne rozpustí. Odpoledne pak bude spíše polojasno a večer začne od severozápadu oblačnosti pozvolna přibývat. Na teploměrech uvidíme od 19 do 24 stupňů. Pokud se chystáte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 15 stupňů. A povane k tomu slabý, přes den pak mírný západní až jihozápadní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Čeští tenisté hrají se Spojenými státy po úvodním dni nerozhodně 1-1. Jakub Menčík nejprve podlehl Lerneru Tienovi a Jiří Lehečka pak porazil Bena Sheltona. I dnes se bude hrát před zaplněnými tribunami libeňské haly, kam se Davis Cupové utkání vrátilo po 13 letech.
1: Slyšíte tu kulisu? Po 13 letech nastupuje český tým k Davis Cupovému utkání v libeňské hale.
2: Jo, tak bylo to skvělý, že jo, skvělý vlastně pocit mít tu podporu těch fanoušků a člověk to nezažije na turnaji. To něco jiného, je to určitě nezvyk, ale ta podpora těch fanoušků, tak nebo ta atmosféra, tak je úžasná, takže to jsem si samozřejmě na tom kurtu moc užil, nebo respektive i při tom nástupu. To, že to nedopadlo, tak je věc druhá.
3: Mrzelo Jakuba Menčíka, že se fanouškům neodvděčil dobrým výkonem a výhrou, ale zároveň doufal, že ještě bude mít šanci předvést se znovu a lépe druhý Davis Cupový den.
2: Davis Cup je týmová soutěž, takže v týmu máme super lidi.
3: A díky vítězství Jiřího Lehečky má jistotu, že ještě nebude před utkáním týmových jedniček rozhodnuto.
1: Je konec, Jiří Lehečka využívá třetí matchball, poráží Bena Sheltona 2x4 a užívá si pocitu vítěze.
4: Myslím si, že i ten zápas, i ten soupeř, i celkově to utkání, jakým způsobem se to vyvíjelo, pro mě tohle určitě je velikánská výhra.
5: Naprosto fenomenální výkon ještě jednou, dámy a pánové, Jiří Lehečka!
4: Jsem vždycky takovej, řekl bych, umírněnější hráč, i co se těch projevů týče, ale myslím si, že když už si to někde užít, tak si myslím, že není lepší místo asi na tomhle světě pro mě jako pro hráče, než v Praze v O2 aréně před asi řekl bych skoro plnou halou.
3: Hodnotil úvodní den Jiří Lehečka, ten druhý otevře ve 14 hodin 4 hra, pak se utkají jedničky a nakonec dvojky obou výběrů. Jenom vítěz celého utkání postoupí na závěrečný turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších mužstev světa. Z libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT 2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: 5 hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze 3. stupně na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou v dopoledních hodinách zjišťovat vyšetřovatelé. Nejméně 100 malijských vojáků a 5 členů ruské žoldnéřské organizace Africa Corps minulý týden zabili džihadisté při útoku na vojenskou základnu v Mali. Informovala o tom agentura AFP. Organizace Africa Corps byla dřív známá jako Wagnerova skupina. Podle AFP jde o jeden z nejkrvavějších útoků od začátku konfliktu mezi malijskou vládou a radikálními islamistickými skupinami. Boje trvají už skoro 15 let. V areálu brněnské vily Šťastny začala výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Otevřená bude do konce roku.
2: Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka srovnal stav Davisového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menšíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Zápas bude pokračovat dnes odpoledne v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Ve 14 hodin začne souboj deblistů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na Orlickou, Stecku a v Praze. Na silnici 11 trase Žamberk-Vamberk v noci havarovalo osobní auto kolem. 3. hodiny bylo mezi Helvíkovicemi a odbočkou na Záchlumí mimo vozovku. Policie před chvílí omezení po nehodě prodloužila o další hodinu. V Praze na Rohanském nábřeží se střetlo osobní auto s chodcem. Nehoda se zraněním je na křížení s ulicí Rohanský ostrov. Omezený průjezd čekejte ve směru k Těšnovskému tunelu. A na silnici 27 z Klatov do Železné Rudy opravují železniční viadukt. U obce Běšiny se bude ještě několik měsíců jezdit kyvadlově jedním pruhem v noci. Je to na semafor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ráno je nad naší republikou většinou jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se vyskytují mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty v noci a teď po ránu klesly na 7 až 11 stupňů. Lokálně, hlavně na severu a západě Čech je jen kolem 5 stupňů. V 1000 metrech na horách je také 5 stupňů, ale na Šumavě, například na Kvildě Perle, klesla teplota k nule. Počasí bude ráno a dopoledne pokračovat s jasným až skoro jasným nebem. Ještě se mohou místy udržet mlhy. Odpoledne pak bude mraků lehce přibývat na polojasno. Později večer se začne na severozápadě našeho území nebe pozvolna ještě víc zatahovat. Teploty odpoledne vyšplhají na velmi příjemné hodnoty mezi 19 a 24 stupni. Na hřebenech hor pak teploměry ukážou kolem 15 stupňů. A povane k tomu slabý, přes den pak většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
3: Dobré ráno vám přejeme, v 5.34 pokračuje vysílání radiožurnálu a teď Last Goodnight.
7: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

Růžovky, suchohřiby i babky v některých částech Vysočiny si teď lidé nosí z lesů plné koše hub. Kde zaručeně rostou, to se dozvíte z víkendového ranního radiožurnálu už za pár minut.

0: Houbaři se dočkali, po dlouhých týdnech sucha lesy konečně zalili deště a z podrostu začínají vykukovat houby. Zatím sice nerostou úplně všude, ale například na Pelhřimovsku už lidé nosí domů plné koše.
1: Rostou, jsou super, jsou růžovky hodně babky, suchohřiby začínají, je to skvělý.
2: V lese mezi Kamenicí nad Lipou a Černovicemi na Pelhřimovsku potkávám paní Petru, která teď opět přisedla k zemi, odřezává nádherného modráka.
1: Začíná to, je to super, krásná příroda, čistý vzduch, žádný lidi zatím, takže úžasný, pojďte.
2: Máte tak zhruba půl košíku, jak to trvalo dlouho?
1: Jo, nevím, půl hoďky tady jsme.
2: O kousek dále pán, ten asi taky už má nazbíráno.
1: Jo, to je manžel.
3: My jsme z Jihlavy a sem jsme jeli na doporučení. Takže, ale vyplatilo se to, vzali jsme si z práce volno, takže jako krásný den. Já nevím, co s tím budeme dělat doma, až to očistíme všechno.
2: Já se teď vracím zpátky k silnici, ke svému autu. Zatím jsem ušel asi 40 metrů a opravdu jsem zahlédl jen tak letmo asi 6, 7, 8 hub. Zdaleka ne všude jsou to ale takové žně. Jinde je třeba úroda daleko skromnější, anebo není vůbec žádná. Jak mi prozradil mykolog Jaroslav Malý.
4: Musíte do velkých údolí, musíte prostě na místa, kde je to zastíněný a kde je třeba mech, který udrží trošku vody. Takže prostě pořád ty houby nerostou tak, jak by měly. Jo, lepší to je, co mám zprávy, jak je to lepší. Třeba v Jizerských horách na některých místech, nebo v Krušných horách, ale jsou místa, kde ty houby vůbec nejsou.
2: S houbami je to horší, například na jihu Třebíčska.
4: Já totiž mám teď výstavu hub tady v Jebnici a tady máme přes 120 druhů, což jsem vlastně přivezl sám. A všechno to bylo z Písecka a z Táborska, ale jsou tam taky místa, kde vůbec nic není.
2: Pro všechny houbaře má ale mykolog dobrou zprávu. Už brzy by mohly začít růst úplně všude. Milan Soldán, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: počasí.
1: Nejchladnějším místem dnešního rána je Šumava, tam někde klesla teplota i k nule, například na Kvildě Perle. Poměrně chladno je i v severních a západních Čechách, tam místy v údolích spadla teplota k 5 stupňům. Nejčastěji na teploměrech v tuto chvíli vidíte od 7 do 11 stupňů Celsia. Přes den pak ale teploty budou velmi příjemné, nejčastěji se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 24 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 15 stupňů Celsia. A nebe bude nejprve místy oblačné, budou ho zakrývat mlhy, až se rozpustí, pak bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, postupně ale budou mraky přibývat, takže odpoledne bude polojasno a večer se pak bude hlavně na severozápadě našeho území oblačnost ještě zvětšovat. Pršet dnes ale nebude. Krásný den.

0: Znáte ho třeba z filmu Poslední aristokratka nebo z minisérie Marie Terezie. Na barokním zámku v Miloticích u Kyjova začínají rozsáhlé opravy. Týkají se konstrukce střechy a krovů a potrvají 3 roky. Práce zhruba za 34 milionů korun správci rozdělili na etapy, aby lešení bylo vždycky jenom u jedné části památky.
1: Teďka jsme ve fázi vlastně průzkumu celého krovu, kde máme skladbu vlastně nějakých kráčat, 5bokých vaznic, 5bokých pozednic, aby jsme věděli průřezy a budeme nechávat řezat na pile.
2: Vyjmenovává v krovech Milotického zámku stavby vedoucí Milan Závrbský. Dělníci budou v nejbližší době taky sundávat horní část krytiny a plachtovat střechu.
1: Tady máme třeba kreslený, že tady máme zrovna v této části měnit celý tento vazný trám. Bude to po domově, uvidíme, jak bude vypadat z hlavy těch trámů, buď to vyměníme tu část, která je sem, tady ta část dá se být dobrá.
3: Ta střecha už byla za 5:12, to znamená, že my už jsme o to usilovali několik let. Jednak ta krytina, ta bobrovka už je jak perník, jako v podstatě se nedala měnit. Vůbec, když jsme na to lezli, tak nám to praskalo pod nohama.
2: Dodává kastelán Evžen Boček. Trámy jsou staré zhruba 300 let.
3: Hlavně teda ta konstrukce samotná té střechy už leží na těch takzvaných pozednicích, které už neexistují. Čili ta střecha tlačí vlastně na ty zdi, na ty římsy a ty římsy by mohly třeba začít padat.
2: Řemeslníci budou pracovat ve 3 etapách. První začínají v severním křídle ze strany hospodářského zázemí.
3: A potom přes zimu bychom chtěli udělat vlastně to hlavní průčelí, kdy tady nebudou lidi, my asi zavřeme zřejmě i areál. Jo, protože to bude jako hodně náročný a potom na další sezonu se přesuneme na tu jižní stranu, no a dodělá se to tu další zimu, vlastně to průčelí zahradní.
2: Kastelán Evžen Boček doufá, že se práce v příští návštěvnické sezóně zvládnou i bez výrazného omezení provozu. Z Milotic u Kyjova, Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slangovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Vojtěch Tomášek má zprávy.
1: Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. Pražské letiště chce zrychlit pasové kontroly cizinců. Způsob hledá. Čeští tenisté vyrovnali díky výhře Jiřího Lehečky souboj s USA v Davis Cupové kvalifikaci. A bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Byl vyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Mluvil o tom na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% HDP. Vláda premiéra Babiše plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2%.
3: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
4: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
3: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
1: Kubu zasáhl letošní 7. výpadek elektřiny, uvedla to agentura AFP s odkazem na ministerstvo energetiky a hornictví. Výpadek postihl celý ostrov s téměř 10 miliony obyvatel. Úřady uvedly, že na obnově dodávek pracují. Výpadky elektřiny jsou na Kubě v posledních měsících čím dál častější. Země čelí ropné blokádě ze strany Spojených států, která ji odřízla od dodávek paliva a ochromila rozvodnou síť. Kvůli nedostatku ropy musela Kuba výrazně omezit základní služby. Pražské letiště zavede opatření, která mají zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Přibude tam třeba nová přepážka. Cizinci, kteří přilétají ze zemí mimo Schengen, teď na kontrolu často čekají i víc než hodinu.
5: Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
6: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
5: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
7: Se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
5: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: V Hradci Králové pokračují krajské dožínky, poprvé v areálu Park 360 na letišti. Program je dnes připravený od 10 hodin, třeba výstava zemědělské techniky, hospodářských zvířat nebo tradičních řemesel. V aréně návštěvníci uvidí ukázky práce ovčáckých psů, stříhání ovcí, dravce nebo přehlídku plemen, skotu nebo taky dog dancing. V 11 hodin organizátoři ocení nejlepší krajskou potravinu roku nebo zemědělce a hospodáře v Královéhradeckém kraji.
8: Sport. Čeští tenisté hrají v Davis Cupové kvalifikaci s USA nerozhodně 1-1 na zápasy. Menšík nejprve podlehl Tienovi, Jiří Lečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona. Souboje Česka se Spojenými státy dnes bude pokračovat 4 o 14 hodin. A hokejisté Kladna vyhráli i druhý zápas nové sezóně Tipsport Extraligy. Spartu porazili 3-2 po nájezdech. Třinec zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Litvinov prohrál s Pardubicemi 1-3. Mladá Boleslav s Karlovými Vary 1-4. Hradec Karlovy s Českými Budějovicemi 0-2 a Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení. A fotbalisté brněnského Artisu budou v 9. kole šance ligy hostit Slovan Liberec. Zápas začne v 15 hodin, stejně jako souboje Mladé Boleslavy s brněnskou Zbrojovkou a Pardubice s Bohemians. V 18 hodin nastoupí Slovácko proti ostravskému Baníku. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky nebo spíše omezení na D1 u 9 křížů a mlha u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš stojí několik nákladních aut. 167. kilometr poblíž odpočívky 9 křížů. Na dálnicích je po ránu většinou dobrá viditelnost. Výjimkou je hlavně D6 z Karlových Varů do Chebu. V některých úsecích na trase je mlha. V souvislosti s dny NATO se mohou u letiště v Mošnově dnes a zítra tvořit kolony. Pokud chcete jen projet, raději se během víkendu vyhněte silnicím 58 z Ostravy do Příboru a 464 od Studénky a dálnice D1 k letišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ojediněle s mlhami. Večer pak začne na severozápadě pozvolna přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 15. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Dobré ráno, s radiožurnálem jste 6 minut po 6. hodině, 40 nostalgických jízd, historické lokomotivy na točně nebo jejich noční focení. To všechno je součástí víkendového festivalu parních lokomotiv v Benešově. Jeho 7. ročník je ale zároveň poslední. Proč to tak je, tak to probereme po kapele Linkin Park. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
3: a Štěpán Pokorný.

0: Vzácné historické lokomotivy z Česka i ze zahraničí dorazily na 7. ročník festivalu parních lokomotiv v Benešově. Divácky oblíbená akce je ale letos naposledy. Na trati z Prahy přes Benešov do Českých Budějovic bude od poloviny prosince fungovat nový zabezpečovací systém ETCS, který parní lokomotivy nemají.
1: Vy první, já vás chytám.
2: Lukáš Benda, jeden z organizátorů festivalu parních lokomotiv v Benešově, mi teď otevřel jeden z vagónů. Na co se mohou lidé těšit?
1: No, bude k vidění minimálně jako 20 strojů parní lokomotivy, motorové lokomotivy. Bude během víkendu vypraveno 40 jízd po okolí.
2: Přestože je festival oblíbený, jde o poslední ročník. Od nového roku totiž začne na trase Praha České Budějovice, kde se konají nostalgické jízdy, platit výhradní provoz pod zabezpečení systémem ETCS. Podle dalšího organizátora festivalu Radka Panchartka by bylo zajištění jízd historických vlaků velmi náročné.
3: Je s tím obrovská byrokracie, technické komplikace, musíte žádat dopředu, musíte jenom vlak s lidma a ještě i když to máte všechno odsouhlasené, nikde není napsané, že to tak bude.
2: Na trati pod systémem ETCS může historický vlak jet, pokud dostane výjimku od správy železnic. Podmínky pro její udělení popisuje mluvčí David Kabele.
4: Musí jít o vozidlo schválené jako historické v seznamu vedeném drážním úřadem. Výjimka se zároveň vztahuje jen na jízdu s cestujícími během samotné nostalgické akce, nikoli pro přesun na akci nebo odjezd z ní.
2: Varianta pořídit do historických vlaků vybavení pro nový zabezpečovací systém je nereálná, říká ředitel nadačního fondu Českých drah Svět železnice Matěj Horn.

0: 6 hodin a 15 minut. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Německá vládní koalice se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot, informuje o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty v přepočtu o 4 koruny za litr a taky zavedení cenových stropů. Úleva na daní bude podle DPA platit do konce roku. Podobné snížení v Německu platilo i od května do konce července. Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes večer připomenou mobilizaci z roku 1938. Během dvou dnů tehdy nastoupilo k jednotkám víc než milion mužů. Akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo, propojuje nasvícená opevnění. Organizátoři tak vytvářejí pomyslný světelný řetěz podél tehdejší hranice Československa.
2: Počasí. Máme před sebou sobotu, která bude lákat k výletům. Dnes totiž, až se rozpustí případné ranní mlhy, čekáme slunečno s odpoledními teplotami mezi 19 a 24 stupni. Žádný déšť, k večeru bude jen od severozápadu přibývat oblačnosti. Zítra už se počasí změní, přes naše území přejde studená fronta a večer dokonce zaprší. Teploty ale zítra podobné těm dnešním, od 17 do 22 na jižní Moravě dokonce až do 25 stupňů. Ráno bude v jihovýchodní polovině naší republiky ještě polojasno, jinde oblačno a na severozápadě už zataženo. Tam se později budou objevovat přehánky nebo občasný déšť. Hezkou sobotu přeji.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: České sny, tak se jmenuje festival, který se už po třetí konal v západu ukrajinském Lvově. Organizátoři i letos přivezli na válčící Ukrajinu české umělce. Letos zahráli účastníkům od blues a elektronické hudby až po moravskou cymbálovku.
1: Několikadenní festival České sny už tři roky neúnavně provází znojemská cymbálová muzika Antonína Stehlíka. Znojemští muzikanti ale letos nepřivezli jenom cymbál, housle, violu a basu, ale také nesmírně potřebnou pomoc zemi napadené Ruskem.
2: A kde Andrej? Já tu Andrej. Andrej je ze 44. brigády, která drží Konstantinovku.
1: Primář cymbálovky Antonína Stehlíka Jiří Ludvík ve Lvově předal Andriovi ze 44. brigády ukrajinské armády dvě SUV auta, která vojáci nutně potřebují.
3: No, po dvou letech, co jsme semka jezdili a prostě Lvo jsme si a tu atmosféru zamilovali a říkali jsme si, že vždycky dovezeme jako aspoň kus toho normálního světa s tou naší muzikou, tak právě přišla zpráva od kamaráda mojí ženy, který říkal, že jim prostě už nezbývají žádná auta a začali jsme dělat sbírku. Já jsem oslovil moje kamarády, který vím, že nás podpoří, a pak jsme to dali na Snesnáze 21. Tam se nám podařilo prostě vyzbírat 263 tisíc. Máme pocit, že jsme aspoň něco pořádného udělali.
4: Ty mašiny nám potřební pro vykonání většiny logistických zadání.
5: Tato auta potřebujeme k vykonání většiny logistických úkolů, hlavně pro dopravu dronů, se kterými my v naší jednotce pracujeme. Než jsem do Lvova pro ta dvě česká auta z Kramatorsku dojel, o dvě auta jsme na frontě přišli. Popravdě řečeno, zůstalo nám už jenom jedno auto.
1: A Češi v rámci festivalu České sny do Lvova kromě kultury přivezli i tuto tolik potřebnou pomoc. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Like when you said you felt so happy.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
1: Radiožurnál 6 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
2: Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankční balíček prosazoval zemřelý republikánský senátor Lindsey Graham, který patřil mezi největší podporovatele Ukrajiny. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny a Indie. Zahrnují i postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům nebo tankerům ruské stínové flotily. Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali už několik let. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil. Tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. Lidé v Jizerských horách si dnes připomínají 110 let od ničivého protržení přehrady na Bílé Desné. Hra se protrhla necelý rok po dokončení, 18. září 1916. Přes 60 lidí tehdy v údolí pod ní přišlo o život, další stovky o domov. Připomínka začne v 10 hodin dopoledne přímo na protržené přehradě. Sport. Třinec vyhrál i druhý duel v novém ročníku hokejové Tip Sport Extraligy. Na svém ledě zvítězil nad Kometou Brno 6-5. V dalších zápasech Kladno porazilo pražskou Spartu 3-2 po nájezdech. Hradec Králové prohrál s českými Budějovicemi 0-2. Litvínov s Pardubicemi 1-3, Mladá Boleslav s Karlovými Vary 1-4 a Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D48 Únošovic a nehoda v Litomyšli. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína za sjezdem na Nošovice stojí osobní auto. 59. kilometr, je to přehledný úsek, auto na krajnici, na blikačích a kousek před ním stojí policejní hlídka. V Litomyšli na průjezdu městem je hlášená nehoda se zraněním. Pozor, dejte u centra v ulici Kapitána Jaroše, silnici 35 do Svitav a Vysokého Mýta. Na silnici 200 zborů do Horšovského Týna sražené divoké prase.
5: Před obcí Ponětice tak je sražený divočák, leží tam jako první kruh.
4: A v Praze na Rohanském nábřeží se v noci střetlo osobní auto s chodcem, nehodu šetří poblíž křížení s ulicemi Zábranská a Rohanský ostrov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nejen naše území, ale i celou střední Evropu čeká ochlazením. Doteď studené fronty dostaly nadprůměrné teploty k obvyklým zářijovým. Studená fronta, která je před námi, ale přinese výraznější ochlazení. Víkend ale bude ještě ve znamení vyšších teplot. Dnes do 24, zítra dokonce na jižní Moravě až do 26 stupňů. Na většině našeho území budou po oba dva dny teploty nad 20. Zítra ale přejde přes střední Evropu studená fronta, za kterou k nám bude od severu proudit velmi chladný vzduch. Počasí tedy v novém týdnu dostane typický podzimní charakter, bude sichravo a teploty se budou držet kolem 15 stupňů. Víkend, tedy hlavně dnešní den, ale bude ještě slunečný, bez deště. V neděli pak už budou od severozápadu doprovázet mraky, pršet ale bude až později odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a také oblačnost bude ubývat. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným. Dobré ráno.
1: Zhruba 90 tisíc obyvatel protektorátu Čechy a Morava muselo před 85 lety začít nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu s nápisem Jude. 19. září 1941 totiž začalo platit další nacistické protižidovské nařízení. No a my se k tomu vrátíme v další reportáži Radiožurnálu za chvilku.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Dnes si připomínáme velmi smutné výročí. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet řadu drastických omezení. Povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti a následovaly transporty do get a koncentračních táborů.
1: Ta hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohli úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: Nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky, nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj, nesměli chodit na různá místa, nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: A Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou to bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů z Lán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 6:45. Přejeme vám pěkné ráno.
4: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze třetího na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou v dopoledních hodinách zjišťovat vyšetřovatelé. Koncerty, divadelní představení i výtvarné dílny dnes čekají návštěvníky Bestfestu v brněnské Káznici. Benefiční akci pořádá třetím rokem spolek Mezi čtyřmi stěnami, který podporuje lidi bez domova. Právě k ním poputuje veškerý výtěžek ze vstupného. Do programu se zapojí taky pouliční umělci z jejich řad a divadlo Klaunika.
0: Počasí.
5: Probouzíte se do soboty, která nabídne příjemné počasí. Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. Teploty po ránu od 7 do 11 stupňů, ale na západě a severu Čech klesla teplota lokálně i ke 4 stupňům Celsia. Odpoledne teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů. Zítra bude počasí už odlišné, v noci začne mraku přibývat a odpoledne dorazí od západu déšť a přehánky. Nejprve do Čech, na večer začne pršet i na Moravě a ve Slezsku. Zítřejší teploty budou ale ještě stále vysoké. Od 17 do 22 stupňů, na jihu Moravy může být až 26 stupňů Celsia. Krásné ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Anybody seen my baby Rolling Stones ve vysílání hraního víkendového radiožurnálu. Jste s námi v 6 hodin 51 minut a před zprávami ještě sport. Definitivně končí reprezentační kariéra stále hrajícího nejlepšího střelce fotbalového národního týmu Patrika Šika. Nový kouč českého výběru Španěl Santi Denia ho nedokázal zlákat do týmu.
1: Nevolali jsme si, zatím jako k žádnému kontaktu nedošlo. Jako upřímně, myslím si, že to moje rozhodnutí, i kdyby přijel, asi jako nezmění. Jsem fakt jako takhle rozhodlej.
2: Vyprávěl před necelým měsícem v rozhovoru pro sázkovou kancelář Fortuna útočník německého Leverkusenu Patrik Šik a jak naznačil, své rozhodnutí nezměnil. I přesto, že ho generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd i nový trenér národního týmu Santi Denia kontaktovali. Pokračuje Nedvěd.
3: Byli jsme ano v kontaktu s Patrikem Šikem, já osobně i náš trenér Santi Denia. Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Šik neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle.
2: Znamená to, že Patrik Šik definitivně ukončil kariéru v národním týmu? Manažer reprezentace Nedvěd řekl toto.
3: To je hráčovo rozhodnutí, co bude v budoucnu. To se musíte možná zeptat hráče.
2: A na slova Pavla Nedvěda navázal na nominační tiskové konferenci před Ligou národů také trenér Santi Denia.
4: It's true. We spoke with Patrick.
5: Ano. Ano, je pravda, že s Patrikem jsme mluvili, nechtěl se k nám teď připojit. Byl bych ale rád, kdybychom teď mluvili o hráčích, kteří jsou na tomto papíře, a ne o těch, kteří v nominaci nejsou, jako Patrik.
2: Pod nadpisem útočníci na listině, kterou Denia držel, byla tři jména. Španěl nominoval Adama Hloška z Hoffenheimu, Tomáše Chorého ze Slávie a Pavla Šulce z Lyonu. Reprezentační sraz začíná v pondělí. Prvně se Češi představí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Brad Pitt, Vlčák a drsná příroda Aljašky. To jsou hlavní hrdinové nového filmu V srdci divočiny. One last mission. Přijďte se do kina podívat na nerovný souboj mezi přírodou v té nejdivočejší podobě a dvěma výjimečnými parťáky. We're not gonna die out here. V srdci divočiny. Ve vašem kině od 24. září.
1: Hurry, I got you.
0: Hlavním mediálním partnerem filmu V srdci divočiny je Radiožurnál.
2: Je 7 hodin. Vojtěch Tomášek má zprávy.
3: Německá vláda se dohodla na snížení spotřební daně u pohonných hmot, plánuje zavést i cenové stropy. Na Pražském hradě začíná výstava korunovačních klenotů pro veřejnost. Daviskapová kvalifikace českých a amerických tenistů v Praze je po prvním dni nerozhodná, 1-1 na zápasy. A bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Německá vláda se shodla, že znovu sníží daň u pohonných hmot, informuje o tom agentura DPA s odvoláním na své zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba Berlíňané.
4: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump a úřadující venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová se příští týden poprvé setkají během valného shromáždění OSN. O plánované schůzce informoval americký velvyslanec při Organizaci spojených národů Mike Waltz. Trump taky hodlá hned při příletu na valné shromáždění přivítat čínského prezidenta Xi Jinpinga. Spojené státy v lednu z Venezuely unesly autoritářského prezidenta Nicolase Madura. Ve vedení země pak podpořili právě Rodriguezovou, do té doby Madurovu viceprezidentku. Korunovační klenoty jsou ode dneška vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu i pro veřejnost. V minulých dnech už mohly vidět školní skupiny.
5: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
6: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
5: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
6: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně na lehko.
5: Navštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: V Hluku na Uherskohradišťku dnes otevřou park Na statku. Odpočinkové místo s jezírkem, amfiteátrem a kolonádou vzniklo v prostorách bývalého Penkova statku, který desítky let chátral. Pokračuje projektant Dušan Šišpera.
7: Prvotním záměrem bylo taky zachovat část toho Penkova statku. Snažili jsme se zachovat původní objekt, bohužel jsme zjistili v průběhu stavby, že staticky nebyl v pořádku, takže jsme z těch vybouraných cihel udělali repliku části toho statku.
8: Sport. Čeští tenisté hrají po prvním dni Daviskopové kvalifikace se Spojenými státy 1-1 na zápasy. Jakub Menčík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6. Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2x6-4. Jakuba Menšíka mrzelo, že se mu úvodní zápas nepovedl i kvůli velké podpoře, kterou od fanoušků v Libeňské hale cítil.
9: Jo, tak bylo to skvělý, že jo, skvělý vlastně pocit mít tu podporu těch fanoušků a člověk to nezažije na turnaji, to něco jiného, je to určitě nezvyk, ale ta podpora těch fanoušků, tak nebo ta atmosféra, tak je úžasná, takže to jsem si samozřejmě na tom kurtu moc užil, nebo respektive i při tom nástupu, to, že to nedopadlo, tak je věc druhá.
8: Utkání Česko-Spojené státy pokračuje dnešním programem. Ve 14 hodin začne 4 a pak se odehrají zbylé dva singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody je v Litomyšli a v Ostravě. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína. Za sjezdem na Nošovice odklízí odstavené auto. 59. kilometr vše je na krajnici, místo je označené, bliká tam policie. V Litomyšli na průjezdu městem havarovalo nákladní auto u centra v ulici Kapitána Jaroše, silnici 35 do Svitav a Vysokého Mýta. Podle policie narazilo do svodidel a je mimo vozovku. V centru Ostravy nehoda v Českobratrské ulici na křížení s Poděbradovou. Osobní auto narazilo do obrubníku, částečně zasahuje do pruhu. A v souvislosti se začínajícími dny NATO se u letiště v Mošnově už tvoří kolony. Ucpává se silnice 58 u Mošnova, a to v obou směrech, jak na Ostravu, tak Příbor. A pokud možno, vyhněte se taky silnici ve směru od Studénky a dálnice D1 k letišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ojediněle s mlhami. Večer pak začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 15. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: My vám přejeme dobré ráno v 7 hodin 6 minut, ticho ve třídě a takzvané scrollování na telefonech. I tak na některých školách dnes vypadají přestávky. Mobily ve školách chce proto vláda od příštího školního roku výrazně regulovat. Jak bude opatření vypadat, tak to si řekneme za chvilku v raním víkendovém radiožurnálu. Teď pro vás máme Simple Plan, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
11: Víkendový radiožurnál
12: a Štěpán Pokorný.

0: Školní rok dětem sice teprve začal už, ale možná tuší, že se v tom příštím pravděpodobně dočkají velkých změn. Ve škole totiž od září 2027 nejspíš nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která míří do poslanecké sněmovny. Jak by měla plošná regulace vypadat, tak to si řekneme v raním víkendovém radiožurnálu s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Děti by nejen telefony, ale i další elektroniku jako chytré hodinky nebo tablety nesměly ve škole od příštího září vůbec používat. A to nejen při hodině, ale ani o přestávkách v družině nebo v jídelně. Neznamená to ale, že by si telefony nesměly přinést. Používat by je mohli po svolení učitele k výuce, vysvětluje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči. A samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
1: Novela počítá i s dalšími výjimkami, třeba když dítě u sebe potřebuje mít telefon s aplikací kvůli cukrovce. Úpravu předkládá jako poslanecký návrh ministr Plaga společně s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO.
0: Používání elektroniky si teď každá škola upravuje vlastním řádem, tak proč je podle ministra potřeba plošná regulace?
1: Tím impulzem je studie ze začátku letošního roku. Z ní vyplynulo, že většina škol sice používání telefonů reguluje při hodinách, o přestávkách na to ale školní řády nemyslí. Přílišné používání telefonů, především pak sociálních sítí, dětem může podle Plagy uškodit po psychické stránce. Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Podle návrhu by se plošný zákaz měl dotknout všech ročníků povinné školní docházky.
0: Ve studiu radiožurnálu Lucie Špetová. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Posloucháte radiožurnál London Beat před zprávami. Sedm hodin na 15 minut. Přejeme vám dobré ráno.
1: Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. V případě, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům, teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. V Mnichově v poledne začnou světově proslulé pivní slavnosti Oktoberfest, potrvají do začátku října. Pořadatelé festivalu počítají s víc než 6 miliony návštěvníků. Na akci bude dohlížet 600 německých i zahraničních policistů. Za tuplák piva si oproti loňsku návštěvníci připlatí, výdaje v přepočtu až na 387 korun. Slavnosti oficiálně zahájí mnichovský primátor naražením sudu.
2: Počasí. Dnes nás čeká poměrně slunečný den bez deště s příjemnými teplotami. Po ránu a dopoledne bude jasné nebo skoro jasné nebe. Ojedinělého zakryjí mlhy. Odpoledne pak bude spíše polojasno a večer začne od severozápadu oblačnosti pozvolna přibývat. Na teploměrech uvidíme od 19 do 24 stupňů. Pokud se chystáte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 15 stupňů Celsia. A povane k tomu slabý, přes den pak mírný západní až jihozápadní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Německou spolkovou zemi Mecklenbursko, přední Pomořansko čekají v neděli zemské volby. Volit se bude taky v rostocké čtvrti Lichtenhagen, kde byly začátkem 90. let největší rasové nepokoje v poválečném Německu. Několikadenní hon na cizince tehdy vyvrcholil zapálením takzvaného slunečnicového domu, ve kterém jenom náhodou nikdo neuhořel.
1: Tam nahoře jsou Fidschis, řekl prý někdo. Přičemž Fidschis to je německé hanlivé označení pro Vietnamce, jako by pocházeli z ostrova Fidži. A tak to podle pana Michaela začalo. Pak už létali vzduchem zápalné láve, situace se vymkla kontrole. A někde mezi tím si tehdy hledala cestu a proplétala se mladá žena, která nechce zveřejnit své jméno, tak jí můžeme říkat třeba Anna.
2: Oh Gott, wie alt war ich da?
3: Tehdy mi bylo, bože, asi 20 let a pracovala jsem ve stánku s občerstvením. Když začalo jít do tuhého, raději jsme zavřeli, ale do půl hodiny stánek vyletěl do vzduchu. Hodili dovnitř molotov a jak tam byla láhev s butanem, tak všechno začalo okamžitě hořet. A to neudělali cizinci, ale Němci.
2: Und das waren nicht die Ausländer, das waren die Deutschen.
1: Hodně lidí z domu Slunečnic podle paní Anny v Lichtenhagenu nakonec zůstalo. Prý hlavně Kubánci se oženili a založili rodiny. Vietnamská komunita ta před třemi lety otevřela jen pár ulic odtud buddhistický chrám, takovou zahradu klidu uprostřed sídlišní zástavby. Nevraživost vůči cizincům je ale podle paní Anny možná silnější, než byla dřív. A tak prý už několikrát zaslechla, že by nevadilo, kdyby to ve městě znovu pořádně bouchlo. Z Rostock-Lichtenhagenu Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: kde končí láska a začíná kontrola. 5 let zaznamenávala režisérka osudy svého bratra, kterému závislost postupně vzala vše. Brutálně upřímný snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, který sklízí úspěch po celém světě a bude letos Česko reprezentovat na Oscarech, vstoupí do kin 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 7:30. Vojtěch Tomášek má zprávy.
2: Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Kubu zasáhl letošní 7. výpadek elektřiny, uvedla to agentura AFP s odkazem na ministerstvo energetiky a hornictví. Výpadek postihl celý ostrov s téměř 10 miliony obyvatel. Úřady uvedly, že na obnově dodávek pracují. Výpadky elektřiny jsou na Kubě v posledních měsících čím dál častější. Země čelí ropné blokádě ze strany Spojených států, která ji odřízla od dodávek paliva a ochromila rozvodnou síť. Podívat se do historických i dalších zajímavých domů dnes můžou lidé v Českých Budějovicích. Dny evropského dědictví s heslem Byl jednou jeden dům přiblíží historii 15 českobudějovických staveb. Navštěvníci se podívají třeba do vodárenské věže, dominikánského kláštera anebo Hartmutovy vily. Tematické prohlídky je zavedou taky po měšťanských a pivovarnických domech v centru města. Sport. Fotbalisté brněnského Artisu budou v 9. kole šance ligy hostit Liberec. Zápas začne v 15 hodin, stejně jako souboje Mladé Boleslavy se Zbrojovkou Brno a Pardubic s Bohemians. V 18 hodin pak nastoupí Slovácko proti ostravskému Baníku. Radiožurnál Sport nabídne utkání v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na Pražském okruhu a komplikace u Mošnovského letiště. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na Jesenici stojí dodávka. V omezení na kilometru 80,5 blokuje jeden pruh. Místo je označené, je tam blikající policejní hlídka a oběd se dá, čekejte hustší provoz. V souvislosti s víkendovými dny NATO se pokud možno vyhněte průjezdu po silnicích v okolí letiště v Mošnově. 58 z Ostravy do Příboru a taky silnici od Studénky a dálnice D1 k letišti. Úseky se už ucpávají, případně tam parkují návštěvníci akce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ráno je nad naší republikou většinou jasno nebo skoro jasno, jen výjimečně se vyskytují mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty v noci a teď po ránu klesly na 7 až 11 stupňů. Lokálně, hlavně na severu a západě Čech, je jen kolem 4 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách také kolem 4 stupňů, ale na Šumavě, například na Kvildě Perle, klesla teplota k nule. Počasí bude ráno a dopoledne pokračovat s jasným nebo skoro jasným nebem. Ještě se mohou místy udržet mlhy, tak opatrně za volant. Odpoledne pak bude mraků lehce přibývat na polojasno. Později večer se začne na severozápadě našeho území nebe pozvolna ještě víc zatahovat. Teploty odpoledne vyšplhají na velmi příjemné hodnoty mezi 19 a 24 stupni. Na hřebenech hor pak teploměry ukážou kolem 15 stupňů. A povane k tomu slabý, přes den pak většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a u mikrofonu je opět Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám přejeme. 7 hodin 34 minuty v ukrajinském Bukovelu začal summit nového mezinárodního uskupení Karpatské osmičky. Združuje země karpatského regionu, včetně Česka. No a my se proto za chvilku spojíme s naším zpravodajem Martinem Dorazínem.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: horském středisku Bukovel na západní Ukrajině začal summit takzvané Karpatské osmičky. Některé její země ale na akci své představitele nemají. Například slovenský premiér Robert Fico se kvůli náhlé nemoci omluvil a na pozvání nereagoval maďarský premiér Péter Maďar. Na západní Ukrajině je zpravodaj radiožurnálu Martin Dorazín. Dobré ráno.
1: Dobré ráno z Lvova.
0: Co si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský od této karpatské iniciativy slibuje?
1: Ta očekávání byla ve dvou rovinách, v té politicko-diplomatické a potom v ekonomické, které se ještě dostaneme. V té politické rovině si prezident Volodymyr Zelenský sliboval zblížení zemí, s nimiž Ukrajina nemá úplně nejlepší vztahy, jako je Slovensko nebo právě Maďarsko, a odstranění nějakých těch překážek, které leží například mezi Ukrajinou a Polskem. Tam se Zelenskému podařilo dosáhnout tedy dobré dohody s premiérem Donaldem Tuskem, který byl také na tom setkání. Mezi Polskem a Ukrajinou je obrovský problém v podobě těch událostí, které se odehrály na Volyni, masakru Poláků, masakru Ukrajinců a podobně. Tady je důležité, že oba státníci se shodli, že ta minulost by měla zůstat v rukách historiků a neměla by se promítat do těch současných vztahů. Tam byla zřejmá vůle překonat tyto historické překážky, ale nepovedlo se to v jiných případech v rámci toho jakoby projektu zbližování Ukrajiny se zeměmi karpatského regionu. Já připomenu, že tam patří vedle Ukrajiny Polsko, Česko, Slovensko, Rumunsko jako srdce celého toho regionu, Maďarsko, Srbsko částečně, byl tam také prezident Aleksandr Vučić, no a připojilo se také Rakousko.
0: Proč do ukrajinských Karpat nepřijali premiéři Slovenska a Maďarska?
1: Ty důvody budou zřejmě hrůzné. Náhlé ochoření Roberta Fica, který ještě před několika dny říkal, že vlastně se chystá na Ukrajinu, tak působí pro organizátory značně podezřelé, ale to jsou samozřejmě spekulace. Na rozdíl tedy od takového nestanoviska maďarské vlády, Petra Maďara, který vlastně nereagoval ani na samotné pozvání, tam je zase problém pro Maďarsko, dosud nevyřešený problém maďarské početné menšiny žijící právě na západní Ukrajině.
0: Summit pokračuje jednáním více než 500 zástupců světa biznisu. Jaké může přinést výsledky?
1: Tady už je to mnohem konkrétnější. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že k podpisu je připraveno více než 50 obchodních a investičních dohod v hodnotě převyšující miliardu eur, to je asi 25 miliard korun, a polovina z těchto investic a těch dohod by se měla týkat právě společných podniků a investic do energetiky, především do obnovitelných zdrojů v karpatském regionu, což je vítr a slunce.
0: Zpravodaj radiožurnálu na Ukrajině Martin Dorazín. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Kladně se slavila další extraligová výhra. My se tam vrátíme na Radiožurnálu 7.50. 7 hodin a 45 minut. Dobré ráno s Radiožurnálem.
1: Ode dneška jsou na Pražském hradě vystavené korunovační klenoty i pro veřejnost. V posledních dnech je mohli vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin až do 28. září. Organizátoři upozorňují, že se návštěvníci mají připravit na dlouhé fronty. Na hrad vyrazíme za naším reportérem krátce po 8. hodině. Nejméně 100 malijských vojáků a 5 členů ruské žoldnéřské organizace Africa Corps minulý týden zabili džihadisté při útoku na vojenskou základnu v Mali. Informovala o tom agentura AFP. Organizace Africa Corps byla dřív známá jako Wagnerova skupina. Podle AFP jde o jeden z nejkrvavějších útoků od začátku konfliktu mezi malijskou vládou a radikálními islamistickými skupinami. Boje trvají už skoro 15 let.
2: Počasí. Nejchladnějším místem dnešního rána je Šumava, tam někde klesla teplota i k nule. Poměrně chladno je i v severních a západních Čechách. Místy v údolích spadla teplota ke 4 stupňům. Nejčastěji na teploměrech tuto chvíli vidíte kolem 10 stupňů Celsia. Přes den pak ale teploty budou velmi příjemné. Nejčastěji se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 24 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 15. A nebe bude nejprve místy zakrývat mlhou. Až se rozpustí, pak bude slunečno, jasno nebo skoro jasno. Postupně ale budou mraky přibývat, takže odpoledne bude polojasno a večer se pak bude hlavně na severozápadě našeho území oblačnost ještě zvětšovat. Pršet dnes ale nebude. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Hokejisté Kladna porazili ve druhém kole Tipsport Extraligy Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Utkání bylo dlouho dopředu vyprodané. Na své si přišli fanoušci obou týmů, ale nakonec se štěstí přiklonilo na stranu domácích.
1: Chvilku před zápasem potkávám rodinku. Maminka je s kladenskou šálou, holky se spartanskými šálami, dokonce ty jsou mixlí. Tak komu se fandí u vás v rodině?
2: No, já jednoznačně Kladnu.
3: Sofie, komu ty?
4: Spartě.
1: Spartě fandíš a mohli jste si teda nechat ujít tenhle ten zápas?
2: No to určitě ne, až s Vlašimi sem jedem.
1: Až s Vlašimi?
2: Až s Vlašimi.
1: A kdo tedy vyhraje?
2: Řekla bych, že Kladno, ale byly by slzičky.
1: Kdo vyhraje dneska?
4: Sparta.
3: Mně to je jedno, já budu ráda za obě.
1: Za obě? Za takže remíza po základní hrací době.
3: Ano.
1: Starší z dcer maminky s Vlašimi předpovídala přesně a tak asi po utkání slzičky v rodině nebyly. To na tribuně se dali potkat i manželské páry, každý v jiném dresu. Muž ve spartianském, žena v kladenském.
3: Lucie, nás je to takový jako... Jsme rádi, že můžeme být jako na zápase, kde můžeme být jako proti sobě.
1: Kdo pak bude doma velet, ten, co má ten dres toho vítěze?
5: Vždycky velí žena.
1: Vždycky velí žena.
3: Tak... Je to tak, je to tak.
1: I díky Luci a Alešovi vytvořili diváci na tribunách parádní atmosféru. Na začátek soutěže až nevídanou.
6: Atmosféra fantastická, no ještě teďka slyším, jak tam fandějí, takže ať už hrajeme doma nebo venku, přece jenom vždycky se hraje líp, když tam člověk něco slyší.
1: Těšilo spartanského útočníka Pavla Kousala a usmíval se i přesto, že jeho tým sice vedl, pak musel dotahovat vedení soupeře, což se mu půl minuty před koncem podařilo, aby nakonec prohrál po nájezdech 2-3. Z Kladna Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Češi opět míří k volebním urnám.
1: Tentokrát vyberou zastupitele ve městech a v obcích a také třetinu senátorů.
0: Radiožurnál chystá jako vždy rozsáhlý předvolební program.
1: Speciály vysíláme z Prahy, Brna i Ostravy,
0: ale také z malých obcí, které rozdělují velké problémy.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Kompletní servis pro voliče a reportáže z celé republiky.
1: Volby 2026 na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál každý den s vámi.

0: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
1: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 8 hodin. Jsou tu zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
3: U Ostravy začínají dny NATO. V Rusku pokračují volby do státní dumy. Třinečtí hokejisté porazili Kometu Brno 6-5. Kolony čekejte na příjezdech k letišti Mošnov. A bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
4: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Na mošnovském letišti u Ostravy začínají dny NATO. 26. ročník nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí taky britští akrobaté Red Arrows.
5: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupin.
6: Potvrdil návrat špičkové britské akrobatické skupiny po roce znova do Mošnova Zbyněk Pavlačík, hlavní organizátor dnů NATO. Poprvé bude k vidění nový přepravní letoun C-390 v českých barvách a lákadlem je taky německý bojový letoun Tornado.
5: Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křídel.
6: Nejnovější techniku, včetně radarů nebo třeba munice, ukáže i česká armáda a vojáci z řady dalších zemí. Až do neděle je připravených 18 hodin programu ve vzduchu i na zemi. Martin Knitl, Radiožurnál.
3: Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele.
7: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
3: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších úřady stále pohřešují. Rusové druhým dnem volí poslance dolní komory parlamentu. Hlas může do zítřka odevzdat přes 110 milionů oprávněných voličů. Mezi nimi poprvé i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Opoziční strany uvedly, že úřady některé lidi k volbě nutí.
8: Jeden z výborů ruské komunistické strany například tvrdí, že lidé jsou pod hrozbou propuštění z práce nucení nejen k účasti ve volbách, ale taky k hlasování pro konkrétní kandidáty. Podle nezávislého ruského portálu Meduza se to týká mimo jiné státních zaměstnanců. Pozorovatelé voleb upozorňují na případy jejich hromadného svážení autobusy k volebním místnostem. Ruské úřady z voleb vyřadily většinu kandidátů, kteří vystupují proti válce na Ukrajině, včetně opoziční strany Jabloko. Všech 10 stran na volebních lístcích je považováno za blízké Kremlu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
9: Sport. Hokejisté Třince porazili ve druhém kole Tipsport Extraligy Kometu Brno 6-5. Oceláři přitom v zápase prohrávali už 2-5. Výhru věnovali loučímčím se útočníkům Petru Vránovi a Vladimíru Draveckému. Ti nastoupili na úvodní 13-sekundové střídání, po kterém následoval slavnostní ceremoniál. Kapitán pěti mistrovských týmů Třince Petr Vrána na společné roky vzpomínal po první třetině.
10: Strašně moc hezkých zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem, všechny ty historky, všichni ty lidi okolo, spoluhráči, co tady někteří nejsou, už kluci, co tady jsou, lidi okolo. Myslím si, že jsme opravdu fungovali úplně neskutečně, takže převážně pozitivní pocity.
9: V dalších zápasech Kladno porazilo Spartu 3-2 po nájezdech a Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení. Pardubice vyhráli v Litvínově 3-1, Karlovy Vary v Mladé Boleslavi 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 za Ostrovačicemi, taky na pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu dejte pozor, za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 171 stojí ve stoupacím pruhu porouchané vozidlo, už je před ním policejní hlídka. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za exitem Jesenice v omezení na 81. kilometru blokuje pravý pruh nepojízdná dodávka. Vzniká přední kolona od sjezdu na Jesenici, zdržení zatím do 5 minut. Na silnici 16 ze Slaného na Mělník vážná nehoda za odbočkou na Žižice. Střetlo se nákladní auto s osobním a podle policie může být provoz i úplně zastavený. Na silnici 37 z Velké Býteše na Žďár nad Sázavou opatrně kousek za Ořechovem srazila se dvě osobní auta, brzdí se v obou směrech, tam zatím bez delší kolony. A návštěvníci dnů na to přijíždějí k letiště Ostrava Mošnov, v okolí je znát nápor, na silnici 58 kolony směrem od Příboru zhruba od mostu nad železnicí za Prchalovem směrem z Ostravy už za Starou Vsí a na příjezdu z D1 fronta na silnici 464 od Studenky až k letišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ojediněle s mlhami. Večer začne na severozápadě pozvolna přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 19 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 15. To byly zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.
2: Dobré ráno, vstáváte s námi do soboty 19. září, no a někdo si hodně přivstal, aby jako jeden z prvních viděl korunovační klenoty ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Výstava tam pro veřejnost začíná v 9 hodin a už teď tam můžete potkat taky našeho reportéra, který se připojí do vysílání ranního radiožurnálu. Hned po zpěvačce Aně K. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Víkendový radiožurnál
12: a Štěpán Pokorný.
13: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: České korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Doteď je mohli vidět jen na školní výpravy ve Vladislavském sále Pražského hradu, budou vystavené do 28. září. A je tam teď i reportér Radiožurnálu Petr Kastner. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Výstava začne v 9 hodin. Čeká už teď někdo na otevření?
2: Ano, v jižních zahradách stojí zhruba 100 lidí. Přesně v 8 hodin otevřela hradní stráž branku z Hradčanského náměstí. Úplně první ve frontě byl pan Pavel z pražských strašnic, který kvůli tomu vstával ve 3:45. Kromě klenotů chtěl totiž mít i zážitek z brzké raní Prahy. Potkal jsem tady ale taky návštěvníky třeba z Plzeňska nebo z Náchoda a Opočna z Královéhradeckého kraje. I když klenoty vyzvedlo 7 klíčníků v pondělí, lidé je můžou vidět až ode dneška. Od úterý si je totiž jezdili prohlížet žáci a studenti, protože výstava byla v týdnu vyhrazená jen pro školy. Rezervaci si na ní udělalo přes 300 škol.
1: Do kolika hodin můžou zájemci na Pražský hrad chodit?
2: Vladislavský sál bude otevřený do 17 hodin, ale poslední vstup je v 16:30. Lidé sem můžou chodit zdarma a bez předchozí rezervace. Pořadatelé doporučují návštěvníkům přijít takzvaně na lehko, protože před vstupem do sálu je čekají bezpečnostní kontroly. Důležitá informace pro rodiče s malými dětmi je, že ke klenotům se nedostanou s kočárkem. Ty na výstavu totiž z bezpečnostních důvodů nesmí. Letošní ročník výstavy má podtitul Habsburkové 500. Připomíná tak půl tisíciletí od nástupu tohoto rodu na český trůn. Lidé ve Vladislavském sále proto můžou vidět i předměty a obrazy spojené právě s Habsburskou dynastií.
1: Ode dneška tedy můžete jít na výstavu českých korunovačních klenotů, která je ve Vladislavském sále na Pražském hradě. No a dnes ráno po 8 je tam taky reportér Radiožurnálu Petr Kastner. Moc díky a naslyšenou.
2: Přeji hezký den, naslyšenou.

0: Radiožurnál je čtvrt na devět. Máme pro vás krátké zprávy.
1: Německá vládní koalice se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot, informuje o tom agentura DPA s odvoláním na své zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty v přepočtu o 4 koruny na litr a taky zavedení cenových stropů. Úleva na daní bude podle DPA platit do konce roku. Podobné snížení v Německu platilo i od května do konce července. Příznivci vojenské historie dnes vyrazí z Kozmic na Hlučínsku na tradiční pochod po linii československého opevnění. Čeká je zhruba 9-kilometrová trasa. Těm, kteří zvládnou celou, bude mimořádně zpřístupněný tvrzový pěchotní srub Orel.
2: Počasí. Máme před sebou sobotu, která bude lákat k výletům. Dnes totiž, až se rozpustí případné ranní mlhy, čekáme slunečno s odpoledními teplotami mezi 19 a 24 stupni. Žádný déšť, k večeru bude jen od severozápadu přibývat oblačnosti. Zítra už se počasí změní. Přes naše území přejde studená fronta a večer dokonce zaprší. Teploty ale zítra podobné těm dnešním. Od 17 do 22 stupňů na jižní Moravě může být dokonce až 26 stupňů Celsia. Ráno bude v jihovýchodě v polovině naší republiky ještě polojasno, jinde oblačno a na severozápadě už zataženo. Tam se později budou objevovat přehánky nebo občasný déšť. Hezkou sobotu přeji.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Fotbalisté Liberce se v 9. kole první ligy představí na hřišti nováčka Artisu Brno a budou útočit na 5. vítězství za sebou. Druhý Slovan se může dostat do čela tabulky před Slavii Praha, na kterou ztrácí bod. Budeme to sledovat, stejně jako jsme sledovali dění na hokejových extraligových stadionech. Poslední střídání kariéry třinečtí hokejoví útočníci Petr Vrána a Vladimír Dravecký odehráli v pátek proti Kometě Brno posledních 13 sekund v extraligové kariéře. Obě klubové legendy nastoupili vedle kapitána Martina Růžičky do prvního střídání a po prvním přerušení hry následoval 10-minutový ceremoniál.
1: Třinec vyhrál v hazování Petr Vrána, který naskočil na led a spolu s Vladimírem Draveckým, řekl bych, úmyslně zavezli puk do ofsajdového postavení. První přerušení hry a teď by měl začít ceremoniál.
2: Dobrý večer všem. Bylo nám řečeno, že to máme zkrátit co nejvíc, aby kluci mohli hrát, takže děkuji moc, že tady můžu být, děkuji klubu, že nám to umožnil tady být, děkuji vedení. Samozřejmě bych chtěl poděkovat své rodině, tátovi, mámě, která nás nedávno opustila, mojí sestře, mojí první ženě za krásného syna, děkuji, mojí přítelkyni za krásného syna, děkuji.
3: Chcem poďakovať všetkým ľuďom, bez ktorých by som tu nestál. Všetkým ďakujem mojej rodine, mojim rodičom, mojej sestre. Ďakujem mojej manželke. Život z hokejistov nie je ľahký a ja si to veľmi vážim, že so mnou vydržala celú kariéru a ľúbim vás.
4: Děkovali nejbližším třineckému klubu a fanouškům legendy ocelářů Petr Vrána a Vladimír Dravecký. Ke všem 5 titulům za sebou přivedl oceláře jako kapitán Petr Vrána.
5: Strašně moc hezkých zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem, všechny ty historky, všichni ty lidi okolo. Myslím si, že jsme opravdu fungovali úplně neskutečně.
4: Na poslední střídání nastoupili 3 útočníci ročníku narození 1985. 2 končící veteráni Vrána a Dravecký a jeden pokračující kapitán Martin Růžička. Bylo to jako v úspěšné pohádce, 3 veteráni v podání herců Hrušinského, Čepka a Somra.
6: Bylo nám povedané, že jsme asi nejstarší lajna na světě momentálně. Jsme velmi vděční, že jsme do toho išli spolu a takto jsme to mohli ukončit pěkně.
4: Usmíval se Vladimír Dravecký, který měl ve Skyboxu snad 20 nejbližších v dresu číslo 22. Střince David Procházka, Radiožurnál.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
1: Osm hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
2: Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankční balíček prosazoval zemřelý republikánský senátor Lindsey Graham, který patřil mezi největší podporovatele Ukrajiny. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie. Zahrnují i postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům anebo tankerům ruské stínové flotily. Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který se ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil. Tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. Jičín se dnes na jeden den vrací do časů prusko-rakouské války. Muzeum Český ráj připravilo vzpomínkovou akci ke 160. výročí bitvy u Jičína. V 11 hodin začne pietní akt na Prachově a o půl hodiny později bitevní ukázka v prachovském sedle.
3: Sport.
2: Čeští tenisté hrají v Davis Cupové kvalifikaci se Spojenými státy 1-1. Dnes se bude pokračovat čtyřhrou od 14 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ve druhém kole hokejové Tipsport Extraligy Třinec porazil Kometu 6-5, Kladno zdolalo Spartu 3-2 po nájezdech a Olomouc zvítězila nad Plzní 3-2 v prodloužení. Pardubice vyhrály v Litvínově 3-1, Karlovy Vary Mladé Boleslavě 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D5 u Rozvadova i na D1 za Ostrovačicemi a neprůjezdná 16 za Slaným. Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg opatrně za sjezdem na Rozvadov, kousek před hranicí na kilometru 146 leží sražená srnka. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpozorněte kus za sjezdem na Ostrovačice. Na 171. kilometru blokuje stoupací pruh porouchané nákladní auto, kamiony vybočují. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se tvoří kratší kolona od sjezdu na Jesenici, kousek za ním v omezení na 81. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka, zdržení do 5 minut. Silnice 16 Slaný Mělník je uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov v obou směrech, havarovalo tam osobní a nákladní auto, provoz odklánějí právě přes Luníkov. Na silnici 37 z Velké Býteše na Žďár zhruba kilometr za Ořechovem došetřují kolizi dvou aut, přibrzďuje se. A ucpávají se příjezdy k letišti Ostrava Mošnov ze všech směrů. Nejdelší kolona na 58. z Ostravy už za Starou Vsí. Směrem z Příbora začíná frontaku s předkruhovým objezdem a na příjezdu z D1 se popojíždí od Nové Horky k letišti. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nejen naše území, ale i celou střední Evropu čeká ochlazení. Doteď studená fronta dosáhla nadprůměrné teploty k neobvyklým zářijovým teplotám. Studená fronta, která je teď před námi, ale přinese výraznější ochlazení. Víkend ale bude ještě ve znamení vyšších teplot. Dnes do 24, zítra dokonce na jižní Moravě do 26 stupňů. Na většině našeho území budou po oba dva dny teploty nad 20. Zítra ale přejde přes střední Evropu studená fronta, za kterou k nám bude od severu proudit velmi chladný vzduch. Počasí tedy v novém týdnu dostane typický podzimní charakter. Bude sichravo a teploty se budou držet kolem 15 stupňů. Víkend, tedy hlavně dnešní den, ale bude ještě slunečný, bez deště. V neděli pak už budou od severozápadu doprovázet mraky, pršet ale bude až později odpoledne a večer a budou srážky ustávat a také oblačnost bude ubývat. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným. Dobré ráno.
1: 8 hodin 34 minut. Pěkné ráno vám přejeme s Radiožurnálem. Dohoda Spojených států s Grónskem, zavedení rozsáhlých protiruských sankcí a taky zákaz vstupu některým z největších médií do Bílého domu. Americký prezident Donald Trump v noci českého času oznámil krátce po sobě hned několik kroků, které vyvolaly celosvětové reakce. Podrobně je rozebereme za chvilku. Zůstaňte s námi i dál.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Americký prezident Donald Trump oznámil nedlouho po sobě hned několik zásadních oznámení, která znovu rozproudily diskuze po celém světě. Vedle nebývale ostrého výpadu vůči novinářům to byl taky podpis dlouho očekávaného sankčního balíku proti Rusku a taky zpráva o dohodě ohledně Grónska. Více informací má ve studiu Radiožurnálu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Co Trump konkrétně řekl k urovnání vztahu USA a Grónska?
1: Ona je to jedna ze zpráv, kterou Trump oznámil v dlouhém příspěvku na sociální síti Truth Social. Konkrétně napsal, že Spojené státy teď budou úplně kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku, které je tedy, připomeňme, součástí Dánska. To podle něj znamená, že tam budou moct Američané rozšířit svou vojenskou přítomnost. Právě o to americký prezident dlouhodobě usiluje. Trump v tom příspěvku taky napsal, že nově žádný protivník nebude moct v Grónsku vybudovat základnu bez amerického souhlasu.
0: Jak toho chtějí Spojené státy docílit?
1: Ty konkrétní podmínky má vymezit smlouva, kterou by měly ty zúčastněné státy podepsat příští týden na valném shromáždění OSN v New Yorku. To ve společném prohlášení potvrdili dánská premiérka Mette Frederiksenová a taky grónský premiér Jens Frederik Nielsen. Podle nich ta dohoda posiluje NATO, taky bezpečnost spojenců v Arktidě. Tahle nová smlouva by třeba podle webu Politico měla nahradit zřejmě smlouvu z roku 1951. Právě ta umožňovala Spojeným státům rozmístit vojska v Grónsku. Americká diplomacie taky uvedla, že dohoda zabrání zemím mimo NATO investovat právě tam do těžby nerostných surovin. Tím právě a taky národní bezpečnostní odůvodňoval dřív Trump svůj zájem o tenhle ostrov a několikrát nevyloučil, že si to území vezme silou, což pak následně vyvolalo odpor evropských spojenců.
0: Další Trumpovo vyjádření se týkalo rusko-ukrajinské války. O co šlo?
1: Americký prezident totiž oficiálně v noci našeho času podepsal zákon, který zavádí rozsáhlejší sankce vůči Rusku. Tenhle balík schválil kongres na počest konzervativního senátora Lindseyho Grahama. Ten zemřel letos v červenci a právě on dlouhodobě podporoval Ukrajinu, prosazoval důraznější sankce vůči Moskvě. Ten podepsaný zákon postihuje vysoce postavené ruské představitele nebo třeba další tankery ruské stínové flotily. Ještě k tomu má taky Trumpovi umožnit uvalit 100% cla na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně třeba Indie a nebo Číny.
0: Všem oznámením taky předcházel zákaz vstupu části médií do Bílého domu. Proč?
1: Trump totiž oznámil, že Bílý dům zrušil akreditaci reportérům ze stanic CNN, MS Now a taky webu Politico. Odůvodnil to tím, že jejich obsah je podle něj zavádějící, že je plný lží o něm a o vládě ve Spojených státech. Ta další zmíněná média se vůči Trumpovým slovům ohradila s tím, že jsou tedy odhodláni bránit první dodatek ústavy o svobodě tisku a že dál budou hájit své právo na to svobodně informovat.
0: Ve studiu ranního víkendového radiožurnálu Jiří Kordík. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: No Doubt a Don't Speak ve vysílání ranního víkendového radiožurnálu. Je 8:45. Posloucháte zprávy.
1: Při ruských nočních útocích zemřeli nejméně 2 lidé v ukrajinské Chersonské a 2 v Sumské oblasti. Tam je po zničení rodinného domu naváděnou pumou také nejméně 7 zraněných. Šéf vojenské správy Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin oznámil, že Rusové za poslední den zasáhli v regionu 5 bytových domů, 7 rodinných domů, obchod, plynovod i soukromá vozidla. Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze 3. na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou v dopoledních hodinách zjišťovat vyšetřovatelé.
2: Počasí. Je tu sobota, která nabídne příjemné počasí. Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. Teploty po ránu od 7 do 11 stupňů, ale na západě a severu klesla teplota lokálně až ke 4 stupňům Celsia. Odpoledne vystoupí na 19 až 24. Zítra bude počasí už odlišné, v noci začne mraku přibývat a odpoledne dorazí od západu déšť a přehánky. Nejprve do Čech, na večer začne pršet i na Moravě a ve Slezsku. Zítřejší teploty budou ale stále ještě vysoké, od 17 do 22 stupňů, na jihu Moravy může být dokonce až 26 stupňů Celsia. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásnou sobotu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Na letišti Leoše Janáčka v Mošnově u Ostravy začínají dny NATO, jedna z největších bezpečnostních přehlídek v Evropě. Připravených je dnes a zítra 18 hodin programu ve vzduchu i na zemi. Detaily teď na Radiožurnálu uslyšíte od předsedy pořádající organizace Jagello 2000 Zbyňka Pavlačíka. Rozhovor s ním jsme museli z časových důvodů předtočit. Prozradil třeba, jaké stroje nebo ukázky budou pro návštěvníky podle něj nejatraktivnější.
1: Mezi ty letecké my řadíme německé letectvo, které zastupuje letos Německo jako partnerskou zemi. A Německo tady u nás bude mít velice bohatou a rozsáhlou prezentaci jak svých leteckých, tak pozemních sil. Tím jedním z největších taháků bude to, co vlastně my jsme ještě u nás nikdy neměli, a je to vystoupení německého nadzvukového letounu Tornado s měnitelnou geometrií křídel, která je u našich návštěvníků velmi žádaná, tak jsme rádi, že Německo vlastně vyslyšelo tento náš návrh a tuto ukázku zajistilo. Dále to je vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows, která se k nám během 20 let vlastně vrací už po čtvrté po loňském velmi úspěšném vystoupení. No a také tím vlastně jeden z největších taháků je průlet dvojice amerických nadzvukových bombardérů B-1, které u nás byly v letech 2016 a 2017 na statické ukázce, ale ve vzduchu u nás nikdy nebyly. Bylo to naposledy v České republice před 25 lety na CIAFu v Hradci Králové. Takže tyto tři záležitosti jsou pro nás, jako, myslíme si, jedný z těch nejvíce atraktivních, ale samozřejmě tady toho mnohem více.
0: Zbyněk Pavlačík taky upřesnil, kolik zemí se letos dnů NATO účastní.
1: V tuto chvíli je to 14 zemí, což je takový dlouhodobý průměr, a máme přichystaný program na každý den bezmála 9-hodinový. Začínáme už ráno před 9 hodinou a budeme končit po 17 hodině odpoledne.
0: Na dnech NATO v Ostravě je taky česká armáda a jakou techniku předvede?
1: Česká armáda tady předvede taky to nejmodernější, co má. Bude zde premiéra nejmodernějšího dopravního letounu C-390 Millennium, který se v českém zbarvení veřejnosti představí vůbec poprvé na naší akci.
0: Říká hlavní pořadatel Zbyněk Pavlačík a dodává, že návštěvníci uvidí i ukázky letecké akrobacie.
1: Ano, máme akrobatickou skupinu z Velké Británie Red Arrows, plus máme vlastně několik dynamických ukázek solo nadzvukových letounů. Máme třikrát dvoumotorový Typhoon z Německa, Španělska a Itálie. A potom také máme třikrát letoun F-16 z Turecka, Řecka a Slovenska. Právě tento slovenský má u nás vlastně svou zahraniční premiéru, protože slovenská F-16 se v zahraničí se solo displejem ještě neprezentovala a bude tak poprvé v České republice a na naší akci o víkendu.
0: Loni dny NATO v Ostravě navštívilo zhruba 150 tisíc lidí, takže policie varuje před kolonami u mošnovského letiště. Zbyněk Pavlačík upřesňuje, jaká opatření proto letos pořadatelé přijali.
1: Tak kolony se týkají nejenom naší akce, ale všech obdobných. Já jsem byl svého času se podívat na velký letecký den v kalifornském Miramaru. Základna se tam nachází v bezprostřední blízkosti americké 8. proudové dálnice a ty zácpy tam byly stejně tak, takže my nás to mrzí, ale bohužel ta propustnost komunikací v daný čas je omezená. Naše centrální parkoviště o víkendu bude každý den otevřeno už od 5. hodiny ráno. Dále jsme posunuli otevření areálu z dlouhodobých 8.30 na 8.15. Ono se možná může znát, že těch 15 minut není až takový rozdíl, ale ta sobotní ranní příprava je opravdu velký finish, aby všechno bylo připraveno. Takže věříme, že jsme udělali aspoň nějaké dílčí kroky, které pomohou pro to, aby ten ranní příjezd návštěvníků proběhl aspoň v rámci možností trochu plynulej.
0: Říká na Radiožurnálu Zdeněk Pavlačík, hlavní pořadatel dnů NATO, které dnes začínají v Ostravě. Rozhovor s ním jsme z časových důvodů předtočili. Radiožurnál pokračuje teď s kapelou Buty. Hezký poslech.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Radiožurnál je 9 hodin. Vojtěch Tomášek má zprávy.
3: Právě začala výstava korunovačních klenotů. V ukrajinských horách začal třídenní summit takzvané Karpatské osmičky. Čeští tenisté hrají s Američany v Davis Cupové kvalifikaci 1-1 na zápasy. Po nehodě je uzavřená silnice 16 Slaný Mělník u Luníkova. A bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Na Pražském hradě právě začíná výstava korunovačních klenotů pro běžné návštěvníky. Doteď bylo otevřeno jen pro školáky. Na místě je taky náš reportér Petr Kastner.
5: V jižních zahradách je teď zhruba 350 metrů dlouhá fronta a rychle narůstá. Ještě zhruba kolem 8 hodiny, kdy hradní stráž otevřela branku z Hradčanského náměstí, byla tak 100-metrová. Většina lidí, se kterými jsem mluvil, přišla na klenoty poprvé v životě, ale potkal jsem i rodinu, která byla na výstavě i loni. Znovu je přilákalo mimo jiné letošní téma s názvem Habsburkové 500, tedy expozice, která připomíná půl tisíciletí od nástupu tohoto rodu na český trůn. Lidé sem můžou chodit zdarma a bez předchozí rezervace. Organizátoři doporučují návštěvníkům přijít takzvaně nalehko, protože před vstupem do sálu je čekají bezpečnostní kontroly. Lidé se ke klenotům nedostanou s kočárkem. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
3: Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně odpovídajících tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09, pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
6: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon neposlední řadě využívají žáci taky kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hostí v horách na západě země summit takzvané Karpatské osmičky. Ta sdružuje země karpatského regionu. Někteří pozvaní hosté ale na schůzku nedorazili. Slovenský premiér Robert Fico se kvůli nemoci omluvil. Česko na summitu zastupoval místopředseda senátu Jiří Drahoš za hnutí STAN.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na začátku summitu oznámil podpis dohod o investicích v hodnotě 1 miliardy eur, což je přes 24 miliard korun v přepočtu. Má jít hlavně o investice do obranných podniků a infrastruktury. V tom má Kyjev podporu především ze strany Polska a Rumunska. Jiní členové Karpatské osmičky, Maďarsko a Slovensko, se k takové spolupráci staví zdrženlivě. Maďarský premiér Peter Maďar na pozvánku do Karpatské nereagoval. Summitu se účastní asi 550 zástupců obchodních firem. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: V Mnichově v poledne začnou světově proslulé pivní slavnosti Oktoberfest, potrvají do začátku října. Pořadatelé festivalu počítají s víc než 6 miliony návštěvníků. Za tuplák piva si oproti loňsku připlatí, výjde v přepočtu až na 387 korun. Slavnosti oficiálně zahájí mnichovský primátor naražením sudu.
8: Sport. Čeští tenisté po prvním dni Davis Cupové kvalifikace hrají se Spojenými státy 1-1 na zápasy. Jakub Menčík v Praze prohrál s Tyrem 2-6 a 4-6. Jiří Lehečka naopak porazil Sheltona 2x6-4. Po utkání byl Lehečka spokojený hlavně s tím, jak náročný zápas zvládl.
9: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
8: Program pokračuje o 14 hodin 4 hrou, pro které přijdou na řadu zbývající dva singlové zápasy. Všechny uslyšíte na Radiožurnálu Sport živě. Vítěz utkání postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa v italské Boloni.
4: Zelená vlna.
10: známe lepší cestu.
11: Omezení na D1 u Divišova a uzavřená 16 za Slaným. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Vlašim čekejte kolonu ze 46. kilometru do omezení na 44. Pracují tam v pravém pruhu. Zdržení zatím do 10 minut. Na D1 práce taky směrem z Prahy na Brno těsně před sjezdem na Vlašim na kilometru 48,5 v levém pruhu. Tam vzniká zatím jen chvílemi kratší fronta, ale pozor, brzdí se za pravotočovou zatáčkou. Na pražském okruhu z letiště na D1 se tvoří kratší kolona od sjezdu na Jesenici, kilometr za ním v omezení zabírá pravý pruh porouchaná dodávka, zdržení 5 minut. Silnice 16 Slaný Mělník zůstává po vážné nehodě osobního a nákladního auta uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Právě přes něj je po staré silnici provoz odkláněný, zatím bez delších kolon. A na dny na to na letiště Ostrava Mošnov míří další a další návštěvníci. Kolony se tvoří na příjezdu z D1 od Nové Horky, směrem z Ostravy už kousek za Starou Vsí a na silnici 58 hned za sjezdem z D48 u Příbora. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, teď ráno ojediněle s mlhami. Večer začne na severozápadě pozvolna přibývat oblačnosti. Na nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy. Teď je tu Experiment speciál, slovo mají Martin Pařízek a Ondřej Vaňura.
12: Auto, které samo zaparkuje, nákladní vůz řízený ze sedadla spolujezdce a robot, který si bez řidiče najde cestu k cíli. To všechno dnes stojí jen pár metrů od nás.
13: Radiožurnál vysílá živě z pražského výstaviště ze Dne chytré mobility. Firmy a univerzity sem přivezly to nejzajímavější ze svých vývojových laboratoří a ukazují to široké veřejnosti.
12: Během této hodiny například zjistíme, jak Praha čte dopravní data, jak se v prostoru orientuje doručovací droid a třeba proč se termokamery dostávají do školních tříd.
13: Začíná Experiment speciál, od mikrofonu vás zdraví Ondřej Vaňura
12: a Martin Pařízek.
10: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment Speciál, který pro vás dnes vysíláme z areálu Pražského výstaviště ze dne chytré mobility.
1: Radiožurnál je hlavním partnerem akce Chytrá mobilita. Co si pod tímhle výrazem představit? A máme se třeba autonomních dopravních prostředků ještě pořád tak trochu bát a víc jim nevěřit, než věřit. I o tom všem se dozvíte tady na výstavišti, pokud sem dnes dorazíte, vstup sem je zdarma.
0: No a s odpověďmi na tyto otázky vám může pomoci například Leoš Dvořák z Pražského vývojového centra společnosti Valeo, která dnešní den tady na výstavišti pořádá. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Začneme tím nejpraktičtějším, pane Dvořáku. Co je tady podle vás dnešním největším lákadlem?
2: To je velmi složitá otázka. Těch lákadlem je tady nekonečné množství a nejlepší bude přijít a podívat se na ta lákadla. Už to bylo zmíněno, je tady autonomní dron, je tady autonomní nákladní automobil, osobní automobil, jsou tady logistické prvky, nejen automobilní, ale i třeba vlakové. Logistika, všechno možné.
1: Která ta technologie, kterou tady dneska můžeme vidět, se podle vás dostane do běžného provozu, do našich běžných životů nejdříve?
2: Ta technologie již je mezi námi. Ale aby jsme ji viděli pravidelně, aby jsme ji viděli regulérně, počítejte rok až tři.
0: Budou za 10 let auta běžně jezdit a parkovat sama? Můžeme jim už dnes v tomhle tom vlastně vůbec věřit?
2: Můžete, protože ta auta již existují.
1: Dobře, co chytrá mobilita může přinést právě bezpečnosti na silnicích?
2: Člověk je jenom člověk. Člověk dělá chyby. Když to stroj, pokud je dobře vymyšlený, dobře navržený a dobře udělaný, ty chyby nedělá. Nechodí na pivo, ráno jede naprosto střízlivý. Už jenom tato úvaha, když uděláte, tak vám dává část té odpovědi.
0: Co ten rozvoj vlastně té chytré mobility vůbec dneska brzdí nejvíc?
2: Já bych řekl, že hodně velký podíl je tam legislativa. Legislativní progres a proces je poměrně náročný a trvá hodně dlouho, ale samozřejmě i technologie se vyvíjejí. Vidíme, co udělala třeba umělá inteligence za poslední rok, či i ten přínos technologií je v tom zcela zásadní.
1: Chytrá mobilita, jak byste mi tenhle pojem jednoduše vysvětlil, co si pod tím mám představit?
2: Je to nějaký stroj, který je vybavený nějakou inteligencí, který vás přemístí z bodu A do bodu B.
1: Úplně sám.
0: Tolik tedy pro tuto chvíli Leoš Dvořák, generální ředitel Pražského vývojového centra Valeo. My se úplně loučit společně nebudeme. Ještě si vás sem k nám do našeho vysílacího stanu jednou pozveme. Díky.
2: Díky vám.
1: No a už za chvíli budeme mluvit o minibusu, který už možná právě za pár let bude vozit cestující úplně bez řidiče.
3: Experiment speciál.

0: Autonomní šatl, to je minibus, který jednou může vozit cestující bez řidiče.
1: V experimentu speciál teď živě z pražského výstaviště v Holešovicích Tomáš Nouza z vývojového centra společnosti Valeo. Dobré dopoledne, vítejte u nás. Co tenhle ten šatl už dnes dokáže? Dobrý den ještě jednou.
2: Dobrý den, ten šatl umí jezdit po předem naprogramované trase zcela bez řidiče. To znamená, vy mu zadáte, projedeš tyto zastávky a on je pak za každých okolností zopakuje.
0: Ten minibus je zaparkovaný pár desítek metrů od nás, když ho popíšu, šedo, bílá, zelená barva. Ona je to vlastně taková kabina lanovky, ale místo lana nahoře má čtyři kola pod sebou. Když jsem se byl podívat vevnitř, tak když člověk vejde, tak jsou tam sedadla vlevo a vpravo. Dá se tam i stát, vejde se tam zhruba 10 lidí. Jak tenhle minibus vidí prostor kolem sebe?
2: Ten minibus má k dispozici 8 laserových senzorů, který slouží jak k detekci překážek, jestli je bezpečné dopředu, tak zároveň k lokalizaci. Protože primární zdroj lokalizace je satelit GPS, ale ten může být nespolehlivý. Proto on si těma laserama zároveň očuchává, jestli jede po té správné trase. Kromě toho má ještě sérii kamer, které ale primárně slouží pro nějaké dálkové sledování, dálkový dohled. Protože vy potřebujete zajistit, když se stane nějaká nečekaná událost, jsme francouzská firma, budou například stávkovat nějaký lidi před námi a zablokují tu silnici, tak ten šatl si musí zavolat o pomoc. A zavolá o pomoc nějakého vzdáleného operátora, který pak na těch kamerách uvidí, co se děje. Má k dispozici i pohled dovnitř do kabiny, jak se cítí cestující. Je tam interkom, s kterým se může spojit s tím operátorem, může je uklidnit.
0: Pozná šatl dítě, cyklistu a zvíře opravdu spolehlivě?
2: On je nepotřebuje rozpoznat, jestli je to zrovna dítě nebo cyklista. On jemu stačí, že je tam nějaký předmět.
0: Jsou tohle technologie, které už dneska v některých autech běžně jsou? Třeba ty předměty a třeba zvířata a tak?
2: Ano, spousta moderních aut je používá u svých asistenčních systémů, například pro nouzové brzdění.
1: Kdy musí to řízení opravdu převzít člověk? Kdy je ten okamžik?
2: Když ten systém vyhodnotí, že to nezvládá. On je nastaven tak dobře, že to sám rozpozná, že už teď to nezvládne.
1: A je tam ten okamžik toho, že prostě zastaví na místě anebo zpomaluje, to si vyhodnotí sám.
2: Jsou tam dva režimy, standardní je to komfortní zastavení, protože ten mikrobus může až 18 km hodině a kdyby v téhle rychlosti zastavil na místě, tak je to podobné, jako když tramvaj zastaví na místě, ty lidi se tam pomlátějí. Takže je preference, aby zastavil komfortně.
0: Kde tenhle minibus v praxi už dneska může fungovat?
2: On už má za sebou něco naježděno, jezdil 4 roky v německém městě Kronach, to je asi 100 km západně od Chebu, kde právě je potřeba získat ty data z reálného provozu. Takže když chcete něco testovat na polygonu, vy nezachytíte všechny situace.
0: No a kdy máte takovou představu, že by opravdu v tom reálném běžném provozu tohle mohlo v Česku fungovat?
2: My bychom byli moc rádi, kdyby už za 2 roky jezdil v ulici Služeb, což je vedle našeho vývojového centra v Praze v Hostivaři.
0: Co nejvíc tomu brání dostání to do praxe?
2: My momentálně nemáme tu legislativu, která by nám to dovolila, ale je to na dobré cestě, aby byla schválena. Vy máte třeba překážky, že když dojde k poruše vozidla, musíte umístit trojúhelník za vozidlo. A když to nemá řidiče, nikdo trojúhelník neumístí.
0: Tomáš Nouza z vývojového centra Valeo, díky za váš čas a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: No a za chvíli se vydáme do pražských ulic a mluvit budeme o řízení městské dopravy a o tom, jak může být díky moderním technologiím přesná. Experiment speciál.

0: Chytrá mobilita vstupuje postupně i do ulic měst. Téměř 200 linek a přes 2,5 tisíce kilometrů má městská hromadná doprava v Praze.
1: Nejsložitější dopravní systém v České republice je proto neustále monitorován prostřednictvím platformy Golemio městského operátora ICT. No a i na základě těchto údajů se pak upravují linky a mění jízdní řád.
0: Volně přístupné Golemio toho ale o Praze může prozradit daleko víc. Ví, kolik aut a cyklistů tady jezdí, jak jsou obsazená parkoviště, jaké je mikroklima v ulicích a třeba i to, kolik lidí prošlo přes Karlův most.
2: Teď se díváme do naší datové platformy pražské na Golemio BI.
3: Martin Lehr, konzultant zmíněné platformy, teď otevírá jednu ze zajímavých vizualizací a ta počítá chodce na turisticky atraktivních místech, konkrétně u staroměstské Mostecké věže.
2: Teď nastavuju počáteční datum, trefili jsme přesně 1.1.2026 a podle naší analýzy po Karlově mostě prošlo do dne, kdy nahráváme tuto reportáž, 4 031 397 chodců.
3: A to je dobré vědět třeba kvůli nastavení zelené na blízkém přechodu pro chodce, zvláště když Prahou křižuje téměř 200 linek městské hromadné dopravy. A ty teď vidíme před sebou.
4: Jde vlastně o naší online mapu, na které můžou cestující vidět polohy všech prostředků veřejné dopravy.
3: Vysvětluje Zbyněk Jiráček z Ropidu. A já vidím, že mapa je plná koleček s číslem linky a většina z nich teď má zelenou barvu.
4: Ta barva udává zpoždění toho spoje. Zelené spoje jedou včas, oranžové jsou zpožděné o 3 až 6 minut a červené o 7 a více.
3: Takže pojďme si brát nějakou tu červenou linku a můžeme si ji třeba i rozkliknout.
4: Tady vlastně vidíme nějakou 22, co se zpozdila po cestě. Příčinou může být třeba prostě velká skupina cestujících. Jo. Nastupuje prostě hodně lidí na jedné zastávce, nějaký zájezd nebo školka. Tady si můžu vyfiltrovat linku 22. Tak vlastně všechny ostatní 22 jsou zelený, maximálně oranžový. To znamená, že na té lince evidentně problém není. Je to prostě jenom jeden spoj, který se z nějakého důvodu zdržel.
3: Takže v tomto případě nepomůže ani na křižovatkách nastavená preference tramvají a autobusů.
5: Přijíždí nám autobus od Žižkova, projíždí tím přihlašovacím bodem. Teď se přihlásil těsně předtím, než dojel do zastávky. Otvírá dveře a křižovatka připravuje změnu toho signálního plánu tak, aby mohla reagovat na jeho odjezd.
3: Vysvětlujeme na křižovatce u nádraží Libeň Jan Barchánek z pražského dopravního podniku.
5: Po odjezdu zastávky jsme dostali zelenou a můžeme teda projíždět. Tady vidíme, jak přijíždí z boku tramvaj a zase ta křižovatka může reagovat na příjezd tramvaje.
3: Data platformy Golemio se analyzují i zpětně a vedou třeba k úpravám jízdních řádů.
4: V těch datech je to vidět, že ty vozidla přijíždí třeba do té konečné vždycky o 3 a více minut opožděny, tak konstruktér toho jízdního řádu se podívá právě do těch dat, kde se ty autobusy zdržují a upraví ten jízdní řád, aby přizpůsobil to tomu reálnému průjezdu.
3: A nově teď můžeme přímo na zastávkových panelech pražské MHD vidět, za jak dlouho přijede naše tramvaj anebo autobus. Eva Kézrová, Radio Žurnál.

0: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 9:30. Krátké zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty, v případě, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám anebo nedostatkům. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Počet obětí pátečního sebevražedného útoku na severozápadě Pákistánu vzrostl na 31. V policejním areálu u mešity vybuchla bomba naložená v autě. Mezi mrtvými je nejméně 16 policistů a 6 útočníků. Někteří útočníci se stále skrývají v areálu. Televize Al Jazeera informovala, že se k útoku přihlásila frakce pákistánského Talibánu. Sport. Fotbalista Harry Kane nastřílel nejrychleji v historii Bundesligy 100 gólů. Útočník Bayernu Mnichov na to potřeboval 98 zápasů a překonal rekord Dietra Müllera. Kane dal při výhře 7-0 nad Unionem Berlín 2 branky a v Bundeslize jich má už 101.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 před Rousínovem a uzavřený tah Slaný Mělník. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov pozorně kus za sjezdem na Hlubice a Slavkov na kilometru 215. Na začátku stoupacího pruhu se pohybuje šofér kolem stojící nákladní soupravy.
5: Kamion mění tam řidič gumu, má vestu, ale opatrně.
4: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim se tvoří kolona, kamiony ze 47. osobní auta ze 46. kilometru. Zdrží se kolem 10 minut, na 44. pracují v pravém pruhu. Na silnici 16 Slaný Mělník mezi odbočkami na Žižice a Luníkov obou směrně odklánějí provoz po staré silnici kvůli vážné nehodě osobního a nákladního auta, zatím je to bez delších kolon. Na silnici 3 z Prahy na Benešov opatrně za Mirošovicemi v zatáčce se dojíždí do kratší kolony, před sjezdem na Senohraby se srazila 2 osobní auta, zdržení zatím do 5 minut. A na příjezdech na dny na to na letiště Ostrava Mošnov nepolevuje nápor, kolony ze všech tří směrů na 58. skoro od sjezdu z D48 u Příbora, směrem z Ostravy od Staré Vsi a směrem z D1 od Nové Horky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy. Teď dál posloucháte Experiment. Ve speciálním pořadu jsou s vámi Martin Pařízek a Ondřej Vaňura.
1: Ano, stále jsme na pražském výstavišti a o čem budeme ještě mluvit?
6: Představíme si doručovací droid a položíme si otázku, kdy budeme takové roboty častěji potkávat na ulicích českých měst.
1: Podíváme se i do kokpitu autonomní formule z ČVUT a promluvíme o projektu Termovize do škol.
6: Pokračuje Experiment speciál z Dne chytré mobility. Dobré sobotní dopoledne od Martina Pařízka
1: a Ondřeje Vaňury.
3: Experiment speciál.

0: Magazín Experiment dnes pro vás živě vysíláme z dne chytré mobility na pražském výstavišti. Až do 18. hodiny se můžete zdarma přijít podívat na chytré technologie, autonomní vozítka, ale i různé speciály řízené na dálku.
1: No a jedním z nich je i Droid a o něm teď budeme mluvit opět s Leošem Dvořákem z organizačního týmu dnešní akce. Ještě jednou dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne i vám.
0: V našem radiožurnálovém stanu teď není malé auto ani pojízdný kufr. Je to právě onen autonomní doručovací droid. Jak vlastně vypadá? Pojďme si ho trochu popsat.
2: No, představte si takovou bedínku na kolečkách, která vlastně umožňuje, ta bedínka umožňuje naložit do toho vozítka. Teď nás
0: zdraví už.
1: On se jmenuje Valda, takže zdravíme Valdu. Vpředu má obrazovku a dokonce tedy promlouvá, co si teď můžeme poslechnout. Tak můžeme pokračovat v popisu Valdy.
2: A jak jste slyšeli, Valda komunikuje se svým okolím, mrká na něj svými očičkami z obrazovky, které má na čelní straně. A ta bedínka, o které jsem mluvil na začátku, je osazena sadou senzorů. Je tam lidarový senzor, jsou tam ultrasonické senzory pro detekci na krátké vzdálenosti, jsou tam surround view kamery, aby to vozítko mohlo pozorovat své okolí. A samozřejmě to vozítko je připojeno nebo je schopno přijímat signál GPS pro orientaci.
0: My něco podobného vlastně známe, takové velmi menší vozítka, která jezdí po Karlíně v Praze. Už něco podobného, jako je Valda, funguje někde? Už to někde jezdí?
2: Ano, určitě to funguje. Já budu odpoledne o tom hovořit. Je to vlastně poměrně už běžná technologie. Vyskytuje se to po celém světě a je to většinou používané v uzavřených areálech. Nepohybuje se to úplně volně po ulicích, to samozřejmě nepohybuje, protože právě tomu brání legislativní kroky, protože všichni si dovedeme představit, kdyby naprosto chaoticky se automatické kostičky nepříliš velkých velikostí pohybovaly a motaly se nám mezi nohama, tak by to nebylo tak jednoduché.
1: V tom běžném životě, jaký úkol pak bude Valda plnit?
2: Valda, představte si, může nahradit stacionární boxy, které dneska slouží k výdeji zboží z jednotlivých e-shopů. Všude vidíme, že se množí dále, ty boxy musí být zaváženy, či ty zavážecí vozidla mohou poškozovat i infrastrukturu. Valda naproti tomu je malé vozítko, může být daleko víc customizovaný, to znamená, může naprosto na určitou hodinu přivést například zboží. Mluvím o zboží, či může to být zboží, které, jak říkám, z e-shopu, nebo může rozvážet i potraviny.
0: Do toho vývoje se zapojili studenti jak?
2: Zapojení studentů, to je vlastně to nejnádhernější na celé té akci. My samozřejmě máme v programu jako firma Valeo autonomní řízení kde čeho, ale úplně to vozítko nám v tom portfoliu chybělo. A studenti z univerzity projevili zájem o takovýto projekt, takže jsme je do toho zapojili, zatahli a najednou se začalo rodit něco nového.
1: Vyřešit zbývá ještě spousta věcí. Mě napadá, jak to vozítko ochráníte před poškozením nebo před krádeží?
2: Musíme předpokládat trošku to, že žijeme dneska z roboty. Roboti se kolem nás běžně vyskytují a může se stát samozřejmě, že nějaký vandal vám to vozítko poškodí. To je pravda. Ale co vám dnes vandal nepoškodí?
1: Navíc ono odnést ho, to není nic lehkého, jednoduchého.
2: Valda váží 200 kilo, takže těžko se bude jednotlivci odnášet.
1: Velmi stručně váš odhad, kdy tedy bude jezdit mezi námi?
2: My počítáme s tím, že nejpozději do 2 let by toto vozítko mělo být průmyslově nasazeno. Opět, znova říkám, je to hodně závislé na legislativě.
1: Leoš Dvořák ze společnosti Valeo, díky za vaši návštěvu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a zatímco Droid společně s Leošem Dvořákem pomalu mizí v dáli, my pokračujeme, už za chvíli se podíváme pod kapotu studentské e-formuly.
3: Experiment speciál.

0: V experimentu speciál vás teď zavedeme na závodní okruh.
1: Z nuly na stovku zrychlí za 2,5 sekundy, umí jezdit i bez řidiče a prakticky celého postavili studenti. Takové je závodní auto studentské formule.
0: Mezinárodní soutěže se účastní i týmy z českých univerzit. Tým z ČVUT v Praze nedávno vyhrál autonomní kategorii na závodech v Itálii a ve Španělsku.
2: Studentská elektrická formule E-Force Prague projíždí klikatou zkušební trať vymezenou barevnými kužely. Za volantem ale nikdo nesedí.
3: Trať je vyznačená modrými kužely vlevo a žlutými kužely vpravo. Ten systém detekuje ty kužely.
2: Vysvětluje Adam Pospíchal, člen studentského týmu z pražského ČVUT.
3: Kdybychom tam ty kužely neměli, tak nejsme schopni jezdit. Nemáme trasu, po který je.
2: Při autonomních závodech je na trati jen jedno auto. Samořídící systém se tak na první pohled zdá jednodušší než u aut do běžného provozu. Formule ČVUT se dívá dopředu jen jednou kamerou, ukazuje další člen týmu Vít Eichler.
4: Tohle je jediný náš senzor, díky kterému jezdíme autonomně. Je to krabička, která má 4x40 cm maximálně.
2: Je to v místě, kde by pilot měl asi tak hlavu?
4: Ne, pilot má hlavu.
2: Kdyby tam seděl o něco vyšší člověk, ta kamera se dívá jakoby jeho očima.
4: Když tam sedí pilot, tak ta kamera vidí pořád před sebe.
2: Další senzory sledují, jak se formule na trati chová. Je potřeba, aby jela co nejrychleji, prakticky na hranici smyku, ale přitom, aby smyk nedostala, pokračuje Adam Pospíchal.
3: V kolech jsou senzory, protože máme motor v každém kole, takže každé kolo se může točit jinou rychlostí.
2: Ještě to má nějaké
3: další máme
2: senzory.
3: Další máme tady, tam, kde sedí pilot, tam jsou gyroskopy a akcelerometry, ty zjišťují zrychlení a natáčení pozici té formule.
2: Kde je ten mozek toho stroje, když něm nesedí pilot?
3: Ten hlavní počítač je tady pod zadkem pilota, černá
2: je,
3: krabička.
2: To je ta krabička.
3: Tak no. Přímo je to počítač Mac Mini. Ten
2: komerční záležitost.
3: Ano.
2: Ale zásadně je to programové vybavení, co v tom máte?
3: Ten systém má v základu jednoduchou logiku. Přijdou ty snímky z kamery, probíhá nějaký rozpoznávání toho, kde jsou ty kužely. Algoritmus vytvoří mapu, pak už následuje plánovací algoritmus, který plánuje tu trasu, kudy má jet optimálně po té trati, aby jsme byli co nejrychlejší.
2: Na závodech se totiž auto postaví na trať, kterou nezná. Nemůže si ji natrénovat dopředu.
3: Stejně jako kdyby se posadil pilot do té formule a tu trať dopředu neznal. První kolečko pojede pomalej, ale už u dalšího kola si bude pamatovat, že po zatáčce A následuje levotočová zatáčka B.
4: První kolo může být třeba 40 sekund a poslední kolo 30.
2: Kdybychom měřili celý závod, tak je automat podle studentů pořád o něco pomalejší než živý řidič. V konkrétních situacích na trati ale automat reaguje rychleji a plynuleji.
4: Když se koukneme na záběry z jízdy, ta autonomní formule jede čistěji než ten pilot.
2: Znám ty záběry, když jede automobilový závodník, takže tím volantem pořád pohybuje víc nebo méně otáčí.
4: Když si vytáhneme záběry z autonomní jízdy, tam je červená čára, která ukazuje vlastně, kudy to auto plánuje, jaká je jeho trasa.
2: Autonomní jízda ovšem není dokonale přesná. Při dnešní zkoušce auto tu a tam porazilo kužely a nakonec vyjelo z trati. Studenti ho zastavili na dálku červeným tlačítkem. Pro příští sezónu musí každý tým postavit nové auto. Taková jsou pravidla mezinárodní soutěže. Může ale čerpat ze zkušeností z předchozích ročníků. Ze zkušební tratě Formule E-Force Prague, Martin Srb, Radiožurnál.

0: Na stole po naší ruce zůstala stopa, kterou běžně nevidíme. Termokamera ji ale ukáže jako teplejší místo.
1: V 9 hodin a 51 minut stále posloucháte Experiment speciál dnes z pražského výstaviště z nechytré mobility. A vedle nás už je Jan Šroub, zakladatel STEM Edu Hubs. Dobré dopoledne i vám.
2: Dobré dopoledne.
0: Termovize do škol. Co je to za projekt?
2: To je projekt, kde se snažíme dostat moderní pomůcky do škol základních i středních. A hlavním projektem je ta termokamera, kterou půjčujeme zdarma do škol.
1: Jednu tu termokameru máme tady u nás zapnutou. Držíte ji běžně oběma rukama. My jsme si před chvílí zkusili Martina změřit. Tak co pak na tom displeji vlastně vidíme?
0: Já ji teď vemu do ruky.
2: Teď tam vidíme váš obličej, tak jak vyzařuje tepelné záření.
0: Ano.
2: Takže můžeme vidět, z kterých částí obliče vlastně vám vystupuje nejvíc tepla a kde naopak jste izolován, například kde máte oblečení.
0: Takže tady můžeme přesně vidět, že třeba vedle nosu mám 35,2 stupňů Celsia.
2: To je měření v koutku oka, to je vlastně jediné místo, kde se správně dá změřit teplota člověka.
1: Co díky téhle termokameře pochopí děti lépe než z učebnice?
2: Pro děti je to výhodné v tom, že je to hlavně zaujme, takže jim to zprostředkuje ten první prvotní zájem a pak jim to dokáže ukázat vlastně to, co běžným okem nevidí. Takže všichni si to spojí ze začátku s fyzikou, fyzikálními jevy, ale prostupuje to i dalšími předměty, jako je chemie, přírodověda, nově třeba environmentální výchova a podobně.
1: Pozorujete, že pak děti mají větší zájem o technické obory anebo o tyhle přírodní, jak jste zmiňoval?
2: My úplně ve školách samozřejmě nejsme, ale učitelé, co máme zpětnou vazbu, tak říkají, že to zaujme a samozřejmě to zbudí pozornost a zájem, který je dneska důležitý, aby přírodovědné předměty byly více propagovány.
0: Kde si dnes může od vás škola zdarma tu termokameru půjčit na výuku?
2: Máme 16 zápůjčních center napříč Českou republikou, jedno máme dokonce už na Slovensku vnitře, takže škola si najde na webu nejbližší centrum, zarezervuje si termín, který potřebuje a pak se domluví na zápůjčce.
1: Dostane učitel spolu s kamerou také návody a školení, jak s tím pracovat, jak to zapojit do výuky?
2: Samozřejmě to je pro nás klíčové, aby to nebyla jenom obyčejná pomůcka, kterých mají ve škole spoustu, ale nabízíme k tomu návody, jak kameru ovládat, nabízíme velkou škálu pokusů na webu, kde jsou popsané vlastně jako inspirace pro učitele a setkáváme se, že vlastně je spousta aktivních učitelů, kteří si už si dotvoří další pokusy sami a my to od nich pak zase sbíráme a nasáváme jako houba a sdílíme dál.
0: Pro jak staré děti je výuka s tou termokamerou vhodná?
2: Ze začátku jsme cílili na druhý stupeň a na střední školy, tam, kde se vlastně učí přírodovědné předměty, ale ukazuje se, že uplatnění najde i na prvním stupni a dokonce teď už máme aktivity z mateřských školek a je to tam krásné, jak děti si hrají.
1: My už jsme něco naznačili, ale co si tedy děti v praxi opravdu zkouší třeba i na sobě, na vlastní kůži?
2: Tak my vlastně děti nebo člověka využíváme jako zdroj tepla pro velkou řadu pokusů. Takže buď, co se týká měření lidského těla, taky můžeme ukázat, co se kde měří, jak z nich teplota, tepelné záření vystupuje, ale dá se odhalit určité nemoci, samozřejmě v rámci školy nejsme doktoři, ale potom to přenášíme do fyziky a do těch dalších předmětů, aby se naučili vlastně přírodní zákony a fungování věcí okolo nás, které běžně třeba nechápou, ale pomocí té termokamery zjistí ten samotný princip, jak to všechno funguje.
1: Dodává Jan Šroub, zakladatel STEM Edu Hubs, i vám díky za rozhovor, ať se vám to tady dneska povede.
2: Díky moc za pozvání.
0: No a dnešní experiment speciál ukázal, že budoucnost dopravy už není jen obrázky z laboratoře.
1: Na dnu chytré mobility si až do 18. hodiny můžete vyzkoušet autonomní vozidla, roboty, virtuální realitu i technické dílny. Vstup sem je zdarma.
0: Za chvíli už další zprávy. Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí a klidnou sobotu přejí Martin Pařízek
1: a Ondřej Vaňura.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Radiožurnál je 10 hodin a vysíláme zprávy. Německá vláda se dohodla na snížení spotřební daně u pohonných hmot. Česko poslalo humanitární pomoc do Nepálu. Hokejisté Třince vyhráli v extralize i po druhé, Brno zdolali 6-5. Uzavřená je po nehodě silnice Slaný Mělník u Luníkova a počasí bude skoro jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Německá vláda se shodla, že znovu sníží daň u pohonných hmot. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na své zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba Berlíňané.
4: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, dodává Posekaná.
5: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
3: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších úřady stále pohřešují. Na festivalu Dvořákova Praha vystoupí operní pěvci Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková. V pražském Rudolfinu společně zaspívají v koncertním provedení Dvořákovy opery Jakobín.
6: Příběh opery se odehrává v malém českém městě, kam se Bohuš po letech vrací z Francie a snaží se usmířit se svým otcem. Podle ředitele festivalu Jana Simona byla opera Jakobín pro skladatele Antonína Dvořáka zlomová.
7: I dle mínění dirigenta projektu Tomáše Netopila je právě Jakobín tou operou, která již definuje Dvořáka jako velkého operního skladatele.
6: Festival Dvořákova Praha pokračuje až do 23. září. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
8: Sport. Třineští hokejisté v nové sezóně Tip Sport Extraligy vyhráli i po druhé. Brněnskou Kometu zdolali 6-5 a tabulku vedou obo před Kladnem, které porazilo Spartu 3-2 po nájezdech. České Budějovice zvítězili v Hradci Králové 2-0. Skóre otevřel ve 23. minutě Jakub Pour, který ještě v minulém ročníku nastupoval právě za Hradec. Střelnou branku proto na ledě moc neslavil.
9: Ty oslavy třeba nechtěl jsem povědět nějaký velký. Já jsem od malička Plzeňák, takže goly spíš jako neslavím, hlavně tam. Tady asi nebudu dělat nic jako velkýho, ale nějak takhle aspoň v klidu. Padlo tam spoustu úsměvů, jsem rád, že kluci na mě nezapomněli, že jsem tady si udělal i spoustu dobrých kamarádů a rád na to vzpomínám.
8: Ve zbylých pátečních zápasech Pardubice vyhráli v Litvínově 3-1, Karlovy Vary v Malé Boleslavi 4-1 a Olomouc porazila 3-2 v prodloužení Plzeň, která dnes v 18 hodin nastoupí do utkání v Třinci.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Mirošovic a uzavřená 16 za Slaným. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov za sjezdem na Slavkov pozor na stojící kamion na kilometru 215. Na začátku stoupacího pruhu kolem se pohybuje řidič. Na D1 z Brna na Prahu se tvoří kolona za sjezdem na Vlašim ze 47. kilometru kamiony, osobní ze 45. Tato mají na pár minut do omezení na 44. Na D1 z Prahy na Brno se teď tvoří kolona před omezením na 24. na mostě u Šmejkalky od sjezdu na Benešov z 20. kilometru a v té frontě navíc z 21. hlásíte nehodu.
11: Dvou osobních vozidel stojí v levém pruhu.
10: Za sjezdem z dálnice D1 na silnici 3 směr Benešov čekejte taky kolonu. Za Mirošovicemi je to zhruba na 5 minut k nehodě před sjezdem na Senohraby. Na tahu 16 Slaný Mělník je nadále po vážné nehodě osobního a nákladního auta obousměrně odkloněný provoz mezi odbočkami na Žižice a Luníkov po staré silnici, je to bez delších kolon. Silnice 156 kousek za Novými Hrady směr Trhové Sviny je za údolím uzavřená, havarovalo nákladní auto.
12: Nedá se tam projet, a je to vrtulník.
10: Objížďka přes Horní Stropnice a Svébohy není krátká. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy. Teď už posloucháte víkendového hosta s Vladimírem Krocem.
13: Hostem Radiožurnálu je dnes hudebník a producent Michal Kocáb. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Byl jste se podívat v Horní bazilice svatého Františka v italském Assisi?
14: No tam jsem se ještě nedostal. Ale náš přítel, nebo můj přítel, Steven Mercurio, což je americký dirigent, který je hodně zapojený do našich různých aktivit tady, tak ten tam zbočeli dirigoval několik koncertů a velmi přesně mi to popsal, i poslal fotografie. No to je úžasný, to je plný těch jotových fresek a je to nádherný.
13: No já se právě proto ptám, protože jste, já myslím, že už je to velmi dobře známo, spoluautorem nové opery a k jejímu libretu inspirovala Michala Horáčka právě freska Giotto di Bondone Vyhnání ďáblů z Areca. Před třemi lety mi Michal Horáček v rozhovoru řekl, že si společnou operu dlužíte už 25 let. Mm-hmm. Proč to trvalo tak dlouho?
14: No, ono to bylo, to je takový ten nepsaný dluh. My jsme mládí udělali spoustu práce spolu. Začalo to tím, že se podílel na mé desce, povídali, že mu hráli, tam byly skvělý texty. Potom to pokračovalo jako oratorium, baletní oratorium, nebo já nevím, kdy se to dalo nazvat, Odysseus.
13: V Laterně Magice,
14: kde ten Odysseus se dočkal nějakých 2 až 3 tisíc replíz, to si domujte přece, co to je za číslo. Já jsem se koukal z Jesus Christ Superstar, jich mělo asi nějakých 20-30 tisíc, tak to, ale největší opera světa, že muzika. No ale tyhle ty tisíce repríz, to je fakt neuvěřitelně moc. Třeba to bylo 6 týdnů na Broadway v nějakém velkém divadle. Zajímavý je, že ty komunisti ani na jednu z těch repríz mě nikdy nevzali. Jako oni jezdí doslova po celém světě. Japonsko, yes. Egypt, všude to dávali. V Řecku samozřejmě, v Aténách a tak. Ale ani jedenkrát jsem nebyl. Oni mi vždycky řekli v té době, že to není až tak bezpodmínečně potřeba. Jo. No ale stejně to bylo veliké dílo, které já jsem to napsal, Michal tam měl, udělal texty řecky, ku podivu. A pak toho Habku. No to byly zase hity veliký. No a takže a pak jsme měli celou politickou anabázi spolu.
13: Jasně.
14: No, takže, ale během toho jsme si vždycky jenom tak jako řekli, měli bychom udělat operu. Jo. Tak to je těch 25 let.
13: No takže ta opera už vznikla, budeme si nejenom o ní povídat v té příští necelé hodince. Michal Kocáb je hostem Radiožurnálu.

0: Vyhrání Ďáblus a Reca, to je nová opera Michala Horáčka a Michala Kocába, který je dnes naším hostem. V čem může být ten obraz, na který jsem se ptal v úvodu, ze 13. století inspirativní pro současníky?
1: No, tak my jsme si vybrali tohle téma, nejdřív jsme psali libreto asi 2 roky, je dlužno říct, jo.
0: No pak asi 2 roky jste komponoval hudbu.
1: Já jsem komponoval hudbu další 2 roky a potom libreto, který jsme napsali společně, jsme si teda už rozdělili tu práci, Michal napsal texty všechny a já jsem začal komponovat hudbu, no to mě trvalo taky 2 roky. Psaní toho libreta ovšem, to byla řídká záležitost, 1-2x týdně, když to komponování, to bylo každý den, jo, ty 2 roky.
0: Jo. A nebyla to spíš každá noc?
1: No, spíš každá noc, samozřejmě, protože já tak jako většinou pracuji, dejme tomu, od nějakých 8 do 5 do 6 do rána, což je teda těch 8 hodin, ale v případě toho libreta už jsem začínal někdy po obědě a tak v podstatě jsem se ho vyspal, šel jsem, v případě té kompozice, ne toho libreta, té kompozice, a šel jsem spát, nějaký nejdůležitější věci už jsem zase skládal, jo. No, ale když jsme psali to libreto, tak jsme se dlouze on přišel s tím úvodním nápadem, teda s tím Arecem, já jsem trošku nejdřív nechápal, proč to má být z Itálie, když jsme Češi, jo. Ale tam se hodila taková jako kvazibiblický příběh. Snad v Biblii přímo není, ale mohl by být. O tom, jak ďáblové zaútočili na město Areco. Pravděpodobně to byli Turkové, jestli se nemýlím, a vířili, oni bojovali zajímavým způsobem, oni objížděli tu armádu v obrovských množstvích, ale jestli to byly 100 000 vojáků, určitě 10 000, a vířili ten prach, takže se to tam úplně zahalilo, že jste neviděl vlastní ruku. A z toho prachu vyjeli na tu armádu, no to je něco šíleně. My měli za ďábly prostě, jo. A zdecimovali je. A co taková země, nebo co taková, v tomto případě to bylo město, ale my jsme to vztahli na země, na kterou útočí síla, o které předem jasný, že ji nemůžou porazit. Jo? My jsme to zažili jsme to s Hitlerem, zažili jsme to samozřejmě v roce

0: to je prostě nemožný. Ty za mnou chodí Ukrajinci, říkají, prostě já nevěnal byste tam z té Ukrajiny. Říkají, no to bych, asi, to bych asi nedokázal už
1: teďko. No, mimochodem, režisérka Olga Somerová, která o vás nedávno natočila dokument, prohlásila, že za odsun sovětských vojsk byste měl být svatořečen, ale
0: způsobem,
1: viděno zpětně, to byl zázrak.
0: Naprostý zázrak. Nemůže se k tomu dostat žádný běžný politik, jo, protože ukončit okupaci, to je jako největší čin, sorry, ale to je největší čin, který se stal po roce 89. A nebo jeden ze dvou největších. Změna režimu a ukončení okupace. Jo. Ale už vůbec se k tomu nemůže dostat člověk, jako jsem já, který je z farářské chartistické rodiny, nebyl na vojně, mám pražský výběr. A proč se to stalo, že zrovna já jsem to měl dělat? Já jsem to nejdřív nechápal a později jsem pochopil. Jednou za čas se objeví takzvaná díra na politickém trhu. A to je veliké téma, na který všichni chtějí, ale nikdo na ně nemá odvahu. A já, když jsem se stal poslancem federálního shromáždění v lednu 90, jo, tak jsem prostě napsal interpelaci, že smlouva o dočasném pobytu by měla být prohlášena za nulitní a neplatnou od samého počátku. A obcházel se, velmi to zkrátím, nevím, zahraničí, předsednictvo federálního shromáždění, nakonec Dubčeka, a všichni mi řekli, hele, to je bachlatý téma, možná podej to sám a my tě teda podpoříme a kdyby byl průšvih, tak se jakoby odtáhneme, ale ve skrytu tě budeme podporovat. No takhle mi to teda, tak mi to přišlo, no a pak už jsem se toho ujal. A tím se stalo, to stalo mým životním tématem, takže jsem uvítal i to téma v naší opeře.
1: Michal Kocáb je hostem Radiožurnálu.

léta běží člověk stěží, zpomalí svůj krok, občas objeví se asynchron. Různý pochybnosti drásají mu zmatenou

0: opeře Vyhnání ďáblů z Areca. Ďábel je ve vaší opeře operní tenor i rapér. To byl váš nápad?
1: No určitě. Tak chtěl jsem se odlišit a taky trošku přiblížit mladým lidem a řekl jsem si, jak ten ďábel vlastně bude vypadat, když to bude jenom operní tenor. No tak je to klasický ďábel operní, že jo, existují takové opery, ale ďábel přece má všechny schopnosti, všechny možnosti. Takže jsme vytvořili trojjediného ďábla. Bude to teda těžký casting, to přiznávám.
0: A máte před svou, kdo bych mohl stělesnit?
1: Ještě vám to ale popíšu.
0: Já vím, že má být i tanečník.
1: I tanečník, přesně. Takže operní tenor, rapper a tanečník umí všechno. Ten rapper bude umět zpívat jakoby jazzovou populární hudbu, umí všechno. A tu představu v tento moment nemám. Já mám představu o panu Bristejnovi, to je náš vynikající tedy tenor na toho ďábla. Tanečníka předpokládám, že bude schopno dodat divadlo nebo Národní divadlo podle toho, jak se toho kdo ujme. Zas by měl mít souměřitelnou postavu a ty masky, těma se to dá hodně sjednotit. No a Matěj Rupert jsem si zatím předběžně myslel, že by mohl být ten rapper. To je takový fenomenální zpěvák, který zvládá taky všechno, skoro i takový kvazi operní možnosti má. No.
0: Takže to nebudou tři v jednom, ale tři?
1: To budou tři různý lidi. Jasně. Na zahraniční scéně New Yorkský by se určitě našel v jednom, jo? Ale to tady asi nemáme.
0: No, vy už jste to naznačil, znáte tady stanovisko Národního divadla, kam jste tu operu nabídli?
1: No, to je takové komplikované. My jsme, první bylo, že asi před rokem jsme to nabídli Národnímu divadlu, že jo? Načež Národní divadlo vyvolalo schůzku a na té schůzce bylo přesně stanoven harmonogram našich prací, jo? To znamená, dodejte to do června to roku, jo? Pak budou pokračovat přípravy, klavírní výtah a tak dále, a tohle všechno. Tak jsme to brali za závazné, nebo za kvazi závazné, ovšem nepodepsali jsme papír, čehož litujeme teďko zpětně. A když jsme to teda dodali přesně v tom termínu, tak nám bylo řečeno panem Burianem, že se blíží změna vedení Národního divadla a on to jakoby přeposlal na to nové vedení, jo, v čele s panem Glázrem. No ale ty zase s tím nepočítali, oni o tom vůbec nevěděli. Aha. Tak teď se to bude muset nějak jakoby vyjasnit. Tak v Brně to studují a jejich názor by měl přijít někdy teďko v září, tak uvidíme, jak se k tomu postaví. No a jinak bychom si museli počkat, protože tam jde o ty plány, no, tak u knih se tomu říká ediční plán.
0: Udívat, a podle toho nevím, původního harmonogramu, kdyby měla být
1: podle premiéra? Podle toho by to bývalo 28, no. Uh-huh. Kdyby to bylo ještě za Buriana, jako. Jasně. Jo. Ale tím, že on to jakoby přeposlal dál, tak se to tím nějak natáhne, no tak uvidíme, no, ještě uvidíme.
0: Takže
1: no.
0: Zatím nemáte plán B, kdyby to
1: Národní plán B není, a samozřejmě, že nás to trošku mrzí, co to nebudeme povídat, no, ale je v tom určitá naše vina, že tam nedošlo k podepsání té smlouvy, protože jsme to brali, tak člověk se v tom taky nevyzná, jak to tam chodí, že jo. Ani jsme nevěděli, jestli je ta smlouva nutná. Nějak jsme to nepožadovali, no.
0: No a čekáte, že s tím uděláte díru do světa posléze s tou operou?
1: No tak víte, ona je to taková opera Wagnerovského typu, jo. To je velká opera, to není, já jsem to psal skutečně s obrovským nasazením. A teď se budete smát, každý skladatel má nějaký partitury, na který se obrací. O radu, jo, žádný takovej asi nespad zvyšný, že by se vůbec nezajímal o ten svůj obor. Všichni jsou vzdělaný a tam to do nich cpou. A já jsem se obklopil partiturama, o kterých jsem věděl, že nemůžu já žádným způsobem kopírovat. Protože kdybych si tam dal Stravinskýho, tak ten je tak senzační a tak ho miluju, že bych měl možná tendenci trošku něco tam malinko obsat. Já bych to neudělal, ale
0: podvědomí.
1: Je to pokušení, je to podvědomí. Tak jsem si tam dal Prodanou nevěstu, tam nehrozí žádný riziko, jo, od smetany. A mám tam Dona Giovanniho od Mozarta, taky nehrozí riziko, jo. Ale můžete se poučit třeba o hustotě nasazení jednotlivých zpěváků, aby je odvezli na áro po nějakým nekonečným výstupu, jo. O hustotě nasazení sboru, jo, protože nemůžu zpívat v jednom kuse, musím mít nějaký pauzy a tak dále. O počtu hlavních figur a o dramaturgii toho díla. U té Prodané nevěsty to úplně jednoduché, protože to známe všichni, že jo. A u toho Mozarta nakonec taky, protože taky znám Dona Giovanniho dobře. A pak jsem se ještě zjišťoval, jak dlouho ty velcí autoři píšou ty opery, jo. Tak jsem zjistil zajímavý věc, jak Mozart udělal tři opery za 5 let, to bych nedal teda, jako. A to byl taky Mozart, největší skladatel všech dob, jako. Jakýkoliv pokus o srovnávání u mě neexistuje, jo. To já uznávám ty génie a tak dále. No ale zajímáte se. Ale pak jsem zjistil, že tak jakoby průměrně ty 2 roky jsou, takže to jsem splnil, ale oni mají větší erudici, že oni byli schopni během toho ještě třeba i něco jiného menšího udělat. Tak to já už ne, jako jsem se tomu musel plně věnovat. No a takže takovýmhle způsobem jsem to pojal s velkým symfonickým orchestrem, bez baskytary, bez kytary. Není tam ten big beatový základ, který by mi to ulehčilo, protože ten umím. Je to čistá symfonika a je tam nějakých asi 10 rolí.
0: Skladatel, zpěvák, muzikant Michal Kocáb je hostem Radiožurnálu. Povídat si budeme i po zprávách.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Radiožurnál je 10:30. A zprávy s Kateřinou Celsirisovou. Při ruských nočních útocích zemřeli nejméně 2 lidé v ukrajinské Chersonské a 2 v Sumské oblasti. Tam je po zničení rodinného domu naváděnou pomou také nejméně 7 zraněných. Šéf vojenské správy Chersonské oblasti oznámil, že Rusové za poslední den zasáhli v regionu 5 bytových, 7 rodinných domů, obchod, plynovod i soukromá vozidla. Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareše zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil. Tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. Ode dneška jsou na Pražském hradě vystavené korunovační klenoty i pro veřejnost. V posledních dnech je mohli vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin až do 28. září. Hrad upozorňuje, že se návštěvníci musí připravit na dlouhé fronty.
3: Sport.
2: Korejští tenisté poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále Davis Cupu. V kvalifikaci v Soulu porazili Indii 3-1 a zahrají si tak na listopadovém finálovém turnaji 8 týmů v Boloni. O postup tam usilují také čeští tenisté. Ti hrají s Američany zatím nerozhodně 1-1. Dnešní program začne ve 2 odpoledne 4 hrou v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 za Psáři i u Mirošovic. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy se nejdřív tvoří kratší fronta před prvním omezením u exitu 56 z Ruč, tam je to do 10 minut, a pak za sjezdem na Vlašim další kolona ze 47. kilometru, to je až na čtvrt hodiny k pracím na 44. v pravém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice čekejte kolonu ze 17. kilometru. U nájezdu od Benešova na 21. nabourala 2 auta. Z levého pruhu už je přesunuli do odstavného a fronta se tak natahuje do omezení na Šmejkalce. Zdržení čtvrt hodiny. Na silnici 3 za sjezdem z D1 směr Benešov kolona za Mirošovicemi k nehodě před sjezdem na Senohraby kolem 5 minut. Silnice 16, Slaný Mělník, mezi odbočkami na Žižice a Luníkov stále uzavřená po havárii osobního a nákladního auta, odklon po staré silnici bez kolon. Taky silnice 23, Stelče na Jindřichův Hradec je neprůjezdná v Jarošově nad Nežárkou před odbočkou na Bednárez, srážka auta s motorkou, objíždí se boční ulicí kolem školy. A silnice 156 za Novými Hrady na Trhové Sviny, uzavřená za údolím po havárii nákladního auta, objížďka možná přes Horní Stropnici, ale je velmi dlouhá. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty odpoledne od 19 do 24 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 15. Tolik zprávy. A po písničce opět můžete poslouchat hosta s Vladimírem Krocem.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Pro Radiožurnál si povídáme s Michalem Kocábem. Zeptat se musím, co Pražský výběr?
1: No, Pražský výběr ten veselý jede dál. Tam, já nevím, tak když byste chtěli, kde byl poslední koncert, tak asi 2 nebo 3 dny, jo. Mm-hmm. Předtím zase koncert. Yeah. Dost jsme toho nahráli a dostavuje se tam zajímavý efekt, nesmírně zajímavý efekt, s kterým se dalo počítat a dal se odvodit i od příběhu třeba Rolling Stone speciálně, že ty lidi oceňují nejen naši hudbu, ale i výdrž. Jo? Takže oni nás přímo říkali, no to je neuvěřitelný, ta parta furt jede jako za mladá. Takže ten úspěch toho výběru opět narůstá docela výrazným způsobem. Teď jsme hráli v Praze, asi to může být týden, a musím říct, že to byl úplně neuvěřitelný zážitek, protože ty lidi opravdu jako, zase bych si tak nefandil, ale řekl bych, s mírnou licencí vyšilovali, jo. A to nám dělá velkou radost a já si to vysvětluju tak, ta kapela hraje skvěle, jo. To jsou všechno, jeden lepší muzikant než druhý. Nemluvím o sobě, ale můžu mluvit o těch klucích, jo. O Michalovi Pavlíčkovi, Klaudo Krišpín, Vilém Čok. Teď máme DJ Rockstara mladýho, ten sám o sobě jakoby veličina, že jo. Tak to všechno funguje, takže tu hudbu dostanou. A máme skvělého zvukaře, Milana Cimfeho, ten taky to zvednul velkým, vysokým způsobem. No jo, ale ta reakce se zlepšuje neustále. Objevují se mladí lidé. Tak jsem si říkal, no, že by ty mladí, co by na to mohlo ty mladí zajímat? No tak jasně, tak když se mysláte, ty děci tady trlikujou způsobem, který vlastně byl vždycky výstřední. Aha. A počítalo se, že se to bude sklidňovat, jako u Olympiku třeba, že jo. A že přitom ten věk to tak jako, no ono to jede furt stejně, tak si říkají, no hele, tohle, běž se na ty dětky podívat, to snad není pravda. Tak nějak to musí být, jako.

0: Posloucháte Radiožurnál, dnes si povídáme s Michaelem Kocábem. Když se ještě vrátím k té opeře Vyhraní ďáblů z Areca, co bylo vlastně tím motivem, že jste dokončili tu operu, protože byl to ten termín, že jste to měli odevzdat v červnu?
1: Byl to termín a tam samozřejmě ten termín to byl, že jo, ten červen, konec června, tak jsme to dokončili. No jo, jenže se tam objevil problém, protože jak my to máme skončit? Když na vás to zlo zaútočí, co můžete udělat? Objevily se tam tři varianty. Jedna varianta byla pohádková, že useknete tomu drakovi hlavu. No jo, ale to je nereálný. Jo, to je v pohádce, ale to v Novém světě není. Druhá možnost byla náboženská, že padnete na kolena a začnete se modlit. A všechno to jako vy přenecháte Bohu. Takový fatalismus, jo. A pak jsme nakonec vymysleli něco úplně nejsprávnějšího, což si myslím, že je přesný a obhajitelný navždy. Vy nemůžete to zlo porazit. Vy ho můžete jenom odstrčit. Na nějakou dobu ho odstrčit. Nějakým šikovným způsobem. Například tím, že se spojí mnoho národů dohromady, jo, a vystaví tomu na nějakou dobu stopku. Nebo že teda zorganizujete mimořádně silnou obranu a teď to trošku vypadá u Ukrajinců, že by mohlo být, ale kdo ví, jak to dopadne. Ale ono se zase vrátí. My jsme ho v první verzi toho ďábla, v první verzi scénáře zabili a pak jsme řekli, že to nejde, tak nemůžeš zabít ďábla. To by to bylo jednoduchý. Ale nejde to, on zase vstane. Takže jsme ho odstrčili a tím vzniká čas na jakousi konzolidaci a přípravu na další nápor toho zla. To je zajímavý, ne?
0: To
1: mě docela baví. Jako. No tak takhle jsme to skončili, tu celou věc a pak už, jak říkám, jak jste sám říkal, ten termín.
0: Já si teď říkám zase, kde berete čas na všechny ty aktivity, ještě jsme zdaleka neprobrali všechny. No. Vyšla knížka Vabank, která je tedy obsáhlá, ale kromě toho i bestseller, ale vy už píšete další, to jsou paměti?
1: No, ten Vabank byl původně součástí mých pamětí, jo, a vždycky se jako trošku, ne obejčím, ale tak člověka inspiruje, že jo, tak jsem někde viděl Benešovi paměti, jsem si říkal, sice Beneš nejsem, ale takhle on to dělal, že začal dělat paměti, tak jsem říkal, to nedám, ale mohl bych zkusit to napsat, ale když jsem končil sametovou revoluci, jak jsem byl 900 stránek, tak mi vysvětlili v Euromedia, že starší ženy často čtou ty knihy a rádi jsou perfektní, ale v posteli. A že jestliže teda jednou tím, aby měli nad sebou 900 stránek, tak prostě ta kniha je nečitelná. Musíš to zkrátit. Takže jsme odpárili jsme první část a v podstatě začínám v roce 89 a je to jen dva roky, do roku 91, dokonce odsunu. A to je ten Vabank. Ale tím pádem už mám napsanou tu první část a teď ještě připojím druhou část. No a přeskočím tu sametovou revoluci a takhle to zkompletuju mi vlastně jako životopisnou knihu.
0: A už máte název pro to pokračování?
1: No a tak když se povedl ten Vabank a stal se takovým bestsellerem, tak jsem si říkal, že by ta druhá se mohla jmenovat Vohubu nebo Vodržku. Protože já jsem žil v tom charakteristickém prostředí a tam to skutečně bylo Vohubu, no tak mělo správně Ohubu, Vabank, Vohubu, že jo. A bylo to těžký, jo, protože já už jako medejku jsem měl trestní stíhání a takovýhle věci a tak. A to tam všechno je, že jsou zase ty estebácký zápisy různý a tak. No a potom, když jsem skončil tu anabázi v federálním shromáždění, tak zase to jelo všechno. Pak jsem se stal ještě ministrem, že jo, takže je o čem psát. No, tak zatím tak, ale jinak ten název ještě se bude cizelovat.
0: Kdy vyjde další deska Aftershocks, což je takový rockový projekt, čili vy nezůstáváte zpátky u té klasiky.
1: To ale... ne. Je fakt, že tohle je hardrockový nebo metal, až takový hardrock metalový tvrdý projekt, který se liší výrazně od pražského výběru. Hrajou tam světoví muzikanti. Bubeník number one, jako někdo může říct, že nějaký ještě jiný, ale Virgil Donati je naprostý pojem bubenický celosvětový. Jo. Něco jako Billy Cobham současný. Billy Sheehan, zase baskytarista, hrál taky se Stounama, ale 14krát nejlepší basista planety vyhodnocený žebříčkama. Glenn Proudfoot, australský fenomenální gitarista, vyhodnocený mezi pěti nejlepšími na světě. A já, a my dohromady vytváříme takovou jakoby univerzální internetovou kapelu, ale není tak internetová, my se všichni známe. No ale my to s Glennem natočíme u mě ve studiu a pak to těmto pánům zašleme a oni tam přidají bubny a basu a znova se to u mě zkompletuje. A u Glenna v Austrálii tam jsou vynikající možnosti na míchání, tam to smícháme třeba. A to už máme tu desku vlastně celou složenou, celou nahranou a já teďko v těchto dnech ji kompletuju pro to odeslání těm muzikantům. Tak to je další projekt, ale to už je druhá deska. Ta první už vyšla asi před 5 lety.
2: Nikdo si neumí představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

0: Hostem radiožurnálu je dnes Michal Kocáb. Jak se podílíte na tom velkorysém projektu Michala Horáčka Pozemský prach a boží dech?
1: Tam je můj podíl jenom malinký. Ono to, z mého hlediska to proběhlo nešťastně. Jo? Já jsem si původně představoval, že vlastně bych skládal to celé, jsem původně chtěl. Jako, jo? Napsal 40 biblických písní Michal. Ale on to dělal v době, kdy jsem skládal tu operu. Tak to jsem nemohl prostě. Takže jedna věc je v obou, to je písnička David, nebo David a Goliáš, to je jak v opeře, tak v božím dechu. Aha. Jo, to vzniklo tak nějak simultánně. Druhá píseň je složená jenom pro ten koncert, který byl teda v opeře, pražské opeře. A v té budově, teda myslím. No.
0: Jasně, rozumím.
1: A tam zpívají 4 operní zpěváci a já, a to jsou ale, to protože oni vystupovali v té první půlce, taková ta souhrná píseň na závěr, a pak tam zpívám jednu píseň slovenského skladatele Novinského, no a to je všechno. Čili jenom taký malinký podíl na to mám a je to dáno tím, že to vzniklo v době, kdy jsem psal operu, no.
0: Olga Malířová-Špátová teď točí celovečerní dokument věnovaný Bolkovi Polívkovi. Jak se stalo, že jste producentem toho filmu?
1: No to se stalo tak, že jsem si ten film přímo vymyslel, jo. Já celoživotně obdivu, tak podobně jako vy jste si vymyslel taky teďko film, že jo, o tom taky vím, jo. Já celý život obdivuju Bolka, mám ho hrozně rád, jo. Myslím si, že ten člověk, který by měl mít krásný celovečerní film, což Olga umí, ona je vynikající prostě. A protože jsem s ní dělal dramaturgii už vlastně na Petra Jandu a potom na ten film s Kiliánem, jo. A teďko děláme Hrušu, to byl jaký krásný dirigent, šéf dirigent londýnský opery. A tak jsme už 3 filmy, takže ta spolupráce už se jakoby rozjela. A pak ještě ona točila ten film o mě jako kameramanka.
0: Ano,
1: svojí mámou. Jsem si říkal, pojďme, Olgo, natočit film o Bolkovi. I s tebou, i s tvým mužem, s Honzou Malířem, no tak to je eso, s tím ano. Jsme pracovali celý život, že, s Honzou Malířem. Protože jako těmi hej, to je taky celovečera, který jsem spolu režíroval s Karlem Smyčkem, tak to tam dělal fantastickou kameru Honza, a nebo Praha neklidné srdce Evropy Chytilové, taky jsme dělali spolu, my jsme to hodně udělali v životě. Klipy různý výběrovský a fotografie. No a teď ta Olinka je prostě mimořádný talent z mého hlediska, jako úplně ten mimořádný. A ona se toho ujala. On zatočí někdy ano, někdy ne, ale jinak točí všechno. Pravidelně točí teda Olinka. Bude to stříhat taky a si dávat dohromady. No tak jsem to začal ale i financovat, víte. Takže tahám jako vlastně z koncertu pražského výběru to financuju. Oni mi zaplatí vždycky za to kdákání a já prostě to rovnou šoupnu Malířovém v podstatě na další natáčení, aby to mohlo vznikat, jo. Ale plánujeme samozřejmě koprodukci s Českou televizí.
0: No a budete i autorem hudby k tomu dokumentu?
1: Ne, to nebudu, protože to už by bylo moc. Vy určitě taky s tím začínáte, nebo jestli jste něco produkovali, je s tím moc práce a představa. A ještě potom, když ten film je natočen, tak pak vznikne ještě těžší období. Nějak ho uplacírovat, nabídnout a tak dále. Jo. A kdybych si představil, že do tohohle budu dělat hudbu. Navíc Bolek tam má Burise, s kterým dělal celý život, teď má zase dalšího kluka, takže tam si myslím, že použijeme spíš jako, můj odhad, že použijeme více archivních hudeb. Šašky Počmáraný samozřejmě a tak dále. No.
0: A jaký máte vztah? Kým je pro vás Bolek Polívka?
1: Já ho strašně obdivuju. Jo. Pro mě je to takový český Chaplin. Já jsem byl spoluproducentem všech manéží. My jsme měli společnost Art Production K, kterou vedl, ředitelem byl Miloš Zapletal, ale já jsem byl majoritním akcionářem a ten Miloš, a společně jsme si vymysleli, ale Miloš to pak zařídil, jo, nerad ubírám někomu zásluhy, všechny manéže. Takže všechny manéže šly v koprodukci naší firmy a České televize. Jo. No, to je úžasný seriál, nádherný, jo. Čili už od té doby, taky jsem asi v 5 nebo 6 sám vystoupil v těch manéžích a od té doby já Bolka znám, ať už z hlediska kamarádského, diváckého, anebo jako spolupracovníka. Na máma prostě strašně rád, říkal si, Bolek musí mít super celovečerák, jako.
0: Budeme se na ně těšit. Moc děkuji za povídání, hrozně rychle to uteklo. To byl Michal Kocáb jako host Radiožurnálu. Tak ať se daří a všechno, ať se vydaří. Mějte se,
1: naschle.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy má pro vás Kateřina Cousidisová.
3: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Malcká policie vyšetřuje soudní porotce z případu vraždy novinářky Galíciové. Fotbalisté Liberce zabojují v Brně proti Artisu, posun do čela ligové tabulky. Neprůjezdná je po nehodě silnice 16, Teslaný Mělník u Luníkova. A bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky a nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
3: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 a nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si najdou vždy cestu, jak je obejít. Malcká policie zadržela 4 porotce, kteří rozhodovali v případu zavražděné novinářky Daphne Caruanové Galíciové. Před 2 týdny vynesl soud osvobozující verdikt pro podnikatele Jorgena Feneka. Podle obžaloby si měl smrt novinářky objednat.
6: Malcká policie zatím nechce zveřejňovat žádné detaily. Zadržela 4 porotce a vyšetřuje je. Informovala pouze o tom, že se objevila podezření z toho, že někteří při skládání přísahy před začátkem soudního procesu lhali. Jiný zase údajně měl během rozhodování poroty navzdory zákazu používat mobilní telefon. Pokud by se tyto informace potvrdily, mohla by je obžaloba použít k odvolání a snaze o znovu otevření celého případu. Daphne Caruanová Galíciová zemřela před 9 lety, kdy s ní v autě explodovala bomba. Z Malty Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
3: Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
7: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí. Z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Radiožurnál.
8: Sport. Liberečtí fotbalisté se minimálně do neděle můžou dostat do čela tabulky šance ligy. V 9. kole dnes nastoupí v Brně proti domácímu Artisu a pokud zvítězí o 2 body, přeskočí vedoucí Slávii. Artis je aktuálně až 14. a jeho trenér Roman Nádvorník se po velké letní obměně kádru těší na to, že nováček v dalších týdnech dostane víc prostoru na sehrávání týmu.
9: Vyhlížíme reprezentační pauzu a když si to potřebujeme, aby si to trošičku sedlo, aby jsme si na sebe víc zvykli a aby i ta kombinace v některých těch fázích nám ještě fungovala líp, aby jsme si trošičku připravili pak na ten zbytek té podzimní sezony.
8: Utkání Artis Brno-Liberec začne v 15 hodin, stejně jako zápasy Mladá Boleslav Zbrojovka Brno a Pardubice Bohemians. O 3 hodiny později nastoupí Slovácko proti ostravskému Baníku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 nehoda za všechromy a kolona u Psářů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona od exitu 15 Velké Popovice. Kolem nehody na 18. kilometru auta tam stojí ve středním pruhu až dál do omezení na 24. na Šmejkalce, zdržení 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy nejdřív kratší fronta před exitem 56 z Ruč, u něj pracují v levém pruhu a pak hlavně za sjezdem na Vlašim kolona ze 47. kilometru k pracím na 44. je to na čtvrt hodiny. Na D11 z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Nové Město první zúžení do jednoho pruhu ze 65. kilometru až na 53. jede se to pomalu asi 25 minut a potom dál směrem na Prahu další zúžení mezi exity 35 Pečky a 25 Sadská, to se jede o něco plynuleji, i když u sjezdu na Sadskou řeší nehodu. Na D11 taky směrem z Prahy na Hradec za sjezdem na Městec dlouhé zúžení mezi kilometry 53 a 63, tam se to sune asi 20 minut za sjezdem na Městec. Tak 16, Slaný Mělník, po vážné nehodě osobního a nákladního auta uzavřený, provoz odkloněný mezi odbočkami na Žižice a Luníkov po staré silnici. A taky silnice 23 Telčindřichův Hradec v Jarošově zablokovaná po havárii auta a motorky, objíždí se boční ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Teď už posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Zdravím vás, dobrý den. No, my za chvíličko ve vysílání víkendového radiožurnálu půjdeme za našimi reportéry na ostravské letiště do Mošnova. Tam totiž armádní piloti ukazují, co všechno umí. No a po zemi pak jezdí tanky a taky bojová vozidla. O tomhle víkendu tam totiž pořádají dny NATO, na kterých se spojenci předvádějí se svojí technikou. Tak za chvilku se spojujeme.
4: Víkendový radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: Těsně před půl dvanáctou se na mošnovském letišti u Ostravy ozve zahajovací výstřel letošních dnů NATO. Svoji techniku tam ukážou vojáci ze 14 zemí. No a poprvé se lidem předvede taky nový přepravní letoun C-390 Millennium v českých barvách. A uvidí ho i naše reportérka Natálie Janišková, se kterou teď jsme živě ve spojení. Tak vás zdravím, dobrý den a popište, co tam je.
1: Dobrý den, právě v tuto chvíli probíhá slavnostní zahájení z proslovy a už za pár minut se ozve zahajovací výstřel ze samohybné kanonové houfnice Dana. Program začal už ale dříve, lidé viděli třeba seskok parašutistů, ukázku tanku Leopard, dva vojenské vrtulníky nebo systém proti dronům. Hlavním tahákem letošního ročníku je například německý stíhací bombardér Tornado. A samozřejmě taky premiéra přepravního letounu C-390 Millennium, poprvé s českou vlajkou, a velkou show předvedou i britští letečtí akrobaté Red Arrows.
0: No a co uvidí návštěvníci na zemi? Jakou techniku si můžou prostě prohlédnout opravdu zblízka?
1: Na zemi si návštěvníci mají možnost prohlédnout například zmiňovaný stíhací bombardér Tornado, který má měnitelnou geometrii křídel. Přistaven bude i také zmiňovaný letoun C-390 Millennium. Z té pozemní techniky je to například obrněné vozidlo Bushmaster, tank Leopard, ale třeba i historický polopásový transportér OT-810 z druhé světové války. Kromě těch prohlídek vojenské techniky mohou návštěvníci na zemi vidět i dynamické ukázky zásahů policie, jde třeba o inscenované napadení autobusu, napadení vězenské eskorty, vloupání k bankomatům nebo zásah celní správy. K vidění byla i jízdní policie, služební psi a před polednem nastoupí přehlídková jednotka Hradní stráže. Celý dnešní program zakončí slavnostní slib nových policistů a hasičů.
0: No, víkendové dny NATO v loni, tedy podle pořadatelů, navštívilo 150 tisíc lidí, to znamená samozřejmě problémy v dopravě. Jak to teď v okolí letiště vypadá?
1: Je to tak, já jsem zjišťovala aktuální informace a kolony se tvoří ze všech tří hlavních směrů, tedy z Příbora, ze Studenky, ale taky na cestě z Ostravy. Jsou několika kilometrové a řidiči v nich budou čekat i hodiny. Lidé sem ale míří taky autobusy, vlakem. Já jsem ráno při příjezdu viděla i hodně cyklistů. Pořadatelé jim totiž tady umožňují uschování kol nebo koloběžek.
0: Tak děkujeme, to byly aktuální informace od naší reportérky Natálie Janiškové. No a vyplatí se samozřejmě dál poslouchat radiožurnály i naše dopravní zpravodajství, tedy Zelenou vlnu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. If this world is wearing thin, and your

Než návštěvníci Pražského hradu uvidí vystavené korunovační klenoty, tak nejdřív budou muset vystát dlouhou dvouhodinovou frontu, protože právě od dneška se na klenoty může přijít podívat kdokoliv. Do včerejška byly přístupné jenom školákům, no a my samozřejmě na Pražském hradě máme také svého reportéra, tak nám za chvíli řekne, jestli je to 2 hodiny a nebo víc.

0: Od dnešního rána jsou pro veřejnost přístupné české korunovační klenoty. Někteří zájemci, pravda, před vstupem do areálu Pražského hradu stáli už od brzkého rána. No a ve Vladislavském sále je teď i náš reportér Petr Kastner, tak vás zdravím, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jak dlouhá je tedy teď fronta do Vladislavského sálu?
1: Zhruba 350 metrů vede přes býčí schodiště do jižních zahrad. Lidé pořád přichází, a to brankou z Hradčanského náměstí. Informátoři v reflexních vestách, kteří v zahradách jsou, odhadují čekání zhruba na 2 hodiny. Lidé sem ke klenotům ke skleněné vitríně přichází plynule, prohlédnou si je, udělají fotku a pak pokračují dál a ven. S mnoha zájemci o výstavu jsem mluvil, kromě Pražanů jsem potkal třeba lidi z Plzeňska, Královéhradecka nebo z Brna. Většina lidí se na klenoty jde podívat poprvé, ale někteří se sem vrací. Často sem taky přichází rodiče nebo prarodiče s dětmi, kterým chtějí klenoty ukázat. Ty často říkají, že se o klenotech učili ve škole a těší se tak, až je uvidí naživo.
0: No a návštěvníci, kteří na klenotech už někdy byli, můžou na té výstavě vidět třeba letos něco nového, protože ona má podtitul vlastně Habsburkové 500, tak proč také pořadatelé zvolili tohle téma?
1: Protože letos je to 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Lidé se tak dozví, jaký byl osud klenotů po roce 1526. Výstava se zaměřuje taky na další předměty, a to královské žezlo a jablko, které pochází právě z této doby. K vidění je taky například korunovační roucho z roku 1653 nebo panovnické portréty, které připomínají spojení korunovačních klenotů s Habsburskou dynastií.
0: Mm-hmm. No a dokdy budou klenoty vystavené?
1: Do 28. září, a to vždy od 9 do 17 hodin. Poslední vstup je ale v 16.30. Lidé na klenoty můžou chodit zdarma a bez předchozí rezervace. Organizátoři návštěvníkům doporučují přijít takzvaně nalehko, protože před vstupem do sálu je čekají bezpečnostní kontroly. Z bezpečnostních důvodů pak do Vladislavského sálu nesmí kočárky. Tradice vystavování klenotů sahá do první republiky. Podobně jako dnes si je lidé mohli poprvé prohlédnout v roce 1929 při příležitosti 1000 let od smrti svatého Václava.
0: No tak děkujeme za pozvání na Pražský hrad na výstavu korunovačních klenotů, která má letos pod titul Habsburkové 500. Do vysílání se přihlásil náš reportér Petr Kastner. Tak naslyšenou.
1: Přeji hezký den. Naslyšenou.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
2: Posloucháte Radiožurnál v 11:30. A poslechněte si zprávy, má je Kateřina Consilisová.
3: Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy a nebo zemního plynu. A to včetně Číny a Indie. Zahrnují i postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům a nebo tankerům ruské stínové flotily. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je podle organizátorů obrovský. Česká rada dětí a mládeže programem pomáhá nízkopříjmovým rodinám. Zapojením do něj můžou pro děti získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity. Žádat můžou rodiče dětí od 3 do 18 let. Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Dolní část Espece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5 kilometru pěšky. Vítr na Sněžce dopoledne v nárazech přesahoval 70 km za hodinu. Teplota se pohybovala kolem 6 stupňů. Pokud se vítr uklidní, lanovka se vrátí do plného provozu. Sport. Slovinec Tim Farčnik je novým předsedou Mezinárodní biatlonové unie. Ve funkci viceprezidenta Jiřího Hamzu nahradila Švédka Domejová. Nově složené vedení na kongresu zároveň potvrdilo, že biatlonisté z Ruska a Běloruska se kvůli válce na Ukrajině dál nemůžou účastnit mezinárodních soutěží.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Psářů a Mirošovic. Na dálnici D1 z Brna na Prahu pozorně za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru se dojíždí do kolony, na 58. řeší nehodu.
6: V levém pruhu se srazily dvě osobní auta.
5: A kolona pokračuje dál do omezení u exitu 56 z Ruč, celkem zhruba čtvrt hodiny. Potom dál na D1 směr Praha ještě jedna kolona za sjezdem na Vlašim ze 47. kilometru 10 až 15 minut k pracím na 44. Na D1 z Prahy na Brno se tvoří hustý provoz kolem exitu 15 z Velké Popovice. Od 18. potom je kolona, tam nabouraná auta už odstavili stranou a sune se to dál zhruba 10 až 15 minut do omezení na Šmejkalce na 24. Na D11 z Praha Hradec Králové dlouhé zúžení do jednoho pruhu mezi sjezdy na Městec a Chlumec v obou směrech. Směrem na Hradec je kolona z 52. kilometru, pomalu se to sune omezením mezi kilometry 53 a 63, celé je to asi na 20 minut. A směrem na Prahu pomalu jedoucí kolona za sjezdem na Nové Město ze 64. kilometru dál s zúžením mezi kilometry 63 a 53, taky asi 15 až 20 minut. A ještě 16. Slaný Mělník po vážné nehodě uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov odklon po staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál a je s vámi Patricie Strouhalová.
2: Zdravím vás, dobrý den, a hned se zeptám, tam, kde žijete, tak se vám žije dobře, scházíte se, trávíte spolu čas, no na víc než 160 místech totiž dnes probíhají sousedské slavnosti Zažít město jinak. A ten letošní 21. ročník má motto uličnictví, které vybízí k aktivnímu zapojení jednak do kultivace prostředí, právě i dění, ve kterém lidé žijí. No a akci pořádá spolek Automat spolu s tamními dobrovolnými organizátory a my za chvíli ve víkendovém Radiožurnálu také budeme mluvit o jedné slavnosti, ale trochu jinak.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

9 milionů korun bude stát oprava obrazu Růžencová slavnost. Restaurovat se bude 5 let a právě tady od toho týdne už dílo Albrechta Dürera zkoumají odborníci. A my detaily řekneme za chvíli ve víkendovém radiožurnálu.

0: Místo originálu jenom věrná kopie. Restaurátoři přenesli z výstavního sálu Národní galerie obraz Růžencová slavnost do svých dílen. Teď budou nejcennější dílo v českých sbírách restaurovat. Albrecht Dürer obraz maloval během svého pobytu v Benátkách. To bylo v letech 1505 až 1507.
1: Aktuální průzkum vytvoří podklady pro blížící se opravy. Restaurátoři obraz snímají v širokém světelném spektru, ve vysokém rozlišení a chystají se vytvořit také 3D model. Nové poznatky přinese speciální analýza, takzvaný XRF mapping.
2: Je to tedy vlastně jako mapování plošné distribuce prvků v malbě. Na základě toho my pak jsme schopni identifikovat jednotlivé použité pigmenty.
1: Popisuje Adam Pokorný, hlavní restaurátor Národní galerie Praha a vedoucí oprav Růžencové slavnosti. Nejdůležitější podle něj bude rozhodnutí, jak moc zasahovat do podoby díla.
2: My proto máme takový výraz vizuální rehabilitace uměleckého díla. Je to zkrátka otázka, jestli respektovat historické hodnoty díla, anebo jestli přistoupit třeba částečně k výměně některých těsto domalet a nahrazení jich novou retuší.
1: Už teď se řeší také budoucí vystavení obrazu. Variant je několik.
2: Jedna z ideí je například, že bychom nechali vyrobit speciální klimatickou vitrínu, která by zajistila dílu naprosto stabilní klima.
1: Oprava Růžencové slavnosti je podle Pokorného jedním z nejnáročnějších projektů podobného typu v historii Česka. Je přesvědčen, že následující roky výrazně ovlivní vývoj domácího restaurátorského oboru. Národní galerie už investovala do průzkumu díla 100 000 korun. Celkem se má číslo vyšplhat až na 9 milionů korun. I proto chce vyzvat veřejnost k přispění na záchranu obrazu. Především upozorňuje na možnost členství v klubu přátel.
3: Tak na co přímo konkrétně ta podpora půjde? Půjde právě na průzkumy, na vybavení restaurátorských pracovišť, na restaurátory samotné a jejich práci, protože bude dlouhá a náročná. A právě také půjde na to budoucí vystavení toho díla.
1: Vysvětluje Radka Neumannová, ředitelka sekce strategie a plánování Národní galerie. Růžencová slavnost se má do výstavních prostor vrátit v roce 2031. Návštěvníci, kteří do Národní galerie přijdou dnes, uvidí fotografickou reprodukci. Na informačních panelech se pak dozví o příběhu významného díla a procesu restaurování. Filip Svoboda, Radiožurnál.

Dovedete si představit, že hokejovou typ Sport Extraligu bude hrát tým mimo Českou republiku, tak s takovým návrhem přišel znovu Slovan Bratislava a vedení soutěže si ho na konci měsíce vyslechne. Jaké by to případně mělo plusy i mínusy, tak to jsme zjišťovali a řekneme za chvíli.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Za 10 minut 12 hodin podíváme se teď na informace ze sportu ve vysílání víkendového radiožurnálu. Hokejový klub Slovan Bratislava má totiž zájem hrát českou typ sport Extraligu. No a nabízí tak rozšíření marketingového trhu do zahraničí a s konkrétním návrhem přijde na konci měsíce.
2: Chceme se v rámci strategických úvah představu Slovanu vyslechnout.
3: Říká ředitel hokejové typ sport Extraligy Martin Loukota. Podle iDnes.cz je tu od Slovanu Bratislava zájem připojit se k Extralize znovu. V minulých letech to české kluby odmítly. Bavit se o nové podobě soutěže je ale předčasné.
2: Samotné setkání ale nelze vykládat jako jednání o jeho vstupu do Extraligy ani jako signál, že soutěž má zájem o rozšíření o zahraničního účastníka. Tak zásadní změna by samozřejmě musela být předmětem diskuze mezi extraligovými kluby na úrovni valné hromady APK LH také z ČSLH.
3: Řeč je o Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a o Českém svazu ledního hokeje. Právě APK v současnosti soutěž řídí a tak zásadní změnu by musel schválit i svaz. Ředitel Extraligy potvrdil, že zájem ze strany Slovanu Bratislava je.
2: Potenciální přínosy se nabízejí, jako je rozšíření soutěže na další významný hokejový trh, větší atraktivita některých utkání, nový fanouškovský a komerční potenciál nebo zvýšení mediálního zájmu. Na druhé straně by bylo potřeba velmi pečlivě vyhodnotit také sportovní, ekonomické a logistické dopady, podobu soutěžního modelu, počet účastníků i případný vliv na kalendář a prostupnost soutěží.
3: Třeba o marketingovém přínosu mluví také majitel Pardubic Petr Dědek. Ten je také členem představenstva společnosti Realmost, která chce vysílací práva na typ sport Extraligu v příštích letech získat. Dědek mluvil také o rozšíření soutěže do zahraničí. Přímou souvislost s nabídkou Slovanu to ale nemá. Teď se nabízí mnoho otázek, jak by soutěž mohla případně vypadat. Složité by mohlo být cestování, třeba při představě, že Litvínov hraje v pátek v Bratislavě, v neděli doma a v úterý jede do Třince. Šlo by soutěž rozdělit na českou a moravskoslovenskou část, také jak by soutěž fungovala s 15 týmy, anebo by třeba přibyl někdo další? A co kdyby Slovan vyhrál typ sport Extraligu? Byl by slovenský tým českým mistrem? Nebo naopak, že by ze soutěže spadl? Tak kam?
2: V danou chvíli ale nemá smysl o těchto aspektech spekulovat.
3: Říká šéf typ sport Extraligy Martin Loukota s tím, že pokud by se něco mělo v tomto ohledu změnit, rozhodně to nebude od příští sezony. Vedení soutěže si nabídku Slovanu Bratislava vyslechne na konci září. František Kuna, Radiožurnál.

0: No a k poslechu publicistiky po 12. hodině nás už teď pozve moderátor Vladimír Kroc. Dobrý den.
1: Dobrý den. Premiér Andrej Babiš na pražském obranném summitu vyzval ke vzniku společného evropského programu protiraketové obrany Europatriot. Na to se zaměříme s vojenským expertem, bývalým náčelníkem generálního štábu Jiřím Šedivým. Jak vážné je vyřazení saudsko-arabského ropovodu připravujícího ropu k Rudému moři a porostou dál už tak vysoké ceny ropy, na to se zeptáme ekonoma Petra Bartoně. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků, výstava má letos podtitul Habsburkové 500. Zajímavosti o panovnických insigniích nabídne Petr Chotěboř z odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.
0: No a korunovační klenoty můžete vidět až do pondělí 28. září, vstup je zdarma, to všechno se dozvíte a víte i z vysílání Radiožurnálu, i z našeho webu i rozhlas.cz. Tak díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Průser mi ukradl někdo takový můj deník.
2: Mami, ty ho máš.
3: Já jsem tak zvědavá na ty tvoje prasárny.
4: Nahledáte něco?
5: Hele, na ten třídní sraz nejdu. Koukat na ten Adrianův ksich, to ne.
6: Začal mě zajímat, jak může takhle malá televize prodávat tak velký peníze.
5: Ale dej mi číslo na toho skřehu, mama mi ho nechce dát.
7: Nejste vy modelka?
8: No. Jak můžou být v jednom manželství oba oběti?
0: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Kde končí láska a začíná kontrola? 5 let zaznamenávala režisérka osudy svého bratra, kterému závislost postupně vzala vše. Brutálně upřímný snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, který sklízí úspěch po celém světě a bude letos Česko reprezentovat na Oscarech, vstoupí do kin 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu je Radiožurnál.
10: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme naše hlavní zprávy.
11: Na mošnovském letišti začaly dny NATO a vzdušných sil České armády. Německá vláda se dohodla na snížení spotřební daně u pohonných hmot, zavést chce i cenový strop. České tenisty čekají rozhodující zápasy Davis Cupové kvalifikace s Američany. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na 58. kilometru v obou směrech a bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Je sobota 19. září a hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Sousedisová.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Začaly letošní dny NATO. Na mošnovské letiště u Ostravy na ně míří tisíce lidí. Jednou z hlavních letošních atrakcí je ukázka německého bojového letounu Tornado. Na akci svou techniku ukazuje 14 spojeneckých armád. Na místě je i reportérka Natálie Janešková.
13: Právě v tuto chvíli přijíždí před návštěvníky obojživelné pásové vozidlo BvS-10. Německý stíhací bombardér Tornado uvidí lidé krátce před 15. hodinou. Dalšími lákadly letošního ročníku jsou třeba akrobatické vystoupení letecké skupiny Red Arrows nebo z pozemní techniky tank Leopard. I letos míří na tuto akci tisíce lidí a na příjezdu k letišti se tvoří několika kilometrové kolony z třech hlavních směrů ze Studénky, Příbora i z Ostravy. Řidiči v nich mohou čekat i hodiny. Z mošnovského letiště Natálie Janešková, Radiožurnál.
11: Německá vláda se shodla na tom, že znovu sníží daň u pohonných hmot. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na vlastní zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba lidé v Berlíně.
14: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
11: Rusové druhým dnem volí poslance dolní komory parlamentu. Hlas může do zítřka odevzdat přes 110 milionů oprávněných voličů. Mezi nimi poprvé i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Opoziční skupiny uvedly, že úřady některé lidi k volbě nutí.
15: Jeden z výborů ruské komunistické strany například tvrdí, že lidé jsou pod hrozbou propuštění z práce nucení nejen k účasti ve volbách, ale taky k hlasování pro konkrétní kandidáty. Podle nezávislého ruského portálu Meduza se to týká mimo jiné státních zaměstnanců. Pozorovatelé voleb upozorňují na případy jejich hromadného svážení autobusy k volebním místnostem. Ruské úřady z voleb vyřadily většinu kandidátů, kteří vystupují proti válce na Ukrajině, včetně opoziční strany Jabloko. Všech 10 stran na volebních lístcích je považováno za blízké Kremlu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
12: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
11: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Doložky získalo letos v únoru 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali už několik let. U některých z nich nebyl podle auditorů pro jejich sjednání důvod. Kareš ale tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím.
4: všechny ty lidi, kteří to měli, kteří se jmenovala, tak byly vytipované ze spoda lidmi a mě doporučeny. Byla to třeba dobře, byla to referentka marketingu, dobře, ale měla na starosti sociální sítě a dělala to nejlíp a dělala to tak, že cílala na cizince.
11: Roční doložku měl například i bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten v pojišťovně koordinoval firemní komunikaci a PR. Radiožurnálu řekl, že mu doložku nový ředitel zrušil. Česká rada dětí a mládeže zaznamenala velký zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny. Získat můžou až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat ve středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
7: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
11: Do projektu Darujeme kroužky dětem můžou lidé i přispívat a podpořit tak další děti. Na Pražském hradě začala výstava korunovačních klenotů pro běžné návštěvníky. Doteď byla přístupná jen školám. Potrvá do 28. září. Ve Vladislavském sále je i náš reportér Petr Kastner.
16: Lidé sem k prosklené vitríně přichází plynule, každý se u ní na chvíli zastaví a prohlédne si korunu, žezlo a jablko. Fronta vede z jižních zahrad, teď je zhruba 350 metrů dlouhá a lidé v ní čekají zhruba 2 hodiny. Organizátoři doporučují návštěvníkům přijít takzvaně na lehko, protože před vstupem do sálu je čekají bezpečnostní kontroly. Lidé se sem z bezpečnostních důvodů nedostanou s kočárkem. Do 28. září budou klenoty vystavené vždy od 9 do 17 hodin. Poslední vstup je ale v 16.30. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
11: V Mnichově začíná další ročník pivní slavnosti Oktoberfestu. Slavnosti potrvají do začátku října. Pořadatelé počítají s více než 6 miliony návštěvníků. Za tuplák piva si oproti Loňsku připlatí výdeje v přepočtu až na 387 korun.
17: První sud pomocí dřevěné paličky narazí mnichovský primátor. Ten současný Dominik Krause přitom ještě před pár lety Oktoberfest hlasitě kritizoval. Nazval ho největší otevřenou drogovou scénou na světě. Později upřesnil, že šlo o nadsázku. Na festivalu panují i letos přísná bezpečnostní opatření. Na jejich dodržování dohlížejí stovky policistů. Josefína Báčová a Jana Stuláková, Radiožurnál.
18: Sport. Čeští tenisté rozehrají ve 14 hodin rozhodující část Davis Cupové kvalifikace proti Spojeným státům. Za stavu 1-1 začne program v pražské O2 aréně 4. Po ní přijdou na řadu závěrečné dvouhry. Jakub Menšík věří, že v nich předvede lepší výkon než v úvodní den.
19: Je to nezvyk hrát po prohraném zápase hned další den vlastně na čerstvo, ale už poprvé jsem to zažil vlastně loni v Delray Beach, takže tam naopak mi to pomohlo, že ten první zápas aspoň jsem se trochu rozehrál ve 4 taky a pak jsem našel ten rytmus, to tempo a byl jsem zase schopen předvádět svůj tenis, takže doufejme, že to takhle bude.
18: Zápasy Davis Cupové kvalifikace mezi českými a americkými tenisty odvysílá Radiožurnál Sport živě. Fotbalová šance liga může mít minimálně do neděle nového lídra. Liberec v 15 hodin nastoupí v Brně proti domácímu Artisu a pokud zvítězí, posune se do čela tabulky o 2 body před Slávy. Ve stejný čas začnou i zápasy Mladá Boleslav, Zbrojovka Brno a Pardubice Bohemians. V 18 hodin rozehrají vzájemný duel Slovácko a Baník Ostrava. A v hokejové Extipsport extralize se utkají zatím 100% Třinec Plzní. Oba týmy hráli i v pátek. Oceláři zdolali brněnskou Kometu 6-5. Plzeň prohrála v Olomouci 2-3 po nájezdech. A o fotbale i hokeji uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu opatrně dojíždějte na 61. kilometru do stojící kolony. Na kilometrech 59 a 58 za sebou 2 nehody. Jednu teď sklidili a hasiči se přesunují k té druhé a na chvíli úplně zastavili provoz. Jinak se ale většinu času jede odbočovacím pruhem a hustý provoz potom pokračuje i dál do omezení u exitu 56 z Ruč. Na D1 z Prahy do Brna nejdřív za sjezdem na Velké Popovice fronta z 18. kilometru na 10 až 15 minut na Šmejkalku. a pak další kolona za Divišovem ze 47. kilometru do omezení na 49. u sjezdu na Vlašim 10 minut. A na D11 z Prahy do Hradce za sjezdem na Městec z 51. kilometru kolona dál omezením mezi kilometry 53 a 63, celé se to jede 20 minut. Další zelená vlna za půl hodiny.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Dál odpoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty od 19 do 24 stupňů a na horách dnes většinou naměříme kolem 15. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
1: Jak daleko je Evropa s budováním systému společné protiraketové obrany? Jak se výpadek dodávek ropy ze Saúdské Arábie projeví na cenách? A jakou symboliku ukrývají české korunovační klenoty? Na letišti v Mošnově dnes začaly dvoudenní dny NATO v Ostravě. Jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Akce se dnes účastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš nebo ministr obrany Jaromír Zuna. Předseda vlády tento týden znovu přišel s návrhem vybudovat společný evropský systém protiraketové obrany. A včera velvyslanec USA při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Poznamenal, že mezi spojenci zaujímá Česká republika v obranných výdajích poslední příčky. Naším hostem je vojensko-bezpečnostní expert Jiří Šedivý z Cevro univerzity, bývalý náčelník generálního štábu armády. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Premiér Babiš na pražském obranném summitu připomněl svoji výzvu z poloviny července k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany Europatriot. Jak nová je to myšlenka?
2: Tak to není myšlenka úplně nová, že by se měla vytvořit evropská schopnost protiraketové a protiletecké obrany. Na druhou stranu také potřeba říct, že ta debata už trvá příliš dlouho, když v současné době je vyhrocená tím, kdy Spojené státy americké nejsou schopni zabezpečit odpovědějící množství především těch raket do systému Patriot. Ale ta debata už probíhá nějakou dobu, ale zatím ještě pořád nejsou matatelné výsledky.
1: Babiš s návrhem přišel v souvislosti s jednáním v Paříži, kdy byl opozicí kritizován za to, že Česko není členem koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Je to chyba?
2: Tak samozřejmě, že to chyba je. Na druhou stranu je potřeba vidět, že systém protiraketové obrany je velmi drahá záležitost a Česko se svými schopnostmi, byť se snažíme ukázat, že máme kapacity například v obranném průmyslu, ale přece jenom je to otázka, kdy do toho vstupuje stát a financování státem u nás je poměrně omezené, limitované. Víme, že ty množství procent HDP na obranu je limitováno těmi 2%. Nechceme do toho vstoupit nějakým větším podílem HDP na obranu. Takže i ta naše případná účast na tom projektu je víceméně symbolická, pokud se nezmění přístup české strany.
1: Předsedkyně Evropské komise včera v souvislosti s vyplacením dalších více než 3 miliard euro z vojenské části půjčky na podporu Ukrajiny připomněla snahu rozvíjet evropský systém protivzdušné a protiraketové obrany, který by vycházel ze stávajícího protiraketového systému Freya. To je co?
2: A tak to je ukrajinský systém a já si myslím, že ten systém v současné době ještě není pořád plnohodnotně dovyvinut. Takže je to jedna z možných řešení. Na druhou stranu, myslím si, že evropské státy mají v celku poměrně velmi kvalitní systémy, které ovšem také musí být dokončeny vzhledem k tomu, že jejich vývoj se odehrával ve spolupráci s Spojenými státy americkými, kteří zabezpečovali tu vyšší úroveň balistické křivky, než se původně počítalo. Takže ještě to pořád ještě před námi stojí. Je to jedna z možných cest a určitě zkušenosti, které jsou z Ukrajiny, jsou velmi významné a je potřeba je integrovat i do těch celoevropských schopností.
1: A v jakém stavu je v současnosti protiraketová obrana Evropy?
2: Já si myslím, že je potřeba vidět právě ono to, že my jsme se soustředovali jako Evropané na tu nižší výšku nebo nižší úroveň a na ty výšky, které zabezpečuje Patriot nebo THAAD americký, tak tam ty schopnosti nemáme téměř žádné. A to je to, co ještě před námi momentálně stojí. Takže ta, řekněme, taktická, operačně taktická úroveň té naší protivzdušné obrany, ta je zabezpečena těmi systémy, ať už jsou systémy francouzské, podíl má i Velká Británie nebo i Německo, ale přece jenom tady musím ještě vložit mnoho peněz a zkušeností právě pro rozvoj těch schopností na větší výšky. To jsou vlastně ty schopnosti, kdy se ty rakety sestřelují na té balistické křivce v tom nejvyšším místě a tudíž je tam pochopitelně i největší pravděpodobnost jejich zasažení a zároveň obrana toho území.
1: A jak je momentálně Česko chráněno proti možným dronovým útokům?
2: Tak já si myslím, že obecně víme, že ten systém je v České republice poměrně limitovaný a že sice máme nějaké prostředky, ty prostředky jsou víceméně dány našimi schopnostmi, máme ty rakety, které ještě pořád jsou z té bývalé sovětské provenience, to jsou ty Kuby. Máme pochopitelně i ty rakety, které jsou vypalovány z ramene, to je také nižší výška. A samozřejmě některé kanonové nebo kulomety těžkého nebo větší ráže, což je ale velmi, velmi omezené. Jednoduše Česká republika čeká na systémy Spider, které by měly být tymi systémy, které nahradí systém Cube, ale ta současná verze Spiderů, který očekáváme, tak to je zase budována nebo v těch kapacitách dosahování nižších výšek těch cílů, se kterými bychom mohli počítat. Takže i Česká republika musí řešit tu dronovou obranu zaprvé celoplošně. To vidíme, že není možné očekávat, že centrálním nějakým systémem budeme schopni zabezpečovat obranu proti dronům. To je zcela evidentní, že například ty ruské zkušenosti, které máme z Ukrajiny, je, že Rusové opravdu jsou schopni zasahovat poměrně velké území těmi drony, které už dneska mají k dispozici a Česká republika na to musí reagovat. Takže asi tohle to je něco, co nás teprve čeká, protože to bude něco, co budeme muset velmi intenzivně a zase za poměrně velké peníze začít realizovat. Lepší jsou na tom ta operační vojska, to znamená ta, která jsou připravována pro boj na frontě, ale poměrně velký problém je v obraně teritoria.
1: Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo do pohotovosti protivzdušnou obranu. Jak vážná to byla situace?
2: Tak to bylo preventivní opatření. Já si myslím, že ta situace samozřejmě, že byla zvládnutá, ona je zpravidla zvládnutelná těmi státy, které provádí buď patrolling nad těmi našimi spojenci na východním křídle a samozřejmě, že i v Polsku víme, že například v současné době jsme byli připraveni i my doplnit ty kapacity startem našich gripenů, ale je potřeba uvést, že přece jenom používání stíhaček na například pomalu letící bezpilotní prostředky poměrně komplikované. Takže tam spíš ta obrana je proti křídlatým raketám, které jsou rychlejší a které mohou být lépe zachycené těmi stíhačkami. Proti dronům jsou efektivnější jiné prostředky než stíhačka. I když také pochopitelně schopnosti má.

0: v Evropě je teď horší než při té první vlně problémů s vysokou cenou ropy, to znamená tam toho vrcholu jsme dosáhli někdy v květnu a od té doby zase ta cena ropy spadla. Teď se zvýšila, ale pořád ještě není tak vysoká jako v květnu, ale ten nový problém je s těmi rafineriemi, kdy mezi tím v Rusku ubylo ukrajinskou snahou spousta rafinerií a halt, když teď Rusko potřebuje víc té nafty, protože je neschopno si ji samo vyrobit, no tak chybí ta nafta z těch stávajících kapacit rafinerií více. To znamená, teď ten výpadek konkrétně může zase zvýšit tu celkovou velkou obchodní cenu nafty v Evropě, ale to nebude pro ty ostatní takový problém, bude to větší problém pro ty konkrétní rafinérie, ale i tam to neznamená, že jim takzvaně dojde ta ropa, jenom teď budou muset zaplatit více na to sehnání té kapacity, která jim vypadla.
1: Polská energetická skupina Orlen už ve středu uklidňovala, že si v posledních dnech zajistila 16 dodatečných dodávek ropy, aby mohla dál zásobovat rafinérie v Polsku, v Česku a v Litvě. Jak složité je takto narychlo zajišťovat větší množství ropy?
0: Je to něco, co ty společnosti musí řešit v podstatě každý den, obzvlášť dnes, ale i jinak, i za normální situace je to vždycky problém. Ono, když se jim vypočítává ta takzvaná ta marže rafinérská, no tak se porovnají ty ceny, za kterou oni prodávají naftu, benzín a podobně a dělá se to oproti té burzovní ceně ropy, kterou si vždycky každý může normálně nechat zobrazit po minutě aktualizovanou v prohlížeči. Ale to téměř nikdy není ta cena ropy, za kterou to ty rafinérie musí kupovat. To je nějaká prostě burzovní cena, často tam jsou lidé, kteří ani tu ropu neodebírají, jenom vlastně si takzvaně hrají nebo kupují s finančními agregáty navázanými na tu ropu. A ten trh s ropou je pořád často na základě telefonu, není to jako, že když si chcete koupit akcie, tak si zakliknete někde na telefonu, na burze a koupí se vám ty akcie. Pořád je to trochu tak jako po staré škole a tím pádem ta cena skutečně, za kterou je potom vyráběn náš benzín a nafta, může být i za normální situace, natož pak dnes, mnohem vyšší, než je tato burzovní cena. To znamená, je to problém, ale ty rafinérky s ním halt jednají a jsou jemu vystaveny i v běžném čase, nejenom když jim vypadne teď Saudská Arábie.
1: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl novinkám CZ, že vláda zvažuje regulaci cen pohonných hmot. Podle některých odborníků by to ale mohlo spíš přispět k jejich dalšímu růstu. Co si myslíte vy?
0: No, tak musíme se podívat na to, co by bylo myšleno takovou regulací. Ono, ta regulace, kterou jsme tady měli na jaře, ta ano, na některých benzínkách mimo dálnice a v menších městech vedla spíše ke zvýšení, protože tam si halt ty benzínky některé kompenzovaly to, že se jim srazily ceny v těch drahých provozech, to znamená na dálnicích a podobně. A teď, když ty ceny benzínu rostou kvůli právě těm rafinériím, no tak by už tuplem nebylo jasné, jak by ta regulace jako taková mohla snížit tu cenu, když ona ani předtím nebyla způsobena těma benzínkama, ale teď už i vláda přiznává, že není způsobena těma benzínkama jako takovýma nebo těmi čerpacími stanicemi. To znamená, to, co by mohlo pomoct, není regulace jako taková, ta neměla jak snížit, protože ten vzoreček jarní přímo propisoval tu vysokou cenu velkou obchodní do těch maloobchodních. Ale co by mohlo snížit tu cenu je, kdyby stát snížil svůj podíl na tom, když si jdeme koupit litr benzínu nebo nafty, to znamená, kdyby snížil svoji daň. To tehdy skutečně i na jaře tato část té regulace pomohla, to znamená, to zlevnění nelze zajistit jinak, než tím, že by si stát snížil svůj podíl na té dani.
1: Ostatně německá vládní koalice se dohodla na snížení daní z benzínu a nafty o 17 centů, tedy asi o 4 koruny na litr, i tedy na zavedení cenových stropů. Váš odhad, jak to bude s cenou ropy, potažmo paliv dál?
0: Ta cena ropy by neměla zatím růst více, jakože nějak dramaticky, je možný, že prostě pár dolarů tam zase přibyde, ale ono to vypadá zvláštně, když teď celá ta oblast je ještě víc

0: se zavřená, než byla na jaře. Na jaře byla zavřená jenom ta takzvaně pravá nohavice od Arabského polostrova na východ skrze Hormuz. Teď už začíná být zavřená i ta levá, kde aspoň ta Saudská Arábie mohla skrze Rudé moře vyvážet. Tak by to vypadalo, že když je teď zavřenější celá oblast, tak by ta cena ropy měla být vyšší než na jaře. Ale ukazuje se, že ty lodě spousta se naučila proplouvat tím, že vypne ten transponder, když proplouvá nějakou tou úžinou. To znamená, teď té ropy paradoxně proudí více z té zdánlivě uzavřenější oblasti než na jaře a proto ta cena ještě nevystoupala. To znamená, teď zatím, pokud se zase situace ještě nezhorší, nehrozí další zásadní zvyšování cen ropy, ale hrozí zásadnější zvyšování cen těch výrobků z ropy, zejména v Evropě, právě kvůli těm chybějícím kapacitám, chybějících rafinérií.
1: Vysvětluje hlavní ekonom investiční skupiny Natlant Petr Bartoň. Děkuju. Naschledanou.
0: Díky, hezký den.
1: Na Pražském hradě se dnes pro veřejnost otevírá výstava korunovačních klenotů, tedy svatováclavské koruny se třemi čepičkami, poduškou a pouzdrem, královského jablka, královského žezla a k vidění je i korunovační roucho. Navštěvníci uvidí také výstavu, která představí příběh klenotů od nástupu na trůn Ferdinanda I. Habsburského v roce 1526 až do konce 18. století. Co možná o klenotech nevíte, si teď povíme s Petrem Chotěbořem z odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý, kdo se půjde na klenoty podívat, na první pohled asi obdivuje zlato a drahé kameny, ale kdybyste měl říct, co je na nich opravdu vzácné a zajímavé a není třeba hned patrné, čeho by si měli návštěvníci všimnout?
2: Na klenotech je spousta detailů, které návštěvník z té vzdálenosti před vitrínou neuvidí. Já bych uvedl třeba vrcholový křížek na svatováclavské koruně, v tom zlatém křížku je malý křížek safírový a v něm je reliefní figurální scéna ukřižování. Do toho safíru to mohli udělat jenom diamantem. Nebo na horních obloucích, kterými je koruna vystužena, jsou aplikovány články zlatého opasku královny Blanky z Valois. To byl svatební dar, který dostala ke sňatku. A články toho opasku věnovala na výzdobu koruny. To je úplně jiná zlatnická práce a odlišné kameny.
1: No, jakou symboliku v sobě tedy ty předměty ukrývají? Když jsme začali u koruny, kterou nechal zlatový Karel IV., každý ze čtyř dílů koruny vrcholí lilí. Proč právě tenhle symbol?
2: To bylo na panovnických korunách obvyklé. Lilie se objevovaly už na korunách přemyslovských králů, což víme jenom proto, že takové zjednodušené napodobeniny sloužily jako pohřební insignie pro Rudolfa I. a Přemysla Otakara II. A ty se zachovaly. Už tam jsou ty lilie použité. Samozřejmě lilie jako symbol čistoty může se vykládat taky tímto způsobem.
1: Ten křížek, jinak
2: koruna samozřejmě byla vrcholným odznakem hodnosti krále a v českých poměrech symbolizovala i jakousi jednotu království, protože třeba ty vedlejší země české koruny byly právě jako soustátí nazývány zeměmi české koruny.
1: Mimochodem, dala se ta koruna nějak upravovat na různou velikost hlavy? Byť všechny byly pomazané, tak asi se lišily, ne?
2: No, to nejde. Koruna je ze čtyř článků, které jsou v podstatě, ona nemá kruhový půdorys, je to spíš takový čtverec se zaoblenými stranami, ale to spojení závlačkami je poměrně pružné a navíc se do koruny vkládala čepička za Karla IV. Dokonce mitra, takže tam bylo možné trochu upravit tu velikost.
1: Ještě ten křížek na koruně vlastně prý měl být relikviář a měl v něm být trn z Kristovy koruny. Jak to víme?
2: Víme to proto, že po obvodu toho křížku zlatého je vyrytý nápis, zde je trn z koruny páně. Museli to tam napsat, protože ten trn nebylo vidět, na rozdíl od běžných relikviářů, kde se vždycky ta relikvie ukazovala pod tabulkou z křišťálu nebo nějakou čočkou, tak tady to vidět nebylo, proto je tam ten nápis.
1: Královské jablko bylo vytvořeno roku 1533 pro císaře Ferdinanda I. Habsburského. Co má při korunovaci symbolizovat?
2: Jablko symbolizuje v podstatě svět anebo kosmos a křížek na jeho vrcholu, křesťanskou nebo boží vládu nad světem, a s tím souvisí taky symbolika žezla, která symbolizuje při korunovaci jakousi světskou moc toho panovníka a jeho původ se odvozuje od pastýřské hole.
1: Podnož kříže na jablku tvoří drobné postavičky šesti sfink. Kde se vzaly sfinky, které známe z Egypta, na českých korunovačních klenotech?
2: Ony to vlastně nejsou úplné sfinky, jsou to takové postavičky, které mají lidskou hlavu, zvířecí klapy přední a zadní část toho těla tvoří jenom svinutý list. Takže jsou to takové polopostavy, které sfinky připomínají. Ale takovéto groteskní figury byly v renesanci dosti obvyklé.
1: I to vystavené žezlo nechal zotovit Ferdinand Habsburský a nahradilo žezlo z doby Karla IV. Mimochodem, to Karlovo žezlo se zachovalo? Víme o něm něco?
2: To se zachovalo, tak jako se druhotně staly součástí českých korunovačních klenotů původně osobní insignie Ferdinanda I. dodatečně, tak původní žezlo a jablko se druhotně staly součástí rakouských arcivévodských insignií. Takže obojí, jak žezlo, tak jablko z doby Karla IV. Jsou zachovány a jsou ve vídeňském Hofburku.
1: Říká Petr Chotěboř z odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky. Kvůli času jsme asi nestačili všechny zajímavosti korunovačních klenotů popsat, ale i tak vám moc děkuji a přeji hezký den. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: To byla polední publicistika Vladimír Kroc. Teď už přichází čas dalších aktuálních zpráv. Přeji vám příjemný poslech.
3: Posloucháte Radiožurnály Půl jedné. Polední zprávy a Kateřina Sousedisová.
4: Systém online hlasování v parlamentních volbách v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem. Podle státní agentury TASS to uvedla předsedkyně ruské volební komise Ela Pamfilovová. Neřekla ale, kdo za útokem stojí. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo taky do pohotovosti protivzdušnou obranu. Informovala o tom polská armáda. Označila to za preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti polského nebe. Polsko od začátku ruské války na Ukrajině zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru. U vojenských bunkrů se dnes v 8 hodin večer rozsvítí světla, která připomenou mobilizaci z roku 1938. To vyhlásil tehdejší prezident Edvard Beneš 23. září ve 22 hodin a 15 minut. V dalších dvou dnech nastoupilo k jednotkám přes milion mužů. Světla podél bývalé československé obranné linie rozsvítí dobrovolníci jako vzpomínku na jejich odhodlání bránit vlast. Sport. Kristýna Sasínek-Meky obsadila na mistrovství světa silničních vězích v Kodani 24. místo na jednu míli. Jediná česká účastnice zaběhla čas 4 minuty 38,39 sekundy. Zvítězila francouzka Gejmotová. Odpoledne jsou na programu závody na 5 kilometrů. Představí se i dvojnásobný olympijský vítěz Nor Ingebrigtsen.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 za Loktem a uzavřená 16 za Slaným. Na dálnici D1 z Brna směrem na Prahu, kousek za sjezdem na Kutnou horu, pozor, na kilometru 62 dojíždí se do stojící kolony, v ní se na 61. srazila dodávka a osobní auto v levém pruhu. Hlavní příčina je potom až na kilometru 59, uklízejí tam ještě jednu z původně dvou nehod za sebou, zabrané jsou oba jízdní pruhy, projíždí se jenom vpravo odbočovacím, zdržení půl hodiny. Na D1 z Prahy na Brno už jenom kratší fronta před omezením na Šmejkalce na 24. začíná před sjezdem na Benešov kolem 19. kilometru, zabere to do 10 minut a krátí se. A potom dál na Brno ještě pozor na kratší kolonu, těsně před sjezdem na Vlašim na 49. kilometru pracují v levém pruhu, brzdí se v zatáčce. Na D11 z Prahy do Hradce za sjezdem na Městec se brzdí na 52. kilometru, pak se jede pomalu dlouhým zúžením do jednoho pruhu mezi kilometry 53 a 63, celé je to asi na čtvrt hodiny. A silnice 16 Slaný Zelený Mělník je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov uzavřená v obou směrech po ranní nehodě auta a cisterny. Tam uklízejí velké množství vyteklé nafty a benzínu, potrvá to, jezdí se po staré silnici bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál a dál je s vámi Patricie Strouhalová.
7: A pozveme vás z vysílání víkendového radiožurnálu Za květinami. Květinovou expozici inspirovanou literárními příběhy představí totiž od 25. do 28. září podzimní část tradiční zahradnické výstavy ve Věžkách na Kroměřížsku. Dostanete tam zboží od zahradníků, pěstitelů, řemeslníků, je tam prodejní expozice exotických rostlin, čeká vás tam muzika a taky program pro děti.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: České sny, tak se jmenuje festival, který se už po třetí konal v západu ukrajinském Lvově. Organizátoři i letos přivezli na válčící Ukrajinu české umělce. Letos zahráli účastníkům od blues a elektronické hudby až po moravskou cymbálovku.
1: Několikadenní festival České sny už tři roky neúnavně provází znojemská cymbálová muzika Antonína Stehlíka. Znojemští muzikanti ale letos nepřivezli jenom cymbál, housle, violu a basu, ale také nesmírně potřebnou pomoc zemi napadené Ruskem.
2: A kde Andrej? Já tu Andrej. Andrej je ze 44. brigády, která drží Konstantinovku.
1: Primáš cymbálovky Antonína Stehlíka Jiří Ludvík ve Lvově předal Andriovi ze 44. brigády ukrajinské armády dvě SUV auta, která vojáci nutně potřebují. A muzika u toho nemohla chybět.
3: No, po dvou letech, co jsme semka jezdili a prostě Lvov jsme si a tu atmosféru zamilovali a říkali jsme si, že vždycky dovezeme jako aspoň kus toho normálního světa s tou naší muzikou, tady muzikantům dalším, kteří za náma chodí zpívat, tak právě přišla zpráva od kamaráda mojí ženy, který říkal, že jim prostě už nezbývají žádná auta a začali jsme dělat sbírku, já jsem oslovil moje kamarády, o kterých vím, že nás podpoří a pak jsme to dali na Znesnáze 21, což je taková ta klasická crowdfundingová vlastně aplikace a tam se nám podařilo prostě vyzbírat 263 tisíc, asi 130 dárců a náš basista, který je automechanik vynikající, tak vlastně sehnal dvě super SUVčka, dali úplně dokupy, aby byly nezávadný, funkční. Provezli jsme sem a teďka jsme je předali a máme pocit, že jsme aspoň něco pořádného udělali.
4: Ty mašiny nám potřební pro vykonání většiny logistických zadání.
5: Tato auta potřebujeme k vykonání většiny logistických úkolů, hlavně pro dopravu dronů, se kterými my v naší jednotce pracujeme. Jsme totiž dronaři. Než jsem do Lvova pro ta dvě česká auta z Kramatorsku dojel, o dvě auta jsme na frontě přišli, takže teď máme náhradu kus za kus. Popravdě řečeno, zůstalo nám už jenom jedno auto.
1: A Češi v rámci festivalu České sny do Lvova kromě kultury přivezli i tuto tolik potřebnou pomoc. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.

Aňa ve vysílání víkendového radiožurnálu Na sport se zase na chvilku podíváme. Přímý souboj o čtvrté místo tabulky a nebo návrat trenéra Romana Skuhravého na Slovácko. Taky tohle nabídne dnešní program fotbalové šance ligy a tomu se budeme věnovat za pár minut.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Další nehoda na D1 za Loktem. Velký pozor dejte na dálnici D1 z Brna na Prahu. Kus za sjezdem na Kutnou horu na kilometru 62 na konci kolony se srazilo několik aut. Stojí v levém pruhu, zatím označení jenom trojúhelníkem a brzdí se tam z plné rychlosti do zastavení v pravotočivé zatáčce. Je to D1 směr Praha kilometr 62. A ta kolona potom pokračuje dál půl hodiny k další nehodě na 59. kilometru, kde se projíždí jenom odbočovacím pruhem. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Fotbalová šance liga může mít minimálně do neděle nového lídra. Vedoucí Slavii bude chtít přeskočit Liberec, který dnes nastoupí v Brně proti domácímu Artisu. No a hned se budou hrát i další zápasy, a to tři, a na ně nás pozve Lukáš Michalík z naší sportovní redakce. Dobrý den.
3: Hezký den.
2: Pojďme připomenout, jak před devátým ligovým kolem vypadá situace právě na špici tabulky.
3: Slavia je v čele obod před Libercem, který v nejvyšší soutěži čtyřikrát v řadě zvítězil, a pokud příznivou sérii dnes prodlouží, minimálně dočasně Pražany na prvním místě vystřídá. Soupeř Slovanu, brněnský Artis, je v tabulce až 14. a trenér ligového nováčka Roman Nádvorník po velké obměně kádru vyhlíží následnou dlouhou reprezentační pauzu.
4: Potřebujeme, aby si to trošičku sedlo, aby jsme si na sebe víc zvykli a aby i ta kombinace v některých těch fázích nám ještě fungovala líp, aby jsme si trošičku připravili pak na ten zbytek té podzimní sezony.
3: Utkání Artis Brno Liberec má výkop v 15 hodin.
2: No a právě ve stejný čas ve fotbalové šancelize začnou i další dva zápasy, tak které slibují zajímavější podívanou.
3: Určitě ten mezi Mladou Boleslaví a brněnskou Zbrojovkou. Středočeši v případě výhry vystřídají svého soupeře na čtvrtém místě tabulky a navíc mají ještě jeden duel k dobru. Zvýšenou motivaci bude mít brněnský záložník Antonín Vaníček, který se před lety právě v Mladé Boleslavi neprosadil. V této ligové sezóně dal už 3 góly a o spolupráci s ním mluvil trenér Zbrojovky Martin Svědík.
5: On je drzý jak v opice, ale já ho Tondu znám a já ho takhle beru. Já zase mu řekl, že mu nedaru ani jako půl metr. A já zase věřím tomu, že Tonda je fotbalista a bude to vracet hlavně na tom hřišti.
3: V 15 hodin začne taky souboj Pardubic s Bohemians. O 3 hodiny později nastoupí Slovácko proti ostravskému Baníku, který v lize 3krát v řadě nebodoval. Jeho kouč Roman Skuhravý se vrátí do Uherského Hradiště, kde ještě v minulé sezóně trénoval. O všech zápasech uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. V přímém přenosu si je můžete pustit na webech iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Tak děkujeme. Lukáš Michalík z naší sportovní redakce s námi teď živě ve vysílání. Naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Poslechněte si zprávy s Kateřinou Sousedisovou.
4: Do Nepálu z Česka odletělo letadlo s humanitární pomocí po nedávných povodních. Písečné na Orlickou Ústecku dnes vyhlásí vítěze soutěže Vesnice roku. Fotbalový Liberec může po dnešním zápase v Brně s Artisem vystřídat Slávii v čele ligy. Na nehodu pozor, na dálnici D1 z Brna na Prahu na 62. kilometru. A bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Poskytnutí materiální pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, říká Posekaná.
5: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
4: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších stále pohřešují. Policisté pátrají po 37-leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby se neozvala. Informoval o tom mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Žena pravidelně užívá léky, může být v ohrožení života. Posledních dnech si stěžovala na problémy se zrakem. Pohřešovaná měří asi 170 cm, je štíhlá a má hnědé oči a tmavé kudrnaté vlasy. Nosí dioptrické brýle. Naposledy na sobě měla světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Fotografii ženy najdete na serveru irozhlas.cz. Finále soutěže Vesnice roku 2026 dnes hostí Písečná na Orlicko-Ústecku. Do obce, která získala titul loni, dorazí pořadatelé soutěže i 13 finalistů. Výsledky letošního ročníku oznámí za hodinu.
6: Program v Písečné začne dopoledním jarmarkem venkova. Letošní ročník připomene taky 30 let od založení soutěže. Do Písečné proto dorazí zástupci obcí, které titul Vesnice roku získali v minulých letech. Z Písečné Anna Svobodová, Český rozhlas.
4: Samořídící auta nebo roboty na doručování zásilek můžou dnes lidé vidět na dně chytré mobility na pražském výstavišti. Zapojit se tak můžou do testovacích jízd, přednášek a odborných dílen. Technologie návštěvníkům představí i společnost Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí a je garantem akce, říká její mluvčí Filip Drápal.
7: Budeme tam prezentovat třeba automatické počítání cestujících, projekt Čitelná Praha, nové funkce v mobilní aplikaci Vítačka a za Středočeský kraj tam bude také dodávka poptávkové dopravy Pit Halo.
8: Sport. Fotbalisté Liberce můžou minimálně do neděle vést tabulku šance ligy. 15 hodin nastoupí na stadionu Artisu Brno a případná výhra je dostane o 2 body před Slávii. Ve stejný čas začnou i utkání Mladé Boleslavy s brněnskou Zbrojovkou a Pardubic proti Bohemians. Slovácko v 18 hodin přivítá Baník Ostrava. Domácí v tomto ročníku nejvyšší soutěže stále čekají na první výhru a podle sportovního manažera Michala Kadlece by před reprezentační pauzou byla o to důležitější.
9: Aby ta atmosféra jak u kluku, tak si myslím, že v klubu tady u fanoušků i vlastně v tom regionu byla taková pozitivní, aby jsme se trošku vlastně, nebo připsali si ještě víc bodů, trošku jsme se přiblížili těm před náma.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 za Loktem a uzavřená silnice Slaný Mělník. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu pozor na 62. kilometru. V pravotočivé zatáčce tam stojí v levém pruhu 4 nabouraná auta označená pořád jenom trojúhelníkem. Brzdí se prudce a vybočuje a jen kousek za nimi se jde až do zastavení znovu před kolonou, která se pak sune kolem 20 minut osobní auta k další nehodě na 59. kilometru. Tam se projíždí jen odbočovacím pruhem. Na dálnici D11 z Prahy směrem na Hradec Králové opatrně dojíždějte do kolony za exitem Městec na 52. kilometru. Je to na 5 až 10 minut na začátek omezení. Tam se potom mezi kilometry 53 a 63 jede pomalu jedním pruhem za sjezdem na Chlumec. A na silnici 16 Slaný Mělník je a zřejmě delší dobu bude uzavřený úsek mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Uklízejí tam množství vyteklých pohonných hmot z převrácené cisterny. Jezdí se po staré silnici bez delších kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti. Teploty od 19 do 24 stupňů a na horách většinou kolem 15. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
3: Zdravím vás 6 minut po 13. hodině při poslechu víkendového Radiožurnálu. Americké ministerstvo zahraničí odsouhlasilo prodej 48 nejmodernějších stíhaček F-35 do Saudské Arábie. No jak to může zamíchat poměrem sil na Blízkém východě a co tomu říká Izrael, tak to vám řekneme za chvíli. Spojíme se totiž s naší zpravodajkou v tamním regionu.
0: Víkendový Radiožurnál
1: a Patricie Strouhalová.

0: 48 bojových letounů F-35 pro Saudskou Arábii a extra silné bomby pro Izrael. Tak to jsou dvě velké zbrojní zakázky, které v tomto týdnu vzbudily kontroverze v americkém kongresu i na samotném Blízkém východě. A my se na to teď podíváme s naší zpravodajkou právě v regionu Janou Karasovou, která už je teď s námi i ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jano, co přesně chce americká vláda dodat Izraeli?
1: Podle amerického deníku Washington Post má ten připravovaný balík mít hodnotu v přepočtu skoro 60 miliard korun a financovaný by měl být prostřednictvím mechanismu, přes který Spojené státy poskytují Izraeli peníze, které pak Tel Aviv následně využívá k nákupu zbraní právě ze Spojených států. No a nejkontroverznější součást této zakázky má být 40 tisíc kusů 900 kilogramových bomb, které Izrael ve velkém používá v Gaze a v Libanonu. Výbuch takové bomby může být smrtelný až ve výšce 300 metrů a zanechá za sebou kráter hluboký až 15 metrů. A Izrael čelí kritice, že tyto bomby pravidelně schazuje do hustě osídlených oblastí a to potom vede k vysokému počtu civilních obětí těch úderů. A to byl i důvod, proč předchozí americká administrativa tuto munici před 2 lety přestala Izraeli dodávat. Izrael se obhajuje tím, že ozbrojenci Hamásu a Hizbaláhu úmyslně operují z oblastí, kde jsou i civilisté.
0: No, Izrael je naopak drženlivý k jinému zbrojnímu kontraktu, k tomu zmiňovanému prodeji letounu F-35 do Saudské Arábie. Jak by taková zakázka zamíchala právě s poměrem sil na Blízkém východě?
1: Tak Saudská Arábie by se počtem těchto letounů v podstatě vyrovnala právě Izraeli, který má v současnosti flotilu 50 F-35. Riad by ale měl mít méně pokročilou technologii v těch letounech, než kterou má k dispozici izraelské letectvo. A zároveň, jak třeba připomíná britská BBC, Izrael už v květnu oznámil, že si chce pořídit další letku, tedy dalších 50 letadel tohoto typu. Podle amerického ministerstva zahraničí dodávka letounu nezmění vojenskou rovnováhu v regionu. Izrael se ale vymezuje třeba i proti možnému prodeji těch letounů F-35 Turecku, které je teď tedy společně se Saudskou Arábií a taky Pákistánem v tom jednom společném obranném paktu.
0: No, někteří američtí politici se ale víc obávají toho, že by z prodeje letounů F-35 na arabský poloostrov mohla těžit Čína. Co by mohla získat?
1: V podstatě blížší přístup právě k tomuto bojovému letounu a taky jeho technologiím. Riad a Peking totiž udržují vojenské vztahy a ty podobné obavy vedly v minulosti k zastavení prodeje tohoto typu letounů Spojeným arabským emirátům. A před rizikem varovaly podle deníku New York Times americké tajné služby. Podle nich by na ty saudské základny, které by případně ty letouny F-35 hostily, tak měly mít přístup právě jen Američané a Saudové. Riad by taky ještě předtím měl odstranit čínské telekomunikační technologie z těch svých obranných zařízení. Saudská Arábie, která je největším kupcem amerických zbraní, se tento nejmodernější válečný letoun na světě snaží koupit už několik let a teoreticky by tento kontrakt, ten kontrakt s Izraelem ještě mohl zkomplikovat americký kongres, ze kterého zaznívají kritické hlasy v obou dvou případech. Pokud by ale američtí zákonodárci některou z těch zakázek chtěli opravdu zablokovat, museli by najít dostatečnou podporu jak ve sněmovně reprezentantů, tak i v Senátu a na toto podle amerických médií zatím nevypadá.
0: Blízkovýchodní zpravodajka radiožurnálu Českého rozhlasu Jana Karasová teď s námi ve vysílání. Děkujeme za ty informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Podrobnosti k tématu samozřejmě najdete i na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečí na D1 za loktem. Na dálnici D1 z Brna na Prahu stále velmi ošemetná situace kus za sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 62 velmi opatrně v pravotočivé zatáčce jsou na poslední chvíli vidět 4 nabouraná auta. Stojí v levém pruhu, mají před sebou jenom trojúhelník, brzdí se prudce a vybočuje D1 na Prahu 62. kilometr. A v zápětí za nimi je kolona na 20 minut k další nehodě na 59. kilometru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Městské divadlo Brno uvádí další knižní dramatizaci a jako první premiéru sezóny večer představí inscenaci Letnice podle oceňovaného románu Miroslava Hlauča. Příběh plný magie a strachu z nového zrežíroval Stanislav Slovák.
2: Odysseus, vždyť ty už jsi 20 let mrtvý, 15.
3: Odysseus pastýř, kterého všichni pokládali za mrtvého, se po letech vrací domů. Magickou vesnici svatý Jiří má připravit na velký zlom, popisuje jeho představitel Dušan Vytázek.
4: Ten, který přichází, vrací se zvenku, byl dlouho pryč, 15 let, jako jediný z té vesnice, a s ním přichází nová doba, nové století.
5: Neumí nebo nedokáže přizpůsobit, je mrtvý.
3: Lidé z vesnice, kde se dá chodit po vodě a umírá se jen v pátek, ale novou dobu odmítají. Výjimkou je Julie v podání Alžběty Janíčkové.
6: Právě se snaží je přesvědčit, že ten pokrok je nutný. Já si myslím, že to jde vlastně aplikovat i na dnešní dobu, že vlastně jsou kruhy lidí, kteří zůstávají v tom svém rybníčku a jim tam dobře, ale vlastně ten pokrok zastavit nejde.
7: Osvícení lidé svět odkouzlili, ale nebe je pořád na dosah.
3: Navzdory vážnému tématu ale inscenace podle režiséra Stanislava Slováka není pesimistická.
8: Já naopak vnímám Letnici jako naděje plný příběh a literaturu, která nám ukazuje, že nemáme usínat s nějakým strachem, že zítra bude hůř nebo že nás převálcuje něco od příběhu. Letnice někdo bojí, že to 20. století bude hrozné.
3: Činoherní scénu tvůrci propletli pavučinou.
8: Ta scéna je zvláštním způsobem protkaná takovým materiálem, do kterého se zaprvé fantasticky svítí a významově nám utkává ten svět toho svatého Jiří, ten svět, který je všude kolem nás.
3: Příběh o odkouzleném světě mohou lidé vidět v brněnském městském divadle v několika plánovaných reprízách. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Radiožurnál posloucháte v 2:30 odpoledne. A zprávy má Kateřina Sousidisová.
3: Dnes je poslední den, kdy můžou registrační úřady zapsat sporné kandidáty do voleb. Pokud totiž uskupení pošlou kandidátky s chybami anebo nedostatky, úřady je můžou vyřadit. Dodatečné zapsání je možné jen poté, co případ přezkoumá soud. Volby do obecních zastupitelstev a do senátu budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je vypsané na 17. a 18. října. Evropská unie vyjádřila lítost nad rozhodnutím Spojených států neudělit víza palestinským představitelům k účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Děje se tak už druhý rok po sobě. Brusel zároveň vyzval Washington k přehodnocení tohoto kroku. Za Palestinu se tak shromáždění, které začíná v úterý, budou moci zúčastnit pouze zástupci palestinské mise při OSN. Dobrovolníci pokračují ve sběru odpadků v rámci podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. K jednotlivým akcím se můžou jednotlivci i skupiny přidat ještě dnes a zítra. Akci organizuje už od roku 1993 Český svaz ochránců přírody. A ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Doteď je letos mohli vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den, a to od 9 do 17 hodin až do 28. září. Letos je lidé můžou vidět jako součást výstavy o rodu Habsburků. Sport. Čeští tenisté vstoupí do 4 hry druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům, a to v sestavě s Adamem Pavláskem a Patrickem Ricklem. Jejich soupeři budou už za necelou hodinu Američané Harrison a Krajíček. V následné dvouhře narazí Jakub Menšík na Sheltona, poté případně Jiří Lehečka na Tyjena. Po úvodním dni je stav vyrovnaný 1-1 na zápasy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za Loktem a uzavřená silnice 16 za Slaným. Na dálnici D1 z Brna na Prahu pozorně za sjezdem na Kutnou horu na kilometru 61,5 se dojíždí do kolony a právě tam na jejím konci se srazila 4 auta v levém pruhu. Už dorazila policejní hlídka, je to označené majáky, i tak opatrně brzdí se v pravotočivé zatáčce, vidět je to na poslední chvíli. A za zmíněnou nehodou se teď postupně rozjíždí nebo natahuje kolona, která vznikala kvůli další havárii na kilometru 59. Tam před chvílí uvolnili oba pruhy, zabraný už je jenom vpravo odbočovací. Ovšem o kousek dál je ještě u sjezdu 56 na Zruč další zúžení, pracují v levém pruhu, takže zdržení se drží ještě zhruba na čtvrt hodině. Na tahu 16 Slaný Mělník zůstává po ranní nehodě cisterny, uzavřený úsek mezi odbočkami na Žižice a Luníkov, odklon po staré silnici bez kolon. A na Liberecku kvůli cyklistické akci počítejte s průběžnými omezeními mezi Mníškem, Krištofovým údolím, Křižany a Ještědem. Provoz různě i pozastavují a týká se to i silnice 13 u Mníšku.
6: Policista to řídí, když člověk se skrývá tam tu, tak musí na Chrastavu a z Chrastavy teprve na Liberec.
5: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
2: Okolí dnešního Havlíčkova Brodu bylo ve 13. století skoro pusté, ale i přesto se našel důvod, proč o tohle území měl tehdy zájem i král Přemysl Otakar II. Poslouchejte dál víkendový Radiožurnál, dozvíte se víc.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.
8: Neviem ťa prečítať.

Do historie Havlíčkova Brodu a jeho okolí se podíváme za pár minut. V tom období 13. století, kdy to bylo všechno kolem pustina, tak vznikaly později kolem toho města stříbrné doly a bylo jich spousta. No a právě z téhle éry, a konkrétně to byl rok 1256, pochází první písemná zmínka o městě. No a to jsou události staré 770 let a právě o těch si za chvilku budeme s naším reportérem povídat.

0: No a my teď jdeme s vysíláním víkendového radiožurnálu do Havlíčkova Brodu, protože tam se dnes slaví. Ve městě si připomínají, jak jsem říkala před chvilkou, 770 let od první písemné zmínky. No a dost možná hlavním bodem těchto oslav je průvod králů, kterým městem prochází asi právě teď. Takže kdo v něm jde, proč právě průvod králů, tak to už teď uslyšíme od našeho reportéra přímo z Havlíčkova Brodu se nám do vysílání hlásí. František Jirku.
1: Dobré odpoledne z Havlíčkova Brodu. Průvod králů vyrazil do ulic města před malou chvílí, vyšel z parku Budoucnost a míří teď do historického centra. Vítají ho tady stovky, troufám si odanout i tisíce lidí, kteří se na ten průvod přišli podívat, dívají se z oken, z balkonu a mávají průvodu. A to i přesto, že před chvilkou jsem tady od husitských bojovníků slyšel pokyn, vypálíme Brod, táhneme na Brod. Každopádně v čele toho průvodu je velmož Smil, což je zakladatel města Smilova Brodu tehdy. No a za ním pak jde 20 českých králů, zařazených chronologicky podle doby panování. Takže první jde Vratislav II. A tím posledním je pak Ludvík Jagellonský, který zahynul před 500 lety při bitvě u Moháče. Všichni panovníci se rozbili svá ležení během dopoledne v parku a kolem jejich stanů se zastavovaly skupinky lidí už předtím, fotili si je a hádali, který je který. Potkal jsem tady turisty z Havlíčkova Brodu, kteří kompletovali vlastně sbírku těch 20 králů.
0: No a jak náročná byla třeba příprava celého toho průvodu anebo těch kostýmů?
1: A já se na to ptal protagonistů, jednotlivých vládců. Mluvil jsem například s Jiřím z Poděbrad, s Václavem IV., Karlem IV. No a někteří z nich mi řekli, že jim ta příprava zabrala až 10 let, což je případ právě třeba Jiřího z Poděbrad, protože dlouho zkoumali podobu panovníků, jejich úbory. No a říkali, že bylo docela složité se dostat k co největší dobové přesnosti, protože třeba některé obrazy vlastně vznikaly až po smrti těch jednotlivých králů. Každopádně například královna Eliška Přemyslovna je v dnešním podání mladší než její vnuk Václav IV., což jim ale nějak nebrání v tom, aby se tady oslovovali babičko a vnoučku.
0: No tak děkujeme moc za pozvání do Havlíčkova Brodu na ty oslavy od našeho reportéra Františka Jirku, protože, jak víme, tak odpoledne asi tak v 16.40 by se měl vlastně ten historický průvod městem uskutečnit přímo tam. Je to tak?
1: Ano, v 16.40 vychází druhý historický průvod, který skončí na náměstí tady v Havlíčkově Brodě a bude to pokračovat potom večerním koncertem.
0: Tak díky moc a naslyšenou.
1: Krásný den a naslyšenou.

O sportu zase chvíli budeme na Radiožurnálu mluvit. Nebude to ale fotbal, bude to tentokrát volejbal. Osmifinále mistrovství Evropy volejbalistů mezi Českem a Belgií se odehraje v Turíně v pondělí. No a oba soupeři se na evropském šampionátu ještě nikdy nesetkali. Tak podrobnosti za chvíli od našich sportovních reportérů. Well, there's a

0: No my, co milujeme volejbal, tak budeme zcela jistě v pondělí držet palce, protože českou volejbalovou reprezentaci právě v pondělí čeká zápas o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. No a v cestě bude týmu trenéra Nováka stát silná Belgie. Na evropském šampionátu bude ten vzájemný souboj tady těchto dvou soupeřů vlastně i historickou premiérou.
1: No je to tak, jak to je. To prostě my neovlivníme.
2: Naznačil trenér Jiří Novák, že velkou radost z toho, že v osmi finále jeho tým narazí právě na Belgii, opravdu nemá. Kapitán Patrik Indra zmínil dva konkrétní hráče. Nejvíc bodů tady na mistrovství Evropy nastřádali Ferrer Rogers 96 a Sam Deru 94 bodů. Právě tito volejbalisté jsou teď pod drobnohledem českého statistika. Patrik Indra potvrdil, že na převážně dva volejbalisty se bude koncentrovat česká obrana.
3: Dvě hlavní hvězdy, Rogerse a Sama Deru. Náš cíl bude tyhle dva hráče zastavit na útoku hlavně.
2: Český tým může čerpat ze dvou přípravných duelů s Belgií před mistrovstvím Evropy, jenomže oba tým prohrál.
1: Jeden zápas byl, řekl bych, slušný. Druhý zápas byl trošku horší, ale nebyli jsme úplně komplet.
2: Jiří Novák tak by měl hráčům připomenout jiné dva zápasy. V Evropské lize v roce 2022 Belgie hrála stejně jako tady v Itálii pod italským trenérem Zaninim. Česká reprezentace vyhrála 3-0 a 3-1. Nejvíc bodů před 4 roky zapsal do statistik univerzál Marek Šotola a ten je připravený i tady v Turíně. Šotola se na postu univerzála prostřídává právě s Indrou. Oba smečují levačkou. Každý pochopitelně chce být v základní sestavě.
4: Vždycky každý, kdo prostě přijde na hřiště, tak tomu týmu pomůže a máme tady prostě 14 lidí, kteří můžou hrát, to nejlepší, co je v Česku.
2: Zmínil Šotola důležitou okolnost, sílu lavičky. Patrik Indra dodal.
3: Šance naše jsou veliký.
2: Zajímavé je, že na mistrovství světa v roce 2025, kde český tým senzačně skončil na čtvrté pozici, vypadla Belgie ve čtvrtfinále po prohře 0-3 s Itálií. Rogers byl se 106 body nejlépe bodujícím hráčem svého týmu a v celkovém pořadí turnaje se dělil o druhou příčku právě s Patrikem Indrou. Utkání Česko-Belgie začne v hale Palavela v pondělí v 16 hodin, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne zpravodajské vstupy. Z Turína, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Tri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Coussy-Dysová.
2: Zákaz mobilů ve školách bude částečný. Výbuch bomby v policejním areálu v Pákistánu zabil nejméně 31 lidí. Čeští tenisté bojují proti Spojeným státům o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Pozor na nehodu na dálnici D1 z Brna do Prahy na kilometru 61,5. A bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, a to včetně tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09, pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
4: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon v neposlední řadě využívají žáci taky pro kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
2: Podle Havla je potřeba regulovat hlavně sociální sítě. Jejich používání chce žákům, může podle žákům podle něj uškodit. Počet obětí pátečního sebevražedného útoku na severozápadě Pákistánu stoupl na 31. V policejním areálu u mešity vybuchla bomba naložená v autě. Mezi mrtvými je nejméně 16 policistů a 6 útočníků. Televize Al Jazeera informovala, že se k útoku přihlásila frakce pákistánského Talibánu, která je v regionu aktivní. Policisté vyhlásili pátrání po 37-leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy a od té doby o sobě nedala vědět. Pohřešovaná může být podle policejního mluvčího Jana Daňka v ohrožení života. Pravidelně užívá léky a v poslední době si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec, pokračuje Daněk.
5: Pohřešovaná je vysoká přibližně 167 až 168 cm, je štíhlé postavy s kulatým obličejem a hnědýma očima. Má tmavě hnědé kudnaté vlasy sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.
2: Žena na sobě měla naposledy světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Pokud o ní máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Fotku pohřešované najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. V Benešově je festival parních lokomotiv. Organizátoři během víkendu vypraví až 40 nostalgických jízd. Divácky oblíbená akce se koná letos nejspíš naposledy. Mezi Prahou a Českými Budějovicemi totiž začnou od příštího roku jezdit vlaky pouze pod zabezpečovacím systémem ETCS, říká organizátor festivalu Radek Panchartek.
6: Jsou to strašný technické komplikace, musíte žádat dopředu, musíte jenom vlak s lidma, provozně to jakoby hodně víc náročný, než je to bez toho výhradního provozu.
7: Sport. Čeští tenisté zabojují proti Američanům o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po úvodním dni je stav vyrovnaný 1-1 na zápasy, teď je na programu 4-hra. Podrobnosti má přímo z O2 Areny reportér Jaroslav Plašil.
8: Adam Pavlásek teď nastupuje na kurt, za ním také Patrik Rykl, český tým při slavnostním nástupu, ceremoniál, který si přáli kapitáni prožít znovu, tak jako včera, tak jako fanoušci. Velké utkání bude pokračovat za stavu 1-1 na zápasy 4-hrou, ve které tedy nastoupí Adam Pavlásek, Patrik Rykl, na druhé straně zkušená dvojice Harrison Krajíček. Utkání začne za pár minut na Radiožurnálu Sport, to můžete poslouchat v přímém přenosu. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Na D1 nehoda za Loktem a kolona před sjezdem na Zruč. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy Uber Teplin za sjezdem na Kutnou horu na kilometru 61,5 došetřují hromadnou nehodu. Zavírají levý pruh a jsou v pravotočivé zatáčce. I policejní majáky vidět na poslední chvíli, brzdí se a vybočuje. A o kus dál potom na D1 směr Praha se na kilometru 58,5 dojíždí do kolony, ta se vleče kolem 20 minut do omezení od exitu 56 Zruč nad Sázavou po 53. kilometr. Silnice 16, spojka Slaný Mělník, je uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Ráno se tam po srážce s autem převrátila cisterna a vytekl z ní náklad benzínu. Likvidace potrvá, jezdí se po staré silnici bez větších problémů v provozu. A na Liberecku jsou kvůli cyklistickým závodům na Ještěd teď odpoledne různá omezení provozu, potažmo uzavírky, a to i na silnici 13. Uzavřený je úsek mezi Mníškem a nájezdem na 35 u Stráže, takže z Frýdlantu do Liberce a opačně se musí přes Chrastavu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál bude jasno nebo skoro jasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
10: Dobrý den, a za chvíli se z vysílání víkendového radiožurnálu dozvíte, proč má herec Petr Uhlík rád severní Čechy, co to znamená, když restaurace dostane takzvanou zelenou michelinskou hvězdu a jaká tajemství skrývá obec Vltavice, která se nachází pod hladinou Lipenské přehrady. Dozvíte se to proto, že tohle všechno zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu v tom minulém týdnu. No a my vám tady v té hodině připomeneme to nejzajímavější z nich a začneme rozhovorem se zpěvačkou Bárou Basikovou.
11: Host radiožurnálu.

0: Kleopatrou i hlasem kapely Stromboli. Bára Basiková se českému publiku poprvé představila ještě jako malá holčička, v pořadu zpívá celá rodina. No a teď se za jejím životem profesním, ale i tím osobním ohlíží dokument Heleny Třeštíkové. Jak svoji kariéru vidí ona sama a jaké je to vidět se z pozice diváka? No, Bára Basiková byla hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Souměrná. Bára Basiková. Já si pamatuju, že když jsem byl teenager, bylo mi tak 12-13, tak ta píseň válcovala hitparády, ale tak, že to bylo třeba už 36. týden na prvním místě a souměrná byla v těch 90. letech všude. A vlastně my jsme se říkali, že jakmile zazní tvoje jméno, tak okamžitě slyšíme souměrnou. Co to s tebou dělá?
2: No tak, jak si to mám říct? Upřímně, když tu píseň prostě zpíváš a slyšíš tolik let, tak prostě už ti leze na nervy trochu. To já prostě přiznávám, nechci lhát, ale tak to mají asi všichni zpěváci a kapely, prostě, který mají svoje hity a ty hity chtějí jejich fanoušci slyšet, takže musí i po 500 nebo 2000 na tom koncertě dát. Jo.
1: To byla první solová deska.
2: Ano, první solo, a přičemž tedy jsem jako předtím už měla desky, ale s kapelama, a tohle byl takový můj vlastně první počin, bylo to v roce 1991 minulého století, kdy jsem...
1: Což pro nás je včera. Jo?
2: Ano, kdy jsem se vlastně jako chtěla trošku osamostatnit, nebo chtěla jsem jaksi vytvořit nebo interpretovat něco, co nebude ani Prezident, ani Stromboli, a co teda bude jako Bára Basiková. Takže jsem poprosila 10 mých kámošů, muzikantů, od Davida Kolera přes Karla Šůchu, já nevím, kluky z Oceánu, právě teda Otu Baláže, který je autorem tady tohoto hitu, aby mi každý napsal jednu písničku a se svojí kapelou mě doprovodil.
1: No to tak. Je unikátní na té desce, že tam jsou fakt originální kapely. A k tomu ty jemno tajnosnubné texty, ano, od Sahary Hedla, ano, jestli se nemýlím.
2: A kterým dodnes málo kdo rozumí.
1: No, ale je to strašně silný. No co to s člověkem dělalo, když fakt válcoval tu hitparádu a byla si bez pochyby v tu dobu jako zpěvačkou číslo jedna, protože měla si nejhranější píseň?
2: No, byl to hezký pocit, jo, a hlavně to bylo všechno tenkrát úplně jinak. Ta doba, kdo ji zažil, tak to se vůbec s dneškem nedá srovnávat ve všech ohledech, jo, jak v té společnosti, v showbiznesu nebyly mobilní telefony, nebyl internet. To si málo kdo dneska jako z dnešních třeba mladých lidí dovede představit. A rádio a hitparáda a desky, vinily, CDčka, to bylo jako něco.
1: Dá se zamezit tomu, aby to člověku nestouplo do hlavy? Protože jako první solová deska, nejhranější píseň a prostě je to tady.
2: Já nevím, já si myslím, že když nějak to má člověk v hlavě srovnaný a má v sobě trochu pokory, tak se z toho nepodělá, promiňte mi po ránu tento výraz, a zůstane sám sebou a vždycky by měl být skromný a vděčný za všechno, protože věci se nedějou jen tak. A já jsem si vždycky každýho úspěchu hrozně moc vážila a domnívám se, že to tak mám dodnes.
1: No vlastně všechny ty otázky, které budou z mojí strany retrospektivní, tak ty odpovědi jsou v tom filmu. Tak jenom doplním, že Bára Basiková jde do kin 17. září. Ty si ten film celistvě, celý, kompletní viděla poprvé kdy?
2: No, tak on byl už v roce 2001. Vlastně
1: nemyslím přesně ten předobraz. No. To, tak, co je teď?
2: To, co je teď, tak loni asi, protože se skoro 2 roky stříhal, ta postprodukce na tom filmu je hodně důležitá, právě se stříhat z těch asi 100 hodin natočeného materiálu, ten výsledný tvar těch 90 minut. No a samozřejmě, tak když jsem to viděla, no tak to víš, no, tak jako když se díváš na svoje staré fotky, tak asi nejásáš úplně, jak ti to slušelo.
1: No a co tě překvapilo víc?
2: No tak,
1: co všechno se ti tam stalo? A nebo jaká jsi tehdy byla? Protože teď
2: oboje,
1: vlastně
2: oboje, protože spoustu věcí zapomeneš, že jo? A tak nezapomínáš svůj život, svoje milníky a nějaký takový ty prostě krajně mezní situace, ale detaily určitý a samozřejmě některé výpovědi, které byly v tu dobu prostě reálné a autentické, tak s odstupem několika let prostě vnímáš jinak. Říkáš tam věci, které už si dneska nemyslíš. Vidíš se, jak děláš špatné rozhodnutí, chyby, ale s tím jsem do toho šla. Paní režiska Třeštíková prostě chtěla točit pravdivý film a já jsem prostě pravdivá byla a vlastně mi to nedělalo problém, protože já jsem nikdy v životě neměla jako nějaké obavy něco říct. Já jsem v tomhle dost takový jako pankáč, že prostě radši říkám pravdu, ať je třeba těžce stravitelná a zkousnutelná, než si vymýšlet a na něco si hrát.
1: Byly tam třeba jednotky procent, nebo mezi 10-20%, kdyby jsi po tom prvním proměnutí řekla, tak to jsem zvědavá, jak, co tomu řeknou lidi, tahle banální otázka. To je asi v každém, ne?
2: Ano, ale to jsem si říkala takhle vždycky, už když jsem zpívala poprvé s Precedencem a nebo i začala spolupracovat s Michalem Pavlíčkem, protože jsem vlastně nikdy nebyla komerční a nikdy jsem nebyla tak jako po proudu, jo, protože, jak se říká, po proudu jenom mrtvý ryby plavou a já jsem spíš byla vždycky proti, ale ne nějak násilně. Prostě chtěla jsem si dělat to, za čím si stojím a čemu věřím. Nebejt pokrytec a předstírat něco, co tak není. A takže jsem byla vždycky připravena na to, že můžou přijít negativní názory, že mě spousta lidí třeba jako neskousne, nepřijme, ale je mi to příjemnější, protože to je ryzí a je to upřímný. Takže já jsem věděla, že na to asi budou různé pohledy a názory, ale jako dřív, tak i tentokrát vlastně mi bylo jedno, co si o mě lidi budou myslet. Stejně se nikdy nezavděčíš všem a nechtěla jsem se nikdy podbízet ani hudbou, ani tím filmem, takže prostě je to tak, jak to je, tohle jsem já a vy si o mě myslete, co chcete.
1: To znamená, že člověk, když dělá cokoliv, tak by neměl mít v hlavě tu kalkulačku a nedělat něco s vidinou toho, jak to budou vnímat ty lidi, ale říct si, to je, mě to přijde jako definice umění. Takhle já to cítím a tohle
2: ano,
1: jsem já.
2: V umění by to tak být mělo, protože umění jaksi nějaký odraz duše, nějaký prostě, já tady nechci filozofovat, ale umění má prostě hluboké poslání a mělo by být autentické, upřímné a svobodné a buď ho

0: Libor Bouček se v hostu Radiožurnálu vydal se svým hostem taky pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které Jan Štiftner napsal svůj nový román Vltavice. No, proč ho už tohle neexistující místo odmala tak lákalo a jaké příběhy skrývají velké dějiny vzniku Vltavské kaskády? I na to se Libor Bouček ptal.
1: Když jsem si pročítal informace o vás, když jsem si povídal s kolegy a s kamarády a říkal jsem, že dorazíte, tak asi tušíte, co byla ta nejčastější otázka těch, kteří znají jižní Čechy. Tak se všichni ptali, a co on má společného s tím Adalbertem Štiftrem, protože to je obrovská postava jižních Čech, rodák z Horní Plané, jeden z nejvýznamnějších reprezentantů Biedermajera, autor, opravdu renesanční to člověk. Tak jak jste propojeni a jak moc jste toužil po tom propojení?
2: To propojení je něco, o čem já jsem už jako kluk uvažoval, protože my jsme jezdívali na Lipno, do Horní Plané, do Černých Pošumaví, tady do té oblasti, a jezdívali jsme skoro každý rok do domku Adalberta Štiftra, do jeho muzea v Horní Plané. A já jsem se vlastně ptal našich, jak to je, jak jsme příbuzní. Oni říkali, že nějak příbuzní asi budeme, ale ono skutečně, si myslím, že každý Štiftr...
1: Aby uklidnili ty vaše otázky, že hlavně, proto to byla odpověď.
2: Každý Štiftr je nějak napojený na Horní Planu, protože ono v Horní Plané vlastně to kdysi bylo nejčastější příjmení. Okolo byla spousta vesnic, které se dneska jmenují Lhota, a historicky to byly Štifty a všichni z těch Štiftů byli Štiftři. A já jsem si potom, když jsem si dělal rodokmen, tak jsem zjistil, že jsme příbuzní a máme vlastně, máme totožní předky. Je to tak, že on děti neměl, Adalbert, takže jeho potom bejt nemůžu, nemá potomky žádný, ale vlastně máme stejný kořeny.
1: Takže tam je to propojení. A bylo to fakt to místo, ten rodný domek, který vás dovedl k tomu, že prostě budete psát, že takovýhle vliv na vás ten vzdálený příbuzný měl?
2: Myslím, že mohl mít, protože už ono, když v nějakých 80 letech jako si necháváte vyprávět příběh jednoho možná příbuzného slavného autora. Mě teda udivuje, že se pořád lidi ptají, protože mám za to, že ta znalost, respektive, že kolik lidí dneska čte texty z první poloviny 19. století, ale to povědomí tam je a je to dobře.
1: Myslím, že to povědomí je dáno možná i tím parníkem, který jede, že člověk vidí parník, pak se říká, co je vlastně za tím názvem toho parníku, a pak začne studovat a zjistí, že zde jistý Adalbert Štiftr byl. Když jste ten rodokmen dělal, tak i tohle byl ten nástroj, že pak jste se v tom zdokonal, začal jste dělat rodokmeny i pro cizí.
2: Občas je dělám i pro cizí, ale snažím se je nedělat, protože je to hrozně pracný a mám za to, že taková ta moje životní role je spíš psaní než rodokmeny, a to nejenom psaní románů, povídek a novel, ale především povídání s pamětníky a potom zpracovávání těch jejich vyprávění té odžité historie.
1: Ten Štiftr toho nezmiňuje, tedy Adalberta, náhodou v souvislosti s Janem Štiftrem, který živě sedí naproti mě. Protože myslím si, že co máte společného, tak je ta schopnost popsat to obrovské propojení Rakušanů a Čechů právě, co se týká toho místa. Jak si vlastně stály ty jižní Čechy v kontextu Rakouska-Uherska? Co to bylo za místo? Jak důležité bylo pro celé mocnářství na konci tedy těch 20. let 20. století, ale především v tom 19. století?
2: Jižní Čechy tady v té době byla taková spíš taková prodloužená oblast Rakouska. A je vlastně zajímavý i to ohromné napojení právě těch oblastí. Když jsme stavěli koně z Přešku ve 20. letech 19. století, vlastně jakožto první kontinentální železnici, tak jsme nepropojovali České Budějovice s Prahou, protože ten směr nikoho moc nezajímal, ale propojovali se Budějovice s Lincem. Takže tam skutečně jako je jasná ta orientace vlastně těch dvou měst na sebe. A je vlastně zajímavý, že dneska, když se stavíme zase ne koně z Přešku, ale dálnici D3, tak ona se ta dálnice dřív vlastně protne s Lincem zase než s Prahou, takže historie se tady v tom směru opakuje.
1: A je pravda, že tu Českou Sibiř nikdo moc neřeší, protože je to téměř nevyřešitelné, ale důležité je, aby konečně už těch pár kilometrů propil. No, v té souvislosti mě napadá, jestli najednou to dělení, ta hranice a dělení na Rakušany a na Čechy vlastně není nespravedlivé vůči tomu regionu, protože to propojení, a je to i teď vidět, kdy lidé, kteří tam jsou, tak třeba jedou si pro chleba do Rakouska, zase opačně ty potraviny, že najednou ten region opravdu žije pospolitě.
2: Tam vlastně ta čára, ta hranice je skutečně jako umělej konstrukt a bohužel je to věc, která tam rozbila vztahy, roztrhala rodiny ve 20. století, a vlastně příkladem je naše rodina, která byla historicky česká.

0: Německa, já bych řekl možná spíš česká i rakouská, protože já si myslím, že ono s tím termínem sudetský Němec nebo český Němec se taky vlastně pracuje docela složitě. A v té naší oblasti si myslím, že bychom jako o Němcích ani mluvit neměli, protože tam na Německo, jakožto na Berlín,
1: tam ten Linec
0: napojený nikdo nebyl. Tam byly vlastně skutečně propojený rody přes Freistadt a všichni tam byli vlastně dvojí. Zároveň už vlastně na konci 19. století se třeba o Budějčácích mluvilo jako o Budweiserech, což znamenalo, že s Němcem mluvím německy, s Čechem česky, protože všichni ovládali oba dva jazyky naprosto plynně a podle potřeby a podle kontextu přecházeli do toho jazyka. Oni se nedefinovali nějakým způsobem. Byli vlastně úplně všechno.
1: Pozorujete teď těch 33 let je naší zemi, dobře, v tom Schengenu jsme lehce přes 20 let, nebo téměř 20 let. Pozorujete to, že ten region v tomhle propojení, že posiluje, že už znovu ta hranice, že je stále více a více symbolická?
0: Funguje to tak, že jak jste zmínil, jezdíme si tam nakupovat rohlíky, zároveň spousta lidí z toho našeho pohraničí posílá děti do rakouských škol, což mi připadá super v tom, že oni vlastně budou mít doma tu češtinu, tam tu němčinu, že vlastně jako bouráme tu zeď, která tam byla ve 20. století postavená, což je pro mě hrozně důležitý. Zároveň ta jazyková bariéra je tam ohromná. V chvíli, kdy je setkání lidí z obou strany, tak stejně u jednoho stolu sedí Rakušáci. A u dalšího stolu jsou Češi. Ono to prolínání je složitý. Mažu

0: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin 30 minut. Aktuální zprávy má pro vás Kateřina Cousidisová.
1: Armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD během akce Dny NATO v Ostravě. Systém už prošel zkouškami. Ministr od systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Jde podle něj o první krok budování protivzdušné obrany. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií Spider nové generace. V Rusku druhým dnem pokračují volby do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od vypuknutí celoplošné invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Opoziční strana Jabloko, kterou úřady z voleb vyškrtly podle německé agentury DPA, upozornila na první případy porušení volebních pravidel. Celkově se ale podle agentury začátek hlasování obešel bez větších problémů. Favoritem je prokremelská strana Jednotné Rusko. Ve volbách, které nejsou považované za demokratické, Rusové hlasují do zítřejšího večera. Před 85 lety si Židé v protektorátu Čechy a Morava museli poprvé připnout na oblečení žlutou hvězdu. Tato povinnost byla součástí omezení a nařízení, která postupně židovské obyvatelstvo vytlačovala ze života. Později nacisté deportovali lidi označené hvězdou do get a vraždili v koncentračních táborech. Sport. Čeští tenisté hrají v Libeňské hale s Američany kvalifikaci o finále Davis Cupu. Po úvodním dni je stav 1-1. Ve čtyřhře nastoupili Pavlásek s Ryklem. Na místě je Jaroslav Plašil.
2: Austin Krajíček nekompromisně smečuje za stavu 2-2, 40-15. Posílá tedy Američany do vedení 3-2 v první sadě zápasu. Zatím stále platí, že si oba týmy drží servis. Za chviličku půjdou podávat Češi za stavu 2-3 v první sadě zápasu, který můžete sledovat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda za Loktem a kolona u sjezdu na Zruč. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Přerov a Ostravu teď zpozorněte za Vyškovem. Hned za sjezdem na D46 na kilometru 230,5 leží v obou pruzích postrácené plastové palety. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu opatrně na kilometru 61,5 je tam zabraný levý pruh v zatáčce, nakládají na odtah poslední ze 4 nabouraných aut. A o kousek dál potom na D1 směr Praha čekejte kolonu z 58. kilometru od odpočívky, popojíždí se 10 až 15 minut do omezení u sjezdu na Zruč, je tam zabraný levý pruh. V Plzni vznikají kratší kolony po nehodě v křižovatce Klatovské třídy s Borskou. Silnice 16 Slaný Mělník zůstává uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Ráno se tam převrátila cisterna, objížďka po staré silnici je bez komplikací. A na Liberecku počítejte kvůli cyklistickým závodům na Ještěce sérii omezení provozu, včetně uzavírky silnice 13 mezi Mníškem a nájezdem na 35 u Stráže. Z Frýdlantu do Liberce a obráceně se jezdí přes Chrastavu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večer a v noci bude oblačno až polojasno, přechodně stále skoro jasno, v noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Při uklidnění větru bude ještě chladněji, naměříme kolem 8. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
0: Řekneme vám dobrý den za chvíli, jaké bylo natáčení filmu Vyvolený, kde Petr Uhlík hraje jednu z hlavních rolí. Proč Pavel Drdel vaří skoro výhradně s ingrediencí, které vyrostly v okolí Strakonic, kde má restauraci. No a už po písničce pokračujeme v tom nejzajímavějším, co zaznělo v rozhovorech s hosty Radiožurnálu v tom uplynulém týdnu. Konkrétně v rozhovoru se Štěpánem Váchou, kurátorem výstavy korunovačních klenotů na Pražském hradě.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D1 u Psářů. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna velký pozorku za Zadivišovem těsně před sjezdem na Vlašim na kilometru 48. V pravotočivé zatáčce leží v pravém pruhu velký předmět, pravděpodobně trámek, asi metr dlouhý, není jasné, jestli jde o plast, kov nebo jiný materiál. Každopádně auta prudce brzdí a vybočují do levého a odbočovacího pruhu. Teď navíc přijela dálniční asistence a předmět budou sbírat, takže dejte pozor. D1, směr Brno, těsně před sjezdem na Vlašim, kilometr 48, překážka v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No možná, že nás právě teď posloucháte v autě a jedete z výletu, byli jste na Pražském hradě, kde v těchto dnech jsou k vidění korunovační klenoty. No my jsme se ptali v tomhletom týdnu našeho hosta, jak se o ně pečuje, co všechno musí splňovat prostor, kde jsou uložené. Hostem Radiožurnálu byl totiž kurátor výstavy Štěpán Vácha. No a čeho si návštěvníci při pohledu na korunovační klenoty možná ani nevšimnou, i na to se ptal moderátor Libor Bouček.
3: Obvyklé kliše je odpovědět na otázku, kdo nechal zhotovit korunovační klenoty, tak odpověď Karel IV. Ta bývá často ve vědomostních soutěžích uznána, ale je opravdu správná.
4: No, tady začal bych tím, že vlastně ten soubor korunovačních klenotů v průběhu století nebyl neměný. Jo? On měl taky nějaký svůj prostě historický vývoj. My máme kromě té Karlovy svatováclavské koruny, tak máme dochovány také původní středověké jablko a žezlo, jo, které jsou zhotoveny ze stříbra, pozlaceno, stříbra nejsou zdobeny drahými kameny a ty jsou dneska ve Vídni, v klenotnici ve Vídni a tam se dostali někdy v průběhu 17. století a přijali vlastně na sebe funkci takových jako zemských insigní rakouských zemí. V Rakousku nebyly, se nekonaly korunovace, ale pořádali se tam s nástupem nového panovníka holdování, přísaha věrnosti zemských stavů a při nich se vystavovala jednak arcivévodská koruna a právě tady tohleto jednodušší středověké jablko a žezlo. A místo nich Habsburkové pak někdy v průběhu 17. století začali při korunovacích, českých korunovacích, používat takové no ty dnešní nádherné klenoty jablko a žezlo, které jsou z ryzího zlata, jsou zdobené množstvím safírů, spinelů a ty vlastně od průběhu vlastně z toho 17. století se staly součástí korunovačních klenotů.
3: No a tady nacházíme právě ten význam Habsburků pro český národ, ale pochopitelně i pro české korunovační klenoty, protože Ferdinand I. si je objednal, jestli se nemýlím.
4: Osobní insignie.
3: Jak se on rozhodoval a podle čeho a proč se rozhodl nahradit právě ty, které jsou teď uloženy ve Vídni?
4: Jo, takhle, já bych tam řekl jednu věc, že svatováclavská koruna a ty původní gotické jablko a žezlo, tyhle si klenoty, ty se v podstatě, ty ten panovník mohl vidět jednou v životě a mohl je použít, nasadit během té korunovace samotné, pak už se v podstatě, jinak se přechovávali na Karlštejně a vlastně už je ten panovník nikdy nepoužíval třeba při nějakých jiných významných státních ceremoniálech, když třeba zasedal říšský sněm v Německu nebo český zemský sněm v Praze, tak k těmto příležitostem...
3: Tak se insignie nevytahovala.
4: No, tak už se nevytahovali, ale on si tehdy, Ferdinand I. si nechal zhotovit své osobní královské insignie, s kterými on se pak ukazoval jako v plném majestátu při těchto významných příležitostech. To byl ten důvod, jo, že existovaly takové ty zemské insignie korunovační a pak samozřejmě každý panovník potřeboval, tak to máte i dneska s anglickou královnou, která má králem dnešním, jo, že je korunovační insignie a pak jsou, řekněme, takové ty osobní insignie, které používá, když jsou nějaké významné příležitosti třeba v anglickém parlamentu, tak prostě nosí, používá jinou kameru. Jinou

0: Herce Petra Uhlíka letos na filmovém platně uvidíte často, například co by zrzavý je ve filmu vyvolený u toho, jak se z vyvržence stane papež. Radiožurnály mimochodem hlavním mediálním partnerem toho filmu. No a jak se hraje v poetické absurdní komedii podle Thomase Manna a co ho na binárním světě režiséra Tomáše Mělíka bavilo a jak je to těžké najít správnou míru mezi absurditou a vážně míněným příběhem. Tak Libor Bouček se ale herce ptal i na jeho vztah k severním Čechám.
1: Má se brutálně ochladit. Co to pro tebe znamená v souvislosti s tím, kde trávíš svůj čas?
2: To je jedna z nejlepších otázek, tu jsem ani nečekal, protože je opravdu reálná.
1: My v rádiu řešíme zásadní věci.
2: Mm-hmm. Ne, tak já to jsem samozřejmě čekal, ale ne, že to bude takhle konkrétní. Včera jsem prostě přijelo dřevo, musíme se připravit na celou zimu a včera jsem rozmontoval takový menší dřevník, protože jsem ho chtěl zvětšit a v průběhu toho celého se to dřevo všechno vysypalo, takže pokrylo skoro celou zahradu a do toho jsem zjistil, že vlastně nevím, jak ten dřevník postavit. Což se mi děje běžně, že něco začnu dělat s takovou velkou energií a jsem přesvědčený o tom, že to prostě nějak dopadne a potom to prostě nějak nedopadne a do toho začala bouře a vlastně do toho začalo pršet, takže já doufám, že to zvládnem, ale doufám, že bude ještě pár slunečných dnů, aby to dřevo vyschlo a aby
1: třeba... To jsem chtěl říct, to znamená to dřevo, které včera přišlo,
2: ano.
1: Tak je mokré teď.
2: Ano, ale prý u vyschlého dřeva, tady se bavíme o 2 až 3 roky sušeném dřevě, tak je to možný, že na něm může pršet klidně i týden. Mm-hmm. Je to prý úplně v pořádku. Nedostane se do těch pórů dřevních.
1: Mimochodem, to ti říkal ten člověk, který to dřevo dovedl.
2: Ne. To už jsem se vyptával před rokem pro zíravě. Ale ještě potřebuju, aby bylo slunečno, abych potkal a viděl na lidi, kteří by mi pomohli.
1: No ale ta zima je fakt, může být krutá, ne?
2: Je to tak. No minulá zima byla...
1: V pohodě.
2: Byla nejkrutější podle mě. Nebo se to pletu, nebo já ta předminulá.
1: Ne. Ta předminulá podle
2: mě byla horší. No, jakože nemám srovnání, protože jsme tam teprve 3. rok, ale i od sousedů jsem pochopil, že ta zima tam měla grády.
1: Je to fakt věc, která tě trápí víc než nějaký směřování herecký? Protože já si myslím, že vzhledem k tomu, já ti nebudu říkat, nakolik to klesne teď o víkendu, ale asi to tak je, ne? Je to ta největší starost, kterou teď máš?
2: Je. Je jako reálně, jo. Teď, jako když jsem sem jel, tak jsem přemýšlel nad tím, už jsme se domluvili s kamarádem, s Márou, že to nějak postavíme do příštího týdne. Ten přístřešek, mám plechy a mám dřeva a tohle je vlastně opravdu jakoby žitá realita, kterou teď nejvíc vnímám.
1: A má vůbec smysl zůstávat v těch severních Čechách, v tom mlíně?
2: Má.
1: Dobře.
2: Má. Ne, rozhodně, tak já tam prostě cítím, že všechny tyhle ty kroky, který tady přesně budu muset zažívat, nebo budeme muset zažívat i s Andrejkou, mojí ženou, jsou určitým způsobem klíčový i v tom, jak se náš vztah vyvíjí, protože ukazuje spousta věcí, kterými oba dva stejně neovládáme, což je důležitý vědět. Hmm. Že to není jako, že by tam byl jeden frajírek, který ukazoval tomu druhému, hej, konečně vítej na vesnici, že oba dva opravdu zažíváme nový způsoby toho, jak řešit situace dopředu. Hlavně je to o tom plánování, to mi přijde zajímavý. Takže jsou to furt takové věci, které mi přijdou přínosný a hrozně nějak pravdivý hlavně.
1: No, jednoznačně. No. Ne, ono to může znít, že jsme se oba dva zbláznili.
2: Já vlastně mi to došlo, sáčky,
1: ale já teď musím posluchačkám a posluchačům doplnit, že Petr to říká s plnou vážností a je to opravdu věc, kterou člověk objevuje. A to, jak si definoval to partnerství, to je fakt dokonalý, protože to je fakt strašně silný. A Andrejka teď zůstala u toho dřeva.
2: Je to tak.
1: Ano, tak tím bych to asi uzavřel.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I

0: Co všechno se dá uvařit z toho, co vyroste v okolí? Šéfkuchař Pavel Drdal ze strakonické restaurace Sůl a řepa vaří z lokálních surovin, nakládá, suší, fermentuje, snaží se vlastně využít skoro všechno, co se do kuchyně dostane. Jeho přístup letos ocenili i prestižní Michelin Green Star. A proč je tedy pro něj důležité znát lidi, kteří jeho suroviny vypěstovali? Pavel Drdal byl hostem radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Co se stane s člověkem, když ji získá, jak moc velká to pro vás byla meta a jak moc často je to spíš taková mediální zkratka jenom a věc třeba trošku pomývá.
2: Tak já si začnu úplně od toho začátku. Samozřejmě viděli jsme, že Michelin Guide vlastně k nám vstoupil a dlouho nic se nedělo. Přišel první mail, který přišel někdy v březnu, který jenom chtěl po nás nějaký informace, bylo ticho. A teď říjen a říkám, tak tam nejsme. A bylo to asi 18. nebo 19. listopadu, když jsem přišel nějak v 10, v půl 11. večer z práce, otevřu e-mail, tam no, gratulace, že se máme zúčastnit vlastně toho předávání. Jinak nic jsme nevěděli. Já si pamatuju, že teda jsem to, v tu chvíli to byla tak obrovská euforie, že jsem v ponožkách a trenýrkách stál na balkoně, tam jsem pil slivovici teda a na telefonu jsem měl samozřejmě společníky a kolegu z placu. Pak jsem to samozřejmě odnesl zdravotně, že jsem se nachladil a pak přišlo samozřejmě to samotný...
1: Je to prokletí prostě ta hvězda.
2: Už takhle od začátku. Pak přišlo to samotné předávání, kdy upřímně jsem věděl, stál jsem pevně nohama na zemi a že budeme jenom v tom základu vlastně Michelin Selection, což pořád je obrovský úspěch na takhle malinkou restauraci a pak oznámení od té zelené hvězdě, tomu jsem nevěřil, myslím si, že i na tom podium jsem brečel, objímal jsem tam Martina Štanglu, protože ten byl pro mě na tom začátku velkou, opravdu nejen velkou inspirací, ale i takovým jako mentorem, který říkal, neboj se toho, jdi do toho takhle tvrdě, nedělí to po malých kousíčkách, takže toho jsem tam objímal, takže to muselo si vypadat vtipně. A tím to na chvíli skončilo. Já jsem si to plně uvědomil asi 3 až 4 dny, fakt těsně před Vánocema. Mě to nějak celý jako doteklo do té hlavy. A začal jsem mít z toho obrovskou radost, ale to především i za ten můj tým, ale vlastně i za sebe, za svou rodinu, protože ta cesta, kterou jsem se vydal, je fakt náročná. A má jistý omezení, že člověk stráví v té práci strašně moc hodin. Tak o to větší byla pak ta radost, že tohle si někdo všimnul. A hlavně to, že někdo ocenil ty, vlastně řeknu, ty moje myšlenky v hlavě, které jsou složitý, které se pak snažím převést do jídla nebo konkrétně za tu zelenou hvězdičku do zpracování různých těch, nechci říkat zbytků, ale natí, slupek, všeho jako takhle možného, ono je toho strašně moc.
0: Tak to byl Pavel Drdal, majitel restaurace Sůl a řepa ve Strakonicích. Celý rozhovor s ním si můžete poslechnout na našem webu, taky YouTubeovém kanálu, v aplikaci Můj rozhlas, no prostě kdekoliv, kde jste zvyklí poslouchat radiožurnál. V tom následujícím týdnu se můžete zase těšit na zajímavé hosty, třeba Adama Plachetku, anebo režisérku Pepu Lubojacky, která se bude ucházet o Oscara.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Již brzy na ČT1 a v iVysílání.
2: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
3: Radiožurnál 15 hodin. A ve studiu se zprávami Kateřina Cousirisová.
4: Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Německá vláda se dohodla na snížení spotřební daně u pohonných hmot. Čeští tenisté hrají s Američany kvalifikaci o finále Davis Cupu. Kolona vzniká na dálnici D1 z Brna na Prahu před omezením u sjezdu na Zruč. A zítra bude oblačno na jihu a východě až polojasno. Postupně déšť nebo přehánky a teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám anebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. V senátních obvodech, kde se nerozhodne v prvním kole, volby pokračují 17. a 18. října. Německá vláda se shodla na tom, že znovu sníží daň u pohonných hmot. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na vlastní zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba lidé v Berlíně.
5: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Výsledek referenda shrnuje předseda volební komise Radomír Šafránek.
6: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob a to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
7: Čeští tenisté hrají po prvním dnu kvalifikace Davis Cupu s Američany 1-1 na zápasy. Ve čtyřhře nastoupili Pavlásek a Rykl proti dvojici Harrison Krajíček. Utkání v pražské O2 aréně sleduje reportér Jaroslav Plašil.
8: Začíná druhý set, připomínám, ten první vyhráli Pavlásek s Ryklem 7-5 na podání, teď Austin Krajíček, vedle něj už běží k síti Christian Harrison, stav tedy 1-0 na sety pro český pár. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Artisu Brno hrají v 9. kole šance ligy s Libercem, stav a čas zápasu řekne David Nekvinda.
9: Čtvrtá minuta utkání Artis Brno, Slovan Liberec 0-0, Mladá Boleslav hostí Zbrojovku Brno a u toho je Adam Procházka.
10: Druhá minuta, Mladá Boleslav hraje se Zbrojovkou Brno stále nerozhodně 0-0. Teď zápas Pardubic s Bohemians a Ota Gutwirth.
11: Třetí minuta utkání a Pardubice vedou nad Bohemians 1-0. Z Pardubic, Ota Gutwirth, Radiožurnál.
1: Zelená vlna
12: známe lepší cestu.
13: Kolona na D1 u sjezdu na Zruč a nehoda na devítce u Větrušice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim na kilometru 57,5 vzniká kolona, teď je to na 5 až 10 minut, do omezení u exitu 56 Zruč. Na silnici 9 z Mělníka na Prahu opatrně zakli, u Větrušice se brzdí, zasahují tam záchranáři po srážce auta s cyklistou. Do provozu vyjeli četně i motorkáři, buďte opatrní, řada nehod se jejich účastí aktuálně. Na silnici 273 na Mělnice na příjezdu Zemšena v Kokořínské před mostem přes trať havárie motorky. Na 114 z Neveklova na Dobříš před Slapy u Nebřichu nehoda dvou motorek. Na silnici 421 z Mikulova na Kyjov zakobilí srážka auta s motorkou. Silnice 16 Laný Mělník zůstává stále neprůjezdná mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Uklízejí tam vylitý benzín z převrácené cisterny. Objížďka po staré silnici je bez komplikací. A ještě Praha, Strakonická do centra za Velkou Chuchlí, za Hornbachem vzniká kratší kolona pod Branickým železničním mostem. V levém pruhu se srazilo osobní auto s autobusem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno, hlavně na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně i zataženo. Večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky a večer taky bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě kolem 24. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
3: Dobrý den, my za chvíli budeme pokládat otázky a budeme na ně taky odpovídat, kdo v Evropě vede v závodě o vesmír závod a kdo naopak ztrácí. No a nová zpráva OECD ukazuje, kam míří nejvíc peněz, kdo má nejvíc satelitů a jak se Evropa stojí ve srovnání se Spojenými státy a taky Čínou. Tak podrobnosti čekejte z vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
12: Víkendový radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.
14: Pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up.

0: Evropa chce mít ve vesmíru větší slovo, ale čísla ukazují, že má co dohánět. Podle nové zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj míří do evropského vesmírného sektoru pětkrát méně soukromých investic než ve Spojených státech. No závod o to, kdo bude do vesmíru investovat nejvíc, ale v Evropě sílí. A právě to je téma, o kterém si teď budeme povídat s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo tedy dnes v Evropě vede ten vesmírný závod? Podle vlastně jakých ukazatelů se to měří?
1: Tak záleží přesně na tom, co sledujeme. V absolutních veřejných výdajích na civilní vesmírné programy vedou stále Německo a Francie. V loňském roce na to vydala každá z těchto zemí asi 2,5 miliardy eur, Itálie pak 2 miliardy. Když se ale ty výdaje přepočítají na poměr k HDP, tak se dostává velmi vysoko právě Itálie. Ta za posledních 15 let zdvojnásobila svůj civilní vesmírný rozpočet a v poměru k HDP už tedy předstihla jak Francii, tak Německo a v Evropě je před ní v tomto ukazateli už pouze Lucembursko, které je úplně na vrcholu. No a úplně jiný obrázek zase nabízí počet satelitů. Tam s velkým náskokem vede v Evropě Velká Británie, která má na oběžné dráze 757 satelitů, přičemž naprostá většina z nich patří soukromému sektoru.
0: No a proč jsou mezi evropskými zeměmi opravdu tak velké rozdíly?
1: Státy investují do různých částí vesmírné ekonomiky. Některé se soustředí na vesmírnou infrastrukturu, využívání satelitních dat a signálů, jiné spíše na výzkum a vývoj. Navíc se rychle také zvyšuje význam obrany a bezpečnosti. A právě tam například plánuje Německo do roku 2030 investovat 35 miliard eur, což je výrazně více než Francie. Přímé srovnání ovšem komplikuje to, že řada vojenských programů je utajovaná a nebo má dvojí, a to znamená civilní i vojenské využití.
0: No a jak velký odstup má Evropa, řekněme jako celek právě, za Spojenými státy a Čínou?
1: Ten odstup je opravdu výrazný, hlavně ve dvou ukazatelích. V loňském roce mířilo k evropským příjemcům jen necelých 13% světových soukromých investic do vesmírného sektoru. Přitom do Spojených států to bylo 67% a do Číny mířilo necelých 16% investic. Jinými slovy, Spojené státy přitáhly víc než pětkrát větší podíl soukromého kapitálu než Evropa v tomto vesmírném sektoru. No a ještě větší rozdíl je u orbitálních startů. Spojené státy v roce 2025 uskutečnili 181 pokusů o start, Čína 92, zatímco Evropa pouze 8.
0: Tak děkujeme, to byla naše zpravodajka z Bruselu, Zdeňka Trachtová, ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: My už za chvíli zamíříme zase na Dny NATO.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. I o

Na ostravském letišti v Mošnově pokračují dny NATO. Diváci už viděli v akci jednu z největších letošních atrakcí, stíhací bombardér Tornado. V programu toho ale zůstává ještě spousta, třeba dnes odpoledne přijde velká chvíle pro začínající policisty a hasiče. A co půjde, tak to už za chvíli ve víkendovém radiožurnálu uslyšíte od naší reportérky.

0: Je to největší přehlídka armádní techniky v Evropě. V loni na dny na to na ostravské letiště v Mošnově dorazilo 150 tisíc lidí, no a na podobné číslo by ta návštěvnost se mohla dostat i letos. Už teď jsou tam 10 tisíce lidí, nejenom z České republiky, je tam i také hodně cizinců. Je tam i naše reportérka Natálie Janišková, ta už je teď s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak přibývají návštěvníci? Co atmosféra, jak to tam vypadá?
1: Dobrý den, opravdu. Já, když jsem se prošla tím areálem, tak jsem slyšela různé světové jazyky, angličtinu, polštinu nebo třeba němčinu. Potkala se mi opravdové armádní nadšence, kteří vášnivě diskutovali

0: programu zůstává stejná, hlavně tedy ty ukázky, ale budou v jiných časech, než byly dnes. Co už zítra návštěvníci neuvidí, to je právě už zmiňovaná slavnostní přísaha nových policistů a hasičů, pak taky nebude přehlídka hradní stráže, která byla dnes kolem poledne. Ano, a já ještě doplním dnešní dopravní situaci. Kolony se tvořily na všech hlavních silnicích, které vedou k mošnovskému letišti. V té největší špičce měla kolona ve směru ze Studenky i 9 kilometrů a řidiči čekali hodiny v autě. Popolední se ale začala situace lepšit a kolony se postupně zkracovaly. Od 3 hodin už policisté další auta na parkoviště nepouštějí a pouze nechávají řidiče odjet.
1: Tak děkujeme. Aktuální informace od nás z vysílání od reportérky Natálie Janeškové. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se s náma obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
2: Unikátní časozběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
2: Seriál Radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Radiožurnál je 15 hodin a 30 minut. A zprávy má pro nás Kateřina Couserisová.
6: Z budov letiště v saúdsko-arabském Riádu se valí hustý oblak černého kouře. S odvoláním na obyvatele města a záběry ze sociálních sítí o tom informuje agentura AFP. Tamní úřady to zatím nekomentovaly. V noci vyhlásili v Riádu varování před leteckými útoky. Je to reakce na zesílení bojů v sousedním Jemenu. V okolí Rudého moře tam postupují Íránem podporovaní povstalci husíové. Proti nim bojují vládní vojska podporovaná právě Saúdskou Arábií. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. V případě, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám anebo nedostatkům, teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Ode dneška jsou na Pražském hradě vystavené korunovační klenoty i pro veřejnost. V posledních dnech je mohli vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den, a to od 9 do 17 hodin až do 28. září. Návštěvníci se musí připravit na dlouhé fronty.
2: Sport.
6: Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod čeká Salače zítra popoledni. A začalo 9. kolo fotbalové šance ligy. Vydáme se tam hned po zprávách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D55 za Otrokovicemi a překážka na příjezdu do Brna ze Svitav. Na dálnici D55 za Otrokovicemi směrem na Přerov pozorně za 28. kilometrem. Zpomaluje se tam, na 27. se srazila dvě osobní auta, průjezdný jenom jeden pruh. Na D1 z Brna na Prahu už se před zúžením na 56. kilometru u sjezdu na Zruč nad Sázavou tvoří jen velmi krátká kolona. Opatrně dojíždějte. Na silnici 43 na příjezdu do Brna směrem ze Svitav pozor za Českou. Před sjezdem ke Globusu leží v levém pruhu sražený divočák a opodál je odstavené auto. Na 35. na průtahu Libercem směrem z Turnova na Chrastavu čekejte kousek za tunelem kolonu. Skoro na 10 minut před sjezdem ke Géčku nabourala dvě osobní auta. Silnice 16 Slaný Mělník po raní havárii cisterny zůstává uzavřená mezi odbočkou na Žižice a Luníkov. Objížďka po staré silnici plynulá. A v Praze ve Strakonické do centra počítejte s kolonou od odbočky na Velkou Chuchli. Popojíždí se něco mezi 5 a 10 minutami pod Branický železniční most. Tam se v levém pruhu srazil autobus a osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude oblačno, hlavně na jihu a východě území až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo. Večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě kolem 24, na horách naměříme většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový Radiožurnál a Patrici Strouhalovou.
5: Ano, dobrý den, a my teď hned po zprávách míříme na tenisový Davis Cup a taky na fotbalovou šance ligu. Za našimi reportéry nás vezme moderátor Radiožurnálu Sport Karel Schamberger.
8: Krásný den teď také posluchačům Radiožurnálu. Vítejte ve světě sportu, vítejte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Já hned předávám štafetu dál, a to našemu tenisovému reportérovi Jaroslavu Plašilovi, který sleduje druhé kolo Davisova poháru, tedy mezi českými a americkými tenisty. Aktuálně proti sobě hrají ve čtyřhře Pavlásek, Rykl a proti ním Američané Harrison Krejček. Slovo má Jaroslav Plašil.
9: Čeští tenisté vyhráli první set 7-5, teď ale Američané mohou srovnat, protože Krajíček jde servírovat na výhru ve druhé sadě za stavu 5-3. Poslouchat můžete v přímém přenosu Radiožurnál Sport a tento tenisový zápas. Libně Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: A teď pokračujeme po tenisu fotbalem. Hrají se totiž tři zápasy 9. kola nejvyšší české soutěže. Artis Brno hostí Liberec, stav a čas, řekne reportér David Nekvinda.
10: 35. minuta utkání Artis Brno, Slovan Liberec 0-0. Mladá Boleslav hostí zbrojovku Brno a u toho je Adam Procházka.
11: 33. minuta, Mladá Boleslav vede nad zbrojovkou Brno 1-0. Míříme do Pardubic, kam přijeli Bohemians a taky Otagutvirt.
12: 34. minuta utkání a platí Pardubice Bohemians 1-1. Z Pardubic Otagutvirt, Radiožurnál.
8: Tolik aktuální informace pro posluchače Radiožurnálu, kterým přejeme hezký den a znovu se ozveme zhruba za 20 minut.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.
13: A tajnou skrýš hlavní fotky z našich výletů. Když tě potkám...

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

0: V Novém Městě nad Metují na Náchodsku dnes skončí festival České filmové komedie. Večer porotci oznámí jména oceněných filmů, pořadatelé taky předají cenu za celoživotní přínos české komedii. Ale už teď do Nového Města nad Metují můžeme pozdravit reportéra Václava Plecháčka, který právě teď sleduje soutěžní film Poverta. Dobrý den.
1: Hezký den, já jsem si samozřejmě ze sálu vyběhl, abych nerušil diváky. Co se týče filmu Poberta, já jsem vlastně příjemně překvapený, rozhodně tady nebude útočit na ten novoměstský hrnec smíchu, kdy smíchoměřiči měří, jak dlouho se lidé smějí během té projekce. Poberta je za mě spíš trochu jako komornější příběh, ale za vidění určitě stojí.
0: No a od 17:30 vlastně pořadatelé připravili projekci toho slavného filmu Pupendo. V čem je mimořádná?
1: Já začnu tím, proč se tenhle starší film vůbec tady na festivalu promítá. Jeho režisér Jan Hřebejk si tady dnes totiž převezme cenu za celoživotní přínos české komedii. To je exkluzivní informace pro Český rozhlas. No a projekce je tak vlastně na oslavu jeho tvorby. Ten film lidé uvidí na 35mm filmu, tak jak se promítal v době jeho uvedení do kin. Jinak cenu si tady převezme i jeden z velmi známých českých herců. Jeho jméno ale organizátoři zatím zveřejně nechtějí.
0: Dobře, tak si na něj počkáme. No a co divácké ceny? Co můžeme prozradit?
1: No tak k tomu novoměstskému hrnci smíchu, tak má nejblíž komedie Pět švestek. U jejího promítání se lidé podle smíchoměřičů prosmáli téměř 28% času. O něco méně, asi 25% času vlastně ti studenti naměřili při komedii Někdo to rád v Plzni, to znamená, ta už určitě novoměstský hrnec smíchu nezíská, ale zase má nejblíž k ceně kinoboxu, kdy vlastně lidé při odchodu z kina hodnotí, jak se jim film líbí, protože není to jenom samozřejmě o smíchu. A vlastně film Někdo to rád v Plzni byl hodnocen vysoko nad 98%.
0: Tak děkujeme, to byl reportér Václav Plecháček. Zdravíme, naslyšenou.
1: Hezký zbytek dne, nápodobně.

Čeští tenisté bojují proti Spojeným státům o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Ve fotbalové šancelize se hrají 3 zápasy 9. kola. Za chvíli všechno důležité se dozvíte na vysílání víkendového radiožurnálu od našich reportérů.

0: No, v našem vysílání víkendového radiožurnálu teď znovu dostanou prostor tenisový Davis Cup a fotbalová šanceliga. Už tedy má slovo moderátora radiožurnálu Sport Karel Schamberger.
1: Krásný den teď také posluchačům radiožurnálu. Znovu vás vítáme ve vysílání radiožurnálu Sport a bude to cesta za tenisovým zápasem a následně se vydáme také na fotbalové duely. Teď slibovaný tenis, a to Davis Cup, protože čeští hráči bojují ve druhém kole této soutěže s Američany. Aktuální čtyřhru mezi Pavláskem, Ricklem a dvojicí Harrison Krajíček sleduje reportér Jaroslav Plašil.
2: Důležitý okamžik na začátku třetí sady. Češi uhájili svůj servis, konkrétně Patrick Rickl, přestože prohrávali 15-40, dostali se z těžké situace a jsou teď v rozhodující třetí sadě ve vedení 1-0 na podání Austin Krajíček. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A teď tedy fotbal a deváté kolo fotbalové šanceligy, utkání mezi domácím Artisem Brno a Libercem. Více už řekne reportér David Nekvinda.
3: Hraje se čtvrtá ze čtyř nastavených minut prvního poločasu a skóre je bezbrankové. Artis Brno, Slovan Liberec 0-0, když sice hosté v desáté minutě otevřeli skóre, trefil se Mašek, ale branka nakonec nebyla uznaná. Po kontrole u videa tam rozhodčí našli offside, který předcházel této trefě. Mladá Boleslav hostí zbrojovku Brno, u toho je Adam Procházka.
4: 47. minuta, tedy druhá minuta z tří nastavených, a Mladá Boleslav vede nad zbrojovkou Brno 1-0, protože v 7. minutě se prosadil Martin Schubert. Potom měla zbrojovka k dispozici penaltu, ale Vašulín ji neproměnil. Mladá Boleslav se prosadila potom před koncem úvodního poločasu ještě jednou, ale ten gól byl z offsideu neuznaný a to znamená, že tedy v nastavení prvního poločasu Mladá Boleslav stále vede nad brněnskou zbrojovkou 1-0. Pardubice hostí Bohemians, no a na východě Čech je Otagu Tvirt.
5: Tady už jsou hráči v šatnách, protože první poločas včetně dvouminutového nastavení skončil. Po úvodní 45-minutovce Pardubice hrají s Bohemians vyrovnaně 1-1. Pardubice šly bleskově do vedení v tomto utkání. Po přihrávce Mahuty se prosadil přízemní střelou k levé tyči obránce David Krčík, jenže Bohemians dokázali srovnat s ojedinělé příležitosti, kterou měli ve 32. minutě. Čermák nabíhal po pravé straně, dokázal poslat polovysoký centr a Květ překonal domácího gólmana Neumana. Více šancí a více příležitostí už první poločas nenabídl, takže po první půli platí Pardubice Bohemians 19-5 1-1. Pardubice Otagu Tvirt, Radiožurnál.
1: Tolik aktuální informace pro posluchače Radiožurnálu. Aktualizaci výsledku nabídneme zhruba za 15 minut.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Máte pocit, že zapomínáte příliš často? Chcete vědět, jak jste na tom s pamětí? Přijďte si nechat vyšetřit paměť do budovy Českého rozhlasu v Praze. Radiožurnál ve spolupráci s Českou Alzheimerovskou společností vás zvou od pondělí 21. do středy 23. září do budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2. Před návštěvou je nutné se objednat na telefonním čísle 283 880 346. Nezapomínejte na svou paměť. www.alzheimer.cz.
1: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
2: Česká armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Spojené státy uvalí rozsáhlé sankce na Rusko. Čeští tenisté bojují s Američany o postup do finále Davis Cupu. Ve čtyřhře nastoupili Pavlásek s Riklem. Na nehodu pozor na dálnici D55 z Otrokovic na Přerov na kilometru 27. A zítra bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, postupně s deštěm nebo přehánkami. Teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky Dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterii systém koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let.
4: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny a Indie. Zahrnují také postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům nebo tankerům ruské stínové flotily. Policisté vyhlásili pátrání po 37-leté Daně Frankové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy a od té doby o sobě nedala vědět. Pohřešovaná může být podle policejního mluvčího Jana Daňka v ohrožení života. Pravidelně užívá léky a v poslední době si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec.
5: Pohřešovaná je vysoká přibližně 167 až 168 cm, je štíhlé postavy s kulatým obličejem a hnědýma očima. Má tmavě hnědé kudnaté vlasy sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.
2: Žena na sobě naposledy měla světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Pokud o ní máte jakékoliv informace, prosím volejte na linku 158. Fotku pohřešované najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Přes 140 ateliérů, galerií a dílen napříč Jižní Moravou tento víkend zve do svých prostor. Letošním tématem je krajina švů, vysvětluje kurátorka Martina Mrázová.
6: Práce s textilem má na Jižní Moravě dlouhou tradici, od lidových řemesel až po brněnský textilní průmysl, ale zároveň je to velmi současné téma, které souvisí s prací, péčí, nadprodukcí i s množstvím odpadu, které vlastně neustále kolem sebe generujeme.
7: Sport. Čeští tenisté hrají v O2 aréně kvalifikaci o finále Davis Cupu. Po prvním dni je stav s Američany 1-1 na zápasy. Na utkání čtyřhry je reportér Jaroslav Plašil.
8: Vyrovnané utkání, Češi teď v těsném vedení 3-2 v rozhodujícím třetím setu, ovšem na podání půjdou Američané. Poslouchat můžete na Radiožurnálu Sport tento přímý přenos zápasu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Artisu Brno nastoupili v 9. kole šance ligy proti Liberci. Stav a čas zná David Nekvinda.
9: Před startem druhého poločasu Artis Brno Slovan Liberec 0-0. Mladá Boleslav hraje se Zbrojovkou Brno a u toho je Adam Procházka.
10: Domácí Mladá Boleslav vede po prvním poločase nad Zbrojovkou Brno 1-0. Teď duel Pardubic s Bohemians a reportér Otaku Tvirt.
11: 46. minuta zápasu a platí Pardubice Bohemians 1-1. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D55 za Otrokovicemi i na 35 v Liberci. Na dálnici D55 za Otrokovicemi směrem na Přerov pozor na kilometru 27,5. Brzdí se a projíždí se jenom jedním pruhem. Vyšetřují tam nehodu dvou osobních aut. Na průjezdu Libercem silnicí 35 směrem z Turnova na Chrastavu vzniká za tunelem kolona. Je to zhruba na 10 minut před sjezd ke Géčku. Řeší tam srážku dvou osobních aut. V Praze ve Strakonické do centra pod Branickým železničním mostem se v levém pruhu srazil autobus a osobní auta. Kolona začíná za sjezdem na Velkou Chuchli, popojíždí se lehce přes 5 minut. Silnice 16 ze Slaného na Mělník zůstává mezi odbočkami na Žižice a Luníkov uzavřená. Uklízejí tam uniklý náklad benzínu z převrácené cisterny, jezdí se po staré silnici bez delších kolon. A na silnici 421 z Mikulova do Kyjova na výjezdu z Kobylí čekejte kratší kolony v obou směrech. Provoz je omezený po havárii auta a motorky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno, zejména na jihu a východě území až polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo. Večer se postupně na většině území vyskytne déště nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě kolem 24. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už s Michálou Fanerne.
12: A oslovím ty z vás, kteří minimálně čtou a nebo nečtou vůbec. Četli byste si víc, kdyby vám za to někdo platil? Ptám se proto, že právě toto teď zkoušejí v Singapuru a my vám o tom řekneme za chvilku mnohem víc a podrobněji. Ale ještě předtím tato píseň. Shawn Mendes.
3: Víkendový radiožurnál
13: a Michaela van Erne.

0: Singapur zahájil pětiletou celostátní kampaň na podporu čtení. Její součástí je finanční motivace. Ten, kdo se do iniciativy zapojí a bude si číst, získá odměnu. Jedinou podmínkou je, že se čtení bude věnovat pravidelně a nepřetržitě 15 minut každý den. Detaily má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak vysoká je ta odměna za čtení?
1: Tak ono je to jen pro občany Singapuru, to je asi nutné říct na začátek, aby si čtenář vydělal symbolickou odměnu, jeden singapurský dolar, to je v přepočtu tak 16 korun, tak musí 50 dnů číst čtvrt hodiny denně. Čas strávený tou četbou zaznamenává na takové vládní platformě na internetu.
0: A kdyby toho člověk učetl za den víc?
1: Tak se mu to počítá jen jako ta čtvrthodinka, za to získá 20 virtuálních mincí. Na jeden singapurský dolar potřebuje takových virtuálních mincí 1000. Úřady v tomhle sází na takzvanou gamifikaci, využívají k tomu formu hry ke zvýšení motivace. Tady je zatím snaha přimět lidi, aby si víc četli pro radost, aby četli dlouhé texty, které je baví, nejen krátké, většinou negativní zprávy na internetu.
0: A v čem je rozdíl?
1: Tím rychlým a často taky návykovým scrollováním zpráv na webu, ten anglický výraz proto existuje asi mladším lidem dost známý doom scrolling, rolování zkázy, protože to jsou obvykle zprávy o válkách, o krizích všeho druhu, tak tím sice získáme informace, ale v důsledku to vede k oslabení našich kognitivních schopností. Vystihuje to anglický termín brain rot, taky další termín známý dost mladé generaci, zahnívání mozku. Naopak čtení dlouhých textů posiluje pozornost, kritické myšlení, taky rozvíjí představivost. Třeba v Česku jsme v té míře čtenářství nad průměrem Evropské unie. Podle statistiky Českého statistického úřadu z roku 2024 přečtou alespoň jednu knihu za rok víc než 2/3 Čechů. Nejvíc tedy čtou ženy nad 65 let. V Singapuru jsou na tom nicméně na základě dat a průzkumu ještě lépe, i přesto ale chtějí rozvíjení těch schopností dál podpořit. To čtení za peníze je zatím v pilotní fázi, pak to úřady vyhodnotí.
0: A proč v kampani ten důraz na radost?
1: No tak protože to je asi něco jiného, nebo asi všichni tušíme, že to je něco jiného než čtení z povinnosti. Navíc podle nové studie právě to čtení si pro radost svědčí zdraví bez ohledu na věk čtenáře. To zjistili britští vědci. Studie Cambridgeské univerzity vyšla v časopise Psychological Medicine. Lidé zvyklí číst podle ní mají pevnější duševní zdraví, větší empatii, taky menší riziko demence. U dětí je to zase větší pozornost, lepší schopnost řešit problémy a u starších čtenářů nad 55 let zase už ta zmíněná lepší paměť.
0: Říká Jiří Kordík, moc děkuji, hezký den.
1: Hezký den.

To byl Robbie Williams, posloucháte víkendový radiožurnál. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Druhé místo obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou Všeruby z Plzeňského kraje. Tolik tedy aktuální informace, další následují dýzlová vlaková souprava nebo také Delfín, kdy si spojovala tři hlavní města v Evropě, Berlín, Prahu a Vídeň. Německým nadšencům se podařilo jednu jednotku s jejím charakteristickým designem opravit a zprovoznit a o tomto víkendu ji přivezli ukázat do Česka. Spatřit na českých tratích ji tak můžete i vy. Podrobnější budeme za chvíli.

0: Anaka dozněla, s vámi je Radiožurnál. Legendární východoněmecký vlak zvaný Delfín dorazil do Česka. Veterána, který spojoval Berlín, Prahu a Vídeň, po mnoha letech zachránili a opravili nadšenci v německém Zhořelci. Jeho krásu můžete tento víkend obdivovat třeba v Praze nebo Benešově. A také na jeho původní trase. Svou přezdívku si Delfín vysloužil díky charakteristickému čumáku.
1: Jízdenky!
2: Jsme na nádraží v pražských Vršovicích. Před námi stojí souprava Delfín v původním krémově bílém a rudě červeném laku. Právě za chvíli vyrazí na vyhlídkovou jízdu do Benešova. Fotí a natáčí si ho mraky železničních nadšenců a mezi nimi taky Jaromír Bittner.
3: Ten tvar je naprosto unikátní. Strojvedoucí sedí nahoře v poměrně malé kabině, která ovšem je posunuta ještě dozadu, takže před sebou má takový čumák. A ten připomíná toho delfína.
2: Delfínově se taky přezdívá Vindobon a podle jeho nejslavnější trasy z Berlína přes Prahu do Vídně. Soupravu tehdy řídil i přes české území východoněmecký Lokführer a pomáhal mu český strojvedoucí. Jedním z nich byl Oldřich Červinka.
4: Tady nahoře je stanovišťátko malinký.
1: Ono to vlastně vypadá trochu možná jako kokpit letadla.
4: Přesně tak. Tadyhle po straně byly takový malinký okýnečka a vlastně na záda vám foukal ledový vzduch.

0: Pátku teď nastupuje cestující Pavel, který pojede touto vyhlídkovou jízdou.
1: Musel jsem využít situace, protože celý život jezdím jako strojvedoucí, tak to si nemůžete nechat ujít. Ohromná prostě rarita tohleto.
2: Historickou dieselovou soupravu Delfín můžete na českých kolejích potkat až do neděle, kdy se z Prahy bude vracet přes Liberec do Německa. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Zprávy a Jana Utendorská.
2: Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraslav z Pardubického kraje a třetí jsou v Šeruby z Plzeňského kraje. Výsledky organizátoři odpoledne vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíc od roku 2016. Německá vládní koalice se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty, přepočtu o 4 koruny na litr a taky zavedení cenových stropů. Úleva na dani bude podle DPA platit do konce roku. Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nemůže vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. A na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš ji vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám více než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Sport. Jediná česká účastnice mistrovství světa v silničních vězích v Kodani, Kristýna Sasínek-Meky, byla v běhu na 1:24. V hromadném závodě s téměř 5 desítkami soupeřek zaběhla čas 4 minuty 38 sekund a 39 setin. Pro zlato si v nejlepším letošním světovém čase doběhla francouzská Guillemotová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D55 za Otrokovicemi a taky na 9C u Medonos. Na dálnici D55 z Otrokovic na Přerov obezřetně na kilometru 27,5 došetřují tam srážku dvou osobních aut, průjezdný jeden pruh ve slabším provozu bez kolony, ale přibrzďuje se. Na silnici 9 z České Lípy na Mělník pozor v zatáčkách mezi Deštnou a Medonosy. Za Bukovcem se srazilo auto s motorkou, záchranáři dojíždějí, vzniká kolona. Stejně tak na silnici 36 z Pardubic na Holice čekejte potíže před odbočkou na Časy, i tam míří záchranáři ke střetu auta s motorkou. Na průtahu Libercem 35 z Turnova směrem na Chrastavu za tunelem popojíždí kolona asi 10 minut před sjezd ke Géčku, nabourala tam dvě osobní auta. Silnice 16 Slaný Mělník je nadále uzavřená mezi odbočkami na Žižice a Luníkov, uklízí tam množství benzínu uniklého z převrácené cisterny, objížďka po staré silnici je plynulá. A v Praze je teď neprůjezdná Horoměřická za Generálkou na Horoměřice v obou směrech, havarovala tam dvě osobní auta. Pozor, na silnici z Horoměřic zadem na Nebušice je dlouhodobá uzavírka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů, při uklidnění větru čekejte teploty kolem 8. Zítra pak bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti bude kolem 24. Takové byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou Fanedne.
5: Radiožurnál a Radiožurnál Sport teď znějí v jednom. Zajímají nás tenisový Davis Cup a také fotbalová šance liga. Konkrétnější už bude moderátor naší digitální stanice Karel Schamberger.
6: Hezký den posluchačům Radiožurnálu. S napětím posloucháme závěr deblového zápasu tenisového Davis Cupu mezi českými a americkými hráči. Čtyřhru sleduje v O2 aréně Jaroslav Plašil.
7: 5-5 v rozhodujícím třetím setu na podání Adam Pavlásek. Je to gamble pro český tým. Adam Pavlásek skvěle zaservíroval a teď může smečovat, ale bohužel trefuje síť. Tak to je škoda, protože to bude schoda ze stavu 40-15 a komplikace na Radiožurnálu Sport. Poslouchejte přímý přenos tohoto zápasu. Zatím tedy 5-5 a schoda v rozhodujícím třetím setu 4-3. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: A z tenisu na fotbalové trávníky 9. kolo fotbalové šance ligy, utkání mezi Artisem Brno a Slovanem Liberec. Stav a čas od reportéra Davida Nekvindy.
8: V 75. minutě utkání Artis Brno Slovan Liberec stále 0-0. Mladá Boleslav hostí zbrojovku Brno a u toho je Adam Procházka.
9: Mladá Boleslav vede v 74. minutě nad zbrojovkou Brno 2-0. Teď utkání Pardubice, Bohemians a Otaku Tvirt.
10: 78. minuta a platí Pardubice, Bohemians 2-1. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
6: Na Radiožurnálu Sport dál můžete poslouchat pořad s mikrofonem za sportem. Pro tuto chvíli se loučíme s posluchači Radiožurnálu.
11: Žurnál.
12: Každý den s vámi.
11: I o víkendu.

Metropolí Jižní Koreje je sice Soul, ale tím nejkosmopolitnějším městem v zemi je přímořský Pusan. Mají tam rušný přístav a také rybí tržnici. Ta je mimořádná nejen bohatou nabídkou nejrůznějších druhů, ale také tím, že kolem ní chybí obvyklý odér podobných míst. Vysvětlíme za chvíli. When

0: Také je to jihokorejská metropole s miliony obyvatel, ale od hlavního města Soulu se poměrně liší. Lidé v Pusanu jsou mnohem otevřenější, lépe zvládají angličtinu a také si častěji chtějí povídat. Pusan je největším námořním přístavem na korejském poloostrově. Mají tam i jedny z největších loděnic v Asii.
1: Práce je tady těžká, ale podmínky výborné. Vydělám peníze, které dobře uživí moji rodinu a pracovní podmínky jsou skvělé. Já i můj manžel pracujeme v loděnicích. Chtěli bychom tu zůstat co nejdéle.
2: Plánuje paní Chen, která do Pusanu přijala před 4 lety z čínského Kantonu. Rozhodovala se sice mezi zdejší loděnicí a automobilkou v nedalekém Usanu, ale jako člověk od moře nakonec právě tu nezaměnitelnou slanou vůni živlu upřednostnila. A k jejím nejoblíbenějším místům ve městě patří i známá buddhistická svatyně Yonggungsa, kterou doslova omývá mořský příliv.
3: Byl jsem tu už minimálně 100krát. Tohle místo má neuvěřitelný genius loci. V Koreji není moc buddhistických chrámů, které by stály přímo na břehu moře a Yonggungsa je z nich nejkrásnější.
2: Vysvětluje korejský průvodce pan Myong svým čínským klientům. Jedním z nejoriginálnějších míst v celém Pusanu je rybí tržnice Yagalchi. V třípatrové budově sídlí Pusanská rybářská asociace a na pravidlech a udržitelném rozvoji tohoto cechu si velmi zakládá. Všichni prodejci udržují kolem svých živností vzorný pořádek a úplně tu chybí i nevábný odér, který většinou podobné tržnice provází.
4: Doporučuji rybí barbecue, vyzkoušejte více druhů mořských plodů, ale úplně nejlepší maso má náš mořský úhoř, toho opravdu doporučuji.
2: Láká mě jeden z prodejců a odkazuje na restauraci v nejvyšším patře tržnice, kde je výhled na přístav i loděnici. Z Jižní Koreji, David Jakš, Radiožurnál.

0: Kapela Linkin Park v době, kdy čeští tenisté hrají rozhodující set 4 hry v kvalifikaci Davis Cupu se Spojenými státy. V pražské O2 aréně jsou u toho Jaroslav Plašil a David Prouza.
1: 4-3 je to v tiebreaku rozhodující třetí sady pro americký pár, který je teď ale napřímu, takže Patrik Rykl a Adam Pavlásek mohou srovnat. Napínavé utkání 7-5, 3-6 a teď tedy 6-6 a 3-4 z českého pohledu. Adam Pavlásek doťukává po perfektním podání Patrika Rykla a Returnu Harrisona, tak tedy Adam Pavlásek srovnává na 4-4, velmi dobře sehrané od českého týmu. Fantastický zápas, vyrovnaný zápas, napínavý zápas, 4-4 v tiebreaku třetí sady.
2: Extrémně vyrovnané, jestliže jsme trochu vyčítali Adamovi Pavláskovi někdy takovou, řekněme, ne laxnost, ale přílišnou milosrdnost na volejích, tak teď to byl hřebík jako hrom. 4-4 a Patrik Rykl na servisu na své pravé polovině, Adam Pavlásek schovaný za páskou. Američané u základní čáry, opět to defenzivnější postavení, tak aby případně mohli trochu potrápit sítěře, který najednou nemá ta místa prázdná, kam může dávat volej, pokud je jeho soupeř také u sítě. Patrik Rykl přes druhé podání do forehandu Krajíčka a ten hraje pod pásku a ještě že tak, protože Adam Pavlásek tam sice byl připravený, ale měl by to těsně nad páskou a nemohl by hrát vítězný balónek, pokud by zahrál něco opravdu extraordinárního. Teď je to 5-4 pro Česko.
1: Zkušený Austin Krajíček nechtěně pomohl českému týmu do vedení. 5-4 na podání teď opět český tým. Grafika zlobí a nechal jsem se nachytat. Adam Pavlásek teď bude samozřejmě přijímat podání Austina Krajíčka za stavu 5-4 pro český tým. Oba dva páry na svém. Austin Krajíček teď z levé strany dvorce. Už je to všechno v pořádku, byť skóre. Pomůcka u skóre nefunguje. Adam Pavlásek dokázal dostat balonek do hry. Krajíček na Pavláska, ten volejem na Harrisona a Patrik Rykl, ještě to není vítězný úder, jeden ještě smeč a kterou vrací Harrison kam do kurtu, tak to je neuvěřitelné, to není možné, to není možné. Jeden úder lepší než ten druhý, ale je to 5-5, bohužel to není 6-4, jak to chvíli mohlo vypadat. Tak několikrát měli čeští tenisté na raketě doslova vítězný balonek, ale Američané tam vždycky byli a Harrison vykouzl fantastický úder.
2: Tohle byla opravdu paráda od Američanů, ale mírná nedůslednost od Čechů, to nemůžu říci jinak. Adam Pavlásek už pak vlastně vůbec nehrál, nechával to spadnout, možná doufal, že už to bude out. A přišli mi teď ty Češi poprvé trochu, řekněme, skleslejší po téhle výměně, byť se vlastně v půlstovkách nic neděje, je to 5-5, stále v tom tiebreaku mají šance, nicméně matchbully tu nejsou. Je to 5-5, podává ještě jednou Američan Harrison na Patrika Rykla. Ještě jedno podpoření z tribun, ale za malou chvíli už by se mělo zase všechno stišit a bude podávat právě Krajíček na téčko. Tohle skvělý servis a Patrik Rykl. Balón dostal přes síť, už to samo o sobě je obdivuhodné, ale pak už to byl dáreček pro Harrisona.
1: No a je tady situace, kterou už si osahal americký tým, který v průběhu rozhodujícího setu čelil dvakrát konci zápasu. Pokaždé při svém servisu, pokaždé se z toho americký tým dostal, ale teď pozor, protože nepříjemná situace za stavu 5-6 v tiebreaku třetí sady je tady matchball proti českému týmu, to tady ještě nebylo na podání, teď Adam Pavlásek servis na Harrisona, na tělo Harrisona a ten si neporadil s podáním, backhand končí v síti, paráda, 6-6, těžké pro Adama Pavláska, ale oba týmy jdou teď k lavičkám, prohodí si strany a bude se ještě hrát, to je důležité.
2: Ustal to Adam Pavlásek, nebyl to bůh jaký servis, který by měl strašit Američany ve snech, ale naštěstí byl v kurtu a to je v těch momentech to nejzásadnější. Adam Pavlásek si několikrát v těch, řekněme, vyrovnaných, nepříjemných situacích během svých servisových gemů pomohl SM, tak kdy jindy než teď přidat další takový pokus, takový úder, je to 6-6 v tiebreaku na radiožurnálu Sport.
3: To podle mě nestihne.
2: To podle mě zase bělač.
3: Teď ty jo, já už dva matchbully zahodil.
2: Hmm.
1: A matchball českého páru za stavu 7-6 tiebreaku a druhé podání Harris na to první bylo nepřesné. Napřímo teď Adam Pavlásek, stav 7-6 tiebreaku pro český tým. Pavlásku Feritern do sítě, to je škoda, je to 7-7. Tak další z kategorie chybiček, které by si tenisté nejraději odpustili, ale to se zkrátka nedá nic dělat, pracují nervy. Jednou to udělal v tiebreaku Austin Krajíček, teď jej nechtěně napodobil Adam Pavlásek. Zkrátka to zkusil, ale bohužel neporadil si s rotací a je to 7-7.
2: Zkusil to, zavřel oči, narval to a narval půlku sítě. I to se samozřejmě v tenisu stává a já oceňuji ten smysl pro riziko. Takže je to 7-7. Teď Patrik Rykl skvěle returnuje, takže nechal Hrysna u základní čáry. V této hře je velmi silný Patrik Rykl, tak snad to Češi zvládnou. Patrik Rykl hraje teď po léně, je to zase od základní čáry, to se ještě nestalo v tomhle zápase. A teď přeběhnutí Adama Pavláska, které už nemusí nic řešit. Je tady další matchball, ale tentokrát je to matchball se servisem pro český pár 8-7 v tiebreaku. Na podání se bude chystat symbolicky, jestli počítám dobře, Patrik Rykl. Jardo, tak tentokrát by to snad už víc mohlo.
1: Nejsem dobrý počtář, ale protože si Patrik Rykl bere balonky, tak si troufám potvrdit, že to je on a určitě by si to zasloužil i za to, jak ustál těžké situace při svých servisových gemech, hlavně v úvodu třetí rozhodující sady, protože tam hrozil break, mohlo to být všechno jinak. Samozřejmě není ještě konec. 8-7, ale ve vedení český tým a má matchball teď při podání Patrika Rykla. Rykl servíruje na Harris, na ten vrací na... Bohužel, chtěl jsem říct připraveného Adama Pavláska, ale on nebyl úplně tak dokonale připravený, aby čelil takové ráně na střed. Adam Pavlásek se hroutil k zemi, snažil se nastavit raketu jako terčík, jako dopravní značku, ale od ní se míč nekontrolovaně odrazil za čáru a je tady další nevyužitý matchball.
2: No, v pořadí čtvrtý, aby to nakonec se ještě Čechům nevymstilo tohleto. Je to 8-8 na podání, zase Patrik Rykl, tentokrát zprava, takže zase klasická tenisová poučka, všechno zapomenout a soustředit se na další 15. Američané u základní čáry na returnu Krajíček, který hraje vynikající return a tohle Patrik Rykl, no, nepropočítal ideálně, blížil se k síti, ale nebyl tam včas, no a to, co bylo na jedné straně před malou chvílí, je na straně druhé, ale je to horší, skóre 8-9 z pohledu Čechů a tentokrát grafika nelže, na servis se opravdu chystají Američané a mají příležitost ukončit tohle utkání a jsou teď o krok blíže tomu druhému bodu v souboji Česka se Spojenými státy.
1: Ano, Američané vedou 9-8, opět je tam ta čárečka na podání na straně českého týmu, tak nás to trošku zlobí, ale bohužel, to bychom si přáli nemožné. Teď opravdu servíruje Austin Krajíček, jak říkal kolega David Prouza ve vysílání Radiožurnálu Sport. Snad nejsme ještě u posledního míčku, u poslední výměny tohoto zápasu. Krajíček servíruje na Pavláska, ten vrací na Krajíčka, ten dostal míč na druhou stranu. Pavlásek teď se neprosadil přes Američany a Harrison nedává šanci Patriku Ryklovi. Tak tedy Američané tak trošku po Brianovsky naskakují na sebe, byť to nebylo úplně čisté hruď na hruď, také oni chtějí mít samozřejmě originální způsob oslavy, kterou se tak proslavili dvojčata, která tady jsou a která se také radují z vyhraného zápasu. Bob Bryan blahopřeje i českému týmu, který měl opravdu kousíček výhře, ale bohužel výhru slaví Američani.
2: Obrovská bitva, 4 matchboly na straně české a mrzet bude rozhodně ten na servisu, kdy to Adam Pavlásek, neříkám, měl na raketě, ale vlastně to tak nazvat asi můžeme, byť ta situace byla docela složitá. Je to utkání, které Češi asi vyhrát měli. Nemůžu si pomoct, těch příležitostí bylo dost a dost. Na každý pád Pavlásek s Ryklem předvedli skvělý výkon, ale to samé v bledě modrém můžeme říci i o Harrisonovi s Krajíčkem, kteří tedy Američanům teď vybojovali bod na 2-1. Tahle Davis Cupová série, tohle klání nekončí, bude se pokračovat singly za zhruba nějakých 15 minut, není moc třeba nějakých prodlev, protože singlisté, kteří budou hrát, tak nehráli debla, tak budeme pokračovat, na kurt by se měli dostat Jakub Menšík s Benem Sheltonem na Radiožurnálu Sport, budeme samozřejmě u toho.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Kdo všechno v tom jede? Co jsem viděl, to jsem vám řekl, nic nevím.
6: Jste podezřelí, že jste naplánoval vraždu Oldřicha Urbana. Zajímají nás tady ty tři týpci.
5: Tak ty mě vůbec nezajímají. Mě zajímáte hlavně vy. Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
7: Že by zatím byly fakt jenom prachy.
5: Bude to stačit na obvinění?
6: Tu za váma.
8: Další díl kriminální minisérie Jiřího Stracha Docen. Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
4: Vaše varování ze silnic.
9: Je velká bouračka motorkáře s autem.
10: Obratem předáváme všem řidičům.
11: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
4: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
12: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
10: Aby včas zvolili lepší cestu.
13: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
4: Volejte 800 553 553.
10: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
10: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
14: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
15: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
0: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy má Jana Utendorovská.
16: Online hlasování v Moskvě je podle šéfky komise pod vnějším útokem. Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli v 9. kole šance ligy nad brněnskou Zbrojovkou. Po nehodě je uzavřená silnice 9 Česká Lípa Mělník u Medonos. A zítra bude oblačno, během dne až zataženo s deštěm, teploty do 22 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
16: Systém online hlasování v parlamentních volbách v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem. Podle státní agentury TASS to uvedla předsedkyně ruské volební komise Ela Pamflinová. Neupřesnila ale, kdo za útokem stojí. Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Navzdory protestům Ukrajiny v nich poprvé hlasují také lidé na ruském okupovaných ukrajinských územích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hostí v horách na západě země summit takzvané Karpatské osmičky. Ta sdružuje země karpatského regionu. Někteří pozvaní hosté ale na schůzku nedorazili. Slovenský premiér Robert Fico se kvůli nemoci omluvil. Česko zastoupil místopředseda Senátu Jiří Drahoš za hnutí STAN.
17: 1 miliard euro. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na začátku summitu oznámil podpis dohod o investicích v hodnotě 1 miliardy eur, což je přes 24 miliard korun v přepočtu. Má jít hlavně o investice do obranných podniků a infrastruktury. V tom má Kyjev podporu především ze strany Polska a Rumunska. Jiní členové Karpatské osmičky, Maďarsko a Slovensko, se k takové spolupráci staví zdrženlivě. Maďarský premiér Peter Maďar na pozvánku do Karpatské nereagoval. Summitu se účastní asi 550 zástupců obchodních firem. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.
16: Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
18: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
16: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 600 000 korun. Na druhém místě skončila v soutěži Vesnice roku 2026 Vratslav z Pardubického kraje. Třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Odstartovala podzimní vlna kampaně Ukliďme svět. Dobrovolníci tento víkend čistí přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
19: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí. Z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Třeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Sport.
20: Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci na finále Davis Cupu s Američany 1-2 na zápasy. Druhý bod neproměnili ve čtyřhře Adam Pavlásek a Patrick Rykl, kteří prohráli s dvojicí Harrison a Krajíček ve třech setech. Vyrovnat se za pár minut v pražské O2 aréně pokusí Jakub Menšík v souboji s Benem Sheltonem. Utkání uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne živé vstupy. Fotbalisté Artisu Brno remizovali v 9. kole šance ligy s Libercem 0-0. Další brněnský tým Zbrojovka prohrál na hřišti Mladé Boleslavy 0-2. Pardubice pak vyhráli nad pražskými Bohemians 2-1. V posledním dnešním utkání 9. kola nejvyšší fotbalové soutěže proti sobě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport nastoupí Slovácko a Ostravský Baník.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehody na D55 za Otrokovicemi i na D4 u Kytína a zavřená devítka u Bendodos. Na dálnici D55 za Otrokovicemi směrem na Přerov opatrně na kilometru 27,5 po srážce dvou aut provoz vedený jedním pruhem dobrzďuje se. Na D4 s Příbrami na Prahu zpozorněte za sjezdem na Kytín. Z 20. kilometru hlásíte nehodu. Mimo jízdní pruhy ale...
22: Ve svahu osobní vozidlo, pokud nás stojí dodávka, sice jsou vevodstavní, mohlo 5 lidí, kouzelník není.
21: Na silnici 9 Česká Lípa Mělník mezi Deštnou a Medonosy u Bukovce je úplně zastavený provoz, zasahují záchranáři po střetu auta s motorkou, kolony bez pohybu, dojíždějte opatrně v zatáčkách. V Liberci na silnici 35 z Turnova směrem na Chrastavu popojíždí kolona za tunelem až 10 minut k nehodě před sjezdem ke Géčku. Silnice 16 Slaný Mělník zůstává po ranní nehodě auta a cisterny uzavřená mezi odbočkami na Žežice a Luníkov, objíždí se po staré silnici plynule. A v Praze je neprůjezdná Horoměřická za Jenerálkou na Nebušice, obousměrně po havárii dvou osobních aut nedá se vyhnout přes Nebušice, protože před Horoměřicemi je dlouhodobá uzavírka na silnici od přední Kopatiny. Nutno je Šareckým údolím a přes Lisoleje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
16: Zítra bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večere se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě přidá trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, je s vámi Michála Fanedne.
0: Dnes je to přesně 35 let od nálezu ledového muže Eciho. Mumie v Alpách ležela přes 5000 let a vědcům umožnila zjistit mnoho podrobností o životě tehdejších lidí. Budeme se tomu věnovat podrobněji za chvíli díky naší zpravodajce. Ještě předtím je tu hudba, tedy Kokoman a Kája Leskovec.
4: Víkendový Radiožurnál
23: a Michaela van Erne.

0: 19. září posloucháte Radiožurnál. Přesně před 35 lety našli turisté vysoko v Alpách tělo muže. Brzy se ukázalo, že to není oběť nějakého nedávného horského neštěstí, ale že v ledu leží asi 5000 let. Mumie, známá jako Etsy, se stala jedním z nejslavnějších archeologických nálezů světa. Přesto mnoho podrobností o jeho životě zůstává záhadou, včetně toho, kdo ho zabil a proč. Co všechno už Etsy za 35 let vědcům prozradil a co před nimi ještě skrývá, přiblíží zpravodajka Bára Vránová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vlastně podařilo Etsyho před 35 lety objevit, ptám se?
1: Úplnou náhodou. Oni, němečtí manželé Erika a Helmut Simonovi, 19. září 1991 sestupovali přes Etztalské Alpy nedaleko rakousko-italské hranice a tam si všimli těla. Předpokládalo se, že jde o mrtvého horolezce a nález začala řešit rakouská strana. Záchranáři ho z ledu dostávali mimo jiné lyžařskými hůlkami a zbíječkou a to tělo přitom poškodili. A pak přišel docela kuriozní spor o to, komu vlastně Etsy patří. Nejprve ho považovali za rakouský nález a vezli do Innsbrucku. Jenomže zeměměřiči zjistili, že ležel 92 metrů za hranicí v Itálii a dnes je tak v muzeu v Bolcánu.
0: A co všechno o Etsym dnes po 35 letech výzkumu vlastně víme?
1: Až překvapivě osobní věci, třeba že měřil kolem 160 cm, bylo mu zhruba 45 let, měl střevní parazity, problémy se zuby a žlučové kameny. Z obsahu žaludku vědci zjistili i jeho poslední jídlo, mimo jiné maso z kozorožce. Genetika zase postupně mění představu o tom, jak vypadal. Podle novějších výzkumů měl zřejmě tmavší pleť a už za života výrazně řídnoucí vlasy. Nebo třeba víc než 60 tetování. Vědci chtějí jeho podobu ale ještě zpřesňovat.
0: A přesto stále nevíme, kdo Etsyho zabil. Báro, co se o jeho smrti podařilo zjistit? A dá se ještě po tolika letech zjistit něco nového?
1: Může se pořád objevovat něco nového a právě Etsyho smrt ukazuje, jak se poznatky postupně mění. Vědci dlouho netušili, že byl zavražděný, až zhruba 10 let po nálezu objevili v jeho levém rameni hrot šípu, dokonce i starší zranění. Kdo na něj vystřelil a proč, ale dodnes nevíme. Výzkum ovšem rozhodně nekončí. Letos třeba se vědci zaměřují na mikroorganismy v těle mumie, zkoumat ale chtějí také protilátky, které by mohly ukázat, s jakými nemocemi se Etsy za života setkal. A jeho příběh podle vědců dokážeme rozluštit asi z 90%. Ten zbytek ale nejspíš zůstane záhadou navždy.
0: Naštěstí záhadou není, že zásluhou Báry Vránové ovšem víme. Díky moc a hezký den.
1: Naslyšenou.

Natalie Imbruglia z hudby víkendového radiožurnálu. My se za chvíli vydáme do divadla pod Palmovkou, které vstoupilo do další sezóny novým představením a také opraveným hledištěm. Podrobnější budeme díky reportáži za chvíli. Teď Alvaro Soler a Marta Santos.

0: Do nové sezóny vchází i Pražské divadlo pod Palmovkou. Diváky usadilo ve zrekonstruovaném sále a začalo premiérou. Tou byla inscenace Ostře sledované vlaky podle Bohumila Hrabala.
1: Ne, to je dobře dole, tohle.
2: Doladit světla a rekvizity, potřebná rutina před večerním představením. Takhle vypadaly přípravy na start nové sezóny divadla pod Palmovkou. To diváky přivítalo ve zrekonstruovaném sále.
3: Jsme vrátili principiálně podobu toho sálu před rok 2002, to znamená před ty povodně v roce 2002, kdy právě ta elevace tady v tomhle tom divadle pod Palmovkou byla nahoru, jako pod balkón.
2: Říká ředitel divadla Michal Lang.
3: Mezi první řadou sedmou je 14 cm, se to zvedlo. Ty sedadla jsou na šupiny, to znamená, že lidé vidí prostě v mezerách.
2: Jedno z prvních představení sezóny byla inscenace Ostře sledované vlaky, adaptace románu Bohumila Hrabala, kterou proslavil oscarový režisér Jiří Menzel.
4: Tak Máša je mladá konduktérka,
2: říká představitelka Máši herečka Kateřina Hrdinová.
4: Je zamilovaná do hlavní postavy, do Miloše. Ten příběh se vlastně odehrává okolo jeho dospívání a Máša, která se s tím musí taky nějak vypořádat a taky neví, co si o tom má myslet, je taky zmatená.
5: My se spolu potkáváme vlastně v nové divadelní sezóně. Teďka nám tady kolegové osvětlovači zhasli sál, protože se tu chystá přesně večerní představení. Jak jste si odpočinula o prázdninách a jak se těšíte na dnešní představení?
4: Já jsem využila každého volného dne, co jsem měla. Byla jsem u moře, odpočinula jsem si, nabrala jsem energii a moc se těším. Už mi to chybělo. Divadlo i zkoušení hraní.
2: Další budou třeba Výstřely na Broadway v režii Tomáše Dianišky nebo Hra prezidentky. Celkem uvede divadlo hned 5 premiér. Sabina Vosecká, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přehled zpráv a Jana Utendorfská.
4: Americké ministerstvo zahraničí schválilo prodej zbraní protivzdušné obrany na Ukrajinu v přepočtu za 57 miliard korun. Prodej ještě musí schválit kongres. Podle americké diplomacie by Ukrajina nákup financovala pomocí evropských příspěvků a amerického grantového a půjčkového programu. Americké výdaje by se přitom započítaly jako příspěvek do americko-ukrajinského rekonstrukčního a investičního fondu. Na jeho vzniku se Washington s Kyjevem dohodli při uzavření smlouvy o využívání ukrajinského nerostného bohatství. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Ministerstvo vnitra tak bude moct začít tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze. A v Mnichově začaly pivní slavnosti Oktoberfest. Nový mnichovský primátor Dominik Krause první sud narazil na rekordní 2 údery. Svátek piva potrvá do 4. října. A pořadatelé do té doby očekávají více než 6 milionů návštěvníků. Hosté si ale za más piva, který odpovídá 1 litru, letos oproti loňsku připlatí. Tuplák vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun.
1: Sport.
4: Čeští tenisté bojují s Američany o postup do finále Davis Cupu. Po 3 zápasech je stav 1-2 pro USA. O vyrovnávací bod teď hraje Jakub Menšík a je u toho v pražské O2 aréně Jaroslav Plašil.
5: 1-0 zatím na začátku zápasu. Jakub Menšík si uhrál servis a teď získal první 15 napřímo. Podává Ben Shelton, který může Ameriku poslat do finálového turnaje, pokud vyhraje. Jakub Menšík se při tomto zápase za stavu 1-2 na utkání snaží o to, aby se ještě hrálo i v 5. rozhodujícím duelu, kde by případně se utkali týmové dvojky. Utkání můžete sledovat na Radiožurnálu Sport, zatím tedy Jakub Menšík na začátku duelu vede 1-0 na gemy. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Liveň.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D5 před Prahou, neprůjezdná devítka u Medonos. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně za Rudnou se ze 2. kilometru až 10 minut sune kolona do omezení na 0. před okruhem. Na D4 s Příbrami do Prahy opatrně za exitem Kytín na 20. kilometru se přibrzďuje, stranou řeší nehodu, auto skončilo ve stráni. Na silnici 9 Česká Lípa Mělník mezi Bukovcem a Medonosy stojí kolony v obou směrech, provoz zastavený po střetu auta s motorkou, náhradní trasy se hledají těžko, v okolí velmi úzké cesty, snad delší trasa přes Tuhaň na Štětí. Silnice 16 Slaný Mělník bude mezi odbočkami na Žižice a Luníkov uzavřená pravděpodobně až do pondělka po ranní nehodě cisterny, tam vytekl náklad benzínu, objížďka po staré silnici není dlouhá. V Praze je neprůjezdná Horoměřická za Generálkou na Horoměřice po havárii 2 osobních aut, obě se dá Šáreckým a Lysolajským údolím. V Liberci na 35 z Turnova na Chrastavu za tunelem vzniká kolona na 10 minut k nehodě před sjezdem ke Géčku. A v okolí letiště Ostrava Mošnov dlouhé kolony návštěvníků odjíždějících ze dnů na to všemi směry ke Studence na D1, na 58 hlavně na Ostravu, ke Staré Vsi a hodně silný provoz i směrem na Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochladí na 14 až 10, při uklidnění větru čekejte teploty jen kolem 8 stupňů. Zítra pak bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a hlavně odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na jihu a východě bude kolem 24. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový radiožurnál a Michála Fanerne.
0: Připomínám oslavu 60 let od založení divadla Jary Cimrmana. Slavnost vypukne už 27. září a do té doby můžete vybírat nejoblíbenější postavu z her divadla. Všechny informace a vysvětlivky jsou na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Největší rasové nepokoje v poválečném Německu byly začátkem 90. let v rostocké čtvrti Lichtenhagen. I tam se bude teď v neděli volit do zemského sněmu. Jak vnímají současnost lidé, kteří tehdejší pogromy zažili, o tom uslyšíte z vysílání víkendového radiožurnálu Za moment.

0: Po skupině Green Day prosíme o pozornost řidiče.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D7 u Panenského Týnce. Pozor dejte na dálnici D7 ve směru z Prahy na Chomutov na novém úseku u Panenského Týnce ještě před sjezdem. Před exitem na kilometru 37 má policie hlášený kus plechu na dálnici. Hlídka jede na místo D7 směr Chomutov 37. kilometr u Panenského Týnce. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Prosím, jeďte opatrně. Německou spolkovou zemi Mecklenburgsko-přední Pomořansko čekají v neděli zemské volby. Volit se bude také v rostocké čtvrti Lichtenhagen, kde byly začátkem 90. let největší rasové nepokoje v poválečném Německu. Několikadenní hon na cizince tehdy vyvrcholil zapálením takzvaného slunečnicového domu, ve kterém jenom náhodou nikdo neuhořel. Vzpomínky i současné nálady zjišťoval přímo na místě náš zpravodaj.
3: Irgendjemand hat gesagt, und da oben sind die Fidschis.
4: Tam nahoře jsou Fidschis, řekl prý někdo. Přičemž Fidschis, to je německé hanlivé označení pro Vietnamce, jako by pocházeli z ostrova Fidži. A tak to podle pana Michaela začalo. Pak už létali vzduchem zápalné láve, situace se vymkla kontrole. A někde mezi tím si tehdy hledala cestu a proplétala se mladá žena, která nechce zveřejnit své jméno, tak jí můžeme říkat třeba Anna.
5: Oh Gott, wie alt war ich da? 20,
6: tehdy mi bylo, bože, asi 20 let a pracovala jsem ve stánku s občerstvením. Když začalo jít do tuhého, raději jsme zavřeli, ale do půl hodiny stánek vyletěl do vzduchu. Hodili dovnitř molotov a jak tam byla láhev s butanem, tak všechno začalo okamžitě hořet. Kdybych tam tehdy zůstala, tak tady dneska nemusím být. A to neudělali cizinci, ale Němci.
5: Und das waren nicht die Ausländer, das waren die Deutschen, die da die Molotov-Cocktails reingeschmissen haben.
4: Události roku 1992 zná v Rostocku i mladší generace.
7: Das wurde bei mir weder im Geschichtsunterricht erwähnt, noch in anderen Fächern, wie zum Beispiel Sozialkunde.
4: Ve škole se o nich podle 17-letého Jaspera neučí, ale máma mu vyprávila a vždycky na výročí jdou reportáže v televizi.
7: Das ist natürlich fatal, das ist ein Anschlag.
4: Jasper útok odsuzuje, před volbami je podle něj potřeba dbát na to, aby člověk nedával hlas stranám rozmíchávajícím xenofobii.
7: Ja, gerade wurden Sachsen-Anhalt ja Uli Sigmund gewählt.
4: Ale třeba vůči AfD je otevřený a bude pozorně sledovat, jak si v Sasku-Anhaltsku povede nově zvolený lídr této strany Ulrich Siegmund. Jasper mu familiärně říká Uli.
5: Ich persönlich kenne sogar welche, die geheiratet haben, jetzt die Kubaner, die hier gelebt haben.
4: Hodně lidí z domu Slunečnic podle paní Anny v Lichtenhagenu nakonec zůstalo. Prý hlavně Kubánci se oženili a založili rodiny. Vietnamská komunita ta před 3 lety otevřela jen pár ulic odtud buddhistický chrám, takovou zahradu klidu uprostřed sídlišní zástavby. Nevraživost vůči cizincům je ale podle paní Anny možná silnější, než byla dřív. A tak prý už několikrát zaslechla, že by nevadilo, kdyby to ve městě znovu pořádně bouchlo. Z Rostock Lichtenhagenu Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: kapel UDG v souzvuku s Radiožurnálem. Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci Davis Cupu se Spojenými státy po 4-hře 1-2. O vyrovnání teď usiluje Jakub Menšík na úkor čtvrtého hráče světa Bena Sheltona. V pražské O2 aréně je u toho reportér Jaroslav Plašil.
1: Jakub Menšík ve vedení 3-2, to platí teď v době, kdy se hraje první set, ale kdy je zase na podání jeho soupeř Ben Shelton a ten zatím pokaždé dokázal jemný náskok srovnat, v jeho případě jemnou ztrátu, ale musíme připomenout, že hned v prvním servisovém gemu měl velké potíže Ben Shelton, dostal se ze stavu 15-40, tam to byl velmi důležitý okamžik zatímního vývoje, první sada teď tedy rozehraná, Ben Shelton servíruje za stavu 2-3, 30-0, vydává se k síti, ale ta pozice je pro něj zoufalá, protože neudělal vše tak, jak chtěl, netrefil ideálně míč a nabídl nechtěně příležitost Jakubu Menšíkovi, který prostřelil Bena Sheltona kolem amerického hráče. Mohl si vybrat prakticky stranu, kterou chtěl, a Jakub Menšík snižuje ze svého pohledu na 15-30. 2-3, 30-15, klíčem byl výborný return Jakuba Menšíka, těžkého, technicky těžkého podání Bena Sheltona, které mělo velkou rotaci. Ben Shelton teď servíruje za stavu 2-3, 30-15. Na Radiožurnálu Sport vysíláme přímým přenosem i tento zápas z Libeňské haly a tam si můžete poslechnout, jestli to bude poslední zápas nebo ne tohoto programu, protože připomínáme, Česko musí dotáhnout vedení Američanů, kteří vedou 2-1 díky vítězství v dnešní čtyřhře. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivný slangový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT 2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy.
5: Česká armáda představila na dnech NATO v Ostravě nový transportní letoun. Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci na finále Davis Cupu s Američany 1-2, vyrovnat může Menšík. Neprůjezdná je po nehodě silnice 9 Česká Lípa Mělník u Medonos. A zítra bude oblačno, během dne až zataženo s deštěm, teploty do 22 stupňů. Dobrý podvečer, je sobota 19. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Už 10 000 lidí přišli na letošní dny NATO v Ostravě. Armáda na letišti Mošnov veřejnosti poprvé představila nový transportní letoun C-390 Millennium. Ve výzbroji ho má od července.
6: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
7: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
8: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
7: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Radiožurnál.
5: Vesnicí roku jsou letos Borušice ve Zlínském kraji. Obec více než 2 000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a že udržují tradice. V Borušicích je teď naše reportérka Tereza Chrastinová.
9: Já jsem tady u jedné ze zdejších hospod a uvnitř i venku jsem viděla, že už tam místní začínají slavit. Připijí si slivovici i různými likéry. Větší oslavy ale podle nich budou teprve následovat, protože hodně místních jelo na Pardubicko, kde se soutěž Vesnice roku vyhlašovala. Obyvatelé Boršic mi říkali, že si myslí, že komisi nejvíc oslovili tím, že jsou hodně soudržní. Obec se podle nich viditelně rozrůstá, zlepšuje se vybavení pro občany. Opravili tady třeba školu, školku, mají tady i novou dětskou skupinku. Místní se taky hodně věnují folkloru, mají tady třeba soubor pentla a boršičánka a zdejší zemědělci třeba taky dodávají suroviny místním školám. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
5: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům, tvrdí to šéfka volební komise Ela Pamfiliová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet, neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy.
10: Volební komise tvrdí, že přicházející útoky nijak nenarušily proces hlasování. Elektronicky svůj hlas první den voleb odevzdal i prezident Vladimír Putin.
11: Děkujeme.
10: Na Dálném východě ale v době voleb načas nefungoval internet. Ruské ministerstvo pro digitalizaci informovalo o poškozeném optickém kabelu. Evidují ho jako pokus o sabotáž. Mezinárodní pozorovatelé považují volby v Rusku za zmanipulované. Soudy už dřív například vyřadili opoziční stranu Jabloko, která nesouhlasí s válečným tažením proti Ukrajině. Volby, ve kterých mohou poprvé hlasovat také lidé na okupovaných ukrajinských územích, budou pokračovat i v neděli. Jejich favoritem je strana Jednotná Rusko, navázaná na Kreml. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Výbuchy a požár dnes narušily provoz na mezinárodním letišti v saúdském Riádu. Schořila tam zřejmě jedna z palivových nádrží v přilehlém areálu státní ropné společnosti Aramco. Vláda zatím neoznámila, jestli požár souvisí s nálety povstalců ze sousedního Jemenu.
11: Už v brzkých ranních hodinách se nad saudskou metropolí ozývaly výbuchy. Nad riádským mezinárodním letištěm pak začal stoupat vysoký sloup dýmu. Úřady v nosi v Riádu varovaly před leteckými útoky a vyzvaly lidi, aby nevycházeli z domovů. Saudská Arábie v posledních týdnech čelí útokům od husijských povstalců z Jemenu, kde se znovu rozhořel dlouhodobý konflikt. Husijové, které podporuje Irán, při bleskové ofenzivě na začátku září obsadili rozsáhlé území podél pobřeží Rudého moře. Saudská Arábie zase vede koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Podle Husijů taky opakovaně útočí na území pod jejich kontrolou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
5: České korunovační klenoty si letos poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byla výstava přístupná jen pro školy. Otevřená bude do 28. září.
12: Stával jsem ve 3:15.
13: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
12: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
13: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
14: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
13: Podobně to má i Matěj Drahorád.
15: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
13: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
5: Olomoucké tvarůžky se vyrábí už 150 let. Výročí si dnes připomněli návštěvníci tvarůžkových dožínek v Lošticích. Mohli tam třeba zadarmo navštívit Muzeum olomouckých tvarůžků.
16: Vememe takhle hrst tvarohu, pořádně ji zpracujeme do huličky.
17: Paní Jana z Loštického muzea tvarůžků ukazuje, jak se známá pochoutka kdysi ručně vyráběla.
18: Můžete si rukavice? Takže tohle je první fáze.
16: Tvarůžky se takhle vyráběly před těmi 150 lety.
17: A vyzkoušet si to přišel i pan Marek z Olomouce.
18: Rádi se ráme. Takže výrobu jsem neviděl nikdy naživo, nebo takovouhle možnost nahlídnout do toho procesu, to je poprvé.
17: Výroba tvarůžků začala v Lošticích v roce 1876. Tehdy tamní povozník Josef Vesel se začal tento zrající sýr vyrábět sám v domácích podmínkách. Z Loštic Barbora Taševská, Radiožurnál.
19: Sport. Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem nevyužili 4 matchboly a ve 4 hře v kvalifikaci na finále Davis Cupu podlehli americké dvojici Harrison Krajček ve 3 setech. Čeští tenisté tak po 3 zápasech z USA prohrávají 1-2 na zápasy. O vyrovnávací bod teď hraje Jakub Menšík s finalistou US Open Benem Sheltonem. Utkání v pražské O2 aréně sleduje reportér Jaroslav Plašil.
20: Jakub Menšík ve vedení 5-4, ale je teď napřímo za schody, protože před chviličkou nevyužil setball. Jakub Menšík, který vede 5-4, utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
19: Fotbalisté Slovácka hrají v 9. kole šance ligy s ostravským Baníkem. Stav a čas zná Tomáš Perutka.
21: Hraje se 7. minuta utkání, stav duelu Slovácko-Baník Ostrava je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
19: V dalších dnešních utkáních fotbalisté Mladé Boleslavy porazili Zbrojovku Brno 2-0, Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0 a Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1. Hokejisté Třince hostí v předehrávce 3. kola Tipsport Extraligy Plzeň. Zápas sleduje David Procházka.
22: Přesně 3 minuty hry za námi, Třinec prohrává z Plzní 0-1, prosadil se Kanaďan Katič hned v 1. minutě. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
19: Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po 3. v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec vyhrál kvalifikaci poprvé po 3,5 letech. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring ho čeká zítra popoledni.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně za Rudnou vzniká kolona ze 3. kilometru do omezení na 0. před okruhem, jedno na 10 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směr Lanový most po nehodě je kolona od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové na 15:15. Horoměřická za Jenerálkou je po vážné nehodě už průjezdná, alespoň kivadlově. Taky na silnici 9 Česká Lípa Mělník mezi Bukovcem a Medodosy po srážce auta s motorkou začaly pouštět provoz kivadlově. Silnice 16 Mělník Slaný bude mezi odbočkami na Luníkov a Žižice uzavřená po ranní nehodě cisterny minimálně do zítřka. A v okolí letiště Ostrava Mošnov dlouhé fronty odjíždějících návštěvníků dnů na to, jak směrem na Ostravu, tak na D1 ke Studence, tam je teď komplikace navíc, před Novou Horkou čerstvě hlášený střet auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 14 až 10, při uklidnění větru čekejte teploty jen kolem 8 stupňů. Zítra pak bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo. A zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty zítra vystoupí na 17 až 22 stupňů, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti bude kolem 24 stupňů. Tolik hlavní zprávy. I po 18. hodině je s vámi víkendový radiožurnál a Michála Fanedne.
2: Díky za vaši společnost, za vaši přítomnost a aby vám s námi i o víkendu bylo dobře, prokládáme informace muzikou a věřím, že se vám i v následujících minutách trefíme do vkusu, když nabídneme třeba Christinu Perry anebo duo Lucas and Steve. Hezký den.
0: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

0: Posloucháte Radiožurnál. Přístup k informacím z domova i ze světa je stálý na zpravodajském serveru i rozhlas.cz, to připomenu. A z hudby následuje Christina Perry.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
3: No, I can't take one more step towards you.

Čeští tenisté usilují o vyrovnání zápasu s Američany v kvalifikaci Davis Cupu. Na utkání Jakuba Menšíka a Bena Sheltona se tedy vydáme za pár minut.

0: Nile Horan dozněl, pojďme dál. Ve víkendovém radiožurnálu nás zajímají tenis, fotbal a hokej. Na stadiony nás vezme moderátor radiožurnálu Sport Kristián Šveda.
1: Pěkný den přejeme i posluchačům radiožurnálu, kteří se připojili do pořadu s mikrofonem za sportem na digitální stanici radiožurnál Sport. Můžeme začít na Davis Cupové kvalifikaci v O2 Areně, totiž Češi prohrávají s Američany 1-2 na zápasy a o vyrovnání bojuje Jakub Menšík, jeho soupeřem je Američan Ben Shelton. Slovo má proto náš reportér Jaroslav Plašil.
2: Začíná set, který může být zároveň posledním v tomto Davis Cupovém klání, alespoň pokud jde o skóre, které by některý z týmů poslalo do finálového turnaje, a v tomto případě Američany, kteří vedou, připomínám, 2-1 na zápasy po 4, a teď navíc Shelton vede 1-0 na sety nad Jakubem Menšíkem, který teď začal druhou sadu podáním, opět ve vedení český tenista, teď 30-0. Bylo to tak dlouho i v první sadě, že Jakub Menšík v pohodě uhrával své servisové gemy, ale na konci první sady Menšík nevyužil setball, Ben Shelton pak otočil a v koncovce byl lepší, tam naopak ztratil Menšík servis a Shelton v zápětí doservíroval. Takže 7-5 první set, teď začal ten druhý, poslouchat můžete na radiožurnálu Sport. Jaroslav Plašil, radiožurnál Libeň.
1: Pojďme na fotbal, protože Slovácko hostí v Šancelize Baník Ostrava, je to 9. kolo nejvyšší soutěže a tak má slovo reportér Tomáš Perutka.
3: Hraje se 21. minuta, stav je bezbrankový, nerozhodný, Slovácko Baník Ostrava 0-0, aktivnější a nebezpečnější od úvodního hvizdu rozhodně domácí, kteří už měli dvě velké šance, obě měl Havlík, domácí ofenzivní fotbalista, nejprve z hranice pokutového území pálil nepříjemně po zemi k tyči a v zápětí hlavičkoval po centru z levé strany, v obou případech se ale vyznamenal hostující gólman Jedlička. I proto 21. minuta, Slovácko Baník Ostrava 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, radiožurnál.
1: Doplníme i další výsledky šance ligy. Už je dohráno na třech stadionech. Artis Brno remizoval se Slovanem Liberec 0-0. Pardubice porazili pražský tým Bohemians 2-1 a Mladá Boleslav zvítězila nad Zbrojovkou Brno 2-0. A fotbal měníme za hokej, protože začala i předehrávka třetího kola Tip Sport Extraligy mezi Třincem a Plzní. Aktuální informace pro nás má David Procházka.
4: 12. minuta zápasu a Plzeň vede v Třinci 1-0, už ve 23. sekundě se prosadil Kanaďan Katič a Plzeň tak se dostala do vedení. Pak hrál Třinec přesilovou hru po crosschecku Richarda Žemličky mladšího, ale nevyužili, když měl dvě velké šance. No a teď byli vyloučení také domácí, takže začíná plzeňská přesilovka. Filip měl hned velkou šanci, ale zatím stále platí Třinec Plzeň 0-1. Z Třince David Procházka, radiožurnál.
1: Na radiožurnálu Sport pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. Tohle byly informace pro posluchače radiožurnálu, kterým přejeme hezký den.

0: 18 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Utendorská.
1: ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních tří dnů nemoci bez nemocenské. Debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskusi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Americký prezident Donald Trump zatím neplánuje setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským na okraji Valného shromáždění OSN. Podle stanice Suspilne to vyplývá ze seznamu zveřejněného americkou administrativou. Zelenský přitom nedávno mluvil o možném setkání s Trumpem v New Yorku, během kterého by jednali o možnostech ukončení války na Ukrajině. Americký prezident bude v pondělí a v úterý na okraji shromáždění jednat s řadou světových představitelů. Chce taky na letišti přivítat čínského vůdce Xi Jinpinga. Maltská policie zadržela 4 porotce, kteří rozhodovali v případu zavražděné novinářky Daphne Caruanové Galiciové. Před 2 týdny vynesl soud osvobozující verdikt nad klíčovou postavou případu vlivným podnikatelem Jorgenem Fenekem. Podle obžaloby se měl smrt novinářky objednat. A Benešov tento víkend hostí festival parních lokomotiv. Organizátoři celkem vypraví až 40 nostalgických jízd. K vidění je i legendární motorová jednotka přezdívaná Delfín, známá u expresu Vindobona nebo motorový vůz Slovenská strela. Divácky oblíbená akce se koná letos nejspíš naposledy. Mezi Prahou a Českými Budějovicemi totiž začnou od příštího roku jezdit vlaky pouze pod zabezpečovacím systémem ETCS. Sport. Fotbalisté Liberce remizovali v 9. kole šance ligy v Brně s Artisem bez branek a venku po 4 výhrách poprvé ztratili. To Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0 a posunula se na 3. místo neúplné tabulky. Pardubice pak zdolali 2-1 pražské Bohemians. V tuto chvíli hraje ještě Slovácko s ostravským Baníkem. Vydáme se tam živě za naším reportérem už po zprávách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D55 za Otrokovicemi a taky na devítce u Medonos. Na D55 za Otrokovicemi směrem na Přerov na kilometru 27,5 opatrně přibrzďuje se, došetřují tam srážku 2 osobních aut. Silnice 9 Česká Lípa Mělník je u Bukovce před Medonosy, průjezdná po vážné nehodě auta a motorky už Kyvadlově, brzdí se v zatáčkách, dejte pozor. V okolí letiště Ostrava Mošnov po skončení dnešního programu dnů na to kolony odjíždějících návštěvníků směrem na Ostravu ke Staré Vsi a směrem na D1 ke Studence. V té koloně navíc před Novou Horkou nabourala motorka a osobní auto. V Průmyslové na příjezdu do Hostivaře v Praze směrem z Hloubětina se tvoří kolona od viaduktu do křižovatky s Hostivařskou, srazilo se auto s motorkou. Horoměřická za Generálkou je po těžké nehodě 2 osobních aut už průjezdná Kyvadlově bez kolon, ale obezřetně brzdí se zatáčkách. A na silnici 125 z Vlašimi na Kácov opatrně v křižovatce u sjezdu z dálnice D1 u Psářů, i tam teď zasahují záchranáři po srážce auta s motorkou. Je to dnes minimálně už 14. nehoda s účastí motorky, ke které musí záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a hlavně odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty zítra vystoupí na 17 až 22 stupňů, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti bude kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a Michálu Fanerne.
0: Splním slib daný ve sportovní části zpráv. Zajímáme se o tenisový Davis Cup, fotbalovou ligu a hokejovou extraligu. Slovo tak má moderátor radiožurnálu Sport Kristián Šveda.
4: Hezký den znovu i posluchačům radiožurnálu, kteří se k nám připojili do vysílání do pořadu s mikrofonem za sportem. A tak to nebudeme zdržovat. Začneme na kvalifikaci tenisového Davis Cupu. Češi prohrávají se Spojenými státy 1-2 na zápasy a teď se o vyrovnání snaží Jakub Menšík proti Benu Sheltonovi. Stručné informace má Jaroslav Plašil.
5: Ben Shelton vede 1-0 na sety, teď je to 2-2 ve druhé sadě na podání Jakub Menšík, ale prohrává 0-15 při svém servisu. Jaroslav Plašil, Radiožurnály Beň.
4: Teď měníme tenis za fotbal, protože se hraje také Šance Liga, konkrétně 9. kolo. Slovácko proti Baníku Ostrava, to je duel, který dostal na starost Tomáš Perutka.
6: 35. minuta utkání, Slovácko prohrává s Baníkem Ostrava 0-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
4: Pojďme zmínit i další výsledky Šance Ligy, už 3 zápasy se totiž hrály. Odpoledne Artis Brno, Slovan Liberec, to je duel, který skončil nerozhodně 0-0. Pardubice zvítězili nad Bohemians Praha 1905 2-1 a Mladá Boleslav zdolala brněnskou Zbrojovku 2-0. Ještě musíme se ale vydat taky na hokejovou Tip Sport Extraligu. Stav a čas zápasu 3. kola mezi Třincem a Plzní má pro nás David Procházka.
7: Nebude to tak jednoduché, už je po první třetině, ale jestli bude skóre 1-1 nebo 2-1 pro Plzeň, to se dozvíme, protože McPherson střílel se závěrečnou sirénou. Střince David Procházka, Radiožurnál.
4: A tak pokud byste chtěli vědět o tom, jak to dopadne, tak to nabídneme samozřejmě na digitální stanici Radiožurnál Sport, tu si můžete naladit třeba na internetu a tam se dozvíte o tom, jak to dopadlo. Zatím tohle byly tedy informace pro posluchače Radiožurnálu, kterým přejeme hezký den.
2: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Riana Miki jako z hudby. Ten, kdo dnes chtěl navštívit výstavu korunovačních klenotů, si musel buď hodně přivstat, nebo musel počítat s tím, že stráví až 2 hodiny v delší než 300-metrové frontě. Detaily nabídneme za chvíli.

0: České korunovační klenoty jsou ode dneška znova přístupné všem. Předtím byly k dispozici několik dní pro děti ze základních škol. Ve Vladislavském sále teď budou insignie vystavené do 28. září. I když je sobota, několik lidí si na otevření výstavy přivstalo a na hrad vyrazilo ještě za tmy.
1: Stával jsem ve 3:15.
2: Říká brzo ráno ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška, který přijel z pražských Strašnic.
1: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro a prostě celá ta slavnostní atmosféra.
2: S vnukem přišla na první den výstavy korunovačních klenotů. Paní Pavla, jdete na výstavu klenotů poprvé?
3: Ne, už jsem to viděla jako dítě.
2: Ty jdeš na klenoty poprvé?
4: Poprvé. Těším se hodně, my jsme se o nich učili ve škole.
2: Řekl vnuk Dominik. Podobně to má i další návštěvník Matěj Drahorád.
5: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
2: Ze slovenského Martina přijela ke korunovačním klenotům sem do Vladislavského sálu taky 8letá Emma. Jak se ti líbí, když se podíváš tady do té vitríny, kde je koruna, žezlo a jablko?
6: No, jsou pěkné i ty ostatné věci.
2: Zájemci o výstavu museli vyčekat zhruba 300-metrovou frontu. Podle kulturní a programové ředitelky správy Pražského hradu Veroniky Wolf bude další dny menší.
7: Je to o víkendu, takže ta čekací doba v tuto chvíli je zhruba tak hodinu a půl až 2 hodiny, ale očekáváme, že potom ve všední dny to bude kratší dobu.
2: Na výstavu by lidé měli podle Veroniky Wolf chodit takzvaně nalehko, protože před vstupem do Vladislavského sálu je čeká bezpečnostní prohlídka. Klenoty budou přístupné do 28. září vždy od 9 do 17 hodin. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Matthew Schaefer alias Uncle Cracker z hudby těsně před sportovní zastávkou. Opět prověříme tenis, hokej a fotbal a tímto posílám slovo o studio dál radiožurnálu Sport a moderátorovi Kristiánu Švedovi.
1: Pěkný den i posluchačům radiožurnálu. Znovu je tu společný vstup radiožurnálu Sport a právě radiožurnálu. Pořád s mikrofonem za sportem začneme na Davis Cupové kvalifikaci na utkání Jakuba Menšíka s Američanem Benem Sheltonem. Češi prohrávají 1-2 na zápasy a o tomto utkání právě mezi Menšíkem a Sheltonem teď bude informovat Jaroslav Plašil.
2: Ben Shelton vyhrál první set 7-5, teď se snaží o srovnání skóre, podává za stavu 3-4 a díky výtečnému servisu si teď pomohl k bodu, takže srovnává na 30 oba. Na radiožurnálu Sport vysíláme odtud z Libeňské haly. Celé utkání v přímém přenosu Jaroslav Plašil, radiožurnál.
1: Tolik informace tenisové, teď pojďme na fotbal. Slovácko hostí Baník Ostrava v 9. kole šance ligy v Uherském Hradišti. Je u toho náš reportér Tomáš Perutka.
3: Po prvním poločase Slovácko prohrává s Baníkem Ostrava 0-1. Gól jsme viděli ve 24. minutě, kdy Friedrich, kapitán hostujícího týmu, proměnil pokutový kop. Bylo to po faulu Slončíka na Gilberta v pokutovém území. Musím ale doplnit, že spoustu šancí měli také domácí fotbalisté v závěru první půle. To byli konkrétně Vorlický a také Blahut, kteří mířili těsně vedle. A v úvodu utkání měl dvě velké šance také záložník domácího týmu Havlík. Domácí ale doplácí na neproměňování šancí, i proto tedy po první půli Slovácko Baník Ostrava 0-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, radiožurnál.
1: Deváté kolo se dnes nehraje a nehrálo jen v Uherském Hradišti. Artis Brno, Slovan Liberec, to je duel, který skončil remízou 0-0. Pardubice zvítězili nad pražskými Bohemians 2-1 a uspěla i Mladá Boleslav, ta porazila jiný brněnský tým, nikoli Artis, ale Zbrojovku. Mladá Boleslav, Zbrojovka, Brno 2-0. No a fotbal vyměníme za hokej, protože se rozeběhla taky předehrávka třetího kola Tipsport Extraligy. Zápas mezi Třincem a Plzní. Aktuální informace přidá reportér David Procházka.
4: Po první třetině platí Třinec Plzeň 1-2, hosté se dostali do vedení díky Katičovi už ve 23. sekundě, pak domácí 33 sekund před koncem první části vyrovnali v přesilové hře, kdy se prosadil Nestrašil, no ale se závěrečnou sirénou ještě skóroval McPherson, rozhodčí ten gól dlouho zkoumali a nakonec uznali za regulérní, takže Třinec Plzeň 1-2 z Verkarény, David Procházka, radiožurnál.
1: Na digitální stanici radiožurnál Sport vysíláme i dál pořad s mikrofonem za sportem. Fotbal, tenis, hokej, je to nabité, pokud chcete, můžete si nás naladit. Tohle byly informace pro posluchače radiožurnálu, kterým zatím přejeme hezký večer.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Je naprosto... Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská. Česká armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Německá vláda se dohodla na snížení spotřební daně u pohonných hmot. Slovácko hraje v 9. kole nejvyšší fotbalové soutěže s Baníkem Ostrava. Kolony vznikají na odjezdech od letiště Mošnov. A zítra bude oblačno, během dne až zataženo s deštěm, teploty do 22 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Na přehlídce dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let.
4: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
2: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Německá vláda se shodla na tom, že znovu sníží daň u pohonných hmot. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na vlastní zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba lidé v Berlíně.
5: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Na festivalu Dvořákova Praha každým okamžikem vystoupí operní pěvci Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková. V pražském Rudolfinu společně zaspívají v koncertním provedení Dvořákovy opery Jakobín.
6: Příběh opery se odehrává v malém českém městě, kam se Bohuš po letech vrací z Francie a snaží se usmířit se svým otcem. Podle ředitele festivalu Jana Simona byla opera Jakobín pro skladatele Antonína Dvořáka zlomová.
7: I dle mínění dirigenta projektu Tomáše Netopila je právě Jakobín tou operou, která již definuje Dvořáka jako velkého operního skladatele.
6: Festival Dvořákova Praha pokračuje až do 23. září. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
8: Sport. Tenista Jakub Menšík bojuje o postup do finále Davis Cupu. Češi po 3 zápasech prohrávají s Američany 1-2 na zápasy. V pražské O2 Areně to vidí reportér Jaroslav Plašil.
9: Ano, v přímém přenosu Radiožurnálu Sport jsme byli před chviličkou u toho. Jakub Menšík srovnal stav setu na 1-1 a teď uvádí míček do hry při svém podání v rozhodujícím třetím setu. Připomínám, Česko prohrává 1-2 na zápasy. Jakub Menšík srovnává na 1-1 v duelu s američkou jedničkou Sheltonem. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Liberec.
8: Fotbalisté Slovácka bojují v 9. kole šance ligy s ostravským Baníkem. Zápas sleduje reportér Tomáš Perutka.
10: 48. minuta utkání, Slovácko prohrává s Baníkem Ostrava poměrem 0-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
8: V dalších zápasech Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0, Mladá Boleslav zdolala Zbrojovku Brno 2-0 a Pardubice porazili 2-1 pražské Bohemians. Předehrávce třetího kola Tip Sport Extraligy hrají hokejisté Třince proti Plzni, je u toho reportér David Procházka.
11: 27. minuta, Třinec stále prohrává s lepší Plzní 1-2, Střince David Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Na D1 nebezpečí u Lipníka a překážka u Psářů. Na D1 cestou z Ostravy na Brno dejte pozor, u sjezdu na Lipník a Dolní Újezd kolem exitu 294 je hlášený pohyb psa u dálnice. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozorně těsně před exitem 49 před sjezdem na Vlašim. U něj je zúžení do pravého pruhu a před ním na kilometru 48,5 v pravotočivé zatáčce jsou rozházené retardéry přes oba pruhy. Jsou to sice jenom gumové pásy, ale řidiči se v rychlosti lekají, brzdí a vybočují. A pokud z D1 právě tam sjedete exitem 49 nahoře na silnici 125 z Vlašimi na Kácov, stojí uprostřed křižovatky nabourané auto, motorka a policejní dodávka, kličkuje se. Taky na silnici 105 z Milevska na Petrovice čekejte komplikace u odbočky na Zbyslav. I tam havarovala motorka. Dnes minimálně 15. nehoda motocyklu se zraněním. Na odjezdech ze dnů na to od letiště Mošnov vznikají kolony, zejména na silnici 464 směrem na D1 před Studénkou. Navíc před Novou Horkou je v té frontě provoz omezený po kolizi auta s motorkou. Velmi hustý provoz je taky od letiště na 58 směrem na Ostravu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě kolem 24. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou Panedne.
13: A s další informací, podchod pod Rušnou Rokycanskou ulicí v Plzni už roky nesloužil. Místní tak čtyřproudovou silnici často riskantně přebíhali. Ale to brzy skončí, nad ulicí totiž nově bude lávka. Dnes ji tam umisťoval Jeřáb a náš reportér byl u toho. Jeho zjištění přidáme za chvilku.
3: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Úplně jiný je ode dneška pohled na Rokycanskou ulici v Plzni. Frekventovanou čtyřproudovou silnici a výpadovku na Prahu překlenula nová ocelová lávka pro pěší a cyklisty. Celkem má 116 metrů a nahradí nevzhledný a už i zasypaný podchod. Instalace mohutné konstrukce nad vozovkou částečně na Rokycanské omezila dopravu. Byli jsme u toho, když Jeřáb začal postupně usazovat jednotlivé části lávky na své místo.
1: Uprostřed Rokycanské v tom středovém pásu tak stojí kolový jeřáb, který právě teď zvedá do výšky první díl lávky. Jsou to schody k lávce a usazuje je na betonový pilíř ve směru z rodinné ulice Zlobes. Stavby vedoucí Ivan Výšek.
2: Dneska osazujeme vlastně tu ocelovou konstrukci na předem vybetonované podpěry, které byly právě připravovány v průběhu celého léta.
1: Kolik dílů budete postupně usazovat?
2: Lávka se skládá celkem ze čtyřech dílů. Ten nejdelší kus je dlouhý 27 metrů. Ten budeme potom spojovat ještě s druhým kusem, který má nějakých 17 metrů, což je to hlavní přemostění přes Rokycanskou ulici.
1: Jak jsou těžké?
2: Ten nejtěžší kus, který se převážel, má 35 tun.
1: Instalaci lávky tady sleduje paní Olga.
3: Olga. Jsem ráda, že tady ta lávka bude. Už jsme o ní usilovali mnoho let.
1: Vy tady bydlíte
3: mnoho
1: někde?
3: Let. Ano, ano. Takže tady se nedalo už pod tím podchodem chodit. Tam lítali psy a prostě nebylo tam bezpečno.
1: Se synem Krištofem už to tady nějakou dobu všechno sleduje pan Karel.
4: Je to zážitek, hlavně pro ty děti.
1: Usazení lávky sledují také lidé z okolních domů. Občas někdo vykoukne z okna a podívá se, jak daleko ta instalace aktuálně je. Schodiště už je na místě a teď už jeřáb zvedá do výšky další díl lávky. Je to ta nájezdová rampa z té lobeské strany, která zajistí bezbariérovost té lávky a budou ji také využívat cyklisté. Další na řadu přijdou díly, které jsou nad vozovkou. Podívat se přišla třeba také paní Zdeňka. Budete tady mít lávku?
5: Je to pro nás velká událost, protože tady je vlastně Letná, Lobzy a Doubravka, bude konečně spojená a nebudeme muset chodit tím ošklivým podchodem.
1: A možná někdo přebíhal silnici?
5: I
1: tu nebezpečnou čtyřpruhovou?
5: Ty starší lidi taky no. Jsem viděla.
1: Takže teď to bude všechno bezpečné?
5: Určitě.
1: Já se vracím ke stavbě vedoucímu Ivanu Výškovi. Práce pak budou pokračovat ještě v dalších dnech a týdnech.
2: V průběhu příštího týdne se bude ta ocelová konstrukce ještě provařovat, budou se svářet, musí se to všechno připravit, aby se to dalo položit na ložiska, které jsou tady už taky připravené. Pak se to bude podlívat a pak se budou dělat následně ty další práce, ty betonářské propojení ocelové konstrukce s tou betonovou.
1: Podle předpokladu se nová lávka veřejnosti otevře na přelomu roku. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D1 za sjezdem na Sázavu. Pozor, dejte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Jen kousek za sjezdem na Sázavu na kilometru 35 v levém pruhu stojí porouchaná dodávka. Kolem se pohybuje posádka a vozidlo není označené.
2: Rouhelník na Máru stojí aplikačka.
1: D1 směr Brno, kilometr 35, blokovaný levý pruh. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Ve víkendovém radiožurnálu nás teď zajímají tenis, fotbal a hokej a na stadiony nás vezme moderátor radiožurnálu Sport Kristián Šveda.
1: Den i do vysílání radiožurnálu. Posluchači radiožurnálu se teď připojili k nám do pořadu s mikrofonem za sportem na radiožurnálu Sport a můžeme začít právě na tenise. Davis Cupová kvalifikace v O2 aréně prohrávají Češi s Američany 1-2 na zápasy a o vyrovnání tohoto stavu na 2-2 bojuje Jakub Menšík. Jeho soupeřem je Američan Ben Shelton a tak jdeme za reportérem Jaroslavem Plašilem.
2: Ano, a Ben Shelton pro změnu usiluje o vyrovnání stavu v rozhodujícím třetím setu, ve kterém Američan prohrává 2-3. Teď je to 15-0 a při podání Bena Sheltona světové čtyřky finalisty nedávného US Open, který teď bojuje proti Jakubu Menšíkovi. Stav 2-1 na zápasy pro Spojené státy, teď je to rozhodující třetí set a 3-2 pro Jakuba Menšíka, který je na příjmu z Libeňské haly. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Slovácka ti hostí Baník Ostrava v 9. kole Šance ligy. Je u toho reportér Tomáš Perutka.
3: Hraje se 65. minuta, Slovácko vede nad Baníkem Ostrava 2-1. Domácí v úvodu druhé půle otočili vývoj skóre tohoto utkání, protože po poločase prohrávali. No a v úvodu druhé půle svými brankami Defe a Blahut zařídili tady otočení vývoje skóre. Aktuálně 65. minuta, Slovácko Baník Ostrava 2-1. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
1: Pojďme i na další výsledky Šance ligy. Artis Brno, Slovan Liberec 0-0, Pardubice Bohemians 2-1, Mladá Boleslav Zbrojovka Brno 2-0. To jsou tedy konečné výsledky a fotbal teď měníme za hokej, protože se hraje Tip Sport Extraliga. Zápas mezi Třincem a Plzní sleduje David Procházka.
4: Necelé dvě minuty do konce druhé třetiny stále platí skóre jako po první 20 minutovce. Třinec, Plzeň 1-2, ale i ve druhé třetině jsou Západočeši lepší, aktivnější a brankářka Cetl má spoustu práce. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport tedy dál pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. Tohle byly informace pro posluchače Radiožurnálu. Zatím vám přejeme krásný večer.

0: 19 hodin 30 minut. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům, tvrdí to šéfka volební komise Ela Pamfilovová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet, neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy, poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Hasiči dál dohlížejí na halu na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku. Páteční požár tam způsobil škodu zhruba 400 milionů korun. Před půlnocí dostali hasiči požár pod kontrolu. Likvidace ale zatím vyhlášená není. Dnes k ránu snížili poplachový stupeň na základní. Dohled by měl skončit zítra ráno, kdy hasiči místo předají majiteli. Příčinu policisté dál šetří. Reportérům amerických stanic CNN a MS Now policie odepřela vstup do areálu Bílého domu. Stalo se tak poté, co prezident Donald Trump oznámil zrušení jejich akreditací. Informovali o tom obě stanice a zároveň vyjádřili podporu svým novinářům. Trump včera zakázal těmto zpravodajským kanálům a serveru Politico přístup do prezidentského sídla. Podle něj produkují nepříznivé zpravodajství a falešné zprávy. A u vojenských bunkrů se úderem 20. hodiny rozsvítí světla, připomenou mobilizaci, kterou v roce 1938 vyhlásil tehdejší prezident Edvard Beneš. K jednotkám tehdy nastoupil přes milion mužů. Sport. Roši Brno poprvé v historii ovládli baseballovou extraligu. V dramatické finálové sérii s Kotlářkou vyhráli rozhodující sedmý zápas na hřišti pražského celku 8-6 v 11. směně. A fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským v anglické lize prohráli na domácím hřišti 2-3 s Aston Villou a v tabulce se propadli do pásma sestupu. Další český gólman Lukáš Horníček se naopak s Newcastlem vrátil na vítěznou vlnu a doma porazil 2-1 nováčka Hull.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za sjezdem na Sázavu a nehoda na 55C u Huštěnovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu na 35. kilometru čekejte zabraný levý pruh. Před porouchanou dodávkou už stojí světelná šipka, brzdí se a vybočuje do pravého. Na silnici 55 z Babic na Staré Město čekejte komplikaci před Huštěnovicemi. U Moro Agri auto projelo oplocením a narazilo do bagru. Vznikají kratší kolony.
4: Tam už dojeli policisté i hasiči. Kivadlově je to řízené.
3: Silnice 16, Slaný Mělník, je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov uzavřená. Po ranní nehodě auta a cisterny tam vytekl náklad benzínu. Sanace potrvá zřejmě celý víkend, možná do pondělí. Objíždí se bez potíží po staré silnici. Na odjezdech od Mošnova po dnešním programu dnů na to už se kolony kolem letiště rozjeli. Poslední zbytek fronty je na silnici 58 směr Ostrava před křižovatkou na Bělou. A v Praze ještě opatrně v Horoměřické, v zatáčkách za Generálkou na Horoměřice, brzdí se tam, tvoří se kratší kolony. Po odpolední vážné nehodě se stále jezdí kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 10. Při uklidnění větru čekejte teploty jen kolem 8 stupňů. Zítra pak bude oblačno, na jihu a východě až polujasno. Během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů. Takové byly zprávy. Dále s vámi víkendový radiožurnál a Michála Fanedne.
0: My si dopřejeme sportovní dovětek. Tenisový Davis Cup, fotbalová liga a hokejová extraliga hrají prim na radiožurnálu Sport. Všechno podstatné doplní moderátor Kristián Šveda.
5: Hezký den přejeme posluchačům radiožurnálu. Znovu se můžeme vydat ve společném vstupu s radiožurnálem Sport na Davis Cup, na tenisové utkání mezi Jakubem Menšíkem a Američanem Benem Sheltonem v rámci tedy Davis Cupové kvalifikace a míříme za reportérem Jaroslavem Plašilem.
6: Přímý přenos radiožurnálu Sport a teď důležitý okamžik. Jakub Menšík vede 4-3 v rozhodujícím třetím setu a má teď výhodu při podání Bena Sheltona. Počkejme si na tento jeden úder, protože pokud budeme mít štěstí, tak posluchači radiožurnálu by se mohli dozvědět ještě pozitivnější zprávy. Teď je to druhé podání Bena Sheltona. To první bylo dlouhé rozhodující třetí set zápasu, ve kterém se Jakub Menšík snaží o srovnání celkového skore. Menšík forehand return krásně k čáře. Shelton se ubránil. Krásně poslaný úder po čáře od Menšíka, který postupuje k síti. Jde teď k síti. Menšík zareagoval výtečně na úder obětavého Sheltona, ale následná smeč už
7: je to tam.
6: Vyvolala vzavu publika. Jakub Menšík teď proráží podání Bena Sheltona. Tak to je skvělé. 5-3 po prohraném prvním setu. 5-7, 6-4, 5-3 a Jakub Menšík půjde za chviličku servírovat na výhru v tomto zápase.
5: Zmiňuje reportér Jaroslav Plašil, můžete to poslouchat na Radiožurnálu Sport. Kdyby Jakub Menšík zvítězil, tak Češi budou hrát se Spojenými státy americkými, tedy 2-2. A o tom, kdo postoupí na ten závěrečný turnaj Davis Cupový, rozhodne až singlové utkání Jiřího Lehečky s Američanem Tienem. Teď pojďme na fotbalovou šanceligu Slovácko, Baník, Ostrava. A to je duel, který sleduje reportér Tomáš Perutka.
8: 79. minuta utkání se hraje na fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti. Stále platí, že Slovácko vede nad Baníkem Ostrava. Poměrem 2-1 z Uherského Hradiště, Tomáš Perutka, Radiožurnál.
5: Omlouvám se, nebyl to konec zápasu samozřejmě mezi Jakubem Menšíkem a Benem Sheltonem, tak se můžeme rychle zpátky vydat do pražské O2 arény na tento zápas. Slovo mají reportéři David Prouza a Jaroslav Plašil.
7: 5-3, 15-0 ve třetím setu pro Jakuba Menšíka. Atmosféra elektrizující, publikum nažavené, Jakub Menšík na podání, mohlo by to být za chvíli 2-2 na zápasy. Menšík servíruje na téčko do backendu Bena Sheltona, přibližuje se k síti. Shelton prohazuje po čáře, ale nevyšel se se svým úderem mezi čáry a to znamená, že Jakub Menšík vede 30-0 při svém vlastním podání a 5-3 nad světovou čtyřkou. Má to rozehrané skvěle, tak vydržet.
6: Vydržet, Kuba, to je to, co Jakub Menšík určitě teď uvítá, ocení. Fanoušci jsou skvělí, byli včera, byť se do zápasu Jakuba Menšíka tolik nemohli dostat. Jakub Menšík s Lernerem Tienem nehrál úplně dobrý zápas, ale teď je vše jinak. 5-3, 30-0, servis krásně poslaný na druhou stranu, Shelton se brání úderem se spodní rotací, nádherná rána do rušku, běží teď Menšík sítě, Shelton se ho neúspěšně snaží přehodit a stále se ještě hraje. Sheltonova rána těsně zapadla do kurtu, tak teď Jakub Menšík vytvářel zeď, blok, jak chcete, u sítě, ale Ben Shelton jej propálil. Bylo to nadějné, ale Ben Shelton se ze situace dostal a snížil.
7: Po perfektním backendovém voleji, který měl opravdu pod nohama u kolen Jakub Menšík, tak následovala smeč, která prostě neměla ty pořádné parametry a Jakub Menšík na to doplatil. Tohle se dalo zamáznout v podstatě kamkoliv. Stále je to skóre velmi příjemné. 30-15, třetí sada, 5-3 pro Jakuba Menšíka. Servis českého tenisty teď přijde z levé strany. Ben Shelton přijímá a bude muset přijímat, no nebude. Nakonec myslel jsem si, že to bude růžek od Jakuba Menšíka, nikoliv. Takže druhý pokus českého reprezentanta, ale stále Jakub Menšík mírně vpředu v tomhle zápase. Opatrnější druhé podání, výměna rozehraná a pak chyba českého tenisty, 30-30. Tak jednoduché to český hráč mít nebude. Musí rychle zapomenout na všechno, co se stalo a teď se soustředit na následující 15.
6: Ano, mohlo to být 40-0, ale je to 30 oba v tuto chvíli. Samozřejmě teď bude záležet na další ráně Jakuba Menšíka. Buď to bude matchball, a nebo naopak ještě šance Bena Sheltona zamíchat tímto zápasem, protože samozřejmě Spojené státy vedou. Ben Shelton může přidat vítězný bod, ale hůř je na tom tomto směru Jakub Menšík, který dává ESO. Fantazie, pravý čas, ESO a matchball.
7: Je to tam matchball pro Jakuba Menšíka a možnost protáhnout tento zápas Česka se Spojenými státy na 5 zápasů.
0: Tolik tedy prozatím David Prouza a Jaroslav Plašil.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Zhruba 90 tisíc obyvatel protektorátu Čechy a Morava muselo před 85 lety začít nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu s nápisem Jude. 19. září roku 1941 totiž začalo platit další nacistické protižidovské nařízení. Uslyšíte o něm za chvíli.

0: Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet drastická omezení. Povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti a následovaly transporty do gett a koncentračních táborů.
1: Ta hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohli úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: Nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky, nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj, nesměli chodit na různá místa, nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: A Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou to bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk nebo s nějakým žlutým pruhem.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Sixpence Nando Riche, posloucháte Radiožurnál. Mobily v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Také o tom vám řekneme ve zprávách za 10 minut. Ještě předtím hudba, třeba kapela Opět a Radeček. Za malou chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy přináší Jana Utendorská.
1: Mobily zřejmě nebudou v českých školách zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Ukrajinský prezident není na seznamu plánovaných schůzek Donalda Trumpa během zasedání valného shromáždění OSN. Tenista Menšík vyhrál v kvalifikaci na finále Davis Cupu nad Američanem Sheltonem. O postupujícím týmu rozhodne poslední zápas. A zítra bude oblačno, během dne až zataženo s deštěm, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky. Vysvětluje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
3: To je chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči. A samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
1: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si najdou vždy cestu, jak je obejít. Americký prezident Donald Trump zatím neplánuje setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským na okraj valného shromáždění OSN. Podle stanice Suspilne to vyplývá ze seznamu zveřejněného americkou administrativou. Zelenský přitom nedávno mluvil o možném setkání s Trumpem v New Yorku, během kterého by jednali o možnostech ukončení války na Ukrajině. Americký prezident bude v pondělí a v úterý na okraj shromáždění jednat s řadou světových představitelů. Chce taky na letiště přivítat čínského vůdce Xi Jinpinga. Policisté pátrají po 37-leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do mateřské školy a od té doby o sobě nedala vědět. Podle policejního mluvčího Jana Daňka může být v ohrožení života. Pravidelně užívá léky a v poslední době si stěžovala na zhoršení zraku. Na jedno oko nevidí vůbec.
4: Pohřešovaná je vysoká přibližně 167 až 168 cm, je štíhlé postavy s kulatým obličejem a hnědýma očima. Má tmavě hnědé kudnaté vlasy sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.
1: Jakékoliv informace prosím volejte na linku 158. Fotku pohřešované najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Zřejmě až do pondělí zůstane uzavřená silnice 1/16 u Luníkova na Kladensku. Ráno se tam srazila cisterna s osobním autem. 5 lidí záchranáři převezli do nemocnice s lehčím zraněním. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Její sanace podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové pokračuje. O dalším postupu rozhodnou úřady.
5: Sport. Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po čtyřech zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernenem Tienem. Utkání v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál Sport. Fotbalisté Slovácka remizovali v 9. kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. V dalších dnešních zápasech Mladá Boleslav vyhrála nad Zbrojovkou Brno 2-0. Pardubice porazili 2-1 pražské Bohemians a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0. V předehrávce 3. kola Tip Sport Extraligy hostí hokejisté Třince Plzeň. Sleduje to reportér David Procházka.
6: 9 minut před koncem třetí třetiny vede Třinec nad Plzní po obratu 3-2. Z Verkarény David Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda u Liberce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je od sjezdu na Vlašim od rána zavřený levý pruh, kilometry 48 až 53. Dejte pozor, začátek omezení vymezují žluté pásy na vozovce. Poblíž na silnici 125 za sjezdem z D1 exitu 49 na Vlašim Psáře šetří nehodu osobního auta s motorkou. V křižovatce se pohybují lidé. Na silnici 35 z Chrastavy do Liberce havarovalo osobní auto. Nehodu omezení čekejte na kopci od Chrastavy směr stoupání na Bedřichovku. Je to bez zranění, kolona se netvoří. V Praze na Karlově náměstí se střetla tramvaj s chodcem. Čekejte lidi na vozovce, taky omezený průjezd, k nehodě vyjeli záchranáři. A silnice v okolí letiště v Mošnově po sobotním programu dnů na to už volně průjezdné. Program zase začne zítra ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a hlavně odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má ve víkendovém radiožurnálu slovo Gabriela Sedlák. Začíná Oroma Vakerem.
8: Dobrý večer. V novém komunitním centru řemeslných aktivit v Josefově se dnes podíváme na to, co všechno toto zařízení nabízí. Přiblížíme také film Nebylo nám to jedno, s nímž se vrátíme do roku 2022 a na začátek války na Ukrajině, a který zakončil Mezinárodní festival romského filmu IROF. A podíváme se na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu Stanislava Tomáše. Poslouchejte, dozvíte se víc. Vítejte u Oroma Vakeren.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Evropský soud pro lidská práva 16. července tohoto roku rozhodl, že Česká republika v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše a policejním zásahem v Teplicích v roce 2021 porušila jeho právo na život. Soud také konstatoval, že české orgány dostatečně neprověřily, zda při zásahu mohl hrát roli rasistický motiv. Případ od začátku sledoval také Miroslav Brož, který pomáhal rodině zemřelého. Co se tehdy stalo, popisuje právě on.
1: 19. června roku 2021 se v ulicích Teplic pohyboval pan Stanislav Tomáš, který byl v té době pod vlivem drog. My si myslíme, že v té době měl toxickou psychózu. A on se vlastně potácel po ulici, u toho vykřikoval nějaké nesmysly a bouchnul do několika aut. Následně někdo na místo přivolal policii, když policie vlastně přijela, tak Stanislav Tomáš se nechoval nějak agresivně, ale před tou policií začal utíkat, ty policisté ho dostihli a shodou okolností ho dostihli před domem, kde bydleli Romové, nikoliv tedy Stanislav Tomáš, to byla náhoda, že právě před tímhle romským domem v uvozovkách. A tam vlastně ty policisté ho povalili na zem, nasadili mu za zády pouta a protože on křičel, tak mu klečeli vlastně ze zadu za krkem na zádech a on následně vlastně skolaboval a zemřel. Tam je nejasné, jestli zemřel už na tom chodníku nebo o chvíli později v sanitce, která tam dorazila.
2: Na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva upozornili Seznam zprávy. Česká republika má sestře Stanislava Tomáše vyplatit odškodné ve výši 30 660 eur, tedy zhruba 743 000 korun. Soud dospěl k závěru, že policisté drželi Stanislava Tomáše v potenciálně smrtelné poloze a dostatečně nesledovali jeho zdravotní stav. Podle soudu také nereagovali dostatečně rychle poté, co ztratil vědomí. Policisté si přitom podle rozsudku byli vědomi toho, že byl pod silným vlivem drog a byl zraněný.
1: S tímhle případem Stanislava Tomáše to bylo tak, že my jsme vlastně hned druhý den po té smrti byli schopni vypátrat vlastně ty pozůstalé. Pozůstalý v tomto případě je sestra pana Stanislava Tomáše, a která pečovala o starou nemocnou maminku, která nedávno zemřela. Těm jsme vlastně nabídli, nebo jsme věděli, že v té jejich situaci to, co oni budou potřebovat, budou služby právníka, advokáta. Takže já jsem se obrátil na pana Maroše Matyáška a on okamžitě vlastně řekl, že je ochotný pro bono, tedy zadarmo, ty pozůstalé zastupovat. A potom v řádu několika dní se objevilo ještě Evropské centrum pro práva Romů, ECRR, kteří laskavě se nabídli, že vlastně ty právní služby pana Matyáška uhradí, aby on to nemusel dělat na svoje náklady zadarmo.
2: Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva zatím není konečný. Do 16. října mohou strany požádat, aby případ posoudil Velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Pokud taková možnost nebude podána, nebo ji pětičlenný senát odmítne, rozsudek nabude právní moci. Iveta Demeterová, Radiožurnál.

0: Posloucháte magazín O Roma Vakeren. Nedělní projekce filmu o ukrajinských romských uprchlících zakončila čtyřdenní mezinárodní festival romského filmu IROF. Snímek Nebylo nám to jedno připomíná začátek války na Ukrajině v roce 2022, kdy do Česka přicházeli tisíce lidí, mezi nimi i romské rodiny. Film zachycuje vzpomínky a svědectví lidí, kteří jim pomáhali ještě před vznikem systémové podpory. Vznikl jako poděkování dobrovolníkům, zaměstnancům romských organizací i jednotlivcům, kteří se tehdy zapojili do pomoci.
1: Já jsem 4 roky čekal, že nám někdo poděkuje za to, co jsme pro Českou republiku udělali, my jako Romové. To se neděje, ty lidi tam nechali rok života pro úplně cizí lidi a nebylo to tak, že oni si tam šli napakovat kapsy nějakými penězi, nebylo to vůbec o žádných penězích. Byl to rok dřiny, stresu, takže já si myslím, že všichni, kteří to dostali, kteří tam byli vyjmenovaní a ještě tam vlastně jako úplně nebyli všichni, protože jako já už jako nemám ani na ně kontakty, nemám na ně jako dosah, ale bylo tam strašně moc těch dobrovolníků, tak oni všichni si to prostě zaslouží a oni potřebují dostat to poděkování.
2: Říká Petr Ščuka, ředitel organizace Identity Prague a Mezinárodního festivalu romského filmu IROF. Vzpomíná také na podporu lidí z majoritní společnosti, kterým osud ukrajinských Romů nebyl lhostejný.
1: Jak pro mě neznámí lidi, cizí lidi, mě začali finančně podporovat. A začali mě podporovat tím stylem, pane Ščuka, vydržte, pomožte prosím, držíme vám palce. Takovýhle zprávy my máme na výpisek z účtu z roku 22. A pak si říkám, je na tom světě ještě hodně, hodně moc dobrých lidí a je to velká zkušenost pro mě do života. Tam jsem vlastně přehodnotil svoje názory a svůj postoj a viděl jsem na vlastní oči, že spoustu neromů prostě viděli lidi v nouzi, přišli a pomohli.
2: Dokument během 3 měsíců vytvořil režisér a kameraman Antonín Jelínek.
3: Tak s Petrem jsme natočili celkem asi přes 2,5 hodiny rozhovorů, plus jsme měli k dispozici reportáže a archivní fotografie.
2: Jak to pro vás bylo těžký ocitnout se vlastně uprostřed stanového městečka, natáčet tam, zachytávat vlastně ty okamžiky, které jste autenticky chtěli přenést to, co Romové v těch městečkách zažívají?
3: Já jsem vlastně do toho projektu šel s tím, že jsem o něm příliš informací neměl a nevěděl, ale skutečný rozsah toho vlastně, co se dělo, kolik uprchlíků jsem přicházelo, v jaké bylo situaci a jak vlastně jim ten systém nedokázal pomoci, tak to jsem se postupně dozvídal nebo začínal chápat, jak jsem se těma materiálama vlastně probíral. Čím víc jsem viděl těch fotek a těch výpovědí, vlastně tak mi docházelo, jak je to složité téma a zároveň mě to i vlastně dojalo, veškerá ta pomoc, která se vlastně dostala těm uprchlíkům ať ze strany těch jednotlivců, organizací a bylo nám jasné, že nemáme kapacitu na to zpracovat komplexní dokument, abychom zachytili ze všech stran a pohledů, co se dělo, takže jsme se rozhodli, že ten dokument má být spíše takovým poděkováním vlastně těm všem, kteří se na té pomoci podíleli.
2: Jaký okamžik pro vás byl takový nejsilnější z celého toho natáčení?
3: Bylo to, když jsem viděl fotografie, jak ty stany v tom stanovém městečku v Troji skutečně vypadaly. Pokud na těch fotografiích byli lidé, tak to vypadalo ještě poměrně vesele, protože oni se většinou usmívali do toho foťáku, ale když jsem pak viděl ty prázdné stany, ty sprchy, ty záchody, ty lavice, tak mi to přišlo najednou takové jako drsné, silné.
2: Pro Radiožurnál Rena Horvátová.

0: V Josefově v Královéhradeckém kraji vzniklo nové komunitní centrum. Je otevřené všem, kteří chtějí smysluplně trávit volný čas, tvořit a naučit se něco nového. V korunních hradbách si mohou vyzkoušet práci s různými materiály, například se dřevem, textilem nebo železem, a rozvíjet své řemeslné dovednosti. Centrum plánuje pořádat kroužky několikrát týdně.
1: Nové komunitní centrum je v Josefově. Představíme vám ho teď s Jiřím Šmidem. Dobrý den přeji.
2: Dobrý den.
1: O čem je nové centrum?
2: Naše nové centrum spadá pod cirkulární centrum, které funguje teď v Hradci, dřív fungovalo v bastionu 304 v Josefově. My tam máme prostory vlastně celkem rozlehlé v kasematách v korunních hradbách, které jsou vlastně dole u ČSAD. A chceme tam rozvíjet umělecko-řemeslnou tvorbu, pořádáme tam pro ně kroužky a snažíme se korunní hradby otevřít i veřejnosti.
1: Ano, vy jste otevření pro všechny, pro každého, kdo má zájem tvořit a něco dělat.
2: Je to tak, přesně tak, jsme otevření pro všechny.
1: Co byste tam chtěli dělat, tvořit, jak právě motivovat k těm volnočasovým aktivitám děti i studenty?
2: Rozhodně tím, že patříme pod cirkulární centrum tady v Hradci Králové, tak se snažíme rozvíjet cirkulární ekonomiku. Hlavně znovu využití všech různých materiálů, ať už jde o železo, dřevo, cokoliv se snaží přetvořit v něco nového, aby to neskončilo v odpadu, ale aby jsme z toho mohli udělat buď umění nebo nějakou užitnou věc.
1: To je teď hodně aktuální. Je to teď takový trend po celé republice?
2: Protože komodity a materiály jsou za prvé drahé a za druhé toho odpadu je čím dál víc, takže je potřeba naučit se ho zpracovávat a naučit se ho hlavně nevyrábět.
1: A lidé mohou ji ušetřit?
2: To je možné. Vím o tom, že tady v Hradci začíná projekt materiálové banky. Právě na znovu využití třeba stavebních materiálů.
1: A jak by to mělo v té praxi vypadat?
2: V té praxi by to mělo vypadat tak, že různé stavební firmy nebo obchody se stavebninami materiál, který už nemohou prodat, nebo materiál, který zbourají někde ze stavby, poskytnou nám, my ho upravíme proto, aby šel použít dál a tam si ho někdo může vyzvednout, aby z něj mohl něco udělat například na té stavbě.
1: To znamená, že v těch korunních hradbách v Josefově, které jsou rozlehlé, se budete scházet s mladými lidmi, kteří mají o toto zájem, je to pro ně aktuální v dnešní době, abyste říkal i řemesla, to jste zmínil, takže byste je třeba naučili rádi i té zručnosti trochu, zase připomněli.
2: Se snažíme ukázat, jak práci se železem, a teď tím, že jsme rozšířili ten náš projekt vlastně i o práci se dřevem, tak o práci se starým dřevem, s tímto materiálem, ale i umělecké projekty s textilem a tak dál, vlastně s čím oni přijdou, co by chtěli vytvořit, tak to my se budeme pokusit jim pomoct a navést se k tomu, aby ten svůj projekt mohli dokončit.
1: V těch korunních hradbách v Josefově jste nějak pravidelně, je to tam otevřené?
2: Ano, kroužek nyní funguje každé úterý, ale snažíme se co nejdříve najet na nějaký pravidelný

0: Kde končí láska a začíná kontrola? 5 let zaznamenávala režisérka osudy svého bratra, kterému závislost postupně vzala vše. Brutálně upřímný snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, který sklízí úspěch po celém světě a bude letos Česko reprezentovat na Oscarech, vstoupí do kin 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu je Radiožurnál.
1: Zprávy a Jana Utendorská. Irán přes prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. V rozhovoru se stanicí Al Jazeera to uvedl šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezájí. Mezi podmínky patří ukončení války na všech frontách, uvolnění zmrazených iránských finančních prostředků a ukončení námořní blokády. Konzultace s katarskými a pákistánskými zprostředkovateli podle ní pokračují. Pražská policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3, která v pátek ráno odvedla dceru do mateřství.

0: mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Policie ji vypátrala díky poznatku z médií na zastávce MHD v Praze 6. Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatel nebo bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou v Šeruby z Plzeňského kraje. Výsledky organizátoři odpoledne vyhlásili v Písečné na Orlickou Ústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíc od roku 2016. A Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze. Sport. Tenista Jiří Lehečka bojuje v závěrečné dvouhře o postup do finále Davis Cupu. Po čtyřech zápasech je stav s Američany vyrovnaný. Rozhodující duel sleduje v pražské O2 aréně reportér Jaroslav Plašil.
1: 3-3 a 0-15 teď z pohledu servírujícího Jiřího Lehečky, který měl náskok 2-0, ale v zápětí přišel o podání a tak je to teď srovnané 3-3. Utkání můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu z Libeňské haly. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Komplikace na D5 u sjezdu na Stot a nehoda na dálnici D1 na Vyškovsku. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za zavřeným sjezdem na Stot stojí nákladní auto. Je to v omezení na 103. kilometru. Měl by tam být průjezdný jen jeden pruh. Před autem se tvoří teď zhruba kilometrová kolona. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Ivanovice na Hané srazilo osobní auto Zvěř. Kilometr 234,5, nehoda je vpravo, na místě silničářská šipka, projedete plynule. Na D1 v Brně o něco více pozorněji u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometru v omezení policie hlásí překážku. Nic nebezpečného zřejmě, je to jen polštář. Na silnici 35 z Chrastavy do Liberce havarovalo osobní auto, nehoda je směr stoupání na Bedřichovku a omezuje průjezd. Provoz ale výrazněji nezdržuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Teploty v noci klesnou na 14 až 10. Při uklidnění větru čekejte teploty jen kolem 8 stupňů Celsia. Zítra pak bude oblačno, na jihu a východě až polojasno. Během dne od severozápadu přechodně až zataženo. A hlavně odpoledne a večer se postupně přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě kolem 24. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový Radiožurnál s Michálou Fanedne.
4: A také s Markem Ztraceným. Hezký večer.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

půjde den. S vámi je Radiožurnál, dáme vám vědět také o vozidle, které nemá řidiče, ale i tak dokáže zachránit raněným život. Vojenský opravárenský podnik na dnech NATO představil nové dálkově řízené robotické vozidlo Taros. Byli jsme u toho a detaily nabídneme za chvíli v reportáži.

0: Druhým dnem budou zítra na ostravském letišti v Mošnově pokračovat dny NATO. Dnes na ně dorazilo skoro 100 000 lidí. Ti mohli například poprvé vidět nové záchranné vozidlo s dálkovým řízením, které představil vojenský opravárenský podnik. Pomáhat bude hlavně v situacích, kdy je pro vojáky a zdravotníky životu nebezpečné vydat se na bojiště pro raněné. Taros Medic má nosítka pro dvě osoby.
1: Je to zajímavé, je to takové, nikdy jsem to na světě neviděl.
2: Říká Lukáš, který je na dnech na to už po několikáté. U vozidla potkávám i Václava, který miluje armádu a studuje vojenskou školu v Moravské Třebové.
3: Se jedná o autonomní vozidlo určeno k záchraně lidských životů v ohrožených oblastech.
2: Nový typ vozidla začal vyrábět státní vojenský opravárenský podnik v Šenově u Nového Jičína. Konstruktéři využili i zkušenosti z války na Ukrajině, říká mluvčí podniku Rostislav Rožnovský.
4: Tyhle vozítka jsou tam reálně nasazená každodenně a neustále se ten vývoj mění a my se snažíme ten vývoj nějak aplikovat. V praxi to znamená, že když je nějaká situace, kde by bylo životu nebezpečné vyslat posádku na transport, tak se hodí zraněný na tyhle nosítka a to robotické vozítko buď manuálně nebo v autonomním režimu dojede na místo určení.
2: Vozidlo má 2 metry na délku a 0,5 metru na výšku. Ovládá se dálkově pomocí ovladače nebo automaticky. Dojezd má až 50 kilometrů. Armády spojeneckých zemí každoročně vozí na dny na to vzdušnou i pozemní techniku, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
5: V roce 2001 na Černé Louce jsme viděli techniku, která už je dneska v muzeích, takže my se vždycky tady snažíme, nebo ne my, ale ti účastníci se snaží tady prezentovat to nejmodernější, vlastně to, co mají, takže ten rozdíl samozřejmě za 25 let je velký.
2: V sobotu navštívilo dny na to 92 000 lidí. Z Mošnova, Natálie Janešková, Radiožurnál.

0: Sienna Spyro z hudby. Odborníci se chystají na zásadní opravu jednoho z nejvzácnějších uměleckých děl v českých sbírkách. Obraz Růžencová slavnost se má restaurovat 5 let a tento týden začal průzkum, včetně snímkování a tvorby 3D modelu. Detaily přidáme, ale až za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Místo originálu jenom věrná kopie. Restaurátoři přenesli z výstavního sálu Národní galerie obraz Růžencová slavnost do svých dílen. Teď budou nejcennější dílo v českých sbírkách restaurovat. Albrecht Dürer maloval obraz během svého pobytu v Benátkách v letech 1505 až 1507.
1: Aktuální průzkum vytvoří podklady pro blížící se opravy. Restaurátoři obraz snímají v širokém světelném spektru, ve vysokém rozlišení a chystají se vytvořit také 3D model. Nové poznatky přinese speciální analýza, takzvaný XRF mapping.
2: Je to tedy vlastně jako mapování plošné distribuce prvků v malbě. Na základě toho my pak jsme schopni identifikovat jednotlivé použité pigmenty.
1: Popisuje Adam Pokorný, hlavní restaurátor Národní galerie Praha a vedoucí oprav Růžencové slavnosti. Nejdůležitější podle něj bude rozhodnutí, jak moc zasahovat do podoby díla.
2: My proto máme takový výraz vizuální rehabilitace uměleckého díla. Je to zkrátka otázka, jestli respektovat historické hodnoty díla, anebo jestli přistoupit třeba částečně k výměně některých těsto domalet a nahrazení jich novou retuší.
1: Už teď se řeší také budoucí vystavení obrazu. Variant je několik.
2: Jedna z ideí je například, že bychom nechali vyrobit speciální klimatickou vitrínu, která by zajistila dílu naprosto stabilní klima.
1: Oprava Růžencové slavnosti je podle Pokorného jedním z nejnáročnějších projektů podobného typu v historii Česka. Je přesvědčen, že následující roky výrazně ovlivní vývoj domácího restaurátorského oboru. Národní galerie už investovala do průzkumu díla 100 000 korun. Celkem se má číslo vyšplhat až na 9 milionů korun. I proto chce vyzvat veřejnost k přispění na záchranu obrazu. Především upozorňuje na možnost členství v klubu přátel.
3: Tak na co přímo konkrétně ta podpora půjde? Půjde právě na průzkumy, na vybavení restaurátorských pracovišť, na restaurátory samotné a jejich práci, protože bude dlouhá a náročná. A právě také půjde na to budoucí vystavení toho díla.
1: Vysvětluje Radka Neumannová, ředitelka sekce strategie a plánování Národní galerie. Růžencová slavnost se má do výstavních prostor vrátit v roce 2031. Návštěvníci, kteří do Národní galerie přijdou dnes, uvidí fotografickou reprodukci. Na informačních panelech se pak dozví o příběhu významného díla a procesu restaurování. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely?
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Radiojurnál 9 hodin večer. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Americká diplomacie schválila prodej protivzdušných zbraní na Ukrajinu. Nad mezinárodním letištěm v saúdském Riádu stoupal dým, metropolí zněly výbuchy. Tenista Jiří Lehečka bojuje v pražské O2 aréně o postup do finále Davis Cupu. A zítra bude oblačno, během dne až zataženo s deštěm, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Americké ministerstvo zahraničí schválilo prodej zbraní protivzdušné obrany na Ukrajinu v přepočtu za 57 miliard korun. Prodej ještě musí schválit kongres. Podle americké diplomacie by Ukrajina nákup financovala pomocí evropských příspěvků a amerického grantového a půjčkového programu. Americké výdaje by se přitom započítaly jako příspěvek do americko-ukrajinského rekonstrukčního a investičního fondu. Na jeho vzniku se Washington s Kyjevem dohodli při uzavření smlouvy o využívání ukrajinského nerostného bohatství. Výbuchy a požár narušily provoz na mezinárodním letišti v saúdském Riádu. Schořila tam zřejmě jedna z palivových nádrží státní ropné společnosti Aramco. K útokům se už přihlásili jemenští husijové.
3: Už v brzkých ranních hodinách se nad saúdskou metropolí ozývaly výbuchy. Nad riádským mezinárodním letištěm pak začal stoupat vysoký sloup dýmu. Úřady v noci v Riádu varovaly před leteckými útoky a vyzvaly lidi, aby nevycházeli z domovů. Saúdská Arábie v posledních týdnech čelí útokům od husijských povstalců z Jemenu, kde se znovu rozhořel dlouhodobý konflikt. Husijové, které podporuje Irán při bleskové ofenzivě na začátku září, obsadili rozsáhlé území podél pobřeží Rudého moře. Saúdská Arábie zase vede koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Podle Husijů taky opakovaně útočí na území pod jejich kontrolou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. Debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskusi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby v uplynulém týdnu při koaličních jednáních neprosadil. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Ceny Františka Filipovského za dabing znají své vítěze. Ocenění za nejlepší mužský výkon získal Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marian. Cenu za nejlepší ženský výkon si odnesla herečka Regina Řandová za hlavní roli ve filmu Maria, kterou v originálním znění stvárnila Angelina Jolie. Té propůjčila Řandová svůj hlas už dřív. Před 11 lety získala cenu Filipovského za dabing ve filmu Zloba královna černé magie.
4: Teď jsem šťastnější ještě víc, protože jsem tenhle půl rok neměla úplně zdravotně dobrý a vlastně dabing byla jedna z disciplín, kterou jsem po celou tu dobu těch 5 měsíců mohla dělat. Takže já jsem ráda, že jsem u té své herecké práce zůstala a dabing je prostě moje láska.
5: Sport. Čeští tenisté hrají s Američany o postup do finále Davis Cupu. Stav je 2-2 na zápasy. Rozhodující duel mezi Jiřím Lehečkou a Lernerem Tienem sleduje v pražské O2 aréně reportér Jaroslav Plašil.
6: Jiří Lehečka vyhrál první sadu 6-3, v té druhé ale prohrává 0-3, ztratil tedy jednou podání a teď servíruje za stavu 15-0. Poslouchejte Radiožurnál Sport, kde vysíláme utkání v přímém přenosu. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Můžeme pokračovat.
5: Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce 3. kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po 3. v sezóně. Výhru zařídil 2 góly a přihrávku Andrej Nestrašil. Fotbalisté Slovácka remizovali v 9. kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0. Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D11 u Chlumce nad Cidlinou a komplikace na dálnici D5 u Stříbra. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za Chlumcem nad Cidlinou nebezpečná situace. V omezení na 60. kilometru jsou rozházené kužely. Opatrně. Na D5 z Rozvadova do Plzně za zavřeným sjezdem na Stot a Stříbro stojí nákladní auto s defektem. Uvízlo v omezení na 103. kilometru a tvoří se tam stále zhruba kilometrová kolona. Na Karlovarsku na výjezdu z Toužimi do Bochova se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je kousek před Kojišovicemi a zřejmě už tam jsou záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno, během dne přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer s deštěm nebo přehánkami. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě přechodně i kolem 24. Tolik zprávy. Teď už víkendový radiožurnál otevírá příběhy 20. století. Slovo má Mikuláš Kroupa.
2: Toto jsou příběhy 20. století.
7: Pořad Českého rozhlasu a Paměti národa. Neziskové organizace Postbellum.
9: Tyto příběhy 20. století volně navazují na předchozí o evangelickém faráři Miloši Rejchrtovi. Pana faráře můžete znát z médií, z mnoha různých rozhovorů a třeba i z bohoslužeb. Osobně jsem se s tímto evangelickým farářem poprvé potkal ve svatovícké katedrále. Někdy ve všední den kolem 5:30 ráno na Rorátech. To je překrásná adventní ranní mše, kde se zpívají staročeské roráty. Miloš Rejchrt stál v boční kapli, já nenápadně za ním a poslouchal jsem, jak překrásně zpívá. Jak zaznělo minule, tento někdejší dizident, mluvčí Charty 77, v dětství hrál na pozoun, maminka ho vedla k vážné hudbě, naučil se hrát na kytaru a skládat písně. Mnohé z nich se dodnes hrají během evangelických bohoslužeb. Jeho blízký přítel, evangelík Jan Litomyský, také signatář a někdejší mluvčí Charty 77, bývalý politický vězeň, je za to svému příteli Miloši Rejchrtovi vděčný.
10: Miloš měl velký smysl pro poezii, pro hudbu a tohle své nadání promítal teda i do svého pojetí bohoslužeb. Tehdejší bohoslužby byly poměrně hodně rigidní, že stále se zpívaly stejné písně, pozdně středověké a renesanční. Nějaká nová moderní tvorba se v té době moc nepěstovala a právě působení Miloše Rejchrta a jeho generace bohoslovců přineslo veliký přelom.
11: A to teda bylo v těch 70. letech?
9: Ptá se svého táty Lucie Buchtíková, spolupracovnice Paměti národa.
10: A to bylo někdy v začátkem 70. let, dokud nestratili státní souhlas.

0: Zůstaň s námi, už se připozdívá. Zůstaň s námi, když ubývá sil.
1: Písně Miloše Rejchrta, které pro nás zahrál a zaspíval bratr, autor znělek Příběhu 20. století, Matěj Kroupa, budou doprovázet i tento druhý díl. A o čem bude? Jak Miloš Rejchrt vzdoroval státní bezpečnosti? Pustili jsme mu ve studiu i vyprávění estébáka, který ho vyslýchal a zavíral do cely předběžného zadržení. Možná se i dozvíme, kde se bere v člověku odvaha a jak jsou i v tomto nesmírně důležití přátelé a víra, že na to člověk není sám. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.

0: Miloš Rejchrt měl už první zkušenost se státní bezpečností v roce 1965. Poprvé vyjel na studia do Francie. Nejednalo se o výslech, ale jistou estébáckou instruktáž, kterou Miloš schválně ignoroval.
1: Než jsem vyjel do té Francie, tak jsem dostal nějakou obsílku do Bartolomějský a tam mě soudruh Kozlík nějaký jako něco pověděl a že pak ještě až přijedu, že bych měl vypracovat nějakou zprávu o té cestě, což já jsem tehdy dokonce udělal a napsal jsem tam jako, co se v té Francii jí a jaký tam jsou pěkný hory a tak nějak takový místopis jsem podal. On si mě zase předvolal a prohlásil, že teda jsem to vůbec nepochopil, jako co ode mě chtějí a takhle, že by to dál nešlo a že jsem byl takový perspektivní a že bych mohl výjíždět častěji a takhle, že z toho asi nic nebude. No a tím jsme se rozešli, ale tím pádem jako já už jsem věděl, co je STB, že jo.
0: Státní bezpečnost vyslýchala faráře Miloše Rejchrta mnohokrát. Zajímalo je především, s kým se setkává, kdo se účastnil bytových seminářů a podobně. Státní bezpečnost působila informovaně a všemocně. Farář Rejchrt byl ženatý, měl děti a státní bezpečnost tvrdila, že rozhoduje o osudech jeho i jeho blízkých. Estébácké metody k získávání ke spolupráci zažil nejednou.
1: Pan major Nedvěd mě předváděl z okna ten vězeňský dvůr, jak tam ty vězňové, jak tam mají vycházku, tak jestli chci taky takhle chodit nějaký čas a tak. A pak na to přišlo, že teda ten hodnej, sám náčelník, sdělil zadarmo ani kuře nehrabé, jo, a hlete se, vy jste takovej, tohle, teď vás by byla škoda, mladé a šikovné a my nechceme někomu trhat hlavu a naopak a podívejte se, ono právě zadarmo ani kuře nehrabé a při tom vašem platu, hlete se, neříkejte, že by vás za tu 500 měsíčně manželka vyhodila teda. No, takže já jsem dokonce byl i oceněn, takže moje cena byla 500, což jako byly tehdy slušný peníze, neboť můj plat byl 622, tak decentně rozloučili, že tedy děkuji za tohleto, za tuto nabídku, ale že nějak jako asi zůstanu při tom svým platu a pak že se uvidí, no.

0: Do bytu Miloš Reichert otravně telefonoval soudruh od policie krycí jménem Málek a dožadoval se informací, které nedostával.
1: Stébák pro nekatolické církve v kraji Ústecky, tak ten pak volal a ještě asi třikrát od té doby dodnes nesnáším zvuk telefonu. Jo? Jako normálně ten, to je takovej ten, prostě jak zazvoní telefon, tak to nemám rád. A nemůžu se toho zbavit.
0: Miloš Reichert se snažil uhrát, aby nedostal takzvanou mařenu, tedy maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle komunistického trestního zákona. To byl dost nepříjemný paragraf. Zestátněné církve kontroloval, financoval a organizoval stát. Paragraf 178 zákona číslo 140 z roku 1961 sbírky byl nástrojem, jak lámat faráře. Když neposlouchali, čekali postih, klidně i vězení, sazba až 2 roky, případně peněžitý trest a zákaz výkonu duchovenské služby. Miloš Reichert telefonát Estébáka jednou i nahrál a je obrovská škoda, že se nám nahrávku nepodařilo objevit.
1: Já jsem si dokonce, se mně podařilo kousek toho hovoru si nahrát na magnetofon, honem rychle jsem manželce dal nějaký znamení, jak přinese ten kazeťák a kousek jsem si ho nahrál, ale potom jsem tu kazetu tak dobře ukryl. U někoho, já vím, že jsem to, já už si nevzpomenu, ale bylo by to kouzelný, protože jako taková, no ale nemám to, no, tam bylo prostě, no, je vidět, že si z toho děláte dobrý den, mi říká Estébák, já říkám, že ne, a teď vidíte, jako, že jako o co jde a že byste mohl být klidně obviněný. Já jsem říkal, no tak vidíte, tak když mě teda tak dobře znáte a máte mě tak rádi, tak řekněte, že je to blbost a že není proč mě stíhat, že jako, no, tak je vidět a tak dále a furt, no, tak bohužel nemám tuto nahrávku, jo, už. Někde je a kde je, nevím.
0: Samozřejmě jsme se pídili. Miloš Reichert mi ale napsal mailem: Mikuláši milý, nahrávka nevyplave. Mám ten dojem, vůbec ne jistotu, že jsem ji dal do úschovy paní Martě Kačerové, dobré duši na církevním ústředí, která přechovávala a předávala lecos. Asi před 20 lety své přechodné bydliště vyměnila za trvalé nebeské. Takže není u koho pátrat, žila sama. No nic. Často to tak bývá, že když se lidé stěhují a přicházejí noví obyvatelé bytu, letí do kontejneru veliké cennosti.
1: Koncem října přišel dopis z odboru kultury. Prostě sdělujeme vám, že na základě zákona vám odnímáme státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a bude-li zjištěno, že nadále vykonáváte, budete vystaven trestnímu stíhání podle platných paragrafů. Tak no, takže od listopadu 1972 jsem byl bez práce.

0: Miloš Rejchrt se na začátku 70. let stal topičem v České Lípě, později topil v Praze, mimo jiné v kotelnách Národního muzea. Obsluhování kotlů umístěných ve sklepních prostorách vykonával celých 17 let. A lidé ho měli rádi. Mít v baráku slušného kotelníka bývalo, jak se říká, terno.
1: Tam už fakt jako nešlo klesnout hloubějc. Jo. Všichni lidi byli překvapení, že třeba, když tam volají, že jim neteče teplá voda, takže ten topič jako je nepošle tam, kam topiči takovéhle telefonisty rádi posílají. Jo.
0: Věřící lidé v České Lípě se znali a vzájemně si vypomáhali. Miloš Rejchrt docházel za jednou starou farnicí a ukázalo se, že je to příbuzná místního estébáckého soudruha, dokonce velitele oblastní STB, jistého kaplana. A tak i díky tomu na tomto maloměstě vznikaly z dnešního pohledu celkem zábavné příhody.
1: Ta paní stará byla doma a my jsme o ní tak nějak jako pečovali a já jsem tam jí jednou šel taky navštívit, že já otevřel mě tenhle soudruh náčelník. Jo. A velmi takový, a pojďte dál, pane Rejchrt, a co si dáte? A mám tady vodku, jakou jste ještě nepil, od Rusáku, že jo, nějakou citronovou. A

0: V březnu roku 1976 Státní bezpečnost pozatýkala spoustu lidí. Členy kapely Plastic People of the Universe a řadu dalších. Na to Miloš reagoval veřejně.
1: Jsem napsal do Mladého světa nějaký článeček, samozřejmě to neotiskli, že jo, ale kolovalo to ve strojopisek a bylo to takové nějaké zastání se a jak jako může Brabenec, který vždycky byl výtečný saxofonista, jako vytvářet nějakou antisocialistickou saxofonovou hudbu, že tomu nerozumím jako proč.

0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Nezmínil jsem se, že Miloš Rejchrt patřil mezi výjimečné disidenty nejen svým teologickým vzděláním, ale i vynikající znalostí francouzštiny. Překládal a dařilo se mu schánět z Francie od svých přátel ze studií zde nedostupnou francouzskou literaturu. Miloš se scházel s dalšími disidenty, zvláště u Němcových, v legendárním bytě v Pražské ulici Ječná.
2: Němec, Hejdánek, Sokol a Frej. Pro mě jako velký autority a lidi, ze kterých taky padalo nějaký poučení, vzdělání, a já jsem tehdy rád jsem se nechal vzdělávat a právě s Jiřím Němcem jsme pekli ty, já jsem mu scháněl, že jsem měl už ty kontakty do Francie, tak literaturu, vždycky on si řekl, co by potřeboval, a já jsem mu to nějak tak většinou úspěšně obstaral. Jednou jsem toho Jirku Němce potkal na ulici a to mi vykládal právě o plasticích, takže tím jsme se nějak, a že už se teďka něco chystá a že by jsme jako se měli dát dohromady a tohle to nenechat jen tak bejt.

0: Ještě před oním velkým zátahem proti undergroundu a disentu v březnu 1976 se konalo ve finských Helsinkách veliké rokování 35 států světa, západního demokratického světa, tak i zástupců Sovětského svazu a dalších zemí z jeho sféry komunistické totality. Na závěr jednání nepřijali země nějakou smlouvu, úmluvu, jak bývá zvykem, ale nazvali to jakýmsi závěrečným aktem konference. Komunistické země se dušovaly, že i u nich je svoboda a že i u nich se dodržují lidská práva. A tak přijali tento 10bodový akt, který obsahoval v 7. bodě zásadu respektování lidských práv a základních svobod, včetně svobody smýšlení, svědomí, náboženství nebo přesvědčení. V komunistických zemích začaly postupně vznikat disidentské helsinské výbory, poukazující na to, že totalitní země se k čemusi zavázaly, ale nic z toho nedodržují. U nás vznikla později, až v roce 1977, charta. A Miloš Rejchrt byl u toho blízko. Potkal se náhodou, snad na ulici, s jedním evangelickým farářem, přítelem a mluvili spolu o disidentovi Jiřím Hájkovi, o bývalém ministru zahraničí z komunistické vlády v roce 1968. Důležité věci se někdy stávají úplnou náhodou, že se prostě potkají dva kamarádi.
1: On byl farář a to pej, že jo, ale jako potkávali jsme se, vypovídá, mně se stala taková věc, já jedu tramvají a najednou tam sedí takový člověk. Já si říkám, není to snad Jiří Hájek ten? A tak to tak zkusím. A byl to on. A on se se mnou vystoupil a povídá mi, že teďka jako v těch Helsinkách, jo, že to je jako velká věc, která by se měla využít a že teďka byly nějaký, dokonce nějaký pakty jako o lidských právech a že to je veliká šance a tohle. A já najednou poprvé jsem slyšel jako možnost hodnotit ten helsinský proces, protože my jsme k tomu byli takhle mezi kamarády a takový velice skeptický, to je nové dělení světa, jako pokračování Mnichova, že jo, prostě zase si to rozparcilujou.
0: Miloš Rejchrt v druhé půlce 70. let žil v Praze, v Rumunské ulici, v bytě svého přítele, disidenta Hochmana. V prvním díle jsme se o tomto muži podrobněji zmiňovali a nutno opravit, že na západ neutekl, legálně vycestoval na ozdravný pobyt do Švýcarska. Byl nemocný s plícemi a tam poskytl rozhovor Svobodné Evropě, načež ho soudruzi zbavili československého občanství a už se nemohl vrátit. Rumunská ulice se nachází v centru Prahy, kousek od Děčné, kde bydleli Němcovi.
1: My jsme tam prostě s manželkou a s dítětem tehdy bydleli a někdo zvoní a on to Jiří Němec a přinesl chartu. Tak jsem to snadno a rychle podepsal, protože není, jako nějak se mi ten text nezdál, jako bylo fajn, ale jako už jsem byl zvyklý na ostřejší dokonce, jo. Tak podepsal a ještě jsem se nabídl, že bych jako třeba někomu to dal. Druhý den jsem měl nějak dva dny volno v kotelně, tak jsem jel do Brna, tak jsem tam stihl paní profesorku Komárkovou, Šimsovi, takže tam jsem získal takovéhle cené podpisy, pak jsem to vzal přes Mladou Bolesla, tam jsem odchyt Kocába a v Neratovicích Trojana, tak jsem byl velmi úspěšný ve schánění těch signatářů. Zajímavý, že nikdo ten text nepovažoval za nějaký moc vzrušivý. Jo, to je dobrý. Komárková ta si to přečetla, říkala, no konečně. Zůstává.

0: Nejspíš by Charta 77 zůstala jen zcela okrajovým dějinným okamžikem, kdyby se soudruzi nerozhodli z tohoto udělat exemplární případ.
1: Pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce zamrzký peníz se kdekoliv na světě, a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců, odtrhnou a izolují.
2: Pak přišel ten mazec, takovej ten nečekaný, že jo, ta protiofenzíva, ztroskotanci, samozvanci. A tak přišla první vlna zase těch domovních prohlídek a výslechů a tak. A mě to zpočátku minulo. Jsem byl zaměstnaný v Národním muzeu tehdy. No ale oni, jak soudruzi nebyli tak moc pružný, že jo, tehdy, a ten velký bratr byl poněkud těžkopádnej, jo. To je taky zajímavý, že se jim přisuzovalo takový, jak všecko vědějí a všecko sledují a každý ho zná a ta blbost, oni, kde si mohli něco poplíst, třeba sourozence, jo, tak to s oblibou dělali. Mě hledali České Lípě a pak mě hledali kdo ví kde všude. Trvalo jim to, než objevili, že bydli v té rumunské, tak jednoho dne ráno v kotelně, v 5 hodin jsem měl nějak noční a volá vrátnej, helejte se, je tady bezpečnost a že prý, ale já jsem jim říkal, že vy nesmíte opustit pracoviště, tak oni jsou tady a čekají, až přijde ředitel, jo. Tak oni opravdu, protože je vrátnej nepustil, tam čekali nějak do 8:30, než přišel soudruh ředitel.
0: Estébáci, faráře Rejchrta, toho času topiče, odvezli do Bartolomějské ulice. A tady pan farář zažil dosud nejhorší výslech. Nikoliv fyzické násilí, ale nekonečné dotazování, vyhrožování, křik. Tentokrát už nešlo o to, že je sám obětí těch špatných disidentů, ale jednali s ním jako s nepřítelem.
2: Byl jsem překvapen, protože já jsem předtím slyšel od všech těch již signatářů postižených, jaká je to v podstatě hlína, že oni nějak jako si s tím nevědějí rady a co, a tak jsem řekl, že jo, že budu mi tam vypovídat a tak a dobrý. Byl jsem překvapený, že to nebylo tak hladký, jak jsem čekal.
0: Příběh teď na chvíli přerušíme. Co se na výslechu státní bezpečnosti odehrálo, se dozvíte po krátkých zprávách. Zůstaňte s námi.
3: Předpremiéra Pavla Sladkého.
4: Filmové novinky v kinech.
3: Recenze očekávaných šlágrů.
4: I postřehy ze zákulisí natáčení.
3: Předpremiéra Pavla Sladkého.
4: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
3: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
4: Předpremiéra Pavla Sladkého.
3: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: ...21:30. Jsou tu zprávy a Jana Utendorfská.
6: Armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider, oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD v Ostravě na dnech NATO, a to s tím, že systém prošel vojskovými zkouškami. Ministr od systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Jde podle něj o první krok budování protivzdušné obrany. Celkem 4 baterie systému Spider koupilo Česko od Izraele. Nahradí systémy, které armáda používala od 70. let. Irán přes prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Pro stanici Al Jazeera to uvedl šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezai. Podle něj Teherán čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rezai uvedl, že mezi podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených iránských financí a zrušení námořní blokády. Konzultace s katarskými a pákistánskými zprostředkovateli podle ní pokračují. Zřejmě až do pondělí zůstane uzavřená silnice 1/16 u Luníkova na Kladensku. Ráno se tam srazila cisterna s osobním autem. 5 lidí záchranáři převezli do nemocnice. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Její sanace podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové pokračuje. O dalším postupu rozhodnou úřady. A v Mnichově začaly pivní slavnosti Oktoberfest. Nový mnichovský primátor Dominik Krause první sud narazil na rekordní 2 údery. Svátek piva

0: trvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají více než 6 milionů návštěvníků. Hosté si ale za más piva, který odpovídá 1 litru, letos oproti loňsku připlatí. Tuplák vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun.
1: Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka bojuje v pražské O2 aréně s Američanem Tienem o postup do finále Davis Cupu. Po 4 zápasech je stav 2-2. U rozhodujícího utkání v pražské O2 aréně reportér Jaroslav Plašil.
2: 5-15 oba. Jiří Lehečka servíruje teď za stavu 6-3, 4-5, 15 oba. Těžká chvíle, protože Jiří Lehečka se teď snaží o to, aby set ještě neskončil. Má výhodu podání, stav 6-3, 4-5 na Radej žurnálu Sport. Můžete poslouchat přímý přenos tohoto rozhodujícího zápasu. Z Libně Jaroslav Plašil, Radej žurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody u Klimkovic a na Karlovarsku. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně a Stříbra. U Stříbra stálo nákladní auto v omezení na 103. kilometru. Zřejmě už je pryč, kolona se rozjela. Na silnici 647 z Klimkovic do Bílovce se srazila 3 osobní auta. Nehoda je u odbočky na Jístebník a omezuje průjezd, zasahuje do pruhu. Je možné, že je místo neprůjezdné. Na Karlovarsku podobně na výjezdu z Toužimi do Bochova. Zasahují tam u srážky osobního auta s motorkou záchranáři. Nehoda je kousek před Kojšovicemi. A dálnice D11 u Prahy poblíž sjezdu na Úvaly bude v noci několikrát neprůjezdná. U zavírky na Prahu i Hradec Králové kvůli opravám mostu na kilometru 7,5 mají trvat maximálně vždy 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Noci se ochladí na 14 až 10. Při uklidnění větru čekejte teploty jen kolem 8 stupňů. Zítra pak bude oblačno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a později i s deštěm a přehánkami. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24. Tolik zprávy. Posloucháte příběhy 20. století, slovo má Mikuláš Kroupa.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
5: A dnes vyprávíme osud evangelického faráře, signatáře Charty 77, Miloše Rejchrta. Skončili jsme právě ve chvíli, kdy ho státní bezpečnost odvlekla do Bartolomějské ulice. Miloš říkal, že to byl asi nejtěžší výslech v jeho životě. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
6: Byl jsem překvapený, že to nebylo tak hladký, jak jsem čekal, protože oni furt chtěli na paragraf 19, to bylo to, každý je povinen podat vysvětlení a tohle, a tak kdo vám tu chartu dal? Já říkám, no tak hledajte se, já to, na to vám nemůžu odpovědět, protože já bych tímhle tím poškodil osobu sobě blízkou. Aha, takhle je to, jo. Ale počkejte, to si špatně tohle. To se vztahuje na rodinné příslušníky a jestli je tam nějaký bratr, sestra v Kristu, nebo tak to my nebere, víte? Aby jsme my mohli posoudit, jestli je to osoba blízká, tak nám musíte říct, kdo to byl. A já říkám, no ne, ale smysl toho paragrafu je právě to, aby a tak dále. To bylo tak jako úmorný a dlouhý, až se tam ten naštval a řekl, to jsem ještě neviděl, tohle to, a prásknul. Ten soudruh byl fakt jako nasranej takový.

0: jsou. Charta 77 však nebyla jen dalším disidentským výkřikem. Tentokrát se totiž dali dohromady mnohé proudy kulturního, politického disentu, intelektuálního, duchovního, bývalí komunisté, různí lidé, ať už pravicově nebo levicově orientovaní. Všechny spojovala touha po svobodě a změně režimu. Chartu si nelze představovat jako dnešní občanské instituce, co mají IČO, zakládací listinu, kancelář, správní a dozorčí radu, členy. Chartu 77 šlo podepsat písemným prohlášením, na lístek napsat souhlasím s chartou, jméno a povolání. A tím se stát signatářem, tedy součástí společenství lidí, kteří se veřejně postavili režimu. Stanoviska Charty 77 se předkládala prostřednictvím tří mluvčích. Dizidenti se domlouvali a hledali mezi sebou vždy trojici mluvčích, kteří zastupovali pestré, profesní, světově, názorové a generační proudy uvnitř Charty. Nebylo jednoduché je najít, protože tito lidé se ocitali na čele imaginární fronty železné opony. Museli být velmi odvážní a odpovědní, morálně silní. Nesli na jeden rok hlavní nápor perzekuce, výslechy, často i vězení, zákaz své profese. Její děti byly vyhazovány ze škol, nedostávaly se na další studia, příbuzní, přátelé byli různě perzekováni, lámáni ke spolupráci. Prvními mluvčími se staly Havel, Patočka, Hájek a pak další a další lidé, jako Němcová, Tominová, Hejdánek. Od 1. ledna 1980 se stal mluvčím Miloš Rejchard.
1: Pravda je, že Hejdánek už předtím mi nějak tak povídá, hele, seš taky na kandidátní listině mluvčích, ale seš až někde jako hodně daleko, to až jako za pár let by na tebe došlo, taky až trošku dozraješ, ještě to jako není ono a takový tohle. No a ono netrvalo dlouho, prostě jako nebylo to pár let, to bylo asi 14 dní a přišel na to, hele, tak je to na tebe. No.

0: Miloš Rejchrt měl 53-letého filozofa Ladislava Hejdánka, toho času topiče a později vrátného, nesmírně rád. Vážil si ho nejen jako velkého vzdělance, ale především za jeho statečné postoje a za oporu ostatním. Stalo se, že někteří disidenti vydali letáky, ve kterých občany informovali, že nemusí k volbám.
1: To vymýšlel hlavně Jan Tesař, tehdy v letáky proti volbám, teda vyzývající lidi k možnosti nevolit, že jo, neúčastnit se, ani tam nebylo slovo bojkot, nic takového, jenom připomenutí práva nevolit. Tak když tam tyhle ty letáky nějak byly a potřeboval někde schovat, tak vím, že Hejdánkovi se to jevilo jako blbost. Takový letáky, to není to, co to chce, jo, takový nějak. No, načež, vtrhne STB k Hejdánkům a nejde tam kufr s letákama. No, tak přece Hejdánek neřekne STBku, já jsem vždycky říkal, že je to blbost, jo. Naopak v tu chvíli on začne ty letáky a celou tu aktivitu kolem toho hájit a bere to za svý a hlásí se k tomu. Tak to mě jako, no to je takovej, to byl prostě celý von, jo. Když jako tenhle ten Hejdánek po mně chtěl, abych dělal toho mluvčího, tak tomu se to odmítnout nedalo. Nejcennější v životě jsou tyhle ty vazby hlubokého nějakého přátelství a souznění, který nesmíte přetrhnout nikdy. Prostě žádná nic za to nestojí. Tak jsem to vzal a tím už jsem si na sebe jako uplet novou pozornost orgánů.
0: Miloš Rejchrt strávil v cele a kancelářích státní bezpečnosti mnoho dní i nocí. Pravidelně byl zatýkán na 48 hodin, uvržen do cely předběžného zadržení. Ve vězení někdy zažíval i nesmírně povznášející chvíle. Stalo se to někdy v březnu 1980. Disidenti se setkali na jednom bytovém semináři u ekologa, biologa, zahradníka Ivana Dejmala, který měl už za sebou celkem 4 roky vězení za podvracení republiky a pobuřování. Toho času byl umyvačem oken. Ano, to jméno vám jistě něco říká. V roce 1991 se stal Ivan Dejmal všeobecně uznávaným ministrem životního prostředí. Tak právě u něj probíhal bytový seminář, na kterém měl přednášku vynikající profesor Radim Palouš. O něm jsme už také vysílali příběhy 20. století. Během jeho přednášky vtrhli do bytu estébáci a některé přítomné pozatýkali. Mezi zatčenými byl i Miloš Rejchrt.
1: Profesor Radim Palouš měl přednášku jako fenomenologickou o smyslu, ty akční zvuky před barákem, že jo, brždění a takový, no, Zdena Ptominová se podívá z okna, a jsou jich mraky. No, tak prostě razie, že jo, v bytě tohle a tam nás nějaký sebrali, některý nechali, ale vybrali si nějaký. Tak já jsem s Honzou Rumlem teda zahučel do hlídkového vozu VB a jeli jsme pěkně na Barďák. Dlouho jsme tam čekali nějak. Bylo to příjemné, že jsem tam potkal třeba s Tereskou Boučkovou, tedy Kohoutovou, a tu tam ječeli, že tady není žádná noclehárna, ona si tam tak nějak jako lehla a ona jim na to odpověděla, no já klidně můžu jít spát domů, jo.
2: Když nás zatýkali v tom bytě Ivana Dejmala, tak já jsem byla jediná holka i jediná žena, kterou zatýkali, a zatýkali mě takhle poprvé. A já jsem byla opravdu hrozně vyděšená a vynervovaná, a jak jsem se tam nějak jako chystala, hledala jsem svý boty, a tak ke mně přistoupil neznámý muž, jak se ukázalo, byl to Miloš Rejchrt, a řekl, protože slyšel to mé příjmení Kohoutová, a říkal, je, vy jste Kohoutová, já vás tak strašně rád poznávám, já jsem, a tak mi podal ruku a byl úplně jako nadšenej, a vlastně mě to strašně pomohlo v tom pocitu, kdy jsem byla vyděšená a vystrašená, že jsem nevěděla, co mě čeká, tak to bylo takový jako úžasný úžasný začátek toho zatčení.

0: Ale to právě dál, já si vlastně nepamatuju. To
1: tak
0: vlastně...
1: Tereza si v hale lehla na židli, na což policisté reagovali křikem, že stanice není žádná noclehárna. Načež Tereza jim odpověděla, no já klidně můžu jít spát domů.
0: Jasně, no to jsem odpověděla, já jsem se chovala velmi, musím říct, velmi spupně i při těch výsleších různých jiných, protože to byla moje obrana jako proti strachu a nervozitě a taky vlastně ze mě jako takhle vylítávala ta... vlastně nenávist k těm lidem. Já jsem prostě, mně to přišlo tak strašně nespravedlivý a nefér, že tahle ta moc jako útočí nebo ničí nebo vydírá strachem lidi, kteří vlastně vůbec nic neudělali. A navíc mě jako holku tehdy 22 letou nenechali vlastně nějak žít a rozvíjet se a tak. A jako byla jsem fakt asi dost drzá.
2: Tereza Boučková, dcera Pavla Kohouta, dramatika, disidenta, jednoho z autorů Charty 77, který v té době už žil ve Vídni, kam byl režimem donucen emigrovat. Tereza byla tu noc přemístěna do ženské cely předběžného zadržení, oddělena od ostatních disidentů. Na cele byla dlouho sama. Ale pak jí koho si přivedli?
0: Vyrazila tam holka, která šlapala, tehdy to bylo vlastně stejně nelegální jako dneska. A na tom bylo paradoxní, že jsme byli obě se stejným paragrafem za výtržnictví, ona i já, která jsem se účastnila přednášky. No samozřejmě, že jsem nevěděla, jak to zvládnu psychicky, protože jsem tam byla právě sama, nikdo mě nemohl uklidnit a jako podporovat v tom odporu. No a když tam pak pro mě přišli, že mě chtějí fotit, takový ty fotky trestanecký, že jo, z anfasu, z profilu, z obou stran a tak, tak jsem to odmítla. Chtěli mi brát taky otisky prstů, to jsem taky odmítla. Vlastně to mi jakoby pomáhalo udržet se v tom v odporu, abych nepodlehla panice.
1: Možná, jestli bys nerozvedla to setkání s tou prostitutkou, pamatuješ si?
0: Jo, byla to taková mladá holka, která vlastně nadávala, že už asi jí tam párkrát takhle zašili, že prostě někde šlapala na ulici. Pak bylo docela dojemný, že jsme spolu, jak jsme se strašně nudili tam, protože tam ten čas fakt neutíká vůbec a strávili, nebo já jsem tam strávila 48 hodin, ona myslím jenom den, tak jsme tam dělali z papíru lodičky a tak jsme si a takový ty letadílka nebo prostě to takhle jsme jako trávili ten čas, ale je fakt, že jsem taky si tam jako odžila vlastně, tak jsem si tam rekapitulovala život jako.
1: Jak se tvářila na to, že ty seš vlastně politická?
0: Ne, ona se vůbec netvářila. Ona se dost divila, protože tam viděla holku tak jako oblečenou, tak spíš trochu hypisácky, absolutně, která neměla nic společného se šlapáním chodníku, i když ona taky říkala, že jako nemá nic společného se šlapáním.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Tak já už jsem takový ty vexláky takový, co z nich pak byly ty mrázkové, a tak já jsem to znal už od tam tátěl. Tam jsem si hrozně šplhnul. Ráno nějak štrachocení a tohleto, jo. Tak rejchrt, na otisky. Tak výjdu ven, jo, a tam teda bachař a chlap ještě v bílým plášti takovej a říkal jsem to, jsem technik, jako tady to. Já jsem říkal, a hlejte se, jako proč, jako toto, to, jako musí být, nebo co? A povídá mi ten technik, no nemusí, protože to můžete odmítnout, tady mi to podepište, jestli chcete, jestli to nechcete, tak mi tady podepište, že to odmítáte, je dobrý, jo. No tak jo, tak jsem to podepsal. Vzal zpátky na celu, bachař a teďka to pražské podsvětí. Jako, ty už jsi zpátky? Jako, no jsem to odmít. Nekecej. No ty seš bejk, ty jsi to fakt odmít, jo. No ty krávo, ty seš teda jako. Tak jak jsem v pražském podsvětí jsem najednou byl obrovský king, že jsem odmít to. Já tak si říkám, jak se člověk někdy snadno stane hrdinou, jo, že jenom se zeptá, jestli třeba by to...

0: Zatýkání, zadržování disidentů, signatářů Charty 77 může z dnešního pohledu působit, že oproti 50. letům vlastně o nic tak hrozného nešlo. Kdepak? Státní bezpečnost působila, že může k opravdovému a hodně bolestivému násilí kdykoliv sáhnout. To napadlo kde koho na výslechu. V kancelářích státní bezpečnosti visel i za normalizace na stěně portrét Dzeržinského, sovětského sadisty, zakladatele Čeky, politické policie v Sovětském svazu.
1: Ta potřeba bej za hrdinu i trochu sám před sebou asi jako je, že jo, takhle. A jako hnus to byl a takovej ten, třeba už ten první můj zážitek, když mě pak v noci vedli s těma klepetama na rukou, když vedou z Bartolomějský do té Konviksky, takovou divnou spletí chodeb a ještě chvíli se jede nějakým vejtahem a furt tam na člověka bafá nějaký ten Dzeržinský, takhle na tom byl takový ty svatý obrázky. Jo, a taky zajímavý, že oni tam vždycky někde měli Stalina ještě. To byl jak svatý obrázek, vždycky Stalin někde nenápadně, třeba malej, jo.
0: Miloš Rejchrt mýval na výsleších i estébáka, který pro paměť národa svůj příběh podrobně vyprávěl. Jaromír Ulče. Nejednou v našich příbězích 20. století byl zmiňován, tak jen krátce. Ulč pracoval jako velitel oddělení pro nekatolické církve a tam spadali i evangelíci. Ulčovi šlo o to získat Rejchrta ke spolupráci. Pro paměť národa se dušoval, že k násilí nikdy nesáhl, vždy jen po dobrém.
2: Jak si tam mysleli všichni, že jsou tam mučící místnosti se studenýma sprchama a já nevím co všechno s mučícíma nástrojema, to vůbec nebyl takovýhle systém práce. My jsme prostě všichni pracovali jenom svojí hlavou, svojí chytrostí a svým vzděláním. Jak jsem říkal, boj mozku proti mozku. Žádný násilí nebylo. Jo, že někdo, ale to jsme nebyli my. Jak se hovořilo i o nějakým panu Vonkovi, ale to, ten už byl zase v base, že jo? No, ale to jsme nedělali my, to dělala vězeňská stráž. Jestli mu nějakou natáhla, nebo mě to nezajímalo.
0: Jaromír Ulče zmiňuje 35-letého Pavla Vonku, kterého v dubnu 1988 na cele číslo 138 v Hradci Králové našli za dosud nevyjasněných okolností mrtvého ve velmi tělesně zbídačeném stavu po brutálním zacházení. Miloš Rejchrt si na Ulče moc dobře pamatuje.
1: Byl jakový odporný. Jo tak ty neumíš jako ty neumíš mluvit, jo. No tak ty seš blbej, viď? Tak ty seš takový blbeček, viď? Tak co blbečku, jo. A to prostě vyloženě provokace, že jo, takový, tak na to odpověď tichým hlasem, já myslím, že jste to vystih, no, tak víte, když my blbečci ani nějak nevíme, co říct, a taky, víte, já už jsem takový unavený z toho, takové, já bych, no, ale musíte, to bylo kousek jako k agresi, jo. Kdybych jako odvětil statečně, komu tykáš, nebo takový, tak už jsem jí měl, nebo jo, už to, no ale tohle to mě nějak tak, jak to říct, já jsem se nikdy necítil jima uraženej a poníženej, protože fakt na to urážení a ponížení musí být dva. A když si to člověk jako nepřipustí, jako přeci mě se to nemůže dotknout, jako jeho keci, to on má problém, já ne? Jo.
0: Miloši Rejchrtovi jsme přímo ve studiu pustili ukázku z vyprávění pana Ulče o tom, jaké měl vlastně zadání, proč a kvůli čemu pronásledoval věřící lidi, faráře. Jak znělo soudružské nařízení v 70. a 80. letech? Lidově řečeno, držet hubu a krok.
2: Když máš jiný názor, tak se s ním živ, užívej si ho, když se, tak se o tom bav s nějakýma známejma, ale nelez s tím, prosím tě, nikam na veřejnost. Není potřeba, aby si v tomto duchu ovlivňoval normální občany tohoto státu. Ty řečičky, jo, když si je necháš pro sebe, když se s nima budeš zaobírat, budeš si nahrávat na mikrofon, pak si to budeš zpětně pouštět do ucha, jak jsi dobrý, že máš odlišný názor, že bojuješ proti něčemu, ani nevíš, o co jde, tak si to dělej. Ale nerozšiřuj to mezi lidi. No. A když to budeš rozšiřovat, no tak si budeš třeba i sednout, když to bude jeho hodně krutý a bude politická vůle.
3: Se mi zdá, že to docela vystih, že takhle to za toho normalizačního a pak do takového toho brežněvovsko-postbrežněvovského režimu dotaženého fungování fakt šlapalo takhle.
0: Miloš Rejchrt nepociťuje k těmto rokům, kdy ho STBáci lámali ke spolupráci, pramálo nostalgie. Trpí, jak říká, určitými stíny z této doby. Vyprávění pro paměť národa nebylo pro Miloše Rejchrta jednoduché.
3: Asi to je nějaká i obrana, protože ty vzpomínky nejsou milý. To je taky vzpomínka na něco, co bylo hnusný, čeho se člověk bál, z čeho byl jako vyklepaný a cítil až takový psychosomatický potíže kolem žaludku, jo? Když jako někdo zazvonil a mohli to být oni, nebo opravdu to byli oni, když přišla ta vopsílka, tak to všecko se do člověka nějak zapisovalo a možná, že takový jako dodatečně to člověk stylizuje do takového toho humoru a všímá si tam nějakých těch veselých stránek, že to možná až taková jako fyziologická potřeba jako tím nějaký ty psychický toxiny ze sebe dostat. Jo?

0: K Miloši Rejchrtovi se vrátíme v některém z dalších příběhů 20. století. Natočili jsme s ním pro Paměť národa skoro 10 hodin jeho poutavého vyprávění. Dodejme, že po sametové revoluci se vrátil k farářství. 7 let působil jako vikář v pražských Dejvicích, 2 roky pracoval jako vedoucí náboženské redakce Českého rozhlasu. Léta pak sloužil u evangelického sboru u Salvátora, poté v Horních Počernicích. V roce 2001 mu bylo prezidentem Havlem uděleno vyznamenání za zásluhy. Prozraďme, že letos 17. listopadu obdrží v přímém přenosu České televize a rozhlasu cenu Paměti národa za statečnost, moudrost a odvahu, která naší společnosti tolik chybí.
1: Myšlení, přemýšlení se vytrácí a nastupují všelijaké náhražky, například názory. My už nemáme myšlenky, my máme názory, ty si vyměňujeme a pak máme někdy mínění, ale to není myšlení. To si lidé pletou. A pak máme za to, že svoboda slova slouží k tomu, aby nám to udělalo dobře, že my se můžeme vyjádřit. A ona je tady přeci proto, abychom došli k nějaké pravdě. K poznání, k něčemu, co zatím nemáme, ale co je před námi, a ta lidská řeč je dobrý nástroj.
0: Tak to byl Miloš Rejchrt. Děkuji všem, že podporujete Paměť národa. Nejen naší práci v dokumentování takových příběhů, ale i naší práci ve školách a při pomáhání na Ukrajině. Zvu vás srdečně do klubu Přátel Paměti národa. Můžete nás podpořit pravidelným malým darem nebo větším jednorázově. Děkujeme moc. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
3: Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
4: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
5: Hana Zagorová 80.
4: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
5: Marty Jandové,
4: Evy Burešové,
5: Kateřiny Marie Tiché,
4: Terezy Maškové,
5: Veroniky Kek-Kubařové,
4: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
5: 24. listopadu v pražské Lucerně.
4: Více na www.zagorova80.cz.
6: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Utendorská.
7: Ruské online volební systémy podle úřadu čelí kyberútokům. Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. Češi si zahrají finále tenisového Davis Cupu, rozhodl tam Jiří Lehečka. A zítra bude oblačno, během dne až zataženo s deštěm, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům, tvrdí to šéfka volební komise Ela Pamfilovová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet. Neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní domy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině.
8: Volební komise tvrdí, že přicházející útoky nijak nenarušily proces hlasování. Elektronicky svůj hlas první den voleb odevzdal i prezident Vladimír Putin.
9: Děkujeme.
8: Na Dálném východě ale v době voleb načas nefungoval internet. Ruské ministerstvo pro digitalizaci informovalo o poškozeném optickém kabelu. Evidují ho jako pokus o sabotáž. Mezinárodní pozorovatelé považují volby v Rusku za zmanipulované. Soudy už dřív například vyřadily opoziční stranu Jabloko, která nesouhlasí s válečným tažením proti Ukrajině. Volby, ve kterých mohou poprvé hlasovat také lidé na okupovaných ukrajinských územích, budou pokračovat i v neděli. Jejich favoritem je strana Jedno Rusko, navázaná na Kreml. Jiří Kordík, Radiožurnál.
7: Na 92 tisíc lidí dnes dorazilo do Ostravy na Dny NATO. Za pořadatele to uvedl Zbyněk Pavlačík. Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Česká armáda tam dnes poprvé představila transportní letoun C-390 Millennium. Program pokračuje i zítra. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
9: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
7: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 600 000 korun. Na druhém místě skončila v soutěži Vesnice roku Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Hasiči dál dohlížejí na halu na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku. Páteční požár tam způsobil škodu zhruba 400 milionů korun. Před půlnocí dostali hasiči požár pod kontrolu. Likvidace ale zatím vyhlášená není. Dnes k ránu snížili poplachový stupeň na základní. Dohled by měl skončit zítra ráno, kdy hasiči místo předají majiteli. Příčinu požáru policisté dál šetří. Sport. Čeští tenisté postoupili do finále Davis Cupu, nad Američany vyhráli 3-2 na zápasy. Rozhodující bod přidal Jiří Lehečka, který porazil ve dvou setech Lernera Tijena. Finálový turnaj čeká český tým pod vedením kapitána Tomáše Berdycha v listopadu v italské Boloni. A fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli i čtvrtý domácí zápas v novém ročníku Šance ligy. V devátém kole porazili Zbrojovku Brno 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se díky 6. gólu dostal do čela tabulky střelců nejvyšší soutěže.
10: Začal jsem si víc věřit. Tu první sezonu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
7: V dalších dnešních zápasech 9. kola porazili Pardubice pražské Bohemians 2-1. Brněnský Artis remizoval s Libercem 0-0 a Slovácko uhrálo remízu 2-2 s Baníkem Ostrava.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Chystané uzavírky dálnice D11 u Prahy a nehoda na Novojičínsku. Dálnice D11 u Prahy poblíž sjezdu na Úvaly bude v noci několikrát neprůjezdná. Už se to chystá, omezují průjezd. Uzavírky na Prahu i Hradec Králové kvůli opravám mostu na kilometru 7,5 mají trvat kolem 20 minut. Na silnici 647 z Klimkovic do Bílovce se srazila 3 osobní auta. Nehoda měla by být bez zranění, je u odbočky na Jístebník. Čekejte omezený průjezd, možná je i uzavírka místa. A na silnici z Brna k přehradě je sražený divočák. Pozorně, pomalej projíždějte po Kníničské ulici na úrovni obchodu Oby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude oblačno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a postupně s deštěm nebo přehláňkami. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michalou Fanerne.
13: A z další informací, na vzácných loukách v Beskydech je v těchto dnech rušno. Dorazily tam desítky dobrovolníků, kteří pomáhají místním ochráncům přírody uklízet tyto unikátní lokality. Přímo do terénu vás tedy vezmeme v reportáži za chvíli.
11: Víkendový radiožurnál
14: a Michaela van Erne.

0: Izraelka Makaví Vole, posloucháte Radiožurnál. Kancelářské židle vyměnili za hrábě a vidle. 50 dobrovolníků z pivovaru tradičně pomáhá uklízet horské louky na Radhošti v Beskydech. Spolu s ochránci přírody ze spolku Salamandr z Rožnova pod Radhoštěm hrabou a odklízejí posečenou trávu, aby na loukách zůstalo místo pro vzácné beskydské rostliny.
1: Jarda má teď v pravé ruce takovou plachtu, kamarád si nasazuje rukavice, asi kolega z práce. Vy jste docela zadýchaný.
2: No, jsem, my stahujeme teďka momentálně seschlou travu a dáváme ji do vyhnívacích pásů přímo pod stromy, tak aby to tady nezavazalo, nevyhnívalo, ať příští rok ta trava může zdravě růst.
1: Říká Kamil Kupča, to, jak si teď s kamarádem poradí v tom nakládání už usušeného sena, sleduje Vojtěch Bajer z rožnovského Salamandru.
3: Tady jde opravdu jenom o to odklidit trávu, aby tu nevznikala stařina, aby se tu nehromadila a aby se tu obnovovaly ty louky.
1: Dá se vůbec tady na Radhošti usušit seno?
3: No, je to prakticky nemožné. Teď v podstatě jakoby tu trávu sice nevyužíváme, ale musí se odklidit z těch ploch, aby tady bylo pestro, aby to kvetlo, protože jinak by zůstávala hlavně jenom ta tráva a ty květiny mezi tím by nevyrostly.
1: Zatímco usušenou trávu na těch rovných plochách sbírá zrnovačka, tak když tady kousek popojdu, tak tady už mají lidé v ruce hrábě, vidle a dělají kupky sami. Mirka má tričko s nápisem Jsem živel. Jde vás tady na louce docela slyšet. Vy to teď děláte úplně přesně, jako dříve předci tady na Valašsku. No a jaká je to práce? Je to dřina, není to dřina?
4: Ne, je to zábava. Když jako vypadnete z kanceláře nebo ze židla, tak si vlastně protáhnete celé tělo a nemusíte jít do fitka.
1: Mirka teď pokračuje v práci. Já se vracím k Vojtěchu Bajerovi ze Salamandru, sbírání tisu nebo sečení luk. Je to trend, že lidé takto společně pomáhají přírodě?
3: Vidíme, že to často není někde jako nařízení vedení, ale že to jde ze spodu a za to jsme opravdu rádi, že ti lidi se k nám ještě navíc vracejí, že mají pocit, že tady pomůžou opravdu s něčím smysluplným, tak to je i pro nás potom radost spolupracovat.
1: ČSOP Salamandr z Rožnova pod Radhoštěm pomáhalo uklízet louky na Radhošti 50 dobrovolníků. Gabriela Hekl, Radiožurnál.

0: Kapela Tata Boys nás posunula v čase blíž ke sportovnímu přehledu, ale o tom až za chvíli. Teď má přednost Zelená vlna Milana Glisty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Sadskou. V omezení na 27. kilometru v pravém pruhu stojí motorka opřená o svodidla. Jezdec se pohybuje poblíž.
3: Je vidět na poslední chvilku, zvlášť když člověk jede v řadě vozidel.
2: Dejte pozor, D11 z Prahy do Hradce Králové, 27. kilometr. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: To byla kapela Savage Garden, posloucháte Radiožurnál. Víte tedy o tom, že čeští tenisté porazili v Davisově poháru Američany 3-2 na zápasy a po roce znova postoupili do finále. To čeká výběr kapitána Tomáše Berdycha v listopadu v italské Boloni. Víc sportovních aktualit přidáme v pravidelném večerním přehledu s Františkem Typovským. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Po pátečních zápasech byl stav v kvalifikaci na finále Davis Cupu vyrovnaný 1-1. Dnešní program začal čtyřhrou, ve které ale česká dvojice Adam Pavlásek a Patrick Rickl nestačila na americké duo Harrison Krajíček. Pak ale oživil české naděje na postup Jakub Menšík, který se utkal s finalistou US Open Benem Sheltonem a porazil ho 5-7, 6-4 a 6-3. Rozhodující bod pak přidal v zaplněné pražské O2 aréně Jiří Lehečka. Ten zdolal Lernera Tiena 6-3 a 7-5. Remízou 0-0 skončil zápas 9. kola fotbalové šance ligy mezi Artisem Brno a Slovanem Liberec. Hosté ze severu Čech se sice v 10. minutě dostali do vedení, gól ale kvůli offsideu odvolali videorozhodčí. Útočník Matěj Mikulenka připustil, že moc jiných šancí si Slovan nevypracoval.
2: Kromě ty golovky si myslím, že jsme se do ničeho nedostali, jakoby toho offsideu. Ale bohužel, jako myslím, že tam nám chybělo asi víc proběhu, možná víc jakoby akční v té útočné třetině. Toho možná nějaká rozdílová akce nám chyběla. Určitě Artis taky bránil skvěle, jako, ale myslím si, že na nás je, aby jsme si vytvořili více šancí.
1: V dalších zápasech zdolala Mladá Boleslav zbrojovku Brno 2-0. Pardubice porazili 2-1 pražské Bohemians a Slovácko remizovalo s Baníkem Ostrava 2-2. Zítra se v 9. kole šance ligy utkají od 13 hodin Hradec Králové a Teplice. O 2 hodiny později nastoupí olomoucká Sigma proti pražské Spartě a Jablonec proti Zlínu a v 18 hodin začne duel mezi pražskou Slaví a Viktorií Plzeň. Všechny zápasy nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským v anglické lize prohráli na domácím hřišti 2-3 s Aston Villou a v tabulce se propadli do pásma sestupu. Další český gólman Lukáš Horníček se naopak s Newcastlem vrátil na vítěznou vlnu a doma porazil 2-1 nováčka Hull. Obhájce titulu Arsenal prohrál 0-3 na hřišti Brightonu a poprvé v sezóně ztratil body. Tabulku Premier League vede Manchester City, který má k dobru nedělní zápas se Sunderlandem. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce 3. kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po 3. v sezóně. Výhru zařídil 2 góly a přihrávkou nestrašil. Filip Salač vyhrál v rekordu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po 3. v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa motocyklistů z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring čeká Salače zítra popoledni. A Hroši Brno poprvé v historii ovládli baseballovou extraligu. V dramatické finálové sérii s Kotlářkou vyhráli rozhodující 7. zápas na hřišti pražského celku 8-6 v 11. směně.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Zítra bude oblačno s teplotou do 24 stupňů. Víc o počasí ve zprávách. 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou úplně zakázané. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně odpovídajících tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Německá vládní koalice se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty v přepočtu o 4 koruny na litr a taky zavedení cenových stropů. Úleva na dani bude podle DPA platit do konce roku. Reportérům amerických stanic CNN a MS Now policie odepřela vstup do areálu Bílého domu. Stalo se tak poté, co prezident Donald Trump oznámil zrušení jejich akreditací. Informovali o tom obě stanice a zároveň vyjádřili podporu svým novinářům. Trump v pátek zakázal těmto zpravodajským kanálům a serveru Politico přístup do prezidentského sídla. Podle něj produkují nepříznivé zpravodajství a falešné zprávy. A ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získaly Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecká asociace v Přelouči na Pardubicku. Herečka Řandová cenu získala za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria. Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Mimořádnou cenu poroty pak získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Porotci se rozhodli ocenit tvůrce za zpracování hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie i kultury. Sport. Předehrávce třetího kola hokejové extraligy porazili třinečtí oceláři Plzeň 3-2. Třinec je tak i dál jediným týmem, který v novém ročníku soutěže nestratil ani jeden bod. Začátek utkání se přitom ocelářům nevydařil a museli otáčet nepříznivé skóre. Slezanům pomohl hlavně výkon Andreje Nestrašila, který si zapsal góly, dva góly a asistenci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnici D11 u Sadské nebezpečná situace a u Prahy chystané uzavírky. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Král.

0: Ve stále je pozorněji za sjezdem na Sackou. V omezení na 27. kilometru hlásil náš zpravodaj v pravém pruhu odstavenou motorku. Je to v omezení. Dálnice D11 do Prahy poblíž sjezdu na Úvaly bude v noci několikrát neprůjezdná. Zatím je průjezd omezený, ještě se jezdí. Uzavírky na Prahu i Hradec Králové kvůli opravám mostu na kilometru 7,5 mají trvat do 20 minut. V Brně nebezpečí v Hradecké ulici na výjezdu z města do Svitav. Dejte pozor, pohybuje se tam neoznačený chodec bez reflexních prvků. A na silnici 20 z Plzně do Nepomuku čerstvá nehoda u Nezbavětic. Osobní auto narazilo do svodidel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno, na jihu a východě až polojasno. Během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 24. Tolik zprávy. A dál je s vámi víkendový radiožurnál a Michaela van Erne.
3: Připomínám oslavu 60 let od založení divadla Jary Cimrmana. Ještě stále můžete vybírat nejoblíbenější postavu z her divadla. Všechny informace pro vás jsou na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

natte stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Dieselová vlaková souprava zvaná Vindobona nebo také Delfín kdysi spojovala tři hlavní města v Evropě – Berlín, Prahu a Vídeň. Německým nadšencům se podařilo jednu jednotku s jejím charakteristickým designem opravit a zprovoznit. A o tomto víkendu ji přivezli ukázat do Česka. Už dnes budila zájem a u kolejí na něj čekaly stovky železničních příznivců. Detaily nabídneme za chvíli.

0: kapela Big Mountain. Sociální sítě dnes zaplavila videa legendárního východoněmeckého vlaku zvaného Delfín. Veterána, který spojoval Berlín, Prahu a Vídeň, po mnoha letech zachránili a opravili nadšenci v německém Zhořelci. Tento víkend můžou zájemci obdivovat jeho krásu i v Česku, v Praze nebo Benešově a také na jeho původní trase. Svou přezdívku si Delfín vysloužil díky charakteristickému čelu.
1: Jízdenky! Jsme na nádraží v Pražských Vršovicích. Před námi stojí souprava Delfín v původním krémově bílém a rudě červeném laku. Právě za chvíli vyrazí na vyhlídkovou jízdu do Benešova. Fotí a natáčí si ho mraky železničních nadšenců a mezi nimi taky Jaromír Bittner.
2: Ten tvar je naprosto unikátní. Strojvedoucí sedí nahoře v poměrně malé kabině, která ovšem je posunuta ještě dozadu, takže před sebou má takový čumák. A ten připomíná toho delfína.
1: Delfínově se taky přezdívá Windobon a podle jeho nejslavnější trasy z Berlína přes Prahu do Vídně. Soupravu tehdy řídil i přes české území východoněmecký Lokführer a pomáhal mu český strojvedoucí. Jedním z nich byl Oldřich Červinka.
3: Tady nahoře je stanovišťátko malinký.
4: Ono to vlastně vypadá trochu možná jako kokpit letadla.
3: Přesně tak. Tadyhle po straně byly takový malinký okýnečka a vlastně na záda vám foukal ledový vzduch. Od Děčína do Gmindu jsem kontroloval bezpečnost dopravy. Návěstidla takový. No a on si to všechno řídil.
1: Do Česka Delfín přijel po víc než 23 letech. Tehdy se zdánlivě naposled loučil se službou. Soupravu ale nakonec zachránil spolek nadšenců v německém Zhořelci. Náročné opravy vedl Mario Lieb.
5: Insgesamt haben wir 7 Jahre gebraucht.
6: Dohromady jsme na to potřebovali 7 let. Elektrika, brzdy byly velký problém, protože jsou to komponenty ze 60. let a na konci jsme měli ještě dvakrát poruchu motoru.
1: A že se nakonec všechno povedlo, je Mario Lieb i jeho tým nadšený.
6: V každém případě projeli jsme z Drážďan přes Karlovy Vary až do Prahy. To byl skvělý, úžasný zážitek. Ty záběry a videa nás moc potěšily a především taky nadšení našich hostů.
1: Do vlaku teď nastupuje cestující Pavel, který pojede touto vyhlídkovou jízdou.
7: Musel jsem využít situace, protože celý život jezdím jako strojvedoucí, tak to si nemůžete nechat ujít. Ohromná prostě rarita tohleto.
1: Historickou dieslovou soupravu Delfín můžete na českých kolejích potkat až do neděle, kdy se z Prahy bude vracet přes Liberec do Německa. Jakub Vik, Radiožurnál.

byl Bruce Springsteen. Metropolí Jižní Koreje je sice Soul, ale tím nejkosmopolitnějším městem v zemi je přímořský Pusan. Mají tam rušný přístav a také rybí tržnici. Ta je mimořádná nejen bohatou nabídkou nejrůznějších druhů, ale také tím, že kolem ní chybí obvyklý oder podobných míst. Zavedeme vás tam za chvíli.

0: stala Rukset součástí radiožurnálu. Busan je také jeho korejským městem s miliony obyvatel, ale od toho hlavního města Soulu se liší. Lidé v Busanu jsou mnohem otevřenější, lépe zvládají angličtinu a také si častěji chtějí povídat. Busan je největším námořním přístavem na korejském poloostrově a mají tam i jedny z největších loděnic v Asii.
1: Práce je tady těžká, ale podmínky výborné. Vydělám peníze, které dobře uživí moji rodinu a pracovní podmínky jsou skvělé. Já i můj manžel pracujeme v loděnicích. Chtěli bychom tu zůstat co nejdéle.
2: Plánuje paní Chen, která do Busanu přijala před 4 lety z čínského kantonu. Rozhodovala se sice mezi zdejší loděnicí a automobilkou v nedalekém Usanu, ale jako člověk od moře nakonec právě tu nezaměnitelnou slanou vůni živlu upřednostnila. A k jejím nejoblíbenějším místům ve městě patří i známá buddhistická svatyně Yonggungsa, kterou doslova omývá mořský příliv.
3: Byl jsem tu už minimálně 100krát. Tohle místo má neuvěřitelný genius loci. V Koreji není moc buddhistických chrámů, které by stály přímo na břehu moře a Yonggungsa je z nich nejkrásnější.
2: Vysvětluje korejský průvodce pan Myong svým čínským klientům. Jedním z nejoriginálnějších míst v celém Busanu je rybí tržnice Yagalchi. V třípatrové budově sídlí Pusanská rybářská asociace a na pravidlech a udržitelném rozvoji tohoto cechu si velmi zakládá. Všichni prodejci udržují kolem svých živností vzorný pořádek a úplně tu chybí i nevábný odér, který většinou podobné tržnice provází.
4: Doporučuji rybí barbecue, vyzkoušejte více druhů mořských plodů, ale úplně nejlepší maso má náš mořský úhoř, toho opravdu doporučuji.
2: Láká mě jeden z prodejců a odkazuje na restauraci v nejvyšším patře tržnice, kde je výhled na přístav i loděnici. Z Jižní Koreji, David Jakš, Radiožurnál.
0: Doplním, že celou reportáž uslyšíte zítra dopoledne v zápisníku zahraničních zpravodajů.

0: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Úřady mají po dnešku definitivní seznam kandidátů v říjnových volbách. Americký prezident Trump se na shromáždění OSN nesejde s ukrajinským prezidentem Zelenským. Čeští tenisti porazili v Davis Cupu Američany a prošli na finálový turnaj. A neděle bude oblačná, teploty do 22 stupňů, na horách kolem 13.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Po dnešku je definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž měly poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou žádat až o 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro své děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
3: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
1: Americký prezident Donald Trump zatím neplánuje setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským na okraji valného shromáždění OSN. Podle stanice Suspilné to vyplývá ze seznamu zveřejněného americkou administrativou. Zelenský přitom nedávno mluvil o možném setkání s Trumpem právě v New Yorku, během kterého by jednali o možnostech ukončení války na Ukrajině. Americký prezident bude v pondělí a úterý na okraji shromáždění jednat s řadou světových představitelů. Chce taky na letišti přivítat čínského vůdce Xi Jinpinga. Olomoucké tvarušky se vyrábějí už 150 let. Výročí si dnes připomněli návštěvníci tvaruškových dožínek v Lošticích na Šumpersku. Mohli tam třeba zadarmo navštívit Muzeum olomouckých tvarušků.
4: Vememe takhle hrst tvarohu, pořádně ji zpracujeme do huličky.
5: Paní Jana z Loštického muzea tvarušku ukazuje, jak se známá pochoutka kdysi ručně vyráběla.
6: Už si rukavice? Jo. Takže tohle je první fáze.
4: Tvarušky se takhle vyráběly před těmi 150 lety.
5: A vyzkoušet si to přišel i pan Marek z Olomouce.
6: Rádi si hráme, takže výrobu jsem neviděl nikdy naživo, nebo takovouhle možnost nahlídnout do toho procesu, to je poprvé.
5: Výroba tvarušku začala v Lošticích v roce 1876. Tehdy tamní povozník Josef Vesel se začal tento zrající sýr vyrábět sám v domácích podmínkách. Z Loštic Barbora Taševská, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští tenisti si znovu po roce zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. V závěrečné části kvalifikace doma zdolali Američany 3-2 na zápasy. Rozhodující duel vyhrál Jiří Lehečka nad Lerenem Tyjenem 6-3 a 7-5. A hokejisti Třince zvítězili i ve třetím extraligovém utkání v sezóně. Plzeň porazili 3-2. Nejen výkon golmana Slezanů Ondřeje Kacetla ocenil autor dvou branek, útočník Třince Andrej Nestrašil.
7: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli prvních 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že KC nás podržel v tom zápase a že to bylo 2-1 po druhé třetině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D11 u Prahy a neprůjezdná Rudná ulice v Ostravě. Sledujeme situaci na dálnici D11 u Prahy. Poblíž sjezdu na Úvaly má být v noci několikrát neprůjezdná. Zatím je průjezd jen omezený. Uzavírky na Prahu i Hradec Králové kvůli opravám mostu na kilometru 7,5 mají trvat maximálně 20 minut. Na D11 se 27. kilometru v omezení směr Hradec Králové odstavená motorka je už pryč. Na D35 se na výjezdu z Olomouce do Mohel silnice stojí osobní auto s defektem. Kilometr 261 novému úseku dálnice vpravo u svodidel. A v Ostravě Svinově neprůjezdná Rudná ulice. Uzavírka je na mostě mezi sjezdem na ulici Nad Porubkou a dálnici D1 směr Zábřeh Havířov. Potrvá několik hodin, obě se dá přes Porubu a Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidají déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. Tolik zprávy. A teď si poslechněte reprízu víkendového hosta Radiožurnálu.
9: Hostem Radiožurnálu je dnes hudebník a producent Michal Kocáb. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Byl jste se podívat v Horní bazilice svatého Františka v italském Assisi?
10: No tam jsem se ještě nedostal, ale náš přítel nebo můj přítel Steven Mercurio, což je americký dirigent, který je hodně zapojený do našich různých aktivit tady, tak ten tam zbočeli několik koncertů. A velmi přesně mi to popsal, i poslal fotografie. No to je úžasný, to je plný těch jotových fresek a je to nádherný.
9: No já se právě proto ptám, protože jste, já myslím, že už je to velmi dobře známo, spoluautorem nové opery. A k jejímu libretu inspirovala Michala Horáčka právě freska Giotto di Bondone Vyhnání ďáblů z Areca. Před třemi lety mi Michal Horáček v rozhovoru řekl, že si společnou operu dlužíte už 25 let. Mm-hmm. Proč to trvalo tak dlouho?
10: No, ono to bylo, to je takový ten nepsaný dluh. My jsme mládí udělali spoustu práce spolu. Začalo to tím, že se podílel na mé desce, povídali, že mu hráli, tam byly skvělý texty. Potom to pokračovalo jako oratorium, baletní oratorium, nebo já nevím, kdy se to dalo nazvat, Odysseus.
9: V Laterně Magice,
10: kde ten Odysseus se dočkal nějakých 2 až 3 tisíc repríz, to si domůjte představit, co to je za číslo. Já jsem se koukal, Jesus Christ Superstar, jich měl asi nějakých 20-30 tisíc, tak to, ale největší opera světa, že muzika. No ale tyhle ty tisíce repríz, to je fakt neuvěřitelně moc. Třeba to bylo 6 týdnů na Broadway v nějakém velkém divadle. Zajímavé je, že ty komunisti ani na jednu z těch repríz mě nikdy nevzali. Jako oni jezdí doslova po celém světě. Japonsko, jasně. Egypt, všude to dávali. V Řecku samozřejmě, v Aténách a tak. Ale ani jedenkrát jsem nebyl. Oni mi vždycky řekli v té době, že to není až tak bezpodmínečně potřeba. Jo. No ale stejně to bylo veliké dílo, které já jsem to napsal, Michal tam měl, udělal texty řecky, ku podivu. A pak to Habku. No, to byly zase hity veliký. No a takže, a pak jsme měli celou politickou anabázi spolu.
9: Jasně.
10: No, takže, ale a během toho jsme si vždycky jenom tak jako řekli, měli bychom udělat operu, jo. Tak to je těch 25 let.
9: No takže ta opera už vznikla, budeme si nejenom o ní povídat v té příští necelé hodince. Michal Kocáb je hostem Radiožurnálu.
11: Host Radiožurnálu.

0: Vyhrání Ďáblus a Reca, to je nová opera Michala Horáčka a Michala Kocába, který je dnes naším hostem. V čem může být ten obraz, na který jsem se ptal v úvodu, ze 13. století inspirativní pro současníky?
1: No, tak my jsme si vybrali tohle téma, my jsme nejdřív jsme psali libreto asi 2 roky, je dlužno říct, jo.
0: No pak asi 2 roky jste komponoval hudbu.
1: Já jsem komponoval hudbu další 2 roky a potom libreto, který jsme napsali společně, jsme si teda už rozdělili tu práci, Michal napsal texty všechny a já jsem začal komponovat hudbu, no to mě trvalo taky 2 roky. Psaní toho libreta ovšem, to byla řídká záležitost, 1-2x týdně, když to komponování to bylo každý den, jo, ty 2 roky.
0: A nebyla to spíš každá noc?
1: No, spíš každá noc, samozřejmě, protože já tak jako většinou pracuju, dejme tomu, od nějakých 8 do 5 do 6 do rána, což je teda těch 8 hodin, ale v případě toho libreta už jsem začínal někdy po obědě a tak v podstatě jsem se ho vyspal, šel jsem v případě té kompozice, ne toho libreta, té kompozice a šel jsem spát, nějaký nejdůležitější věci už jsem zase skládal, jo. No, ale když jsme psali to libreto, tak jsme se dlouze on přišel s tím úvodním nápadem, teda s tím Arecem, já jsem trošku nejdřív nechápal, proč to má být z Itálie, když jsme Češi, jo. Ale tam se hodila taková jako kvazibiblický příběh. Snad v Biblii přímo není, ale mohl by být. O tom, jak ďáblové zautočili na město Areco. Pravděpodobně to byli Turkové, jestli se nemýlím, a vířili, oni bojovali zajímavým způsobem, oni vířili, oni objížděli tu armádu v obrovských množstvích, ale jestli to byly 100 000 vojáků, určitě 10 000, a vířili ten prach, takže se to tam úplně zahalilo, že jste neviděl vlastní ruku. A z toho prachu vyjeli na tu armádu, no to je něco šíleného. My měli za ďábly prostě, jo. A zdecimovali je. A co taková země, nebo co taková, v tomto případě to bylo město, ale my jsme to vztahli na země, na kterou útočí síla, o které je předem jasný, že ji nemůžou porazit. Jo? My jsme to zažili jsme to s Hitlerem, zažili jsme to samozřejmě v roce 68, 500 tisíc mužů, že jo, 500 tisíc vojáků a zažívá to teďko Ukrajina. A teď, co zbývá tomu ubohému národu? Někteří se stavějí proti, někteří stavějí gerily, že jo, to bylo za války, to nebylo v roce 68 u nás. Jiní se podrobují, jiní to jenom hostejně přijímají, někteří kolaborují a někteří dokonce se staví do čela té okupační vlády a spolupracují přímo s tím okupantem. No to je strašně zajímavý psychologicky.
0: No pro vás to je vlastně. Pro vás přibyla inspirací do značné míry ta zkušenost s vyhnáním, když to tak řeknu, no ruských vojsk z Česka, tehdy 92. rok.
1: No naprosto, no tak já tohle to mám samozřejmě v sobě jako takovou vedle asi ještě 2 věcí, jako takovou hlavní příběh mýho života, no takomu se to stane, že jo, tak to prostě je nejmožný. Teď za mnou chodí Ukrajinci, říkají, prosím, nevěnal byste je tam z té Ukrajiny, říkal, no to bych, asi, to bych asi nedokázal už
0: no, teďko, mimochodem, režisérka no. Olga Somerová, která o vás nedávno natočila dokument, no. Prohlásila, že za odsun sovětských vojsk byste měl být svatořečen, ale
1: no, to způsobem, mi líbilo.
0: viděno zpětně, to byl zázrak.
1: Naprostý zázrak. Nemůže se k tomu dostat žádný běžný politik, jo, protože ukončit okupaci, to je jako největší čin, sorry, ale to je největší čin, který se stal po roce 89. A nebo jeden ze 2 největších. Změna režimu a ukončení okupace. Jo. Ale už vůbec se k tomu nemůže dostat člověk, jako jsem já, který je z farářské chartistické rodiny, nebyl na vojně, má pražský výběr. A proč se to stalo, že zrovna já jsem to měl dělat? Já jsem to nejdřív nechápal a později jsem pochopil. Jednou za čas se objeví takzvaná díra na politickém trhu. A to je veliké téma, na který všichni chtějí, ale nikdo na ně nemá odvahu. A já, když jsem se stal poslancem federálního shromáždění v lednu 90, jo, tak jsem prostě napsal interpelaci, že smlouva o dočasném pobytu by měla být prohlášena za nulitní a neplatnou od samého počátku. a obcházel se, velmi to zkrátím, nejví v zahraničí, byl pak předsednictvo federální schromaždí, nakonec Dubčeka a všichni mi řekli, hele, to je bachlatý téma, možná podej to sám a my tě teda podpoříme a kdyby byl průšvih, tak se jakoby odtáhneme, ale ve skrytu tě budeme podporovat. No takhle mi to teda, tak mi to přišlo, no a pak už jsem se toho ujal. A tím se stalo, to stalo mým životním tématem, takže jsem uvítal i to téma v naší opeře.
0: Michal Kocáb je hostem Radiožurnálu.

léta běží člověk stěží, zpomalí svůj krok, občas objeví se asynchron. Různý pochybnosti drásají mu zmatenou.

0: Posloucháte radiožurnálu, jste mi muzikant, také někdejší politik a podnikatel Michal Kocáb, autor hudby k opeře Vyhnání ďáblů z Areca. Ďábel je ve vaší opeře operní tenor i rapér. To byl váš nápad?
1: No určitě. Tak chtěl jsem se odlišit a taky trošku přiblížit mladým lidem a řekl jsem si, jak ten ďábel vlastně bude vypadat, když to bude jenom operní tenor, no tak je to klasický ďábel operní, že jo, existují takové opery, ale ďábel přece má všechny schopnosti, všechny možnosti. Takže jsme vytvořili trojjediného ďábla, bude to teda těžký casting, to přiznávám.
0: A máte představu, kdo bych mohl stělesnit?
1: Ještě vám to ale popíšu.
0: Já vím, že má být i tanečník.
1: I tanečník, přesně, takže operní tenor, rapper a tanečník umí všechno, ten rapper bude umět zpívat jakoby jazzovou populární hudbu, umí všechno. A tu představu v tento moment nemám. Já mám představu o panu Bristejnovi, to je náš vynikající tedy tenor na toho ďábla. Tanečníka předpokládám, že bude schopno dodat divadlo nebo národní divadlo podle toho, jak se toho kdo ujme. Zase by měl mít souměřitelnou postavu a ty masky, těma se to dá hodně sjednotit. No a Matěj Rupert jsem si zatím předběžně myslel, že by mohl být ten rapper. To je takový fenomenální zpěvák, který zvládá taky všechno, skoro je takový kvazi operní možnosti má. No.
0: Takže to nebudou tři v jednom, ale tři?
1: To budou tři různý lidi. Jasně. Na zahraniční scéně New Yorkský by se určitě našel v jednom, jo? Ale to tady asi nemáme.
0: No, vy už jste to naznačil, znáte tady stanovisko Národního divadla, kam jste tu operu nabídli?
1: No to je takové komplikované. My jsme, první bylo, že asi před rokem jsme to nabídli Národnímu divadlu, že jo, načež Národní divadlo vyvolalo schůzku a na té schůzce bylo přesně stanoven harmonogram našich prací, jo, to znamená, dodejte to do června to roku, jo, pak budou pokračovat přípravy, klavírní výtah a tak dále, tohle všechno. Tak jsme to brali za závazné, nebo za kvazi závazné, ovšem nepodepsali jsme papír, čehož litujeme teďko zpětně. A když jsme to teda dodali přesně v tom termínu, tak nám bylo řečeno panem Burianem, že se blíží změna vedení Národního divadla a on to jakoby přeposlal na to nové vedení, jo, v čele s panem Glázrem. No ale ty zase s tím nepočítali, oni o tom vůbec nevěděli. Aha. Tak teď se to bude muset nějak jakoby vyjasnit. Tak v Brně to studují a jejich názor by měl přijít někdy teďko v září, tak uvidíme, jak se k tomu postaví. No a jinak bychom si museli počkat, protože tam jde o ty plány, no, tak u knih se tomu říká ediční plán.
0: Podle toho nevím, původního harmonogramu, kdyby mělo být
1: podle premiéra? Podle toho by to bývalo 28, no. Kdyby to bylo ještě za Buriana, jako. Jasně. Jo. Ale tím, že on to jakoby přeposlal dál, tak se to tím nějak natáhne, no tak uvidíme, no, ještě uvidíme. No.
0: Takže zatím nemáte plán B, kdyby to
1: Národní divadlo. Plán B není, ale samozřejmě, že nás to trošku mrzí, co to nebudeme povídat, no, ale je v tom určitá naše vina, že tam nedošlo k podepsání té smlouvy, protože jsme to brali, tak člověk se v tom taky nevyzná, jak to tam chodí, že jo. Ani jsme nevěděli, jestli je ta smlouva nutná. Nějak jsme to nepožadovali, no.
0: No a čekáte, že s tím uděláte díru do světa posléze s tou operou?
1: No tak víte, ona je to taková opera Wagnerovského typu, jo. To je velká opera, to není, já jsem to psal skutečně s obrovským nasazením. A teď se budete smát, každý skladatel má nějaký partitury, na který se obrací. O radu, jo, žádný takový asi nespad zvyšně, že by se vůbec nezajímal o ten svůj obor. Všichni jsou vzdělaný a tam to do nich cpou. A já jsem se obklopil partiturama, o kterých jsem věděl, že nemůžu já žádným způsobem kopírovat. Protože kdybych si tam dal Stravinskýho, tak ten je tak senzační a tak ho miluju, že bych měl možná tendenci trošku něco tam malinko obsat. Já bych to neudělal, ale
0: podvědomí.
1: Je to pokušení, je to podvědomí. Tak jsem si tam dal Prodanou nevěstu, tam nehrozí žádný riziko, jo, od Smetany. A mám tam Dona Giovanniho od Mozarta, taky nehrozí riziko, jo. Ale můžete se poučit třeba o hustotě nasazení jednotlivých zpěváků, aby je odvezli na áro po nějakým nekonečným výstupu, jo. O hustotě nasazení sboru, jo, protože nemůžu zpívat v jednom kuse, musím mít nějaký pauzy a tak dále. O počtu hlavních figur a o dramaturgii toho díla. U té Prodané nevěsty to úplně jednoduché, protože to známe všichni, že jo. A u toho Mozarta nakonec taky, protože taky znám Giovanniho dobře. A pak jsem se ještě zjišťoval, jak dlouho ty velcí autoři píšou ty opery, jo. Tak jsem si zajímavý věc, jak Mozart udělal tři opery za 5 let, to bych nedal teda, jako. A to byl taky Mozart, největší skladatel všech dob, jako. Jakýkoliv pokus o srovnávání u mě neexistuje, jo. To já uznávám ty geny a tak dále. No a zajímáte se. Ale pak jsem zjistil, že tak jakoby průměrně ty 2 roky jsou, takže to jsem splnil, ale oni mají větší erudici, že oni byli schopni během toho ještě třeba i něco jiného menšího udělat. Tak to já už ne, jako jsem se tomu musel plně věnovat. No a takže takovýmhle způsobem jsem to pojal s velkým symfonickým orchestrem, bez baskyt,

0: 23 hodin 30 minut. A vysíláme pro vás zprávy. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních tří dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v minulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Americké ministerstvo zahraničí schválilo prodej zbraní protivzdušné obrany na Ukrajinu v přepočtu za 57 miliard korun. Prodej ještě musí schválit kongres. Podle americké diplomacie by Ukrajina nákup financovala pomocí evropských příspěvků a amerického grantového a půjčkového programu. Země, která od února 2022 čelí ruské invazi, dlouhodobě usiluje o dodávky munice pro protivzdušnou obranu, zejména pak pro systém Patriot. A navíc než stovce míst podél bývalé československé obranné linie si lidi připomněli mobilizaci z roku 1938. Bunkry někdejšího opevnění byly nasvícené. Nejvýchodnější z nich je podle organizátorů u Košic, nejjižnější u Bratislavy, nejsevernější u Děčína a nejzápadnější u Loun. Prezident Edvard Beneš mobilizaci vyhlásil 23. září 1938 ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám víc než milion mužů. Sport. Čeští tenisti si zahrají finálový turnaj Davisova poháru. V závěrečné části kvalifikace doma porazili favorizované Američany 3-2 na zápasy. O titul na Davisově poháru zabojují Češi na konci listopadu v italské Boloni. A fotbalista Pavel Schulz bodoval podruhé v této sezóně ve francouzské Ligue 1. Český reprezentant přispěl jednou asistencí k vítězství Lyonu nad Rennes 4-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Chystané omezení na dálnici D11 u Prahy a nehoda na silnici 20 na Českobudějovicku. Na dálnici D11 u Prahy v noci počítejte s uzavírkami. Neprůjezdná má být několikrát poblíž sjezdu na úvaly. Zatím je průjezd omezený, jedním pruhem se jede v obou směrech. Uzavírky na Prahu i Hradec Králové kvůli opravám mostu na kilometru 7,5 by měly trvat vždy maximálně 20 minut. Na silnici 20 z Českých Budějovic do Vodňan se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je v Češnovicích u Kaple. Na místo teprve jede policejní hlídka. Na silnici 20 další nehoda v úseku z Plzně do Nepomuku. Pozorně u Nezbavětic. Osobní auto tam narazilo do svodidel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia. To byly zprávy. A už za chvíli pokračuje repríza sobotního hosta Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Pro Radiožurnál si povídáme s Michalem Kocábem. Zeptat se musím, co Pražský výběr?
1: No, Pražský výběr ten veselý jede dál. Tam, já nevím, tak když byste chtěli, kde byl poslední koncert, tak asi 2 nebo 3 dny, jo. Mm-hmm. Předtím zase koncert. Yeah. Dost jsme toho nahráli a dostavuje se tam zajímavý efekt, nesmírně zajímavý efekt, s kterým se dalo počítat a dal se odvodit i od příběhu třeba Rolling Stone speciálně, že ty lidi oceňují nejen naši hudbu, ale i výdrž. Jo? Takže oni nás přímo říkali, no to je neuvěřitelný, ta parta furt jede jako za mladá. Takže ten úspěch toho výběru opět narůstá docela výrazným způsobem. Teď jsme hráli v Praze, asi to může být týden, a musím říct, že to byl úplně neuvěřitelný zážitek, protože ty lidi opravdu jako, zase bych si tak nefandil, ale řekl bych, s mírnou licencí vyšilovali, jo. A to nám dělá velkou radost a já si to vysvětluju, tak ta kapela hraje skvěle, jo. To jsou všechno jeden lepší muzikant než druhý. Nemluvím o sobě, ale můžu mluvit o těch klucích, jo. O Michalovi Pavlíčkovi, Klaudo Krišpín, Vilém Čok. Teď máme DJ Rockstara mladýho, ten sám o sobě jakoby veličina, že jo. Tak to všechno funguje, takže tu hudbu dostanou. A máme skvělého zvukaře, Milana Cimfeho, ten taky to zvednul velkým, vysokým způsobem. No jo, ale ta reakce se zlepšuje neustále. Objevují se mladí lidé. Tak jsem si říkal, no, že by ty mladí, co by na to mohlo ty mladí zajímat? No tak jasně, tak když se mysláte, že ty děci tady trlikujou způsobem, který vlastně byl vždycky výstřední. Aha. A počítalo se, že se to bude sklidňovat, jako u Olympiku třeba, že jo. A že přitom ten věk to tak jako, no ono to jede furt stejně, tak si říkají, no hele, tohle, běž se na ty dětky podívat, to snad není pravda. Tak nějak to musí být, jako.

0: Posloucháte Radiožurnál, dnes si povídáme s Michaelem Kocábem. Když se ještě vrátím k té opeře Vyhnaní ďáblů z Areca, co bylo vlastně tím motivem, že jste dokončili tu operu, protože byl to ten termín, že jste to měli odevzdat v červnu?
1: Byl to termín a tam samozřejmě ten termín to byl, že jo, ten červen, konec června, tak jsme to dokončili. No jo, jenže se tam objevil problém, protože jak my to máme skončit? Když na vás to zlo zaútočí, co můžete udělat? Objevily se tam tři varianty. Jedna varianta byla pohádková, že useknete tomu drakovi hlavu. No jo, ale to je nereálný. Jo, to je pohádce, ale to v Novém světě není. Druhá možnost byla náboženská, že padnete na kolena a začnete se modlit. A všechno to jako vy přenecháte Bohu. Takový fatalismus, jo. A pak jsme nakonec vymysleli něco úplně nejsprávnějšího, což si myslím, že je přesný a obhajitelný navždy. Vy nemůžete to zlo porazit, vy ho můžete jenom odstrčit. Na nějakou dobu ho odstrčit, nějakým šikovným způsobem. Například tím, že se spojí mnoho národů dohromady, jo, a vystaví tomu na nějakou dobu stopku. Nebo že teda zorganizujete mimořádně silnou obranu a teď trošku vypadá u Ukrajinců, že by mohlo být, ale kdo ví, jak to dopadne. Ale ono se zase vrátí. My jsme ho v první verzi toho ďábla, v první verzi scénáře zabili a pak jsme řekli, že to nejde, tak nemůže zabít ďábla. To by to bylo jednoduchý. Ale nejde to, on zase vstane. Takže jsme ho odstrčili a tím vzniká čas na jakousi konzolidaci a přípravu na další nápor toho zla. To je zajímavý, ne?
0: To
1: mě docela baví. Jako. No tak takhle jsme to skončili, tu celou věc a pak už, jak říkám, jak jste sám říkal, ten termín.
0: Já si říkám zase, kdy berete čas na všechny ty aktivity, ještě jsme zdaleka neprobrali všechny. No. Vyšla knížka Vabank, no, která je tedy obsáhlá, no, ale kromě toho i bestseller, ale vy už píšete další, to jsou paměti?
1: No, ten Vabank byl původně součástí mých pamětí, že jo, a vždycky se jako trošku, ne bobejčím, ale tak člověka inspiruje, že jo, tak jsem někde viděl Benešovi paměti, jsem si říkal, sice Beneš nejsem, ale takhle on to dělal, že začal dělat paměti, tak jsem říkal, to nedám, ale mohl bych zkusit to napsat, ale když jsem končil sametovou revoluci, jak jsem byl 900 stránek, tak mi vysvětlili v Euromedia, že starší ženy často čtou ty knihy a rádi jsou perfektní, ale v posteli. A že jestliže teda jednou tím, aby měli nad sebou 900 stránek, tak prostě ta kniha je nečitelná. Musíš to zkrátit. Takže jsme odpárili jsme první část a v podstatě začínám v roce 89 a je to jen dva roky, do roku 91, dokonce odsunu. A to je ten Vabank. Ale tím pádem už mám napsanou tu první část a teď ještě připojím druhou část. No a přeskočím tu sametovou revoluci a takhle to zkompletuju, mi vlastně jako životopisnou knihu.
0: A už máte název pro to pokračování?
1: No tak když jsem povedl ten Vabank a stal se takovým bestsellerem, tak jsem si říkal, že by ta druhá se mohla jmenovat Vohubu nebo Vodržku. Protože já jsem žil v tom charakteristickém prostředí a tam to skutečně bylo Vohubu, no tak mělo by to správně Ohubu, Vabank, Vohubu, že jo. A bylo to těžký, jo, protože já už jako medejku jsem měl trestní stíhání a takovýhle věci a tak. A to tam všechno je, že jsou zase ty estebácký zápisy různý a tak. No a potom, když jsem skončil tu anabázi v federálním shromáždění, tak zase to jelo všechno. Pak jsem se stal ještě ministrem, že jo, takže je o čem psát. No, tak zatím tak, ale jinak ten název ještě se bude cizelovat.
0: Kdy vyjde další deska Aftershocks, což je takový rockový projekt, čili vy nezůstáváte zpátky u té klasiky.
1: To ale ne. Je fakt, že tohle je hardrockový nebo metal, až takový hardrock metalový tvrdý projekt, který se liší výrazně od pražského výběru. Hrajou tam světoví muzikanti. Bubeník number one, jako někdo může říct, že nějaký ještě jiný, ale Virgil Donati je naprostý pojem bubenický celosvětový. Jo. Něco jako Billy Cobham současný. Billy Sheehan, zase baskytarista, hrál taky se Stonama, ale 14krát nejlepší basista planety, vyhodnocený žebříčkama. Glenn Proudfoot, australský fenomenální kytarista, vyhodnocený mezi 5 nejlepšími na světě. A já, a my dohromady vytváříme takovou jakoby univerzální internetovou kapelu, ale není tak internetová, my se všichni známe. No ale my to s Glennem natočíme u mě ve studiu a pak to těmto pánům zašleme a oni tam přidají bubny a basu a znova se to u mě zkompletuje. A u Glenna v Austrálii tam jsou vynikající možnosti na míchání, tam to smícháme třeba. A to už máme tu desku vlastně celou složenou, celou nahranou a já teďko v těchto dnech ji kompletuju pro to odeslání těm muzikantům. Tak to je další projekt, ale to už je druhá deska, ta první už vyšla asi před 5 lety.

nikdo si neumí představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

Ti objemněm, už je to jenom sen. Kde kdo mi tělo záviděl, zůstalo jádro jen. Postrádám výhled sluneční a další ochranu.

0: Hostem radiožurnálu je dnes Michal Kocáb. Jak se podílíte na tom velkorysém projektu Michala Horáčka Pozemský prach a boží dech?
1: Tam je můj podíl jenom malinký. Ono to z mého hlediska to proběhlo nešťastně. Jo? Já jsem si původně představoval, že vlastně bych skládal to celé, jsem původně chtěl. Jako, jo? Napsal 40 biblických písní Michal. Ale on to dělal v době, kdy jsem skládal tu operu. Tak to jsem nemohl prostě. Takže jedna věc je v obou, to je písnička David, nebo David a Goliáš, to je jak v opeře, tak v božím dechu. Aha. Jo, to vzniklo tak nějak simultánně. Druhá píseň je složená jenom pro ten koncert, který byl teda v opeře, pražské opeře. A v té budově, teda myslím. No.
0: Jasně, rozumím.
1: A tam zpívají 4 operní zpěváci a já, a to jsou ale to, protože oni vystupovali v té první půlce, taková ta souhrná píseň na závěr. A pak tam zpívám jednu píseň slovenského skladatele Novinského. No a to je všechno. Čili jenom takový malinký podíl na to mám. A je to dáno tím, že to vzniklo v době, kdy jsem psal operu. No.
0: Olga Malířová-Špátová teď točí celovečerní dokument věnovaný Bolkovi Polívkovi. Jak se stalo, že jste producentem toho filmu?
1: No to se stalo tak, že jsem si ten film přímo vymyslel. Jo. Já celoživotně obdivu, tak podobně jako vy jste si vymyslel taky teďko film, že? O tom taky vím. Jo. Já celý život obdivuju Bolka, mám ho hrozně rád. Jo. Myslím si, že ten člověk, který by měl mít krásný celovečerní film, což Olga umí, ona je vynikající prostě. A protože jsem s ní dělal dramaturgii už vlastně na Petra Jandu a potom na ten film s Kiliánem, jo. A teďko děláme Hrušu, to byl jaký krásný dirigent, šéf dirigent londýnský opery. A tak jsme už 3 filmy, takže ta spolupráce už se jakoby rozjela. A pak ještě ona točila ten film o mě jako kameramanka.
0: Ano,
1: svojí mámou. S
0: Olgou Somerou.
1: Tak jsem si říkal, pojďme, Olgo, natočit film o Bolkovi. I s tebou, i s tvým mužem, s Honzou Malířem, no tak to je eso, s tím ano. Jsme pracovali celý život, že, s Honzou Malířem. Protože jako těmi, hej, to je taky celovečera, který jsem spolu režíroval s Karlem Smyčkem, tak to, tam dělal fantastickou kameru Honza, a nebo Praha neklidné srdce Evropy Chytilové, taky jsme dělali spolu, my jsme to hodně udělali v životě. Klipy různý výběrovský a fotografie. No a teď ta Olinka je prostě mimořádný talent z mého hlediska, jako úplně tedy mimořádný. A ona se toho ujala. On zatočí někdy ano, někdy ne, a jak točí všechno, pravidelně točí teda Olinka, bude to stříhat taky a si ji dávat dohromady. No tak jsem to začal ale i financovat, víte. Takže tahám jako vlastně z koncertu pražského výběru to financuju. Oni mi zaplatí vždycky za to kdákání a já prostě to rovnou šoupnu Malířovém v podstatě na další natáčení, aby to mohlo vznikat. Jo? Ale plánujeme samozřejmě koprodukci s Českou televizí.
0: No a budete i autorem hudby k tomu dokumentu?
1: Ne, to nebudu, protože to už by bylo moc. Vy určitě taky s tím začínáte, nebo jestli jste něco produkovali, je s tím moc práce a představa. A ještě potom, když ten film je natočen, tak pak vznikne ještě těžší období. Nějak ho uplacírovat, nabídnout a tak dále. Jo. A kdybych si představil, že do tohohle budu dělat hudbu. Navíc Bolek tam má Burise, s kterým dělal celý život, teď má zase dalšího kluka, takže tam si myslím, že použijeme spíš jako, můj odhad, že použijeme více archivních hudeb. Šašky Počmáraný samozřejmě a tak dále. No.
0: A jaký máte vztah? Kým je pro vás Bolek Polívka?
1: Já ho strašně obdivuju. Jo. Pro mě je to takový český Chaplin. Já jsem byl spoluproducentem všech manéží. My jsme měli společnost Art Production K, kterou vedl, ředitelem byl Miloš Zapletal, ale já jsem byl majoritním akcionářem a ten Miloš, a společně jsme si vymysleli, ale Miloš to pak zařídil, jo, nerad ubírám někomu zásluhy, všechny manéže. Takže všechny manažery šly v koprodukci naší firmy a České televize, jo. No a to je úžasný seriál, nádherný, jo. Čili už od té doby, taky jsem asi v 5 nebo 6 sám vystoupil v těch manéžích, a od té doby já Bolka znám, ať už z hlediska kamarádského, diváckého, anebo jako spolupracovníka, na máma prostě strašně rád, říkal si, Bolek musí mít super celovečerák, jako.
0: Budeme se na něj těšit. Moc děkuji za povídání, hrozně rychle to uteklo. To byl Michal Kocáb jako host Radiožurnálu. Tak ať se daří a všechno, ať se vydaří. Mějte se,
1: naschle.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Andrej Babiš znovu projedná s ministrem Macinkou možné úspory v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Rusko čeká poslední den voleb, online volební systémy podle úřadů čelí kyberútokům. Čeští tenisti po výhře nad Američany postoupili mezi 8 nejlepších týmů Davisova poháru. A dnes bude oblačno, teploty do 22 stupňů. Začíná neděle 20. září a taky její hlavní zprávy s Markem Sedláčkem.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu kabinetem a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. Motoristi s navýšením nesouhlasí. Ministerstvo financí původně navrhlo schodek 389 miliard korun. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky dnů NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
3: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
1: A premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Letošní dny NATO na ostravském letišti v Mošnově dnes pokračují druhým dnem. V sobotu viděli desítky tisíc návštěvníků vůbec poprvé třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci.
4: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
5: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
6: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
5: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janišková, Radiožurnál.
1: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům, tvrdí to šéfka volební komise Ela Pamifilovová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet, neupřesnila ale kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině.
7: Volební komise tvrdí, že přicházející útoky nijak nenarušily proces hlasování. Elektronicky svůj hlas první den voleb odevzdal i prezident Vladimír Putin.
8: Děkujeme.
7: Na Dálném východě ale v době voleb načas nefungoval internet. Ruské ministerstvo pro digitalizaci informovalo o poškozeném optickém kabelu. Evidují ho jako pokus o sabotáž. Mezinárodní pozorovatelé považují volby v Rusku za zmanipulované. Soudy už dřív například vyřadili opoziční stranu Jabloko, která nesouhlasí s válečným tažením proti Ukrajině. Volby, ve kterých mohou poprvé hlasovat také lidé na okupovaných ukrajinských územích, budou pokračovat i v neděli. Jejich favoritem je strana Jednotná Rusko, navázaná na Kreml. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Jemenští povstalci Husíové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže ropné společnosti Aramco. Saudské království čelí po obnovení občanské války v Jemenu útokům Husíů opakovaně. Je to ale poprvé, co se hrozba dostala až k hlavnímu městu.
9: Už v brzkých ranních hodinách se nad saudskou metropolí ozývaly výbuchy. Nad riádským mezinárodním letištěm pak začal stoupat vysoký sloup dýmu. Úřady v nosi v Riádu varovaly před leteckými útoky a vyzvaly lidi, aby nevycházeli z domovů. Saudská Arábie v posledních týdnech čelí útokům od husijských povstalců z Jemenu, kde se znovu rozhořel dlouhodobý konflikt. Husijové, které podporuje Irán při bleskové ofenzivě na začátku září, obsadili rozsáhlé území podél pobřeží Rudého moře. Saudská Arábie zase vede koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Podle Husiů taky opakovaně útočí na území pod jejich kontrolou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Boršice na Uherskohradišťsku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec má necelých 2200 obyvatel a uspěla díky svému dynamickému rozvoji, práci s mládeží i podpoře místních tradic.
8: Je to paráda.
10: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále.
11: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře. Jsme za to rádi.
12: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije.
9: Tak hodnotili úspěch obce lidé přímo v Boršicích. Chvíli po slavnostním vyhlášení na Pardubicku se s prvními dojmy podělil i nezávislý starosta obce Petr Dula.
13: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
9: Z Boršic na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
1: Výstava českých korunovačních klenotů se v sobotu otevřela běžným návštěvníkům. Vidět je můžou až do 28. září. Zájem byl už během prvního dne velký. První zájemci čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
14: Stával jsem ve 3:45.
15: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
14: Chtěl jsem mít ten zážitek. Když odchází noc a přichází to jitro.
15: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
16: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
15: Podobně to má i Matěj Drahorád.
17: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
15: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: Ceny Františka Filipovského za dabing znají své vítěze. Ocenění za nejlepší mužský výkon v dabingu získal Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Cenu za nejlepší ženský výkon v hlavní roli si odnesla herečka Regina Řandová za dabing Angeliny Jolie ve filmu Maria.
18: Teď jsem šťastnější ještě víc, protože jsem tenhle půl rok neměla úplně zdravotně dobrý a vlastně dabing byla jedna z disciplín, kterou jsem po celou tu dobu těch 5 měsíců mohla dělat. Takže já jsem ráda, že jsem u té své herecké práce zůstala a dabing je prostě moje láska.
1: Sport. Čeští tenisti si zahrají finálový turnaj Davisova poháru pro 8 nejlepších týmů planety. V poslední části kvalifikace porazili Američany doma 3-2 na zápasy. V klíčovém duelu vyhráli Jiří Lehečka nad Lernenem Tajenem ve 2 setech. Fotbalisti Slovácka v této prvoligové sezóně stále čekají na první vítězství. V 9. kole remizovali doma s ostravským Baníkem 2-2. Podle záložníka Lukáše Vorlického se ale celek z Uherského Hradiště zasloužil vyhrát.
19: Remíza 1 bod v zápase, kde jsme si 100% zasloužili 3. Ne proto, že by jsme byli celý zápas jako lepší, Baník tam měl dobrý fáze, ale vzhledem k celkovému procesu, který prostě už tady od začátku sezóny je, tak jsme si zasloužili vyhrát, strašně jsme si to přáli.
1: V sobotu taky Liberec remizoval na trávníku Artisu Brno 0-0, Zbrojovka Brno prohrála v Mladé Boleslavi 0-2 a Praští Bohemians v Pardubicích 1-2. Hokejisti Třince vyhráli i 3. zápas nové sezóny Tipsport Extraligy. Plzeň doma porazili 3-2, 2 góly a 1 asistencí zazářil útočník Andrej Nestrašil. A motocyklista Filip Saláč vyhrál ve třídě Moto 2 kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska. Do Grand Prix, která na okruhu ve Špílbergu začne popoledni, tak český reprezentant vystartuje z 1. místa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Neprůjezdná D11 u Prahy a také Hrudná ulice v Ostravě. Dálnice D11 u Prahy bude do rána několikrát obousměrně neprůjezdná poblíž sjezdu na Úvaly, kilometru 7,5, montují nosníky mostu. První úplná uzavírka začala před půlnocí a na Hradec Králové trvala 10 minut. Na Prahu ještě neskončila. Zpět Praha se dá sjet, z 8. exitu na Hradec je zavřený. Na silnici 20 z Českých Budějovic do Vodňan se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda omezuje průjezd v Češnovicích u Kaple. A v Ostravě Svinově ve směru na Zábřeh je v noci neprůjezdná Rudná ulice. Uzavírka kvůli opravám na mostě se dá objet přes Porubu a Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Neděle bude oblačná a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná repríza sobotní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
0: Jak daleko je Evropa s budováním systému společné protiraketové obrany? Jak se výpadek dodávek ropy ze Saúdské Arábie projeví na cenách? A jakou symboliku ukrývají české korunovační klenoty? Na letišti v Mošnově dnes začaly dvoudenní dny NATO v Ostravě. Jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Akce se dnes účastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš nebo ministr obrany Jaromír Zuna. Předseda vlády tento týden znovu přišel s návrhem vybudovat společný evropský systém protiraketové obrany. A včera velvyslanec USA při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Poznamenal, že mezi spojenci zajímá Česká republika v obranných výdajích poslední příčky. Naším hostem je vojensko-bezpečnostní expert Jiří Šedivý z Cevro univerzity, bývalý náčelník generálního štábu armády. Dobrý den.
21: Dobrý den.
0: Premiér Babiš na pražském obranném summitu připomněl svoji výzvu z poloviny července k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany Europatriot. Jak nová je to myšlenka?
21: Tak to není myšlenka úplně nová, že by se měla vytvořit evropská schopnost protiraketové a protiletecké obrany. Na druhou stranu také potřeba říct, že ta debata už trvá příliš dlouho, i když v současné době je vyhrocená tím, kdy Spojené státy americké nejsou schopni zabezpečit odpovědující množství především těch raket do systému Patriot. Ale ta debata už probíhá nějakou dobu, ale zatím ještě pořád nejsou matatelné výsledky.
0: Babiš s návrhem přišel v souvislosti s jednáním v Paříži, kdy byl opozicí kritizován za to, že Česko není členem koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Je to chyba?
21: Tak samozřejmě, že to chyba je. Na druhou stranu je potřeba vidět, že systém protiraketové obrany je velmi drahá záležitost a Česko se svými schopnostmi, byť se snažíme ukázat, že máme kapacity například v obranném průmyslu, ale přece jenom je to otázka, kdy do toho vstupuje stát a financování státem u nás je poměrně omezené, limitované. Víme, že ty množství procent HDP na obranu je limitováno těmi 2%. Nechceme do toho vstoupit nějakým větším podílem HDP na obranu. A takže i ta naše případná účast na tom projektu je víceméně symbolická, pokud se nezmění přístup české strany.
0: Předsedkyně Evropské komise včera v souvislosti s vyplacením dalších více než 3 miliard euro z vojenské části půjčky na podporu Ukrajiny připomněla snahu rozvíjet evropský systém protivzdušné a protiraketové obrany, který by vycházel ze stávajícího protiraketového systému Freya. To je co?
21: A tak to je ukrajinský systém a já si myslím, že ten systém v současné době ještě není pořád plnohodnotně dovyvinut. Takže je to jedna z možných řešení. Na druhou stranu, myslím si, že evropské státy mají v celku poměrně velmi kvalitní systémy, které ovšem také musí být dokončeny vzhledem k tomu, že jejich vývoj se odehrával ve spolupráci s Spojenými státy americkými, kteří zabezpečovali tu vyšší úroveň balistické křivky, než se původně počítalo. Takže ještě to pořád ještě před námi stojí. Je to jedna z možných cest a určitě zkušenosti, které jsou z Ukrajiny, jsou velmi významné a je potřeba je integrovat i do těch celoevropských schopností.
0: A v jakém stavu je v současnosti protiraketová obrana Evropy?
21: Já si myslím, že je potřeba vidět právě ono to, že my jsme se soustředovali jako Evropané na tu nižší výšku nebo nižší úroveň a na ty výšky, které zabezpečuje Patriot nebo THAAD americký, tak tam ty schopnosti nemáme téměř žádné. A to je to, co ještě před námi momentálně stojí. Takže ta, řekněme, operačně taktická úroveň té naší protivzdušné obrany, ta je zabezpečena těmi systémy, ať už jsou systémy francouzské, podíl má i Velká Británie nebo i Německo, ale přece jenom tady musím ještě vložit mnoho peněz a zkušeností právě pro rozvoj těch schopností na větší výšky. To jsou vlastně ty schopností, kdy se ty rakety sestřelují na té balistické křivce v tom nejvyšším místě a tudíž je tam pochopitelně i největší pravděpodobnost jejich zasažení a zároveň obrana toho území.
0: A jak je momentálně Česko chráněno proti možným dronovým útokům?
21: Tak já si myslím, že obecně víme, že ten systém je v České republice poměrně limitovaný a že sice máme nějaké prostředky, ty prostředky jsou víceméně dány našimi schopnostmi, máme ty rakety, které ještě pořád jsou z té bývalé sovětské provenience, to jsou ty Kuby. Máme pochopitelně i ty rakety, které jsou vypalovány z ramene, to je také nižší výška. A samozřejmě některé kanonové nebo kulomety těžkého nebo větší ráže, což je ale velmi, velmi omezené. Jednoduše Česká republika čeká na systémy Spider, které by měly být tymi systémy, které nahradí systém Cube, ale ta současná verze Spiderů, který očekáváme, tak to je zase budována nebo v těch kapacitách dosahování nižších výšek těch cílů, se kterými bychom mohli počítat. Takže i Česká republika musí řešit tu dronovou obranu zaprvé celoplošně. To vidíme, že není možné očekávat, že centrálním nějakým systémem budeme schopni zabezpečovat obranu proti dronům. To je zcela evidentní, že například ty ruské zkušenosti, které máme z Ukrajiny, je, že Rusové opravdu jsou schopni zasahovat poměrně velké území těmi drony, které už dneska mají k dispozici a Česká republika na to musí reagovat. Takže asi tohle to je něco, co nás teprve čeká, protože to bude něco, co budeme muset velmi intenzivně a zase za poměrně velké peníze začít realizovat. Lepší jsou na tom ta operační vojska, to znamená ta, která jsou připravována pro boj na frontě, ale poměrně velký problém je v obraně teritoria.
0: Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo do pohotovosti protivzdušnou obranu. Jak vážná to byla situace?
21: Tak to bylo preventivní opatření. Já si myslím, že ta situace samozřejmě, že byla zvládnutá, ona je zpravidla zvládnutelná těmi státy, které provádí buď patrolling nad těmi našimi spojenci na východním křídle a samozřejmě, že i v Polsku víme, že například v současné době jsme byli připraveni i my doplnit ty kapacity startem našich gripenů, ale je potřeba uvést, že přece jenom používání stíhaček na například pomalu letící bezpilotní prostředky poměrně komplikované. Takže tam spíš ta obrana je proti křídlatým raketám, které jsou rychlejší a které mohou být lépe zachycené těmi stíhačkami. Proti dronům jsou efektivnější jiné prostředky než stíhačka, i když také pochopitelně schopnosti má.
0: Vojensko-bezpečnostní expert Jiří Šedivý z Severo univerzity, bývalý náčelník generálního štábu armády. Děkuji. Naschledanou.
21: Naschledanou.
0: Ceny ropy v pátek zpočátku klesaly, ale později mírně rostly. Investoři se obávají o dodávky ze Saudské Arábie a rozšiřujícího se konfliktu na Blízkém východě. Saudsko-arabská ropná společnost Saudi Aramco oznámila dvěma evropským zákazníkům provozujícím rafinérie, že jim příští měsíc v rámci dlouhodobých smluv nedodá žádnou ropu. Je to kvůli útoku na strategický ropovod East-West, který pomáhal Saudské Arábii vyvážet ropu bez nutnosti využívat Hormuzský průliv. My jsme ve spojení s hlavním ekonomem investiční skupiny Atlante Petrem Bartoněm. Dobrý den.
3: Krásný den.
0: Jak vážná je to komplikace pro už teď napjatý trh s ropou?
3: Určitě je to větší komplikace pro ty dva konkrétní zákazníky, než je to celkově. Ona, ta situace rafinerií v Evropě je teď horší než při té první vlně problémů s vysokou cenou ropy, to znamená tam toho vrcholu jsme dosáhli někdy v květnu, a od té doby zase ta cena ropy spadla. Teď se zvýšila, ale pořád ještě není tak vysoká jako v květnu, ale ten nový problém je s těmi rafinériemi, kdy mezi tím v Rusku ubylo ukrajinskou snahou spousta rafinérií a halt, když teď Rusko potřebuje víc té nafty, protože je neschopno si ji samo vyrobit, no tak chybí ta nafta z těch stávajících kapacit rafinérií více. To znamená, teď ten výpadek konkrétně může zase zvýšit tu celkovou velkou obchodní cenu nafty v Evropě, ale to nebude pro ty ostatní takový problém, bude to větší problém pro ty konkrétní rafinérie, ale i tam to neznamená, že jim takzvaně dojde ta ropa, jenom teď budou muset zaplatit více na to sehnání té kapacity, která jim vypadla.
0: Polská energetická skupina Orlen už ve středu uklidňovala, že si v posledních dnech zajistila 16 dodatečných dodávek ropy, aby mohla dál zásobovat rafinérie v Polsku, v Česku a v Litvě. Jak složité je takto narychlo zajišťovat větší množství ropy?
3: Je to něco, co ty společnosti musí řešit v podstatě každý den, obzvlášť dnes, ale i jinak i za normální situace je to vždycky problém. Ono, když se jim vypočítává ta takzvaná ta marže rafinérská, no tak se porovnají ty ceny, za kterou oni prodávají naftu, benzín a podobně, a dělá se to oproti té burzovní ceně ropy, kterou si vždycky každý může normálně nechat zobrazit po minutě aktualizovanou v prohlížeči. Ale to téměř nikdy není ta cena ropy, za kterou to ty rafinérie musí kupovat. To je nějaká prostě burzovní cena, často tam jsou lidé, kteří ani tu ropu neodebírají, jenom vlastně si takzvaně hrají nebo kupují s finančními agregáty navázanými na tu ropu. A ten trh s ropou je pořád často na základě telefonu, není to jako, že když si chcete koupit akcie, tak si zakliknete někde na telefonu, na burze a koupí se vám ty akcie. Pořád je to trochu tak jako po staré škole a tím pádem ta cena skutečně, za kterou je potom vyráběn náš benzín a nafta, může být i za normální situace, natož pak dnes, mnohem vyšší, než je tato burzovní cena. To znamená, je to problém, ale ty rafinérky s ním halt jednají a jsou jemu vystaveny i v běžném čase, nejenom když jim vypadne teď Saudská Arábie.
0: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček řekl novinkám CZ, že vláda zvažuje regulaci cen pohonných hmot. Podle některých odborníků by to ale mohlo spíš přispět k jejich dalšímu růstu. Co si myslíte vy?
3: No, tak musíme se podívat na to, co by bylo myšleno takovou regulací. Ono, ta regulace, kterou jsme tady měli na jaře, ta ano, na některých benzínkách mimo dálnice a v menších městech vedla spíše ke zvýšení, protože tam si halt ty benzínky některé kompenzovaly to, že se jim srazily ceny v těch drahých provozech, to znamená na dálnicích a podobně. A teď, když ty ceny benzínu rostou kvůli právě těm rafinériím, no tak by už tuplem nebylo jasné, jak by ta regulace jako taková mohla snížit tu cenu, když ona ani předtím nebyla způsobena těma benzínkama, ale teď už i vláda přiznává, že není způsobena těma benzínkama jako takovýma nebo těmi čerpacími stanicemi. To znamená, to, co by mohlo pomoct, není regulace jako taková, ta neměla jak snížit, protože ten vzoreček jarní přímo propisoval tu vysokou cenu velkoobchodní do těch maloobchodních. Ale co by mohlo snížit tu cenu je, kdyby stát snížil svůj podíl na tom, když si jdeme koupit litr benzínu nebo nafty, to znamená, kdyby snížil svoji daň. To tehdy skutečně i na jaře tato část té regulace pomohla, to znamená, to zlevnění nelze zajistit jinak, než tím, že by si stát snížil svůj podíl na té dani.
0: Ostatně německá vládní koalice se dohodla na snížení daní z benzínu a nafty o 17 centů, tedy asi o 4 koruny na litr, i tedy na zavedení cenových stropů. Váš odhad, jak to bude s cenou ropy, potažmo paliv dál?
3: Ta cena ropy by neměla zatím růst více, jakože nějak dramaticky, je možný, že prostě pár dolarů tam zase přibyde, ale ono to vypadá zvláštně, když teď celá ta oblast je ještě více zavřená, než byla na jaře. Na jaře byla zavřená jenom ta takzvaně pravá nohavice od Arabského polostrovu na východ skrze Hormuz. Teď už začíná být zavřená i ta levá, kde aspoň ta Saudská Arábie mohla skrze Rudé moře vyvážet, tak by to vypadalo, že když je teď zavřenější celá oblast, tak by ta cena ropy měla být vyšší než na jaře. Ale ukazuje se, že ty lodě spousta se naučila proplouvat tím, že vypne ten transponder, když proplouvá nějakou tou úžinou. To znamená, teď té ropy paradoxně proudí více z té zdánlivě uzavřenější oblasti než na jaře a proto ta cena ještě nevystoupala. To znamená, teď zatím, pokud se zase situace ještě nezhorší, nehrozí další zásadní zvyšování cen ropy, ale hrozí zásadnější zvyšování cen těch výrobků z ropy, zejména v Evropě, právě kvůli těm chybějícím kapacitám chybějících rafinérií.
0: Vysvětluje hlavní ekonom investiční skupiny Natlant Petr Bartoň. Děkuju. Naschledanou.
3: Díky, hezký den.
0: Na Pražském hradě se dnes pro veřejnost otevírá výstava korunovačních klenotů, tedy svatováclavské koruny se třemi čepičkami, poduškou a pouzdrem, královského jablka, královského žezla a k vidění je i korunovační roucho. Návštěvníci uvidí také výstavu, která představí příběh klenotů od nástupu na trůn Ferdinanda I. Habsburského v roce 1526 až do konce 18. století. Co možná o klenotech nevíte, si teď povíme s Petrem Chotěbořem z odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Každý, kdo se půjde na klenoty podívat, na první pohled asi obdivuje zlato a drahé kameny, ale kdybyste měl říct, co je na nich opravdu vzácné a zajímavé a není třeba hned patrné, čeho by si měli návštěvníci všimnout?
4: Na klenotech je spousta detailů, které návštěvník z té vzdálenosti před vitrínou neuvidí. Já bych uvedl třeba vrcholový křížek na svatováclavské koruně, v tom zlatém křížku je malý křížek safírový a v něm je reliefní figurální scéna ukřižování. Do toho safíru to mohli udělat jenom diamantem. Nebo na horních obloucích, kterým je koruna vystužena, jsou aplikovány články zlatého opasku královny Blanky z Valois. To byl svatební dar, který dostala ke sňatku. A články toho opasku věnovala na výzdobu koruny. To je úplně jiná zlatnická práce a odlišné kameny.
0: No, jakou symboliku v sobě tedy ty předměty ukrývají? Když jsme začali u koruny, kterou nechal zlatový Karel IV., každý ze čtyř dílů koruny vrcholí lilí. Proč právě tenhle symbol?
4: To bylo na panovnických korunách obvyklé. Lilie se objevovaly už na korunách přemyslovských králů, což víme jenom proto, že takové zjednodušené napodobeniny sloužily jako pohřební insignie pro Rudolfa I. a Přemysla Otakara II. A ty se zachovaly. Už tam jsou ty lilie použité. Samozřejmě lilie jako symbol čistoty může se vykládat taky tímto způsobem.
0: Ten křížek,
4: jinak koruna samozřejmě byla vrcholným odznakem hodnosti krále a v českých poměrech symbolizovala i jakousi jednotu království, protože třeba ty vedlejší země české koruny byly právě jako soustátí nazývány zeměmi české koruny.
0: No chodem, dala se ta koruna nějak upravovat na různou velikost hlavy? Byť všechny byly pomazané, tak asi se lišily, ne?
4: No, to nejde. Koruna je ze čtyř článků, které jsou v podstatě, ona nemá kruhový půdorys. Je to spíš takový čtverec se zaoblenými stranami, ale to spojení závlačkami je poměrně pružné a navíc se do koruny vkládala čepička za Karla IV. Dokonce mitra, takže tam bylo možné trochu upravit tu velikost.
0: Ještě ten křížek na koruně vlastně prý měl být relikviář a měl v něm být trn z Kristovy koruny. Jak to víme?
4: Víme to proto, že po obvodu toho křížku zlatého je vyrytý nápis, zde je trn z koruny páně. Museli to tam napsat, protože ten trn nebylo vidět, na rozdíl od běžných relikviářů, kde se vždycky ta relikvie ukazovala pod tabulkou z křišťálu nebo nějakou čočkou, tak tady to vidět nebylo, proto je tam ten nápis.
0: Královské jablko bylo vytvořeno roku 1533 pro císaře Ferdinanda I. Habsburského. Co má při korunovaci symbolizovat?
4: Jablko symbolizuje v podstatě svět

0: žezlo z doby Karla IV. Mimochodem, to Karlovo žezlo se zachovalo? Víme o něm něco?
1: To se zachovalo, tak jako se druhotně staly součástí českých korunovačních klenotů původně osobní insignie Ferdinanda I. dodatečně, tak původní žezlo a jablko se druhotně staly součástí rakouských arcivévodských insignií. Takže obojí, jak žezlo, tak jablko z doby Karla IV., jsou zachovány a jsou ve vídeňském Hofburku.
0: Říká Petr Chotěboř z odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky. Přeji hezký den, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: To byla polední publicistika. Vladimír Kroc, teď už přichází čas dalších aktuálních zpráv. Přeji vám příjemný poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
3: A v půl jedné máme v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. Ve studiu je Marek Sedláček.
4: Roste počet případů lymské boreliozy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal přes 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to bylo 5700, tedy zhruba o polovinu míň. Za prudký nárůst může jak prodlužující se klíšťová sezóna, tak především nový způsob sběru dat. Do systému jsou teď zapojeni i praktičtí lékaři. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Pro stanici Al Jazeera to uvedl šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezaí. Podle něj Teherán čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rezaí uvedl, že mezi podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených iránských financí a zrušení námořní blokády. Zřejmě až do pondělí zůstane uzavřená silnice 1/16 u Luníkova na Kladensku. V sobotu ráno se tam srazila cisterna s osobním autem. 5 lidí záchranáři převezli do nemocnice s lehčími zraněními. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě zní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Její sanace podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové pokračuje. O dalším postupu rozhodnou úřady. A v Mnichově začaly pivní slavnosti Oktoberfest. Nový mnichovský primátor Dominik Krause první sud narazil na rekordní 2 údery. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají víc než 6 milionů návštěvníků. Hosté si ale za más piva, který odpovídá 1 litru, letos oproti loňsku připlatí. Tuplák vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Sport. Čeští tenisti porazili v kvalifikaci Davisova poháru výběr Spojených států 3-2 na zápasy. Tým kapitána Tomáše Berdycha postoupil do italské Boloni na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších celků světa. A hokejisti Třince mají i po třetím kole Tipsport Extraligy plný počet bodů. Plzeň totiž doma zdolali 3-2. Dalších 5 zápasů nejvyšší soutěže se bude hrát dnes od 17 hodin. Radiožurnál Sport všechny hokejové zápasy přiblíží živě v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na silnici 20 u Českých Budějovic a na Brněnsku. Dálnice D11 u Prahy teď průjezdná. Do rána bude několikrát v obou směrech neprůjezdná poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Montují tam nosníky mostu. První úplná uzavírka začala před půlnocí. Na Hradec Králové trvala 10 minut, na Prahu přes půl hodiny. Zavírání dálnice by mělo skončit kolem 8 hodiny ráno. Na silnici 20 z Českých Budějovic do Vodňan se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je v Češnovicích u kaple a u zavírku místa policie nehlásí. Na Brněnsku pozorně mezi Rajhradicemi a Opatovicemi. V zatáčkách v úseku havarovalo, osobní auto je mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy. A začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.

0: Hůžovky, suchohřeby i babky. V některých částech Česka si nyní lidé nosí z lesů plné koše hub. Kde zaručeně rostou, tak to se dozvíte v naší první reportáži noční radiožurnálu už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: a houbaři se konečně dočkali. Po dlouhých týdnech sucha, lesy zalily deště a z podrostu začínají vykukovat houby. Zatím sice nerostou úplně všude, ale například na Pelhřimovsku už lidé nosí domů plné koše.
1: Rostou, jsou super, jsou růžovky hodně babky, suchohřiby začínají, je to skvělý.
2: V lese mezi Kamenicí nad Lipou a Černovicemi na Pelhřimovsku potkávám paní Petru, která teď opět přisedla k zemi, odřezává nádherného modráka.
1: Začíná to, je to super, krásná příroda, čistý vzduch, žádný lidi zatím, takže úžasný, pojďte.
2: Máte tak zhruba půl košíku, jak to trvalo dlouho?
1: Jo, nevím, půl hoďky tady jsme.
2: O kousek dále pán, ten asi taky už má nazbíráno.
1: Jo, to je manžel. My jsme z Jihlavy a sem jsme jeli na doporučení. Takže ale vyplatilo se to, vzali jsme si z práce volno, takže jako krásný den. Já nevím, co s tím budeme dělat doma, až to očistíme všechno.
2: Já se teď vracím zpátky k silnici, ke svému autu, zatím jsem ušel asi 40 metrů a opravdu jsem zahlédl jen tak letmo asi 6, 7, 8 hub. Zdaleka ne všude jsou to ale takové žně. Jinde je třeba úroda daleko skromnější, anebo není vůbec žádná. Jak mi prozradil mykolog Jaroslav Malý.
3: Musíte do velkých údolí, musíte prostě na místa, kde je to zastíněný a kde je třeba mech, který udrží trošku vody. Takže prostě pořád ty houby nerostou tak, jak by měly. Jo, lepší to je, co mám zprávy, jak je to lepší. Třeba v Jizerských horách na některých místech nebo v Krušných horách, ale jsou místa, kde ty houby vůbec nejsou.
2: S houbami je to horší například na jihu Třebíčska.
3: Já totiž mám teď výstavu hub tady v Jebnici a tady máme přes 120 druhů, což jsem vlastně přivezl sám. A všechno to bylo z Písecka a z Táborska, ale jsou tam taky místa, kde vůbec nic není.
2: Pro všechny houbaře má ale mykolog dobrou zprávu. Už brzy by mohly začít růst úplně všude. Milan Soldán, Radiožurnál.
0: No a teď už mimořádná zelená vlna.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Ostravy srazilo nákladní auto divoké prase. Nehoda je za nájezdem ze Svita v kilometru 204,5 kousek před Rohlenkou. A pozor, blokuje levý jízdní pruh D1, kilometr 204,5 směr Ostrava. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Definitivně končí reprezentační kariéra stále hrajícího nejlepšího střelce fotbalového národního týmu Patrika Šika. Nový kouč českého výběru, Španěl Santi Denia, ho nedokázal zlákat do týmu a Češi se tak nejenom v následujících zápasech budou muset nejspíš obejít bez něj.
1: Nevolali jsme si, zatím jako k žádnému kontaktu nedošlo. Jako upřímně, myslím si, že to moje rozhodnutí, i kdyby přijel, asi jako nezmění. Jsem fakt jako takhle rozhodlej.
2: Vyprávěl před necelým měsícem v rozhovoru pro sáskovou kancelář Fortuna útočník německého Leverkusenu Patrik Šik a jak naznačil, své rozhodnutí nezměnil i přesto, že ho generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd i nový trenér národního týmu Santi Denia kontaktovali. Pokračuje Nedvěd.
3: Byli jsme ano v kontaktu s Patrikem Šikem, já osobně i náš trenér Santi Denia. Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Šik neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle.
2: Znamená to, že Patrik Šik definitivně ukončil kariéru v národním týmu? Manažer reprezentace Nedvěd řekl toto.
3: To je hráčovo rozhodnutí, co bude v budoucnu, to se musíte možná zeptat hráče. Ale...
2: A na slova Pavla Nedvěda navázal na nominační tiskové konferenci před Ligou národů také trenér Santi Denia.
4: It's true, we spoke with Patrik.
5: Ano. Ano, je pravda, že s Patrikem jsme mluvili, nechtěl se k nám teď připojit. Byl bych ale rád, kdybychom teď mluvili o hráčích, kteří jsou na tomto papíře, a ne o těch, kteří v nominaci nejsou, jako Patrik.
2: Pod nadpisem útočníci na listině, kterou Denia držel, byla tři jména. Španěl nominoval Adama Hloška z Hoffenheimu, Tomáše Chorého ze Slávie a Pavla Šulce z Lyonu. Reprezentační sraz začíná v pondělí. Prvně se Češi představí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Rusové žijící v Česku můžou dnes volit do státní dumy, policie proto posílí hlídky u ambasády. Donald Trump zrušil akreditace některým médiím, policie je nevpustila do Bílého domu. Čeští tenisti si zahrají finálový Davis Cupový turnaj. Američany porazili doma 3-2 na zápasy a neděle bude oblačná, odpoledne s přeháňkami a deštěm, teploty do 22 stupňů, na horách kolem 13.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisti na dnešek posílili hlídky u ruského velvyslanectví v Praze. Od 8 do 20 hodin je tam bude otevřená volební místnost pro Rusy žijící v Česku. Můžou tam odevzdat hlas v parlamentních volbách. Ruské ministerstvo zahraničí čeká v Česku, Pobaltí nebo Nizozemsku demonstrace. Zajištění bezpečnosti v době voleb je podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky běžné. Neočekává nestandardní situaci.
3: Jsme ale připraveni výkon služby kdykoliv posílit tak, abychom plně zajistili bezpečnost i veřejný pořádek. Konkrétní taktické postupy ani počty nasazených policistů z bezpečnostních důvodů nekomentujeme.
1: V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují jí teplejší a suší podmínky. Vytvářením souvislých porostů, ale invazní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují, upřesňuje vedoucí zprávy HKO Pálava Jiří Kmet.
4: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
1: Reportérům amerických stanic CNN a MS Now policie odepřela vstup do areálu Bílého domu. Stalo se tak poté, co prezident Donald Trump oznámil zrušení jejich akreditací. Informovali o tom obě stanice a zároveň vyjádřili podporu svým novinářům. Trump v pátek zakázal těmto zpravodajským kanálům a serveru Politico přístup do prezidentského sídla. Podle něj produkují nepříznivé zpravodajství a falešné zprávy. Schody vedoucí lesem na hrad Kokořín na Mělnicku jsou uzavřené. Kvůli špatnému technickému stavu je muselo uzavřít vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchův kraj. Vedou jako zkratka z parkoviště v Podhradí. Na hrad musí lidi dojít pěšky po silnici, kudy vede částečně i modrá turistická značka. Změna platí do odvolání.
2: Sport.
1: Čeští tenisti v kvalifikaci Davisova poháru porazili po roce Američany znovu 3-2 na zápasy. Postoupili na finálový turnaj do italské Boloni. V Praze získali rozhodující body Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Menšík v třísetové bitvě zdolal světovou čtyřku Bena Sheltona a následně Lehečka vyhrál nad Lernenem Tajenem 6-3, 7-5 na sety. Po zápase s nepříjemně hrajícím soupeřem byl Jiří Lehečka nadšený, že se dokázal držet své nastavené taktiky.
5: Lerner je strašně solidní hráč, který prostě neudělá zbytečné chyby. Najít ten balanc mezi tím, kdy nebudu moc pasivní, ale zároveň se budu snažit držet tu výměnu a nedělat chyby, byl vlastně klíč k tomu dnešku a já si myslím, že to bylo skoro i víc o tom prostě jenom vydržet, věřit pevně, že já budu ten, který to kondičně ustojí.
1: Fotbalisti Ostravy po třech prohrách bodovali, v devátém kole šance ligy remizovali na hřišti Slovácka 2-2. V sobotu taky Artis Brno hrál s Libercem bez branek, Mladá Boleslav zdolala Zbrojovku Brno 2-0 a Pardubice přehráli Bohemians 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: U zabírky na D11 už si zdůl na Úvaly a v Rudné ulici v Ostravě. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Ostravy na kilometru 204,5 odklidili následky srážky auta s divočákem, už jsou tam průjezdné všechny pruhy. Na dálnici D11 u Prahy v noci počítejte s uzavírkami, do rána bude několikrát obousměrně neprůjezdná poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5, montují tam nosníky mostu. Zavřený je teď v místě, je to už přes půl hodiny, směr Praha, můžete sjet z exitu 8, uzavírku oběd přes Horní Počernice. A v Ostravě Svinově směr Zábřeh je v noci neprůjezdná Hrudná ulice. Uzavírka kvůli opravám je na mostě mezi sjezdem na ulici Nad Porubkou a dálnicí D1. Obě se to dá přes Porubu a Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky, teploty až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Boršice na Uhersko-Hradišťsku zvítězili v celostátní soutěži Vesnice roku. Čím obec sportu zaujala, tak to se dozvíte z reportáže už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Vesnicí roku se letos staly Boršice na Uhersko-Hradišťsku. Zvítězili v konkurenci dalších 244 obcí z celé České republiky. Vesnice má zhruba 2000 obyvatel a odbornou portu zaujala bohatým společenským životem, ale také prací s mládeží nebo podporou zemědělců. Oslavy přímo ve vítězné obci natáčela reportérka Tereza Chrastinová.
1: Já si myslím, že během 14 minut bude slavit 14 dní asi. Dáme dovolenou, nepojím do práce.
2: Je to paráda. V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, v pěkném údolí, folklor a tak dále, takže.
3: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře. Jsme za to rádi.
4: Tak hodnotili v sobotu večer vítězný titul obyvatelé přímo v Boršicích. Obec uspěla díky viditelným investicím, podpoře mládeže, zemědělství i kulturnímu životu. Podle místních žen Elišky a Katky ale k vítězství pomohlo ještě něco navíc.
5: Já si myslím, že jsou to vztahy tady mezi těmi lidmi, že se dokážou domluvit a že se dokážou dát dohromady, spojit se.
6: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije, ať už akcemi, které pořádají Boršice jako přímo obec, ať jsou to spolky, já nevím, prostě pentla, všechno tady funguje tak nějak celý náš život, bych řekla.
4: Na slavnostní vyhlášení odjela z Boršic asi stovka místních, pokračuje Katka.
6: Autobus, vyjeli si na výlet, dělali jsme jim řízky do krabičky.
4: S prvními dojmy se těsně po vyhlášení v Písečné v Pardubickém kraji svěřil taky nezávislý starosta obce Petr Dula.
7: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
4: Z Boršic na Uhersko-Hradišťsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Největší rasové nepokoje v poválečném Německu byly začátkem 90. let v rostocké čtvrti Lichtenhagen. I tam se dnes bude volit do zemského sněmu. A jak vnímají současnost lidé, kteří tehdejší pogromy zažili, tak to v dnešním radiožurnálu uslyšíte už po písničce.

0: Německou spolkovou zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko čekají dnes zemské volby. Volit se bude také v rostocké čtvrti Lichtenhagen, kde byly začátkem 90. let největší rasové nepokoje v poválečném Německu. Několikadenní hon na cizince tehdy vyvrcholil zapálením takzvaného slunečnicového domu, ve kterém jenom náhodou nikdo neuhořel. Vzpomínky i současné nálady zjišťoval na místě náš zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Tam nahoře jsou Fidschis, řekl prý někdo. Přičemž Fidschis, to je německé hanlivé označení pro Vietnamce, jako by pocházeli z ostrova Fidži. A tak to podle pana Michaela začalo. Pak už létali vzduchem zápalné láve, situace se vymkla kontrole. Tichý a pracovitý národ Vietnamců to tehdy podle něj do velké míry odnesl za romské rodiny, které přišly kdo ví odkud, a než zmizeli kdo ví kam, tak tábořili na louce mezi paneláky.
2: Město je mohlo důstojně ubytovat. Tady nedaleko u lesa je prázdný blok, ale neudělalo nic. A na to, aby pak policie sklidnila ten linčující dav, na to prostě neměla síly. Na to jich bylo příliš málo.
3: Und die Polizei, die war machtlos. Die waren einfach zu viele gewesen.
1: Jsem před samoobsluhou ve čtvrti Rostock Lichtenhagen. Na jedné straně je slunečnicový dům. Z něj tehdy kromě cizinců před požárem utíkal přes střechy taky štáb veřejnoprávní televize ZDF.
3: Hat RTL den Leuten viel Geld geboten.
1: A na druhé straně je další panelák. V něm podle Michaela televize RTL nabízela nájemníkům horentní částky za to, když bude moct z jejich balkónů natáčet ten pogrom. A někde dole mezi tím si tehdy hledala cestu a proplétala se mladá žena, která nechce zveřejnit své jméno, tak jí můžeme říkat třeba Anna.
4: Oh Gott, wie alt war ich da? 20, glaube ich.
5: Tehdy mi bylo, bože, asi 20 let a pracovala jsem ve stánku s občerstvením. Když začalo jít do tuhého, raději jsme zavřeli, ale do půl hodiny stánek vyletěl do vzduchu. Hodili dovnitř molotov a jak tam byla láhev s butanem, tak všechno začalo okamžitě hořet. Kdybych tam tehdy zůstala, tak tady dneska nemusím být. A to neudělali cizinci, ale Němci.
4: Und das waren nicht die Ausländer, das waren die Deutschen, die da die Molotov-Cocktails reingeschmissen haben.
1: Minulost a současnost se ve vzpomínkách Michaela i Anny prolínají.
3: Das der Mob. Anders kann man die AfD oder die Rechten nicht bezeichnen.
1: Když Michal mluví třeba o linčujícím davu, tak ho označuje jako AfD, a to přesto, že strana takového jména tehdy prokazatelně ještě neexistovala. A Anna, ta přichází od tehdejší k té dnešní atmosféře bez nejmenšího zadrhnutí.
4: Das ist denen alles zu viel, ist alles zu laut geworden, das ist alles zu gewaltvoll geworden.
5: Všechno je nahlas, všechno agresivní. S tím se hodně lidí špatně vyrovnává. Já třeba, a je mi to líto, od té doby vlastně raději vypínám zprávy, protože mi nedělají dobře. Vím, že se musí něco změnit, ale nevěřím, že s tím dokáže něco udělat kterákoliv strana. Tehdy jsem to možná viděla jinak. Dnes mám děti, vnoučata a vidím, jak se všechno zhoršuje.
1: Události roku 1992 zná v Rostocku i mladší generace.
6: Das wurde bei mir weder im Geschichtsunterricht erwähnt noch in anderen Fächern wie zum Beispiel Sozialkunde.
1: Ve škole se o nich podle 17-letého Jaspera neučí, ale máma mu vyprávila a vždycky na výročí jdou reportáže v televizi.
6: Das ist natürlich fatal. Das ist ein Anschlag.
1: Jasper útok odsuzuje, před volbami je podle něj potřeba dbát na to, aby člověk nedával hlas stranám rozmíchávajícím xenofoby.
6: Ja, gerade wurden Sachsen-Anhalt ja Uli Sigmund.
1: Ale třeba vůči AfD je otevřený a bude pozorně sledovat, jak si v Sasku-Anhaltsku povede nově zvolený lídr této strany Ulrich Siegmund. Jasper mu familiárně říká Uli.
4: Ich persönlich kenne sogar welche, die geheiratet haben, jetzt die Kubaner, die hier gelebt haben.
1: Hodně lidí z domu Slunečnic podle paní Anny v Lichtenhagenu nakonec zůstalo. Prý hlavně Kubánci se oženili a založili rodiny. Vietnamská komunita ta před třemi lety otevřela jen pár ulic odtud buddhistický chrám, takovou zahradu klidu uprostřed sídlišní zástavby. Nevraživost vůči cizincům je ale podle paní Anny možná silnější, než byla dřív. A tak prý už několikrát zaslechla, že by nevadilo, kdyby to ve městě znovu pořádně bouchlo. Z Rostock Lichtenhagenu Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: faktura DPH s odvoláním na zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty v přepočtu o 4 koruny na litr a taky zavedení cenových stropů. Úleva na dani bude podle DPH platit do konce roku. I dnes se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlně kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí. Na webu kampaně najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. A ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala už po 32. herecká asociace. Herečka Řandová cenu získala za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria. Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Sport. Fotbalový brankář Lukáš Horníček oslavil druhé vítězství v nové sezóně anglické Premier League. Český golman byl u výhry Newcastle nad Hallem 2-1. Naopak londýnský Tottenham s Antonínem Kinským v brance podlehl Aston Villa 2-3 a spadl v tabulce do pásma sestupu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na Brněnsku a neprůjezdný hlavní tah v Ostravě. Na dálnici D11 u Prahy v noci montují nosníky mostu a dálnici poblíž sjezdu na Úvaly kilometru 7,5 zavírají. Směr Praha se stálo skoro hodinu. Uzavírky mají pokračovat do rána a do Prahy se dají osobním autem objet sjezdem z exitu 8 přes Horní Počernice. Na Brněnsku mezi Rajhradicemi a Opatovicemi havarovalo osobní auto. V zatáčkách je mimo vozovku místo s opatrností průjezdné. A v Ostravě Svinově v noci zavřeli Rudnou ulici směr Zábřeh. Uzavírka kvůli opravám je na mostě mezi sjezdem na ulici Nad Porubkou a dálnicí D1. Skončit má za hodinu a půl. Oběd se dá přes Porubu a Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte Noční radiožurnál a Petra Zajíčka.
3: A další muziku, kterou nabídneme v Nočním radiožurnálu, zaspívá Amy MacDonald, budou tady Depešáci a teď Robbie Williams.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

Už zítra začne v Turíně 8. finále mistrovství Evropy volejbalistů mezi Českem a Belgií. Oba soupeři se na evropském šampionátu ještě nikdy nesetkali. Kdo má větší šance na postup? To rozebereme už za pár minut.

0: Tak to byli depešáci z 90. It's no good v nočním radiožurnálu. Českou volejbalovou reprezentaci čeká v pondělí odpoledne zápas o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V cestě bude týmu trenéra Nováka stát silná Belgie. Na evropském šampionátu bude vzájemný souboj těchto dvou soupeřů historickou premiérou.
1: No je to tak, jak to je. To prostě my neovlivníme.
2: Naznačil trenér Jiří Novák, že velkou radost z toho, že v osmi finále jeho tým narazí právě na Belgii, opravdu nemá. Kapitán Patrik Indra zmínil dva konkrétní hráče. Nejvíc bodů tady na mistrovství Evropy nastřádali Ferrer Rodgers 96 a Sam Deru 94 bodů. Právě tito volejbalisté jsou teď pod drobnohledem českého statistika. Patrik Indra potvrdil, že na převážně dva volejbalisty se bude koncentrovat česká obrana.
3: Hlavní hvězdy Regerse a Sama Deru. Náš cíl bude tyhle dva hráče zastavit na útoku hlavně.
2: Český tým může čerpat ze dvou přípravných duelů s Belgií před mistrovstvím Evropy, jenomže oba tým prohrál.
1: Jeden zápas byl, řekl bych, slušný. Druhý zápas byl trošku horší, ale nebyli jsme úplně komplet.
2: Jiří Novák tak by měl hráčům připomenout jiné dva zápasy. V Evropské lize v roce 2022 Belgie hrála stejně jako tady v Itálii pod italským trenérem Zaninim. Česká reprezentace vyhrála 3-0 a 3-1. Nejvíc bodů před 4 roky zapsal do statistik univerzál Marek Šotola a ten je připravený i tady v Turíně. Šotola se na postu univerzála prostřídává právě s Indrou. Oba smečují levačkou. Každý pochopitelně chce být v základní sestavě.
4: Vždycky každý, kdo prostě přijde na hřiště, tak tomu týmu pomůže a máme tady prostě 14 lidí, kteří můžou hrát, to nejlepší je v Česku.
2: Zmínil Šotola důležitou okolnost, sílu lavičky. Patrik Indra dodal.
3: Šance naše jsou veliký.
2: Zajímavé je, že na mistrovství světa v roce 2025, kde český tým senzačně skončil na čtvrté pozici, vypadla Belgie ve čtvrtfinále po prohře 0-3 s Itálií. Rodgers byl se 106 body nejlépe bodujícím hráčem svého týmu a v celkovém pořadí turnaje se dělil o druhou příčku právě s Patrikem Indrou. Utkání Česko-Belgie začne v hale Palavela v pondělí v 16 hodin, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne zpravodajské vstupy. Z Turína, Kamliáša, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slávia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radio Žurnál 2 hodiny. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Rusko útočilo na obchodní dům v ukrajinském Dnipru. Vláda by zítra měla schvalovat návrh rozpočtu. Fotbalisti Slovácka remizovali s Ostravou a dál čekají na ligovou výhru. A neděle bude oblačná, odpoledne s přeháňkami a deštěm, teploty do 22 stupňů, na horách kolem 13.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.